že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

problémů dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

vracíš do dětství. Máš tu, co si budem lhát, i špunt, i drát.

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý.

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku. No a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostala k zámku v Šumberku a v dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pasli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost, nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat. Tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. Pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že to má, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco, je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No,
2: naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posléze kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho Neustupova.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí roku 1621.
2: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
3: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň. A takže velice aktivní pán, no a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad ním smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
2: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
3: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
2: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
3: Ano, mám.
2: Máte? Co ano. Je na něm?
3: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
2: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
3: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
2: A šel jste s nějakou představou nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
3: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
2: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
3: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo. Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. Roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krausovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
3: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
2: Ten rod jako takový, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
3: No, Eichelburgové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Eichelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
2: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
3: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice, a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
2: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
3: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
2: A Eichelburgové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
3: No, oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburgovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
2: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
3: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
2: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
3: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken, víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma. A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji. Jo.
2: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Musí být líto, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vstyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je

0: největší prostor na, tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
1: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu. To jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
0: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstali.
1: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty Elchebrookové, tak to topili tímto způsobem?
2: Ano. No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
0: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
1: Teď si připadám, jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a zkus se to vzalo.
0: Tak my jsme se teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
1: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
0: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
1: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
0: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a já když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám více jak 25 roků.
1: Kolik to má kousku?
0: V dnešní době už přes 400.
1: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
0: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let, většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo, má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
1: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
0: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
1: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
0: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
3: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
1: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
0: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
1: Ten největší erb, ten je ten váš.
0: Ano.
1: A ten nápis v latině?
0: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
1: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
0: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
1: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr, protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou, to je svatý Jiří?
0: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
0: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
0: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšena nějaká lucerna.
3: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
0: Aby Neustupov zkvétal. No, aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše České moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše České moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
0: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho zdrudaná?
4: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Další vydání před námi, rozhodovat budete vy, taky můj host. Já to budu jen taková spojka a pouštěč ukázek podle vašich přání. Dnes nás navštívila Marie Formáčková. Hezké odpoledne, Maruško.
6: Krásné odpoledne všem.
5: Víš, kolik vteřin v mozku dělí od zaznění vtipu od toho, kdy ho mozek pochopí?
6: No jak který mozek, ne? Já si myslím, že jsou mozky, který to nepochopí nikdy.
5: Tak zprůměrovaný statisticky obyčejný lidský mozek.
6: Tak já nevím, 1,5 vteřiny?
5: Skoro, 2, výborně. Sice nic nevyhráváš, ale je to hezký začátek.
0: Humoriáda.

0: Skupina Elán zahájila dnešní vysílání Humoriády a teď je třeba vybrat první ukázku mluveného slova. Obracím se s dotazem, co budeme vysílat na Marii Formáčkovou.
1: Nabízí se tady smuteční řeči, což je teda do Humoriády výborné.
0: A to je zvesela trochu.
1: Iva Hitnerová, Hanka Křížková a Martina Hudečková, takové tři veselé, hezké holky.
0: Ano, a mají tam ještě chlapa, Ivo Šmoldase.
1: No tak... Tam si tu smuteční řeč dovedu docela představit tomto, ale tyhle ty veselé holky by mě docela zajímalo, jaký mají smuteční řeči.
0: Dobře, tehdy v režii Jakuba Wenberga.
2: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
3: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život.
4: Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
5: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
6: Nastoupil v našem závodě do funkce horník. A zde také založil svou rodinu.
3: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
4: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
5: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
6: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
3: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
4: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
5: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
6: Byl oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovnu.
3: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
4: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
5: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých. I manželky, která ráda
6: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
3: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
4: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
5: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
6: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.
7: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Nevím, jestli bych se dokázal udržet na nějakém z takových pohřbů, kdyby něco takového zaznělo tady.
1: Ale stává se.
0: Jo.
1: Stává se, taky jsem zažila takový jeden pohřeb, kde jak jsou, to byl církevní pohřeb a jak jsou dnes ty kněží jiné národnosti, tak ten neuměl jediný slovo vyslovit správně a tam se fakt všichni pak dusili smíchy, jo. A to, já jsem si pak nakonec říkala, hele, dítě, je to i pěkný, když jako je tam i ta veselost. No.
0: Je pravda, že moji maminku teda bylo to v dětství vyvedli z pohřbu kvůli tomu, že se zbála. Musela opustit smuteční místnost. Ty jsi psala někdy smuteční řeč pro někoho?
1: Já jsem několikrát mluvila na pohřbu. A je to hrozný teda.
0: Jo.
1: Je to hrozný fakt. Já jsem si vždycky myslela, že jako prostě můžu mluvit kdykoliv, jo. Ale konkrétně třeba si pamatuju, že když jsem mluvila třeba na pohřbu Jirky Krampola, mně se zlomil hlas a já jsem najednou vůbec nemohla ze sebe vydat hlásku, jo. A to je hrozný. Hmm. Jako to opravdu, to není jednoduchý mluvit na pohřbu. Nechci to dělat často.
0: Ne. No i sepsat něco takového, dát tu řeč dohromady vlastně, aby...
1: Jako knížku smutečných řečí?
0: Takový... Už bys mohla, už tolik řečí máš za sebou.
1: Takový podnikatelský nápad ještě nikdo neměl.
0: Tak tohle vyšlo knižně, to byla citace z knihy, tak proč by něco takového
1: pokračovat
0: třeba...
1: v tom.
0: Ano, že by kompletní přepisy skutečných řečí známých osobností.
1: Ale jako pravdou je, že jako pohřeb má být opravdu tečkou za životem. A když ten člověk byl fajn a byl veselý, tak jako myslím si, že není nutný vždycky ten úplně totální smutek.
0: Ano.
1: Proto taky občas bývají i veselé, rozverné písně na tom pohřbu. To bývá hodně často. Tak... Až to se mnou sekne od nohavici, to ano. Se velmi často hraje na pohřbu.
0: Zaujalo vás to? Chtěli byste slyšet ještě další úryvky ze zmíněné knihy? A nebo se posuneme jinam třeba za Helenou Růžičkovou, což by mohlo potěšit i jako vzpomínání právě Maršku Formánskou?
1: No to by mě teda ale fakt potěšilo. Ale to je veliký dilema, protože opravdu i ty smuteční řeči jsou perfektní. A Helena, to je opravdu, to já vždycky
0: boj.
1: Říkám, to je člověk, který mě změnil život a udělal mě šťastnou. Takže to je zase moje osobní záležitost.
0: Co nám vyberete? Je to na vás. Vy rozhodujete, my si můžeme říkat, co chceme, ale vy budete volat a psát SMSky. Tedy textovky na číslo 90 01 04, volat na číslo do studia 731 800 900 a tak rozhodovat o tom, co budeme dál vysílat.
8: Hej!

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Ještě můžete rozhodnout a přidat svůj hlas na konto buď těm, co čtou smuteční řeči, úryvky z nich, anebo na konto Heleny Růžičkové, její příchod domů, tak se jmenuje ukázka, kterou máme nachystanou. Sleduje to s námi a naslouchá vám vaším rozhodnutím Marie Formáčková. Telefon sem do studia 731 800 900. Pro co jste? Dobrý den.
3: Miroslav z Karviné, dobrý den pro oba dva do studia a hlasuju pro smuteční projevy pro zasmání.
2: Dobře, zapisujeme váš hlas, moc děkujeme a jdeme za dalším, kdo vybírá.
4: Krásné prázdninové odpoledne, přeje Robert z Prahy 7. Zdravím všechny posluchače, vás Patriku a hlavně paní Marii.
5: Já jsem taky z Prahy 7.
4: Já vím, už jsme se o tom několikrát bavili. A každopádně já chci pokračovat, protože tak jsem se nezasmál hodně dlouho už.
2: Dobře, zapisujeme i váš hlas. Děkujeme, Roberte, mějte se pěkně. Ještě někdo se přidá?
6: Já vás zdravím, hlavně paní Formáčkovou. Mám ráda její povídání, vyprávění a prosím bych Aličko.
2: Dobře.
5: Také vás zdravím, děkuju.
2: Děkujeme moc. Dobrý den.
7: Dobrý den. Zdravím paní Formáčkovou, které si velice vážím a chtěla bych teda pokračovat. A chci se zeptat, minule, když tam byla, říkala, že napsala krásnou knihu o Josefu Hlinomazovi. A já bych si ji chtěla koupit, jak se jmenuje.
5: Jenom snad Josef Hlinomaz, já už to nepamatuju. Já už jsem ji napsala dávno a ona už se nedá koupit. Jedině tak v antikvariátu.
2: A nebo počet knihovně.
5: A nebo mi napište přes Facebook a já vám ji pošlu. Já mám doma dvě.
2: To je výzva.
7: A jak jsi to vám zaplatila?
5: Nebudete mi ji platit, já vám ji pošlu, jenom mě tam napište adresu. Jo,
2: teď bude lidí.
5: Ano, mám jenom jednu. Taky.
2: My děkujeme všem za pomoc a jak jste asi odhadli správně, to Ačko zvítězilo. Ještě si dáme úryvky ze smutečných projevů, tedy z úst Ivy Hitnerové, Hanky Křížkové, Martiny Hudečkové a Ivoš Moldase.
8: Uděláme opět radost vám a poslední pohled do sbírky pana Ladislava Mušky, co se odehrálo v krematoriích a pak nám Haničko zaspíváš. To je hezký díl. Mě by nikdy nenapadlo, že tenhle ten díl a že lidi od zbytovu můžou být takhle vtipný. To je, prosím.
9: Vzpomeňme si často na naši zesnulou, protože my, až tu budeme ležet na jejím místě, si to taky budeme přát. Hledáme útěchu ve slovech útěchy, ale tuto útěchu možno hledat jenom ve slovech útěchy.
10: Poslední dobou bydlela v Dolánkách, kde prožila celý svůj život.
11: Právě nyní, kdy provádíme odchyt zvěře, ty odcházíš.
9: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
10: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
11: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
9: Byla letitou členkou diabetiků a vykonávala i funkce.
12: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
10: Byl členem spolku drobného ptactva, kde byl často vyhodnocen jako...
8: Ano, já vám kde to byl, přečtu za pana doktora.
10: Kde byl často vyhodnocen jako exemplář.
8: Já jsem vás v životě neviděl takhle se smát, pane doktore. Vy byste měl být v krematoriu denně.
9: No. Hlavně by tam mohl řečnit tím hlasem, že?
11: Měli jsme ho rádi i přes svůj pokročilý věk.
9: většinu života, prakticky od dětství, byl v invalidním důchodu. Do naší obce se přistěhovala, aby ošetřovala dobytek a stala se babičkou.
10: Došlo k takové nehodě. Uklouzla.
8: To se zase nedozvíte.
10: Uklouzla, protože jeho kosti byly narušeny svou přísnou životosprávou. Ho onemocněl a záhy takovým banálním způsobem umřel.
8: Čas to uděláme zvláštní díl, kde budou ty, co měl číst pan doktor, abyste se je taky dozvěděli. To je sbírka pana Ladislava Mušky. Děkujeme.
2: Humoriáda. Teď se budou všichni schánět i po téhle knížce, kde tedy jsou právě citace z těch různých smutečných projevů. Ono v každé rodině občas vznikají nějaké perly. Taky máte takhle něco sepsaného, Maruško, doma třeba? Nebo tam? Já jsem si svého času třeba i se spolužáky, když jsme takhle nějakou perlu vyslovili, zapisovali, měli jsme takový perlsblok.
5: Jsem si to říkala u svých dětí, jako jsem si říkala, proč já si to nezapisovala. Já si pamatuju jenom pár. Já si třeba pamatuju, jak jednou můj syn, jeli jsme v narvaném autobusu, vezla jsem ho do školy a on byl malej, že chodil asi do první třídy a ona celý ten narvaný autobus se zakřičel, mami, a čím by si se živila, kdybys byla hezká? A to vím, že to si pamatuju, protože to mě zasáhlo, že jo.
2: No, to se asi všichni otočili, ne?
5: Všichni si mě šli prohlídnout a některý mi říkali, není to tak hrozný. A nebo třeba u dcery, ale to fakt, toho bylo strašně, u dětí toho je hodně. A já jednou, měla mě strašný vztek, Lucinka přišla za mnou a říká, mami, já budu muset vyhodit medvěda. A já říkám, a proč? On, kdyby si věděla, co o tobě teď on říkal, a teď říkal plno sprostých nadávek, jako aby si to se mnou vyříkala. Jo. Tak jsem si, to mě mrzí, že jsem nedělala. Já jsem si myslela, že to budu pamatovat, ale fakt jsem si to nezapamatovala.
2: Tyhle ty dětské hlášky, když máme jezdy humoriády na cestách, často končíme anekdotami, ale jednou jsme zvolili i právě tu variantu, budeme citovat děti, vnoučata, a taky z toho bylo docela hezké číslo. Stejně tak asi úspěšné jako tyhle ty řeči, které jsme dnes slyšeli. Teda.
5: No, děti jsou v tomhle tom jako strašně vynalézaví.
2: Ano.
5: A škoda, že to ta paměť neuchová.
2: Možná, že i posluchači nám třeba teď napíší nějaké dětské hlášky, které se u nich v rodině doma tradují. Budeme rádi, klidně rádi ocitujeme a zároveň za malou chvíli budeme vybírat s Maruškou Formáčkovou další ukázku, která by obohatila.
5: A my to začneme sbírat.
2: Ano, jo. A pak to vydáme.
5: A pak to vydáme.
2: Posloucháte Humoriádu a poslouchejte dál. Jsme rádi, že jste s námi.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejme dál v Humoriádě, ale co? To už se ptám Marie Formáčkové, dnešního hosta.
2: No, v nabídce je Zdeněk Troška. To je opravdu zaručená věc, Zdeněk Troška. Já ho mám hrozně ráda. A navíc teď jsme o víkendu oslavili v Hošticích nedožité 90. Heleny Růžičkové. Takže opravdu jako přijela se tam snad celá republika, i ze Slovenska tam přijeli lidi. Slavilo se v sobotu i v neděli. Bylo to strašně pěkný a Zdeněk tomu všemu vévodil a všechno to tam šéfoval, bylo to opravdu super. A já jsem dala potom na sociální sítě fotku, jak dávám Zdeňkovi pusu a nějaká paní mi napsala, jestli ji takhle budu dělat do trošky, takže mě přijde zabít. Tak paní, nedělám vám do trošky. My jsme kamarádi.
1: Bylo to jen poděkování. Takže plná náves, plný dvůr, všude plno v Hošticích.
2: Ano, bylo to tam na tom nádvoří zámeckým, ano. To je tam, jak je ano. Slunce se na pár facek, jak se tam mydlej.
1: Závěrečná tak tam, scéna, ano, tam se to
2: tam
1: odehrálo.
2: Tam se to konalo, bylo to opravdu moc hezký.
1: A Zdeněk si to užil?
2: Já myslím, že jo. Jako on je teďkon rád, že těch Hošticích, já mu vždycky říkám, jako jestli se tam nenudí, on se nenudí. On je tam opravdu spokojený, říkal dvakrát týdně, že mu přijede ta pojízdná prodejna, takže si tam vždycky něco nakoupí. A on vlastně jí jenom vajíčka a rajčata, takže on má takové...
1: A čte ty knížky
2: a dívá se na filmy a je naprosto spokojený.
1: Spokojený důchodce.
2: On je, ale přitom vypadá tak jako činorodě, jo? Ano. Ale vyhovuje mu to.
1: No tak možná odpočívá, sbírá síly, kam se hnát v tomhle
2: No
1: věku.
2: Říkal, že už nechce něco čet.
1: No to už říká leta, je to škoda.
2: Já ho přemlouvám, ať píše, ať napíše jo. O svém životě. A...
1: Že budeš točit ty. Že byste si to prohodili.
2: No ne, tak on umí krásně psát. Teď on jo? Už taky napsal. On Určitě. Už napsal dvě knížky, jako recepty s příběhama. Zdeněk umí všechno. Umí hrát na klavír, zná spoustu jazyků. Hraje teda mimochodem jako virtuos. On by se mohl opravdu koncertovat. Ha. On umí prostě všechno.
1: No tak jo, tak o Pražském jaru nám povypráví jenom tlumočníkovi právě teď v ukázce.
2: No ale teď on i režíruje opery. Ano, ano. On vážná hudba, to je jako jeho láska. Veliká.
3: Zazvonil
2: doufám,
3: telefon.
2: Že nás poslouchá.
3: Jsem doma. Říkám, prosím, to je pan Troška, prosím. Pane Troška, prosím vás, nám se stala taková hrozná věc. Máte dneska odpoledne a večer čas? Je pan, mám, co pak? Nám vybouch tlumočník do francouzštiny a my bychom potřebovali, kdybyste byli tak moc hodnej a šel nám vypomoct. Ona sem přijala excelence z Oranu, z Alžíru. A my nemáme honem koho, bychom poslali s ním na koncert Pražského jara na Žofín. A pan, tak jako já velice rád půjdu, protože vážná muzika je můj veliký koníček, samozřejmě velice rád. Budu vás doprovázet paní Růžičková a Květa Fialová. Tak to bude strašný. To bude strašný. Nicméně vzal jsem si rakváče, kravatu, protože já jinak chodím ve Vietnamkách, v kraťasech, a v triku to by mě tam nepustili, ale přijedu tam na ten Žofín a tam už stála Helena ve svých šifónech, cigaretou vedle ní Květa Fialová s tím udiveným údivem. Diví všemu. Že ještě nezemřela, nebo co já nevím. Tak jsme se svítali a čekali jsme na excelenci. Najednou přijela limuzína, vyskočil takový vám štramák. Helena udělala. Se nadechla. Květa udělala. Se nadechla. Jenže štramák obešel auto, otevřel zadní dvířka a vylezla excelence. Takový nechcípák má. Ježišmarja. Teď ta Helena k němu, teď jsme si jako vítali, teď ta Helena k němu přišla, takhle ho pohladila po hlavě a říkala... Už to začíná. V životě neviděl takovou ženskou, rozumíte? Tak na ní koukal, teď si prohlížel, to jak mapu světa, takhle, čo, nahoru, dolů. Od polu k polu, teď on ta Květa tam okolo něj s tím úsměvem, tak to a šli. Přišli jsme těsně, asi 2 minuty před zahájením, měli jsme rezervovaný místa v první řadě, kde všichni koukali, a teď jsme si sedli, jak protokol káže. Seděla Helena, vedle ní já, po mé pravice excelence a vedle něho Květa Fialová. Seděli jsme opravdu, jak se slučí a patří, podle Guta Jarkovského, rovně hezky tak. Začal koncert. Na programu byly kvartety, sextety, pozdní díla Ludvíka van Beethovena. Opravdu muzika pro znalce a zasvěcence. Přišli 4 chlapci, zapíchli basu do podlahy a už to začalo. Brum, brum. Excelence chvilku seděla, pak se opřela, pak se takhle svezla a najednou se vozvalo. Excelence se nudila a začala si prospěvovat arabské národní písně. Jsem úplně stuhnul, tak jsem do Excelence lehce, tak říkal, Excelence, nebojte, nebude to mít dlouhého trvání. Květa Fialová udělala tak jako ten udivený, co to je, co to vedení kvičí. Já pak, Excelence, vydržte, opravdu už nebude to dlouho trvat. A ozvalo se. Excelence si zatleskala sama. Ona skončila první věta, rozumíte, jo? To už Květa dělala, že k nám nepatří, koukala jako na výzdobu sálu. Říkal jsem, to je průšvih, tohle není pravda. No nicméně, když skončil první kus a měli přijít jiný muzikanti, tak jsme udělali takový jako, že pardon, promiňte. A takhle jsme se vytratili ze sálu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: O útěku z koncertu, tedy tahle ukázka. Další může být třeba o kuchařské umění, o tom tady taky byla řeč, tak ať to všechno máme. Měli jsme tu Helenu Růžičku, měli jsme tu vážnou hudbu, tak ještě to
2: jídlo. Ano, jídlo. Aniž by jsme tušili.
1: No a proti koho? Já bych zkusil, nevím, jestli ty si pamatuješ, ty bys mohla Smutného muže Jaroslava Válka.
2: Ano, já si ho pamatuju, ty si ho nemůžeš pamatovat.
1: Jen takhle z ukázek.
2: To no. Jsi ještě nebyl na světě, ale já si ho pamatuju z televize, já vím, jak vypadal.
1: Jo.
2: Že byl černě oděn,
1: ano.
2: Jo, a ani nehnul brvou, jo, opravdu
1: stál
2: to byl.
1: Stál jak socha, ano, a vyprávěl.
2: I si vybavuju ten jeho hlas, ráda bych ho zase po letech slyšela.
1: Tak varianta
2: B. Ale záleží
1: B.
2: to na posluchači. Ano.
1: Zdeněk Troška nebo Smutný muž, vybíráte si na telefonu 731 800 900 SMS-kou poslanou na číslo 90 01 04 se správným heslem Humor mezera A, to je pro Zdeňka Trošku, nebo Humor mezera B pro Smutného muže Jaroslava Válka.
4: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Připomínám, že souboj svádí Zdeněk Troška se smutným mužem Jaroslavem Válkem a vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Je tu Patrik Rozehnal ve studiu a Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
4: Tak já vás zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladé Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, dobrý den. Zdravím celou Sadskou, Petra kamaráda a všechny okolo. A přeju hlavně hodně zdravíčka, hodně. A přeju si Ačku pokračování.
3: Dobře, děkujeme moc za to. Jdeme za dalším. Kdo tam je? Haló, ozvěte se nám. Jste ve spojení s Umoriádou.
5: Haló.
6: Ano, posloucháme.
5: No, dobrý den. Tady je Slávka momentálně z Náchoda.
3: A co vybíráte, Slávko?
5: Co vybírám? Vybírám Ačko. Zdravím paní Formáčkovou. Má hrozně příjemný hlas.
6: Děkuji.
5: Aby dneska vybírá perfektně. Mějte se hezký.
6: Ano, vybírá.
3: Hezký poslech, děkujeme. Přesuneme se za dalším volajícím. Odkud a komu půjde
7: bod? Dobrý den, Patriku, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím paní

0: si budeme povídat, žádný recept jsem si nevymyslel, to jenom když nějaký děláte, tak nemáte třeba to koření, tak fantazie pracuje, ale lidi mě dávali svoje recepty. Já vždycky, když někam přijedu a chutná mi to, ať je to v restauraci nebo v privátu, tak si tam zajdu za panem kuchařem do kuchyně nebo za paní kuchařkou a poprosím je o recept. A můžu vám říct, že všude mě ten recept dali. No až na jedno místo, no, tak tam mě ho nedali. V Petrohradě. Přijel jsem do Petrohradu a pan konzul dal zrovna svému kuchaři volno. Měl vypučenýho nějakého ruského kuchaře, udělal velice dobrou věc, moc mě to chutnalo, tak jsem šel za ním dozadu, do kuchyně a říkám mu, izvinite, pažást, rozumíte rusky ještě vůbec? Spasíbo balšoje. I vod, já skazal, izvinite, pažást, vy nerozumíte rusky už věci tady. No, ta na mě kouká, jak Jožo na internet, tam ta dívenka. Já ti to přeložím. Říkám, izvinite, pažást, můžete vy mě skazat, jak vy to sdělali? Můžete mě říct, jak se to dělal? A on se na mě podíval a říkal, izvinite, nemagu. Potom už to, je to můj sekret. Promiňte, nemůžu, protože to je moje tajemství. No ale teďka, no se udav Ivane Vasiljeviči. No ale za ním stála ta jeho pomocnice. Maria Arkádievna na mě mrkla a říkala, já vám to zkažu, já je to znáju. Já vám to řeknu, já to znám. A přinesla mě to napsaný na pitlíku od mouky. A dodneska to mám doma a vždycky, když na to narazím, nebo když na to vzpomenu, tak si udělám tohleto jídlo, který jsem nazval Petrohradské tajemství.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Snad je asi v té knížce, my se ho nedozvíme, ale po jednom takovém receptu pátrala kdysi i Maruška, si to pamatuju, sladkém.
3: Já furt pátrám po nějakých receptech.
2: Jo.
3: Já opravdu
2: po jakém
3: jako,
2: teď?
3: Já vždycky, když něco dobrýho někde jim, tak potom pátrám a pak to musím udělat.
2: Jo.
3: A tak dlouho to dělám, až...
2: Teď... Až je to lepší než ten originál.
3: Ano, ano, ano. Takže já věčně v jednom kuse po něčem pátrám. Teďkon pátrám po receptu na jednu bábovku, kterou jsem jedla u jedné svý známý a ona ji dostala. Takže ještě aha, jsem se, to je taková, i bábovky jsou putovní, jak jsou putovní flačky, tak jsou i bábovky.
2: Byla protože dobře jí, uležela.
3: Ona ji taky od někoho dostala, takže říkala, že mi to sežene zase od toho, od koho to dostala.
2: Aha, no vidá, výborně, bábovky.
3: A to ty seš, ty pečeš, tak já ti to
2: bábovky
3: pak,
2: taky, no, já ti to pak řeknu. Bábovky rád, no, ty máš před sebou i knížku těch sladkých věcí.
3: No, teď já už se na to tak těším.
2: Jo, budu zkoušet teď něco.
3: Víkend před náma, já celý víkend budu jen péct.
2: Výborně, no a my budeme vás žádat o závěrečnou pomoc, výběr ukázky číslo 5. Vracím do hry Helenu Ružičkovou, vracím do hry Jaroslava Válka, smutného muže, stavíme proti sobě, Helena má Ačko, Jaroslav má Bčko a kdo se nám ozve na telefonu 731 800 900 může hlasovat, může věnovat nějaký ten svůj hlas někomu z těch favoritů a můžete posílat i SMSky 90 01 04 heslo Humor mezera A nebo B. Vyberte poslední dnešní ukázku.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jednou větou nebo dle libosti se můžete vyjádřit k tomu, chcete slyšet Helenu Růžičkovou nebo Jaroslava Válka. Telefon sem do studia 731 800 900. Je tu se mnou Marie Formáčková. Kdo na telefonu?
2: Dobrý den, Bohunka z královského města Znojma.
1: Já vás zdravím.
2: Já bych vás poprosila o paní Helenku Růžičkovou.
1: Mm-hmm. Píšeme jí bod od vás.
3: A zdravíme královské
2: děkuji,
3: město.
1: Ať se daří, kdo další je tu s námi.
4: Dobré odpoledne, Honza z Rokemi, zdravím vás i paní Formáčkovou.
3: Vás také zdravíme.
4: Zdravím a já bych hlasoval taky pro paní Růžičkovou.
1: Píšeme jí bod, děkuji moc. Dobrý den.
5: Dobrý podvečer, zdravím vás oba do rozhlasu. Mm-hmm. A jenom když jste tam měli takové ty hlášky s tím mužu, tak pořbu, tak tady u nás ve vsi, Jarda se jmenuje, a na konci, když tam měl pan starosta proslov, tak prohlásil, Františku, uměj se dobře a hodně zdraví.
1: To se tak, prostě je to nacvičené, ano. Komu dáte bod?
5: Samozřejmě paní Růžičkové.
1: Dobře, zapsáno a tak se kousek toho příchodu domů pustíme.
6: Milé dámy, ženská potřebuje trochu něhy a musí si ji vydobít, i kdyby toho svýho chlapa měla utlouct. Tak já například přijdu domů a čekám na něžný pohlazení. Tak co bude s emocema? A když se k ničemu nemá? Mám těstý sesle zvednout za líme, co? Nevíš, že žena je křehká květina, která touží po polibku? Tak na mě nekoukej jako prdl na dva dny starou makrelu! A trochu se ke mně přitul! A vůbec, nevzala jsem si tě proto, abys hledal v inzerátech. Vyměním selskou jizbu za švédskou sekačku na trávu. Ale aby ses projevil jako pozorný a přítulný milenec, ty seš éterický, já jsem robustní. Tak snad by se ty protivy měly začít přitahovat, ne? Jestli tě ještě jednou načapám takhle unuděnýho, já tě majznu! Nebo já tě pošlu za psychiatrem. Tak. A kdyby měl jiný mužský doma takovejhle sexuální objekt, jako jsem já, byl by na nohou dřív, než se stačím na chodbě přes aut. Ano, sám náš ředitel se nechal slyšet, že dát mě do vrátnice, tak nikdo nepronese kolem ani vlastní duši. Ano, jsem rasantní dáma výrazného zevnějšku. Když někoho pohladím, kouká z toho tříměsíční pracovní neschopnost. Ale právě proto vyžaduji něhu a lásku svého partnera. Ten má ke mně plaše přistoupit, šeptat opojná slova lásky a nebejt ve střehu, která první pomoc ho přijme.
0: Humoriáda.
1: Ta dnešní je na konci, jsme rádi, že jste poslouchali. Snad se vám i líbila, těším se hned na další vydání zase v pondělí. Maruško, děkuju za návštěvu, hezký víkend.
3: Já taky, bylo to dneska fakt super výběr a ještě se dívat celou dobu na krásného Patrika. Ale... To bych všem přál.
1: Jo. Já vám přeju poslech dalších pořadů Českého rozhlasu. Užijte si to, mějte se krásně a prostě s námi trávte ten volný čas nebo i ten pracovní. My jsme moc rádi.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Historická budova gymnázia v Uherském Hradišti prochází opravou. Rožnovsko propojuje se slovenským pohraničím nová šifrovací hra. Požár v Brně-Bystrci se hasičům podařilo dostat pod kontrolu. Dnes očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost s přeháňkami a nejvyšší teploty dosáhnou 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem prací je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti. Ta v suterénu a v přízemí už od 90. let minulého století způsobuje opadávání omítky a zhoršování stavu stěn. Práce za více než 12,5 milionu korun budou zahrnovat elektrosmózu, provětrávanou podlahu v suterénu, novou hydroizolaci a také injektáže stěn. Popisuje manažer rozvoje školy Jaroslav Březina.
3: Jedná se o injektáž chemické látky do zdiva těsně nad úrovní podlahy. Je to ve dvou řadách, po 10 cm. Ta chemická látka se v tom zdivu rozpustí a potom vytvoří vodě odpudivou vrstvu, která zamezí vzlínání vody, na druhou stranu umožňuje odpařování vodních par, což potom umožňuje jakési přirozené odvětrávání.
2: Opravy by měly být kompletně hotové do konce září. Příběhy bez hranic. Tak se jmenuje nová šifrovací hra, kterou připravilo Sdružení obcí mikroregionu Rožnovsko ve spolupráci se slovenskou obcí Makov. Vznikla jako součást přeshraničního projektu a hráče zve k objevování zajímavých míst na obou stranách hranice, říká manažerka sdružení Petra Kavková.
4: Propojuje zábavu, pohyb a poznávání našeho regionu, kdy se můžete vydat po stopách příběhu Rožnova, Valašska a slovenských Kysuc. Budete luštit šifry, řešit logické úkoly a objevovat zajímavá místa Rožnova až na Hradisko.
2: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravů. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
5: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
6: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
5: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
7: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
5: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
2: Hasičům se podařilo dostat pod kontrolu požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Zhruba 20 evakuovaných lidí z okolních domů se může vracet zpátky. Dohašování bude podle mluvčího hasičů Štěpána Komosného pokračovat do ranních hodin. Oheň nikoho nezranil. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Škody odhadují hasiči v milionech korun.
0: Počasí.
2: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný, západní až severozápadní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Dálnice D55 v Napajedlích na Zlínsku je uzavřena po nehodě kombajnu. Počítejte tam s komplikacemi. Dále si dejte pozor na nehodu osobního auta se zvěří mezi Nivnicí a Suchou Lozí na Uhersko-Hradišťsku. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Máme státní svátek, proto se takto brzy probouzíte, milí posluchači, většinou dobrovolně. Já vás vítám do pondělí 6. července a přeju pohodové dobré ráno. Rozvedu za chvíli v kalendáriu, teď si ještě nejdřív pustíme letní písničku Michala Tučného na hudební pomyslné startovní čáře. Máme 5 hodin a 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Pohodové sváteční ráno přeje Český rozhlas Zlín, dnes je pondělí 6. července. Nahlédneme do kalendária. Dnešek je státním svátkem České republiky, dnem upálení mistra Jana Husa. Kázání proti církvi a kritika toho, že se odvrátila od svých původních ideálů, se mu nakonec staly osudnými. Své názory odmítl odvolat i na církevním koncilu v Kostnici, jak známo. Za své reformní myšlenky a učení byl právě 6. července roku 1415 upálen. Dnešek je spojený také s historií brněnského televizního studia. Historicky prvním pořadem byl zábavný pořad nazvaný Sedmi krásky nad Brnem. Vysílal se živě 6. července roku 1961. Zpočátku vysílalo studio pouze z Typosu, postupně ale získávalo i další prostory. V současnosti vysílá z brněnské Líšně. Rovných 55 let uplyne dnes od úmrtí Bohdana Laciny, malíře, grafika, ilustrátora a pedagoga. Jeho raná tvorba je ovlivněna díly malířky Toyen a malíře Josefa Šímy. A ještě sportovní rok 1973, historicky první Čech vyhrál Wimbledon. Povedlo se to Janu Kodešovi.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Kapela Smoky v období, kdy se opravdu dařilo, to znamená druhá polovina 70. let. Možná se moc neví, že tato písnička Living Next Door to Alice byla původně materiálem pro skupinu New World a hitem se stala právě až v podání Smoky. Jdeme do roku 76. Za minutu bude 4:15.

0: Taky už kus hudební historie, 50 let zpět, skupina Smoky. 5:17 pro další informace jdu k meteorologům. Zjistíme, jak vidí úvod nového letního týdne.
1: Počasí.
0: A ještě ranní teploty, 14 stupňů, to je teď momentálně Kroměříž, Staré Město, Holešov, Kateřinice Ojičná, Maruška Hostýnské Vrchy, Bojkovice, Strání a Rošnov pod Radoštěm. 13 stupňů hlásí Bystřice pod Hostýnem, Hošťálková, Zlín, Luhačovice a Vsetín. Když se podívám na hodnotu 12 stupňů, tak tu vidím teď ve Vizovicích, ve Štítné nad Bláří, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. Valašská Senice uvádí 11 a Valašské Meziříčí 15 stupňů Celsia. Dnes očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami i intenzivnějšími, případně se může odpoledne vyskytnout i bouřka. Večer budou potom srážky přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Rádo povane slabý jihozápadní, přes den to bude mírný západní až severozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou rozptylové podmínky, předpoklad je takový, že by se měly i udržet v tomto stavu, biozátěž na jedničce tedy pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: V rubrice Co v učebnicích nebylo dnes nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je najdeme a proč se jim říká paternoster, prozradí už za chvíli Martin Písařík.
2: Inkontinence je problém, který může potkat kohokoliv. A přesto se o ní mluví šeptem nebo vůbec. Proč vlastně vzniká? Jaké jsou možnosti léčby? A jaké jsou praktické tipy, které pomáhají zvládat každodenní situace? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání lékař gynekologicko-porodnického oddělení Baťovy nemocnice Michal Macourek. Už 8. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané páternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový páternoster mají dva krajské úřady – v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká páternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky páternoster.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: U zpráv vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Chystaný projekt odkanalizování Luhačovického zálesí propojí kanalizace 10 obcí v okolí Luhačovic na Zlínsku. Ty se napojí na čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. Projekt připravený vodárnami a kanalizacemi Zlín počítá také s modernizací stávající čističky. Odhadované náklady se pohybují kolem 1,5 miliardy korun a s realizací projektu by se mohlo začít za 2 roky. Dvě starší sanitky vyměnila dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice za 2 nové. Modernější vozy mají více místa okolo transportního lehátka a umožňují přepravit open o pacienta navíc. Podle Zbyňka Kvinty, vedoucího dopravní zdravotní služby kroměřížské nemocnice, jsou obě nové sanitky bezpečnější a prostornější. Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si dnes Češi připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské betlémské kapli. Pořadatelé fotbalového mistrovství světa odložili o hodinu výkop osmifinále mezi domácím Mexikem a Anglií, a to kvůli bouřce. Anglie, která Mexiko nakonec přehrála 3-2, nastoupí ve čtvrtfinále šampionátu proti Norsku, které zdolalo Brazílii 2-1. V našem regionu dnes očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný, západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Dálnice D55 v Napajetlích na Zlínsku je uzavřena v obou směrech po nehodě kombajnu. Dále si dejte pozor na silnici mezi Nivnicí a Suchou Lozí na Uhersko-Hradišťsku, kde osobní auto srazilo zvěř. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Chcete, aby do vás proniklo něco z Cibermanovy geniality? Není prý nic jednoduššího, než se posadit na jeho lavičku. Právě na ní před pár dny herci dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cibermana. Za největším českým géniem vás pozveme za okamžik, teď je 17:30 a 3 minuty.

0: Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Před pár dny cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Akce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: místní cimrmanolog,
6: místní cimrmaniak, jí takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního. Dáme jedny Mirkovi, všechno tak.

0: pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky i trochu pobavit.
1: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Máme 6:15. Úvod nového týdne probereme taky přes meteorologické zprávy a krátkou předpověď otevřu ranními teplotami, jak mi je posílají do studia měřící stanice.
1: Počasí.
0: 14 stupňů, to je Kroměříž, Staré Město, Holešov, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy, Bojkovice, Strání a Rožnov pod Radhoštěm. 13 stupňů hlásí momentálně Bystřice pod Hostýnem, Hošťálková, Zlín, Luhačovice a Vsetín. Když půjdeme dál do Vizovic, tak tady je to 12 stupňů, stejně tak ve Štítné nad Bláří, ve Velkých Karlovicích a v Horní Bečvě. 11 stupňů uvádí Valašská Sednice, 15 Valašské Meziříčí. Dnes očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami i intenzivnějšími, případně se může odpoledne

0: vyskytnout i bouřka. Večer budou pak srážky přechodně ubývat. Nejvyšší teploty 22 až 25 stupňů. Ráno povede slabý jihozápadní, přes den mírný západní až severozápadní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Dobré až velmi dobré máme a zůstanou rozptylové podmínky, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.

0: 9 minut do 6. hodiny, dnes je 6. července, od června pro vás máme každé pondělí po 13. hodině nový pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude textař Michal Horáček a tady je malá ochutnávka.
1: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické.
2: To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech a vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim. Takže mi třeba volal ve 2:27 v noci. Jako,
1: a říkal, a to jste vzal?
2: Už to mám. No jistě, no ne, to přece, já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let.
1: A on vám to tam potom zahrál
2: no,
1: přímo live?
2: No, takový klimpr, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem, tedy vysílání Českého rozhlasu Zlín už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát textař Michal Horáček.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: V Zašové na Vsetínsku se ode dneška kvůli stavbě křižovatky uzavře hlavní výjezd z obce. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Jana Nerudy. Čeští podnikatelé by se měli mít na pozoru před takzvanými katalogovými podvodníky. Dnes očekáváme proměnlivou oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 25 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. V Zašové na Vsetínsku se dnes uzavře hlavní výjezd z obce. Důvodem je stavba nové křižovatky na silnici 1/35. Řidiče čekají jen jednosměrné objížďky. Uzavírka nejvíc zkomplikuje život lidem z horního konce obce.
2: Jak se lidé dostanou k hlavní silnici, popisuje lidovecký starosta Jiří Kubrický.
3: Do centra obce nebudou zajíždět autobusy, proto jsme zajistili náhradní dopravu hasičskou dodávkou, kterou se budou moct naši občané dostat z horního konce k hlavní cestě.
2: Přes všechny komplikace by ale stavba neměla nabrat zpoždění. Proč, vysvětluje ředitel zlínského ŘSD Karel Chudárek.
4: Musíme postavit nový most. My jsme ho soutěžili pod Milníkem a vlastně firma má docela velké pokuty za každý den zpoždění, co to nestihnou.
2: Hotovo by mělo být do 15. srpna. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
0: Celková obnova ulice Jana Nerudy za 3,5 milionu korun začala ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Ulice výrazně utrpěla při povodních v roce 2024. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
5: Rekonstrukce přinese nový povrch vozovky a také stavební úpravu křižovatky s ulicí Dlouhá. Správný odtok dešťové vody zajistí 4 nové uliční vpusti, nový příčný rošt a jeden žlab. Staré chodníky nahradí bezbariérové trasy a počítá se také s kompletní výměnou elektrického vedení a sloupů veřejného osvětlení.
0: Hotovo by mělo být do konce září letošního roku. Podnikatelé by si měli dávat pozor na takzvané katalogové podvodníky, varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody. Požár na jihu Francie se rozšířil na plochu 4,5 tisíc hektarů. Úřady vyzvaly k evakuaci zhruba 10 tisíc lidí. Informuje o tom agentura AFP. Hořet začalo v sobotu večer v horském terénu v regionu východní Pyreneje. Oblastí má dnes vést třetí etapa cyklistického závodu Tour de France. Pořadatelé oznámili, že z bezpečnostních důvodů bude závod bez diváků. Požár zranil dva lidi, jednoho hasiče a jednoho místního obyvatele. Oba jsou v kritickém stavu.
1: Počasí.
0: Ve Zlínském kraji dnes očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný, západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Provoz je na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku opět obnoven. Stále tam ale probíhají odklízecí práce po nehodě kombajnu. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Kdo chce, vstává. Kdo má ještě půlnoc, tomu popřeju dobré ráno později, tím naznačuju stav kalendáře. Máme sice pondělí, ale protože je 6. července státní svátek, většina lidí z postele předpokládá nějak výrazně nespěchá. Z toho vycházejme. Přejme si pohodu na startu a za chvíli si k zajímavým souvislostem řekneme víc v kalendáriu. Teď je 6 hodin 4,5 minuty. Za mikrofonem Petr Uhřík.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pohodové sváteční ráno přeje Český rozhlas Zlín. Dnes je pondělí 6. července. Nahlédneme do kalendária. Dnešek je státním svátkem České republiky, dnem upálení mistra Jana Husa. Kázání proti církvi a kritika toho, že se odvrátila od svých původních ideálů, se mu nakonec staly osudnými. Své názory odmítl odvolat i na církevním koncilu v Kostnici, jak známo. Za své reformní myšlenky a učení byl právě 6. července roku 1415 upálen. Dnešek je spojený také s historií brněnského televizního studia. Historicky prvním pořadem byl zábavný pořad nazvaný Sedmi krásky nad Brnem. Vysílal se živě 6. července roku 1961. Zpočátku vysílalo pouze studio z Typosu, postupně ale získávalo i další prostory. V současnosti vysílá z brněnské Líšně. Rovných 55 let uplyne dnes od úmrtí Bohdana Laciny, malíře, grafika, ilustrátora a pedagoga. Jeho raná tvorba je ovlivněna díly malířky Toajen a malíře Josefa Šímy. A ještě sportovní rok 1973, historicky první Čech vyhrál Wimbledon. Povedlo se to Janu Kodešovi. Tolik z historie, pokračujeme aktuálním regionem. Historická budova gymnázia v Uherském Hradišti prochází opravou za bezmála 13 milionů korun. Řemeslníci pomocí injektáží a dalších speciálních zásahů po desítkách let zbaví vlhkosti. Podrobnosti nabídneme už za chvíli v reportáži.
1: Český rozhlas Zlín, písně.

0: o létě Karel Gott. Máme 6. července, 6 hodin, 12 minut. Dobré ráno přející Český rozhlas Zlín. Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti, která v suterénu a v přízemí způsobuje opadávání omítky a zhoršování stavu stěn.
1: Od 90. let ta budova projevovala známky vlhkosti a při jakémkoliv větším dešti to bylo vidět víc a víc.
2: Říká mi manažer rozvoje Hradišťského gymnázia Jaroslav Březina. Stavební dělníci proto v těchto dnech pomocí vrtačky s asi metr dlouhým vrtákem provádí injektáž zdiva.
3: Podle dloužky stěny, když to máte, já nevím, stěnu máte 80, tak se vrtá na 70. Máte metrovku, tak 90. Vždycky se číslo od konce zůstává.
2: Ukazuje mi jeden z pracovníků sanační firmy. Další postup prací popisuje Jaroslav Březina.
1: Jedná se o injektáž chemické látky do zdiva těsně nad úrovní podlahy. Je to ve dvou řadách, po 10 cm. Ta chemická látka se v tom zdivu rozpustí a potom vytvoří vodě odpudivou vrstvu, která zamezí vzlínání vody, na druhou stranu umožňuje odpařování vodních par, což potom umožňuje jakési přirozené odvětrávání.
4: Co všechno se vlastně musí udělat? Když se podíváme na omítky, tak ty jsou do nějakého metru odsekané kompletně?
1: Přesně tak. Následně tam potom bude nahozena sanační omítka a potom to i vymalujeme speciální barvou, která bude od vody odpudivá. A v dalším kroku bude následovat instalace takzvané aktivní elektroosmózy, kdy do části zdiva a do podlahy instalujeme elektrody, které vytvoří elektrické pole, které zase bude odpuzovat tu vodu, aby neprostupovala, nevzlínala nahoru.
4: A ty tam budou jakože potom nastálo?
1: Přesně tak, ty tam budou nastálo, ty elektrody. Bude tam instalovaná nějaká řídící jednotka, která bude regulovat napětí, velmi nízké napětí, je to do 6 V. Na základě vlhkosti bude docházet k regulaci toho napětí.
2: Na poslední opatření proti vlhkosti se jdeme podívat do sklepa.
1: Tím třetím hlavním krokem to je vybourání dlažby ve sklepě a nové přívody vzduchu a aktivní odvětrávání podlahy. Bude to na základě jakýchsi malých iglů, které budou přispívat k cirkulaci vzduchu ve sklepních prostorech.
2: Zatímco práce v suterénu budou pokračovat až do 25. září, prostory určené pro výuku budou hotové do začátku nového školního roku. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
6: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
5: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
7: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
5: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: perfect day.
1: Za 10 minut bude 6:30. Poslechneme si, jak nám další letní týden začne v počasí, a proto volám do Brna, kde máme profesionály. S podrobnou předpovědí je připravený v tomto případě meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás, přeju dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Jak hodnotíte pondělní ráno ve Zlínském kraji, nám prosím řekněte na úvod.
2: Tak co se teplot týče, ty se pohybují v intervalu od 12 do 15. V Kroměříži tam už se teplota dostala až téměř k 16 stupňům. Jinak máme nad Zlínským krajem hodně oblačnosti a na mnoha místech se vyskytují přehánky.
1: Co nám pondělí nabídne v dalších hodinách? Jak vypadá celá předpověď na 6. červenec?
2: Tak očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přehánkami, které mohou být i intenzivnějšími, hlavně v těch poledních, odpoledních hodinách. Případně se může v této době vyskytnout i bouřka. Večer pak čekáme ubývání srážek. Odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Teď ráno fouká slabý, převážně jihozápadní vítr, přes den potom povane vítr mírný západní, no a během dne může v přehánikách přechodně zesilovat. Večer pak čekáme obecně slábnutí větru.
1: A co by zátěž? Máme příznivou?
2: Ano, je to jednička, mírná zátěž.
1: Pojďme dál. Zítřek by měl probíhat podobně nebo se projeví jiným způsobem. Co nám řeknete k úterý?
2: Tak ta proměnlivost počasí nebo oblačnosti zůstane, ale srážek bude zítra méně než dnes. V noci se budou vyskytovat přehánky jen výjimečně, a to hlavně v severní části kraje. Přes den to bude potom podobné, výjimečně přehánky nebo slabý déšť. Teploty se budou pohybovat ráno mezi 16 a 13 stupni. Odpoledne potom bude trošku tepleji než dnes, 25 až 28 stupňů. No a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní, později spíše západní vítr.
1: Nahledněme ještě kousek dál, do prostřed týdne, naznačte prosím, jak prozatím vychází středa, čtvrtek, ať máme konkrétnější představu.
2: Ano, tak středa zpočátku bude spíše zatažená a občas trošku zaprší, ale přes den čekáme od severu spíše takovou proměnlivou oblačnost beze srážek, a k večeru té oblačnosti bude dále ubývat, takže to pozdější odpoledne večer bude spíše takové polojasné. Středeční ranní teploty 17 až 13, odpolední 21 až 25 stupňů. Čtvrtek potom bude oblačný, chvílemi i polojasný, jen s malou pravděpodobností přehánky. Večer se bude oblačnost zmenšovat, ranní teploty 14 až 10, odpolední 23 až 27 stupňů.
1: Na závěr si ještě rádi poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodily 6. červenec ve Zlínském kraji. Prozraďte, Mojmíre, prosím, o jaké hodnoty a letopočty se jedná.
2: Ano, tak nejtepleji bylo v roce 1932 v Luhačovicích, a to 36,8 stupně. Nejchladněji potom bylo ve Vizovicích v roce 1962, a to 2,2 stupně Celsia.
1: Tak to uzavírá počasí meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý. Za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkal?

výběčný cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: A s nimi je to Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Povodí Moravy upraví za 10 milionů korun tok rožnovské Bečvy. Koryto se postupně zaneslo štěrkem a po předloňských povodních se posunulo, což zvýšilo riziko záplav pro okolní domy. Vodohospodáři zpevní koryto v úseku dlouhém 230 metrů, především na levém břehu. Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem prací je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti. Práce za více než 12,5 milionu korun budou zahrnovat elektrosmózu, provětrávanou podlahu v suterénu, novou hydroizolaci a také injektáže stěn. Ruský Sevastopol je po ukrajinském útoku na okolní energetickou infrastrukturu bez elektřiny. Informoval o tom šéf místní správy Michail Razvožajev. Elektřinu ve veřejných zařízeních podle něj zajišťují záložní systémy. Obyvatelům doporučil šetřit baterie svých elektronických zařízení. Fotbalisté Norska a Anglie si proti sobě zahrají čtvrtfinále mistrovství světa. Norové vyřadili v New Jersey Brazílii po vítězství 2-1. Angličané porazili Mexičany na jejich domácím azteckém stadionu 3-2. Čtvrtfinále mezi Norskem a Anglií je na programu v sobotu večer českého času v Miami. Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý přes den mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Po nehodě kombajnu je provoz na dálnici D55 u Napajedel na Zlínsku opět obnoven. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín pokračuje Petr Uhřík.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Rád bych připomněl jedno zásadní jméno české hudby. 6. července v roce 2008 zemřel zpěvák Karel Hála, charismatický elegán s kouzelným baritonem. Patřil k nejlepším českým swingařům. Mistr Swing, jak se Hálovi přezdívalo, zemřel ve věku 74 let. S Karlem Hálou jsem se potkal jenom jednou na zajímavé společenské akci, ale to je na delší povídání, no tak se o zážitky podělím někdy příště. Teď si opustíme ve známém Nestárnou.

0: Vítáme se do svátečního pondělí. Přání dobrého rána posílá Český rozhlas Zlín k datu 6. července. Panská sídla Kroměřížská, to je název nové letní hry, do které se mohou až do začátku října zapojit návštěvníci regionu Kroměřížsko. Cílem hry je sbírat razítka z až 18 zapojených místních zámků, hradů i tvrzí. Podrobnosti nejenom o této akci do vysílání přinese reportérka Tereza Chrastinová před 7:30. V dopolední chovatelské poradně bude hostem Anny Randárové slušovický veterinář Dominik Gregořík. Zdravím srdečně. Řeč bude tentokrát o nástrahách, které sebou nese horké letní počasí. Pokud máte už teď nějaký dotaz týkající se vašich mazlíčků, napište nám na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz. Odpovědí se dočkáte po 11. hodině. Já za chvíli přidám pondělní počasí.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za 2 minuty bude 6:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na začátek nového týdne přes meteorology.
1: Počasí.
0: A ještě současné ranní teploty. Ve Zlínském kraji se momentálně pohybujeme mezi 11 a 15 stupni. Očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami i intenzivnějšími, případně se může odpoledne vyskytnout i bouřka. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupně. Ráno povane slabý, jihozápadní, přes den mírný západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. U toho jsou a zůstanou dobré až velmi dobré rozptylové podmínky s mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Už za chvíli vás pozveme na místo, kde možná působili Cyril a Metoděj, do Mikulčic na Hodonínsku. A právě odkaz slovanských věrozvěstů si tam včera lidé připomněli na tradičních slavnostech. Reportáž nabídneme už za okamžik.

0: Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z dob Velké Moravy přivítalo návštěvníky z celého Česka, ale i třeba Slovenska. Do Mikulčic na Hodonínsku přijeli na tradiční cyrilometodějské slavnosti. Podle historiků mohli právě tam slovanští zvěrozvěsti Cyril a Metoděj působit. Jejich odkaz si lidé připomněli přímo mezi odkrytými základy velkomoravských kostelů a rotund.
1: Na této zemi jsme poutníky. Putuje s námi Bůh a s ním se chceme i v této chvíli a na tomto místě setkat, tak jak nám ho zvěstovali svatí Cyril a Metoděj.
2: Přivítal věřící na začátku poutní bohoslužby olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Podobně to viděla i 9letá Magdalena Harcová.
3: Prostě slavnost, při které se prostě chcem setkat tady a chtěli bychom toto i trochu poznat víc.
2: S rodinou přijela z Vacenovic na Kyjovsku a její bratr, 13letý Jan, vysvětluje, kdo to byli Cyril s Metodějem.
4: Přeložili by byli pro ty, kteří neuměli a udělali nové jazyky, aby jsme to pochopili.
5: Jsme tu poprvé, protože normálně jezdíme na Velehrad, ale chtěli jsme konečně poznat i tady tu podlužáckou formu slavení cyrilometodijských slavností.
2: Doplnila maminka Zuzana Harcová. Podobně přijela s babičkou taky 11letá Stella ze slovenské Skalice.
6: Prvýkrát jsem to.
2: Víš, kdo to jsou Cyril a Metoděj?
6: No to jsou věrozvěsci. Oni vlastně přišli z Věrokna na Slovensko.
2: A k nám na Velkou Moravu taky.
6: Hej, ano.
2: Mikulčické slovanské hradiště je jedno z míst tehdejší Velkomoravské říše, kde v 9. století s velkou pravděpodobností Cyril s Metodějem mohli působit, vysvětluje vedoucí památníku Gabriela Dresslerová.
7: Ty okolnosti tomu jako napovídají. Datace máme zde do 9. století našeho letopočtu, je zde velké množství kostelů, sakrálních staveb, takže spíš potvrzujeme, než vylučujeme jejich působení zde.
2: Slovanské hradiště je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z doby Velké Moravy. Z Mikulčic Aneška Hlávková, Český rozhlas.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Vodárny a kanalizace Zlín připravili projekt na odkanalizování Luhačovického zálesí. Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm dnes nabídne přehlídku muzeí. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Dnes bude proměnlivá, ale většinou velká oblačnost s přeháňkami a nejvyšší teploty naměříme kolem 25 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Chystaný projekt odkanalizování Luhačovického zálesí propojí kanalizace 10 obcí v okolí Luhačovic na Zlínsku. Ty se napojí na čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. Projekt, připravený vodárnami a kanalizacemi Zlín, počítá také s modernizací stávající čističky. Odhadované náklady se pohybují kolem 1,5 miliardy korun a s realizací projektu by se mohlo začít za 2 roky. V rožnovském dřevěném městečku se dnes sejdou zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zubrnicích a nově také v Plzni Bolevci. Kdo v areálu vystoupí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Přijedou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou.
0: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy zase do dánské Kodaně.
3: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
3: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
5: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
3: Vlak jede 2x denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozoven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Na nákupy totiž podle Prouzy přes léto nechodí tolik lidí jako obvykle.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 22 až 25 stupňů a vítr povane slabý přes den mírný západní až severozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Zlínským krajem se aktuálně podle dopravních serverů projíždí bez nehod. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Cestu bez komplikací vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Bez budíku a většinou dobrovolně, tak probíhá vstávání do 6. července, kdy máme v kalendáři vybarveno červeně, to znamená, že je státní svátek, volný den. Vítejte, milí posluchači, do pondělí, zdravím vás u snídaně, no za chvíli nabídnu další výlet po Moravě, když se zabavíme u místního nářečí. Otázku prozradím po písničce Jitky Zelenkové, teď hned jenom odměnu pro výherce. věnuje vydavatelství Kazda knihu s názvem Kód diabetu. Promyslete, reagujte, za chvíli se potkáme u naší pravidelné soutěže. Zdraví Petr Uhřík, teď je 7 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Máme sváteční pondělí a s ním přichází i další kolo soutěže s názvem Jak se u nás mluví. Tentokrát si pro otázku zajdeme do Roždova pod Radhoštěm. Připravte si telefony, milí posluchači, hrajeme o knihu vydavatelství Kazda Kód diabetu.
1: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.
0: Dnes nám soutěžní otázku položí mladý muž, pan Pavel z Rožnova pod Radhoštěm. Jako obvykle mám pro soutěžícího připraveny tři nápovědy, takže určitě není čeho se bát, kdyby náhodou došlo k této situaci. Tak pojďme na věc a nejprve se seznámíme s člověkem na telefonu, soutěžícím. Kdo pak to je? Dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Zdeněk.
0: Pane Zdeňku, zdravím, je státní svátek. Jak tady s tím volnem naložíte?
2: No, podívám se na zahrádku, podívám něco po dvoře, něco doma, podívám se na nějakou pohádku, takový odpočinkový den.
0: Výborně, prýma, tak jo, to máte hezký scénář. No a teď už pojďme soutěžit. Doufám, že najdete správnou odpověď na tuto otázku.
3: Já jsem Pavel Filák z Rožnova pod Radhoštěm. Co jsou to troky?
0: Co jsou to troky? To nás zajímá. Troky.
2: Že by to byla nádoba na paření prasete?
0: No. No, abych vás zaskočil takovouto otázkou, vidíte, no jasně. Tak zhodneme se na tom, že třeba dřevěné necky, jo?
2: Přesně tak.
0: Tak. Pavel z Rožnova pod Radhoštěm nám potvrdí vaši odpověď.
3: Troky jsou necky.
0: Troky jsou necky a hotovo. Tak.
2: Tak.
0: Vy už jste vlastně, pane Zdeňku, řekl ve své odpovědi, k čemu se takové troky nejčastěji používají, takže nám to ještě jednou řekněte ze své vlastní zkušenosti.
2: Tak v trokách, když se zabíjalo prase, tak se tam pařilo.
0: No vlastně.
2: Dalo se... Prase se uložilo do troku, posypalo se kalafunou, nalila se horká voda, okotulalo se v tom.
0: No a potom už.
2: Očistilo už tělo.
0: Tak, a štětiny pryč. No a potom se šlo dál v té celé příjemné proceduře.
2: No. A nebo se ve tom Slovácku se nesuvidí, povídali, že pan starosta se koupal v trokách.
0: Ano, taky. A ještě mě napadá v této souvislosti, bych řekl takové vyjádření jako nízkého IQ, že?
2: Ano.
0: Jak se to říká? Řekněte to vy.
2: Že blbý jak troky.
0: No tak, tak jsem to přesně měl na mysli. Dobře, pane Zdeňku, vy jste obstál v naší soutěži na jedničku, takže knížečka putuje k vám. Já blahopřeju.
2: Děkuji.
0: Tak, mějte se hezky, pěkný
2: vám
0: den.
2: Vám a všem posluchačům přeju hezký sváteční den.
0: Děkujeme všichni.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Teď nám zaspívá Sir Cliff Richard, jeden ze svých obrovských hitů Some People. Na dobré ráno.

0: Před minutou bylo 7:15, pro další informace jdu k meteorologům. Zjistíme, jak vidí úvod nového letního týdne.
1: Počasí.
0: Ještě ranní teploty teď se pohybují mezi 11 a 16 stupni ve Zlínském kraji. Očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami i intenzivnějšími. Případně se může odpoledne vyskytnout i bouřka a večer budou potom srážky ubývat. Nejvyšší dnešní teploty 21 až 24 stupňů. Ráno povane slabý, jihozápadní, přes den to bude mírný západní vítr, rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré, měly by takovéto i po celý den zůstat, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Návštěvníci Kroměřížska mohou v rámci nové letní hry poznávat známá i méně známá panská sídla. Podrobnosti si řekneme už za chvíli s naší reportérkou Terezou Krastinovou.
2: Touha po blízkosti ve stáří nemizí. Jak se ale dá prožívat intimita v domovech pro seniory? To několik let zkoumala Miloslava Dočkalová. Výsledkem byla diplomová práce, která loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkumnice Miloslava Dočkalová bude hostem Českého rozhlasu Zlín už v úterý 7. července. Na setkání s ní i s vámi se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Panská sídla Kroměřížská, to je název nové letní hry, do které se mohou až do začátku října zapojit návštěvníci regionu Kroměřížsko. Cílem hry je, když to vezmu takto jenom zkratkovitě, sbírat razítka z až 18 zapojených místních zámků, hradů i tvrzí. Podrobnosti nejenom o této akci do vysílání přináší právě teď reportérka Tereza Chrastinová, kterou zdravím. Dobré ráno.
1: Děkuju, dobré ráno.
0: Terezo, řekni nám prosím o této aktivitě něco víc.
1: Soutěžní hra nazvaná Panská sídla Kroměřížská je určená zejména milovníkům historie, příběhů a zajímavostí a seznámí zájemce s vybranými památkami napříč regionem. Jak uvedla manažerka pro cestovní ruch regionu Kroměřížská Alena Horáková, do projektu se zapojilo celkem 18 známých i méně známých panských sídel. Lidé pak tady budou právě v rámci hry sbírat razítka do soutěžních kartiček. Ty získají buď na pokladnách jednotlivých památek v regionálních infocentrech, nebo si ji mohou stáhnout na webu regionu Kroměřížská a vytisknout. Soutěž potrvá až do 3. října, samotné slosování herních karet se pak uskuteční 15. října.
0: Které památky tedy mohou lidé v rámci této hry navštívit a jaká odměna čeká úspěšné sběratele razítek?
1: Zájemci o tuto letní hru mohou získat razítka například na zámcích v Kroměříži, Holešově, ale také v Přílepech nebo v Litenčicích. Navštívit mohou také hrad Cimburk nebo Kurovice. Zajímavá prohlídka čeká také návštěvníky Tonetovy vily v Koryčanech nebo tvrzi v Rymicích. Jak už bylo řečeno, sídel je celkem 18. Při zisku alespoň 8 razítek mohou lidé soutěžit například o rodinné vstupné do památek, různé knižní publikace, vstupné zdarma do wellness zařízení nebo dárkové balíčky s lokálními produkty. A pokud se někomu podaří získat všech 18 razítek, budou moci vyhrát různé pobytové poukazy, a to v rámci ubytovacích zařízení na Kroměřížsku.
0: Najdeme ještě jiné prázdninové hry v rámci Zlínského kraje?
1: Najdeme. Například v Luhačovicích na Zlínsku spustili prázdninovou hru pro děti s názvem Hurá ven. Tam má děti seznámit s různými místy ve městě i v jeho okolí. Děti budou plnit různé úkoly, čeká na ně lesní stezka i tvořivé aktivity, navrhnou si například vlastní pohlednici a také u toho budou sbírat razítka do kartiček. Samotné vyhodnocení se uskuteční 31. srpna, tedy na konci prázdnin. No a například destinace společnost Valašsko vytvořilo hru Poznáváme Valašsko, v rámci které je možné nazbírat až 20 razítek. Hra potrvá do konce září a vyhodnocení a předání cen se uskuteční 24. října v kulturním domě v Zašové na Vsetínsku.
0: Návštěva památek na Kroměřížsku, poznávání přírody na Valašsku, ale i kreativní aktivity v Luhačovicích na Zlínsku čekají děti i dospělé během těchto prázdnin ve Zlínském kraji. Podrobnosti právě dodala naše reportérka Tereza Chrastinová. Děkujeme, hezký den.
1: Děkuju, hezký den.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
2: Aktuální zprávy vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Dvě starší sanitky vyměnila dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice za dvě nové. Modernější vozy mají více místa okolo transportního lehátka a umožňují přepravit o pacienta navíc. Podle Zbyňka Kvinty, vedoucího dopravní zdravotní služby kroměřížské nemocnice, jsou obě nové sanitky bezpečnější a prostornější. Jejich celková pořizovací cena byla víc než 3,6 milionu korun. Silničáři v úterý začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 km dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kyvadlově průjezdná jedním jízdním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Uplynulo 611 let od upálení mistra Jana Husa. K smrti ho odsoudil koncil v Kostnici kvůli kritice poměrů v katolické církvi. Té vyčítal třeba prodej odpustků nebo hromadění majetku. Češi si církevního reformátora připomenou tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy jsou i v jeho rodném městě Husinec. Součástí je taky prohlídka domu, ve kterém se Hus narodil. Ruské noční údery na Kyjev nepřežilo 9 lidí, přes 40 jich je zraněných. Oznámila to tamní vojenská zpráva, podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami. Dnes bude v našem regionu proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Aktuální teploty jsou mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den naměříme kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Momentálně nemáme na cestách ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní nehody. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Pohodu za volantem vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Půjdeme za kulturou, podíváme se do seznamu zajímavých akcí v našem regionu. Za chvíli přidám několik zajímavých tipů pro sváteční den. Teď je 7:30, 2,5 minuty, jenom připomínám, 6. červenec v kalendáři a přeju pohodové pondělní ráno.

Je 6. července, dobré pondělní sváteční ráno, dál přeje Český rozhlas Zlín. Podíváme se do kulturní nabídky. V Rožnově pod Radhoštěm se uskuteční tradiční bohoslužba v historickém evangelickém kostele z Huslenek. Nabídne návštěvníkům prostor pro zastavení, stišení a duchovní prožitek v autentickém prostředí této jedinečné památky. Bohoslužba začíná v 10 hodin. Ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm zůstaneme. Dřevěné městečko se dnes promění v místo setkání muzeí v přírodě spravovaných Národním muzeem v přírodě. Celodenní program představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů České republiky. Začátek je v 9 hodin, vydat se na místo můžete až do 18. hodiny. Městské muzeum a galerie Holešov připravilo na dnešek mimořádný program. Návštěvníci si užijí kostýmované prohlídky v zámku, malého muzea kovářství, ukázky kovářské práce a projedou se v historickém kočáru. Kostýmované prohlídky zámku se uskuteční od 9:30 do 15:30 odpoledne. Zahradní herna u Králičího kopce, to je zábavný a tvořivý program pro rodiče s dětmi v květné zahradě v Kroměříži. Těšit se můžete na skládačky, hry, hříčky a tvoření. Programů se můžete zúčastnit každé prázdninové pondělí v červenci a srpnu, kdykoliv od 10 do 15 hodin. Historický spolek Kvasice na Kroměřížsku zve do tamního muzea, které bude dnes mimořádně otevřeno pro

0: Královně dnes v 18 hodin. Více tipů na kulturní zážitky, pokud byste potřebovali, v našem kraji najdete na webu zlín.rozhlas.cz.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Úvod nového týdne probereme taky přes meteorologické zprávy a krátkou předpověď otevřu ranními teplotami, jak mi je posílají do studia měřící stanice.
1: Počasí.
0: Teď se ve Zlínském kraji pohybujeme mezi 11 a 16 stupni. Očekávat máme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami i intenzivnějšími. Případně se může odpoledne vyskytnout

0: prasknout i mouska. Večer budou potom srážky ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Ráno povane slabý, jihozápadní, přes den mírný západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou i zůstanou rozptylové podmínky, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Do Rakouska odjel fotbalový Artis Brno jako druholigový klub, vrátí se jako účastník nejvyšší soutěže. To je téma, kterému se budeme sportovně za okamžik věnovat podrobněji.
2: Víte, jak podává ruku americká herečka Meryl Streep? Nebo co všechno se stalo za průšvih, když televize poprvé vysílala slavnou Zlatovlásku? I o tom jsem si na pohovce Jošky Kubáníka povídal s hereckou dvojicí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A v pondělí vám od 17. záznam celého večera, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a moc jsme se u něj bavili, pustíme. Že u toho ve sváteční čas budete i vy, se těší Joška Kubáník.

0: Zástupci fotbalového Artisu Brno dlouhodobě mluvili o prvoligových ambicích, nakonec je ale naplnili jiným způsobem, než očekávali. Dosud druholigový klub totiž v nejvyšší soutěži nahradí Karvinou, kterou etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli zapojení do korupční kauzy. Pro brněnský klub tak začalo hektické období.
1: Nabídku nahradit v první fotbalové lize vyloučenou Karvinou nejdřív dostalo Táborsko jako druhý tým uplynulé druholigové sezóny. Třetí Artis věděl, že je v pořadí, s možností posunu už ale nepočítal.
2: My jsme měli vlastně všechny indicie směřující k tomu, že Táborsko tu situaci využije, půjde do toho, a proto, když tahle možnost přišla ve čtvrtek, tak jsme na to nebyli připraveni a vzali jsme si skoro 24 hodin na rozmyšlení až do toho deadlineu, který byl v pátek v 16 hodin.
1: Přibližuje vývoj generální manažer Artisu Brno Petr Kuba.
2: Nakonec jsme se rozhodli využít tu, nebo zvednout tu hozenou rukavici, protože myslím si, že to je cíl, který tady všichni dlouho chtěli, za kterým jsme si šli, a bohužel se nám to nepovedlo v minulé sezóně sportovní cestou. Když jsme měli tuhle nabídku, teďka jsme ji dostali vlastně touhle administrativní cestou, tak jsme si řekli, že se jí nakonec rozhodneme využít.
1: Do startu prvoligové sezóny zbývají jen 3 týdny. Brněnský tým dosud budoval mužstvo pro druhou ligu a je zřejmé, že pro vyšší soutěž musí přivést další a ještě kvalitnější hráče.
2: Všechno jsme teďka zvažovali, budeme to dávat dohromady, ještě úplně jasno nemáme. Je to pro nás opravdu čerstvé, takže teďka musíme dát hlavy dohromady, musíme být extrémně efektivní v tomto a nedělat nějaké zbytečné chyby.
1: Cíl pro premiérovou prvoligovou sezónu v historii klubu bude vzhledem k okolnostem jediný.
2: My si uvědomujeme, že toho času na přípravu bude méně, než měli ostatní týmy, kteří věděli, jakou soutěž budou hrát. Cíl na první rok bude určitě zachránit se.
1: Nečekaný posun Artisu do první ligy znamená taky logistický problém. V nejvyšší soutěži už je i zbrojovka a oba brněnské kluby hrají domácí zápasy na stadionu v Srbské ulici. Vzhledem k tomu, že Artis nahradí v prvoligovém losu vyřazenou Karvinou, několikrát dojde ke kolizi termínů a oba brněnské kluby nastoupí v jednom kole doma.
2: Se zápřem pro trávník, tak i pro nějakou tu organizaci toho utkání. Přece jenom stadion v Srbské ulici je v Králově poli, kde to je normálně městská část, velká, hodně lidí tam bydlí, takže i ten víkend pro ně bude extrémně náročný, aby ho zvládli. Když jsme o tom mluvili s výkonným ředitelem LFA Tomášem Bártou, jestli bude potřeba to přelosovat nebo ne, tak říkal, že se to v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a druhý neděli, tak aby se to zvládlo.
1: To mimo jiné znamená, že nová sezóna nejspíš začne v Brně. V úvodním kole totiž Artis přivítá Mladou Boleslav a zbrojovka pražskou Spartu. Jedno z těchto utkání se tedy nejspíš odehraje už v pátek 24. července. Přesný rozpis soutěže ale ještě Ligová fotbalová asociace nezveřejnila. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v Divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Ve Valašských Kloboukách začala rekonstrukce ulice Jana Nerudy. Rožnovsko propojuje se slovenským pohraničím. Nová šifrovací hra. Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Dnes bude proměnlivá velká oblačnost s přeháňkami a nejvyšší teploty naměříme kolem 25 stupňů. Čerstvé zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Celková obnova ulice Jana Nerudy za 3,5 milionu korun začala ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Ulice výrazně utrpěla při povodních v roce 2024. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
4: Rekonstrukce přinese nový povrch vozovky a také stavební úpravu křižovatky s ulicí Dlouhá. Správný odtok dešťové vody zajistí 4 nové uliční vpusti, nový příčný rošt a jeden žlab. Staré chodníky nahradí bezbariérové trasy a počítá se také s kompletní výměnou elektrického vedení a sloupů veřejného osvětlení.
3: Příběhy bez hranic, tak se jmenuje nová šifrovací hra, kterou připravilo Sdružení obcí mikroregionu Rožnovsko ve spolupráci se slovenskou obcí Makov. Vznikla jako součástí přeshraničního projektu a hráče zve k objevování zajímavých míst na obou stranách hranice, říká manažerka sdružení Petra Kavková.
5: Propojuje zábavu, pohyb a poznávání našeho regionu, kdy se můžete vydat po stopách příběhu Rožnova, Valašska a slovenských Kysuc. Budete luštit šifry, řešit logické úkoly a objevovat zajímavá místa Rožnova až na Hradisko.
3: Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
6: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
7: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
6: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
8: Problémem takzvaných katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
6: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Dnes bude ve Zlínském kraji proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 a 11 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: V této chvíli se Zlínským krajem dle dopravních serverů projíždí bez nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Historická budova gymnázia v Uherském Hradišti prochází opravou za téměř 13 milionů korun. Řemeslníci ji pomocí injektáží a dalších speciálních zásahů po desítkách let zbaví vlhkosti. Podrobnosti přidáme už za chvíli. V cyklu Rodáci známí neznámí pak bude řeč o valašském malíři a spisovateli Janu Kobzáňovi před 8:30. Teď jenom připomeneme stav kalendáře a přejeme si hezké sváteční ráno do pondělí 6. července. Je 8 hodin 4,5 minuty.
0: Český rozhlas Zlín.

0: 8 hodin 8 minut pondělí 6. července, jak jsem před chvílí naznačil, řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti, která v suterénu a v přízemí způsobuje opadávání omítky a zhoršování stavu stěn.
1: Od 90. let ta budova projevovala známky vlhkosti a při jakémkoliv větším dešti to bylo vidět víc a víc.
2: Říká mi manažer rozvoje Hradišťského gymnázia Jaroslav Březina. Stavební dělníci proto v těchto dnech pomocí vrtačky s asi metr dlouhým vrtákem provádí injektáž zdiva.
3: Podle dloužky stěny, když to máte, já nevím, stěnu máte 80, tak se vrtá na 70. Máte metrovku, tak 90. Kde se číslo od konce zůstává.
2: Ukazuje mi jeden z pracovníků sanační firmy. Další postup prací popisuje Jaroslav Březina.
1: Jedná se o injektáž chemické látky do zdiva těsně nad úrovní podlahy. Je to ve dvou řadách, po 10 cm. Ta chemická látka se v tom zdivu rozpustí a potom vytvoří voděodpudivou vrstvu, která zamezí vzlínání vody, na druhou stranu umožňuje odpařování vodních par, což potom umožňuje jakési přirozené odvětrávání.
4: Co všechno se vlastně musí udělat? Když se podíváme na omítky, tak ty jsou do nějakého metru odsekané kompletně?
1: Přesně tak. Následně tam potom bude nahozena sanační omítka a potom to i vymalujeme speciální barvou, která bude od vody odpudivá. A v dalším kroku bude následovat instalace takzvané aktivní elektroosmózy, kdy do části zdiva a do podlahy instalujeme elektrody, které vytvoří elektrické pole, které zase bude odpuzovat tu vodu, aby neprostupovala, nevzlínala nahoru.
4: A ty tam budou jakože potom nastálo?
1: Přesně tak, ty tam budou nastálo, ty elektrody. Bude tam instalovaná nějaká řídící jednotka, která bude regulovat napětí, velmi nízké napětí, je to do 6 V. Na základě vlhkosti bude docházet k regulaci toho napětí.
2: Na poslední opatření proti vlhkosti se jdeme podívat do sklepa.
1: Tím třetím hlavním krokem to je vybourání dlažby ve sklepě a nové přívody vzduchu a aktivní odvětrávání podlahy. Bude to na základě jakýchsi malých iglů, které budou přispívat k cirkulaci vzduchu ve sklepních prostorech.
2: Zatímco práce v suterénu budou pokračovat až do 25. září, prostory určené pro výuku budou hotové do začátku nového školního roku. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Poslechneme si, jak nám další letní týden začne v počasí, a proto volám do Brna, kde máme profesionály. S podrobnou předpovědí je připravený v tomto případě meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás, přeju dobré ráno.
2: A pěkné ráno.
1: Co nám pondělí nabídne v dalších hodinách? Jak vypadá celá předpověď na 6. červenec?
2: Tak očekáváme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháníkami, které mohou být i intenzivnějšími, hlavně v těch poledních, odpoledních hodinách. Případně se může v této době vyskytnout i bouřka. Večer pak čekáme ubývání srážek. Odpolední teploty 21 až 24 stupňů. Teď ráno fouká slabý, převážně jihozápadní vítr, přes den potom povalné vítr mírný západní, no a během dne může v přeháníkách přechodně zesilovat. Večer pak čekáme obecně slábnutí větru.
1: A co by o zátěž? Máme příznivou?
2: Ano, je to jednička, mírná zátěž.
1: Pojďme dál. Zítřek by měl probíhat podobně nebo se projeví jiným způsobem. Co nám řeknete k úterý?
2: Tak ta proměnlivost počasí nebo oblačnosti zůstane, ale srážek bude zítra méně než dnes. V noci se budou vyskytovat přeháníky jen výjimečně, a to hlavně v severní části kraje. Přes den to bude potom podobné, výjimečně přeháníky nebo slabý déšť. Teploty se budou pohybovat ráno mezi 16 a 13 stupni. Odpoledne potom bude trošku tepleji než dnes, 25 až 28 stupňů. No a foukat bude slabý, přes den mírný jihozápadní, později spíše západní vítr.
1: Nahledněme ještě kousek dál, do prostřed týdne, naznačte prosím, jak prozatím vychází středa, čtvrtek, ať máme konkrétnější představu.
2: Ano, tak středa zpočátku bude spíše zatažená a občas trošku zaprší, ale přes den čekáme od severu spíše takovou proměnlivou oblačnost beze srážek, a k večeru té oblačnosti bude dále ubývat, takže to pozdější odpoledne večer bude spíše takové polojasné. Středeční ranní teploty 17 až 13, odpolední 21 až 25 stupňů. Čtvrtek potom bude oblačný, chvílemi i polojasný, jen s malou pravděpodobností přeháníky. Večer se bude oblačnost zmenšovat, ranní teploty 14 až 10, odpolední 23 až 27 stupňů.
1: Na závěr si ještě rádi poslechneme, jaké rekordní teploty doprovodily 6. červenec ve Zlínském kraji. Prozraďte, Mojmíre, prosím, o jaké hodnoty a letopočty se jedná.
2: Ano, tak nejtepleji bylo v roce 1932 v Luhačovicích, a to 36,8 stupně. Nejchladněji potom bylo ve Vizovicích v roce 1962, a to 2,2 stupně Celsia.
1: Tak to uzavírá počasí meteorolog Mojmír Martan. Český rozhlas se Zlín za podrobnou předpověď děkuje, přejeme hezké letní dny a těšíme se zase brzy naslyšenou.
2: A děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Horké letní dny nejsou náročné jen pro nás, ale také pro naše mazlíčky. Jak poznáme, že se zvíře přehřálo, a co dělat v případě nouze? Na to se budu v pondělí 6. července ptát slušovického veterináře Dominika Gregoříka. Uslyšíme se v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín a prostor bude i pro vaše dotazy. Na setkání se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.
5: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tento týden, konkrétně 9. července, si připomeneme 125 let od narození významného valašského malíře, kreslíře a spisovatele Jana Kobzáně. Jeho život byl pevně spjatý se Solání, kde tvořil, bydlel a také v roce 1959 zemřel. Jana Kobzáně na vysokoškolských studiích finančně podporoval Tomáš Baťa, chtěl si ho vychovat pro své propagační oddělení. To se nakonec nestalo. V rozhovoru redaktorky Andrej Kratinové to řekl výtvarný a literární publicista, autor několika monografií a valašských malířích Dalibor Malina.
1: Rodáci známí, neznámí.
2: Jan Kobzán je autorem loga firmy Baťa. Co znázorňovalo?
3: To Bčko vpředu mělo zaznamenávat boty vysoké. Ono bylo potom jistým způsobem stylizováno, to logo. Ale přece jenom ten začátek byl takový slibný, že by se mohla ta spolupráce rozvíjet. Nakonec ale Kobzáň po ukončení studií přece jenom byl spíše pohlcen tou historií minulosti Valašska, kopci a horami. Spíše se dal na volné umění. Předtím ale absolvoval také bohaté cesty Evropou, kde vlastně získával nové dojmy a nové takové příběhy a především jazykové inspirace, které zužitkovával ve své tvorbě.
2: Jak se dá jazyková inspirace promítnout v malířství?
3: Ta výtvarná tvorba se totiž u něj spojovala se slovesnou tvorbou. Na to se často zapomíná. Tady na Valašsku je představován Kobzáň většinou jako malíř. Jako malíř především z bojnických a historických motivů. Především žánrově kreslíř. Taková lehká, vznosná, dynamická kresba právě těchto junáků valašských v pohybu. Ale Kobzáň byl nesmírně schopný spisovatel. Veškeré ty vyprávěnky, které od těch staříčků slyšel, poslouchal, zaznamenával až do zralého věku. Jeho kniha o zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska, kterou už napsal Kobzáň v roce 1925-26, a vydal mu ji v roce 1927 pražský knihkupec a nakladatel Bedřich Kočí. A právě ten jazyk, jednotlivé výrazy pro přírodní motivy, pro skály, pro hory, pro činnosti, pro pohyb zbojníků, dokázal nesmírným způsobem přiblížit.
2: Kobzáň si zamiloval Solání, dokonce si tam postavil chalupu a žil tam. Co tam měl rád?
3: Nesmírně přispěl k těm dějinám Čartáku, což je hospoda na Solání, kam se tito malíři uchylovali, kde se dávali, kde se scházeli a kde například každého ze svých hostů i Kobzáň dovedl a jedním z takových těch hostů opravdu velevýznamný byl brněnský dramatik, spisovatel Jiří Mahen, který taky miloval Solání.
2: Jan Kobzáň na Solání i zemřel. Co se tehdy stalo?
3: Ta jeho smrt byla náhlá a byla v skutku nenadálá. Byl jeden s Františkem Podešvou, s malířem, nedaleko sebe, tak Podešva Kobzáňovu přítomnost jistým způsobem jistil. A jednoho dne také k Podešvům přišel soused a ten soused sděluje Podešvovi, že neviděl Janka Kobzáňa nějakou delší dobu, že by se měli jít na něho podívat. Tak se dostali násilím, klíč byl zevnitř, Jan Kobzáň ležel mrtev a to je taková jako symbolická scéna. Ležel a na hrudi měl rozevřenou knihu Cervantesovu Dona Quixota. Duchovně spjat s velkými myšlenkami světové literatury a velkými snílky postav uměleckého světa.
0: Tolik výtvarný a literární publicista Dalibor Malina. Za chvíli nové zprávy s Lukášem. 8:30 bude za 3 minuty.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravil Lukáš Jakubíček. Dobré ráno. Chystaný projekt odkanalizování Luhačovického zálesí propojí kanalizace 10 obcí v okolí Luhačovic na Zlínsku. Ty se napojí na čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. Projekt připravený vodárnami a kanalizacemi Zlín počítá také s modernizací stávající čističky. Odhadované náklady se pohybují kolem 1,5 miliardy korun a s realizací projektu by se mohlo začít za 2 roky. V Zašově na Vsetínsku se dnes uzavřel hlavní výjezd z obce na frekventované páteřní silnici 1/35. Důvodem je pokračující stavba nové křižovatky. Podle lidoveckého starosty Jiřího Kubrického bude obec po dobu uzavírky zajišťovat kyvadlovou dopravu. Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Česká tenistka Karolína Muchová porazila Krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. V něm se Muchová utká s Japonkou Osakovou, která vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Dnes bude v našem regionu proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami a později budou srážky přechodně ubývat. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 a 13 stupni. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozorní buďte na silnici mezi Salaší a Bohuslavicemi u Zlína. Máme tam hlášeny krávy na vozovce. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A ještě datum 6. července pohledem na oslavence. Jméno Spytihněv u nás nosí jenom nepatrné množství mužů, počítáme v tomto případě opravdu v jednotkách. Slovanský původ je vcelku jasný, význam taky, marně se hněvající, k tomu snad nebude důvod. Posílám gratulaci a písničku Argeny.

0: Český rozhlas Zlín stále přeje dobré pondělní sváteční ráno do 6. července. Nedávno byla řeč o vítězné skladbě Sanrema z roku 81, tak se vrátíme do 31. ročníku slavné soutěže. Tam tehdy jako jednička odcházela Alice s písničkou Per Elisa, která je zajímavá taky v tom, že vlastně neobsahuje refrén. Stejně je ale hodně chytlavá díky několika melodickým háčkům, na které se okamžitě chytíte. Pojďme ještě chvíli mírně analyzovat. Jde vlastně už podle názvu o jakýsi odkaz na Beethovena a jeho známou skladbu pro Elišku, Für Elise. Text vypráví o milostném trojúhelníku z pohledu zrazené ženy, ale podle některých kritiků, kteří si to tam našli, ve skutečnosti řeší drogovou závislost. Jakože Eliza má být krycí název pro heroin. Tuto interpretaci autor textu samozřejmě důrazně odmítl. Nicméně ve filmu Toxická láska s drogovou tématikou se ta skladba objevila. Vezmu to úplně z jiné, humorné strany, když si to foneticky přeložíte, a tak to také většina z nás slyší, Per Elisa a hotovo. Kdo dá prádlo na sušák, neřežme vůbec.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Per

0: Je přesně 8:45. Pokračujeme krátkou předpovědí, podíváme se na začátek nového týdne přes meteorology.
1: Počasí.
0: A ještě současné ranní teploty. Ve Zlínském kraji se momentálně pohybujeme mezi 13 a 17 stupni. Očekávejme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost, občas s přeháňkami i intenzivnějšími. Případně se může odpoledne vyskytnout i bouřka. Večer pak budou srážky ubývat. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Ráno povane slabý jihozápadní, přes den pak mírný západní vítr rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu. Dobré až velmi dobré jsou a taky vydrží rozpilové podmínky, biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Za 10 minut 9 hodin dnešní ráno jde k závěru, proto pozvu na další zajímavý pořad. V chovatelské poradně Českého rozhlasu Zlín dnes budeme mluvit o nástrahách, které sebou nese pro zvířecí mazlíčky horké letní počasí. Na otázky moderátorky Anny Randárové bude odpovídat slušovický veterinář doktor Dominik Gregořík a ptát se můžete samozřejmě i vy už po 11. hodině. Pana doktora zdravím a vám, milí posluchači, přeju pohodový sváteční den.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Historická budova gymnázia v Uherském Hradišti prochází opravou. Povodí Moravy upraví tok Rožnovské Bečvy. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Dnes bude proměnlivá, většinou velká oblačnost s přeháňkami a s nejvyššími teplotami kolem 24 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem prací je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti. Práce za více než 12,5 milionu korun budou zahrnovat elektrosmózu, provětranou podlahu v suterénu, novou hydroizolaci a také injektáže stěn. Popisuje manažer rozvoje školy Jaroslav Březina.
2: Jedná se o injektáž chemické látky do zdiva těsně nad úrovní podlahy. Je to ve dvou řadách, po 10 cm. Ta chemická látka se v tom zdivu rozpustí a potom vytvoří vodě odpudivou vrstvu, která zamezí vzlínání vody, na druhou stranu umožňuje odpařování vodních par, což potom umožňuje jakési přirozené odvětrávání.
0: Opravy by měly být kompletně hotové do konce září. Povodí Moravy upraví za 10 milionů korun tok Rožnovské Bečvy. Koryto se postupně zaneslo štěrkem a po předloňských povodních se posunulo, což zvýšilo riziko záplav pro okolní domy. Vodohospodáři zpevní koryto v úseku dlouhém 230 metrů, především na levém břehu. V čem je největší riziko, popisuje Radek Špatka z Povodí Moravy.
3: Koryto zasahuje do pozemků se vzrostlými porosty a přibližuje se k zalesněnému svahu na levém břehu. Ten považujeme za významné riziko, neboť je součástí dlouhodobě sledovaného sesuvného území.
0: Česko si připomíná upálení mistra Jana Husa. Na přelomu 14. a 15. století kritizoval katolickou církev za to, že se odvrátila od prvotních ideálů. Ta ho kvůli tomu označila za kacíře a během kostnického koncilu v roce 1415 odsoudila. Církevního reformátora si dnes Češi připomenou třeba tradiční bohoslužbou v pražské Betlémské kapli. Právě tam před více než 600 lety kázal. Hasiči dál dohašují požár rodinného domu v Brně Bystrci. Českému rozhlasu to potvrdil jejich mluvčí Štěpán Komosný. Podle něj jsou dva hasiči lehce zraněni, jinak se nikomu nic nestalo. Lidé z okolí už se mohli vrátit do svých domovů. V noci hasiči evakuovali asi 20 lidí. Byl vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Na místo by během dopoledne měli dorazit vyšetřovatelé. Škody zatím odhadují na miliony korun.
1: Počasí.
0: Během dneška bude ve Zlínském kraji proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami, a později budou srážky přechodně ubývat. Aktuální teploty se pohybují mezi 17 a 13 stupni. Nejvyšší teploty dnes pak naměříme kolem 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Kyvadlový provoz je dnes na ulici Sichrov ve Vsetíně kvůli stavebním pracem. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a teď už je připraven Zdeněk Junák a jeho srdcovky. Pohodové sváteční dopoledne u poslechu našeho vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zase tu je, každý poví, druhý svátek červencový. Ví se v každé vesnici, že Hus zemřel v kostnici. Slavit vlastně vhodné není výroční den upálení, však to ctíme bez výjimky, bez oslav, jen připomínky. Ovšem svátek všeho druhu, ten nám přijde vždycky k duhu. Stejně tak i písničky, co zlepší den celičký. Tak se těšte na hity té nejvyšší kvality. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro sváteční srdcovky Zdeňka Junáka. Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Toż, moi milí posluchači, vítejte ve svátečních srdcovkách Zdeňka Junáka. Ano, ano, dnes máme pondělí 6. července roku 2026. Máme léto, v Brně máme takovou oblačnost, ale teplota je příjemná a on se to určitě rozežene a sluníčko bude svítit. Dnes vzpomínáme upálení mistra Jana Husa v daleké Kostnici, ale když se podíváme do kalendáře, tak taky slaví svátek Spytihněv. Krásné to staročeské jméno, takže Spytihněvům nebo Spyťkům, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všechno nejlepší. A už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Milý Zdeňku, v úterý 23. června si mířil do klubu spřízněných duší za svojí oblíbenou kapelou Breezy Band a zpívající bubeník. Tentokrát ne jako konzument skvělých muzikantských výkonů bandu, ale jako její součást. Když si přijal výzvu nejen zpestřit program večera, ale zejména povzbudit našeho zpívajícího bubeníka Jardu Zvoníka při jeho rekonvalescenci po lékařském zákroku. Svého poslání si se zhostil excelentně. Pro hudebníky bylo velkou radostí tě doprovázet a pro PT publikum nejen nečekaným, ale s nadšením přijatým překvapením, což si zcela určitě pocítil při spontánním potlesku. Ve čtvrtek 2. července postoupí náš zpívající bubeník Jarda Zvoník další operaci. Prosím proto s přáním jeho brzkého uzdravení o zahrání skladby Snad jsem žil správně, a to v pondělí 6. července. Za klub spřízněných duší a Brisbandu Sava. Tož, můj milý příteli Savo, potěšil jsi mě, moc mě to těší a samozřejmě, že rád zahraju pro Jardu a taky se připojuji a posílám mu spoustu pozitivní energie, aby se brzy jako dal dohromady a zase přišel mezi nás. Těšíme se na něj. Vybral si Savo písničku, takže žil jsem správně.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: snad jsem žil správně.
1: Tak Jaroušku Zvoníku, brzké uzdravení, chlapče. Držíme pěsti, velké štěstí. Moji milí posluchači, já se dneska tak podíval do kalendáře, tedy pozor, já se každé ráno dívám do kalendáře, a vedle svatého Husa tam bylo ještě něco, u čeho jsem se opravdu musel lehce usmát. 6. července prý totiž slavíme Světový den polibku. Vymysleli ho někde v Británii na začátku tisíciletí. A já si říkám, no tak tihle Britové vymyslí svátek nalíbání a přitom se sami na ulici sotva dotknou. No, budiš, aspoň jednou za rok si to vynahradí. A víte, co je na tom nejhezčí? Prý si člověk pamatuje první polibek přesněji než spoustu jiných věcí v životě. Kde to bylo, jak to vonělo, jak byl trapně nervózní. To se nezapomíná, že už proběhlo za stodolou, na verandě nebo někde na chatě u vody. Tak já nevím, jak vy, ale já bych řekl, že netřeba čekat na žádný mezinárodní den, aby si člověk políbil toho svého nebo tu svou. Ale když už nám ho kalendář nabízí zadarmo, proč ho nevyužít? A já vám říkám, moji milí, že já ho využívám každý den. Právě dneska, když jsem odcházel do rozhlasu, tak jsem políbil svoji ženu. Tož tak, už vám pouštím písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Tak to byl Meký Žbírka a jeho písnička Nechodí. A protože začínáme nový týden, i když máme svátek, tak pondělí jako pondělí, začínáme novou soutěž pro tento týden, celotýdenní hádánku Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že vám každý den přečtu jednu indicí od pondělí do pátku a vy pak v pátek to všechno dáte dohromady, spočítáte, sečtete a tam vám vyjde výsledek a ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s audioknihou Dny opuštění Elena Ferranta. Tak, dnešní indicie tedy zní. Chtěli byste, aby vám někdo taky nabídl možnost zalesňovat stepy v Africe? Opakuji pondělní indicii. Chtěli byste, aby vám někdo taky nabídl možnost zalesňovat stepy v Africe? Tak to byla pondělní indicie a už vám pouštím skupinu Rydik Jirken.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Písnička dozněla, máme 9:30, dívám se na hodiny. A protože i dnes budou srdcovky o 15 minut kratší, protože stále probíhá soutěž Zámecké léto, kterou vás provází můj kolega Pavel Kudrna a pan hrabě František Kinský. A je proto, že tu mám ještě jedno přáníčko z mailové adresy, pojďme ho splnit. Zní takto. Prosím o písničku pro moji maminku Helenu Zaoralovou do Luhačovic, kde je na lázeňském pobytu. Jen tak pro radost s přáním, ať si pobyt pořádně užije. Děkuji, dcera Lucie. No tak milá Lucinko, tedy proč jste nevybrala i písničku? Necháváte to na mě, doufám, že se trefím. No uvidíme, uvidíme. Přáníčko bylo vysloveno, no a už posílám písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Tož, moji milí posluchači, dnešní sváteční srdcovky s datem 6. července pomalilililinku končí, ale jakým jim dobrým zvykem, ještě vám zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádánky kdo, kdy, kde. Zní takto. Chtěli byste, aby vám někdo taky nabídl možnost zalesňovat stepy v Africe? Tak to byla pondělní indicie a než se s vámi úplně rozloučím, moji milí, tak vám ještě připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám posílám písničky na přání, ale to mě musíte dát vědět a máte tyto tři možnosti. Můžete mi to namluvit svým vlastním hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz anebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit písničku v konkrétní den, chcete taky konkrétní písničku, musíte mi to dát vědět opravdu v dostatečném předstihu, abychom vaše přání stačili zařadit do našeho, jak se říká, playlistu a do scénáře. A teď už předávám slovo mému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože začíná zámecké léto.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Pirátské léto.
1: Pěkné sváteční pondělí vám přeje Pavel Kudrna. Svátek, nesvátek, i dnes vám nabídneme další díl Zámeckého léta. A nejenom, že vás v našem denním seriálu zveme na naše památky, ale navíc s námi můžete i soutěžit. No a protože je pondělí, tak připomenu, že denně hrajeme o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To je takový náš zámecký cestovatelský balíček. No a v pátek losujeme z denních výherců jednoho, který si pak může užít soukromou prohlídku zámku Františka Kinského, najdete ho v Kostelci nad Orlicí. Teď v sobotu v čase výletů jsme vám ho také představili. Vždycky říkáme, soutěžíme každý všední den, tak pravda, dnešek je výjimkou a František Kinský je rovněž nachystán, aby vás pozval na další z našich zámků, kam to bude.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
4: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel sem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici a je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken, dělali tady okno.

0: Hodně.
1: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
0: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si prohlédnout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Rabštejn nad Střelou, tak tam jsem taky nebyl. Ne, teď si z toho dělám legraci, parafrázuji film, ale je to dobrý tip docela a pokud skutečně přijmete pozvání, tak si to rozhodně užijete. Tak teď sundejte zámecké pantofle, ty krásné klouzací, protože teď budeme soutěžit. Vy už znáte naše číslo, doufám 731 800 900. Jdeme na to hned po písničce.
2: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Hvězda supernova Marie Rotrova, tak kdo bude teď hvězdou v našem vysílání, kdo bude soutěžit, kdo bude vědět a kdo bude vyhrávat, tak doufám, že se to povede. Vím, kdo byl třetí v pořadí volající, paní Marie z Brčkova. Dobrý den, paní Marie.
1: Dobrý den, vesnice se jmenuje Olovnice, upřesním, Brčkov je naše ulice.
0: Tak počkejte, Brčkov je ulice, vy jste mi říkala Brčkov, ano. Tak já si píšu Olovnice.
1: Ano.
0: Olovnice, dobře, to, takže to poopravím. Dobrá. Víte co, paní Marie, to znělo tak jako zámecky, Marie z Brčkova, jo, jako to když řeknu.
1: Tak to zní. Tak to zní. Mám hodně daleko.
0: A jinak, jaký je zámek tak nejblíž k vám, k tomu Brčkovu?
1: No, Nelahozevec. Tím sousedíme, vedle jsou Veltrusy, máme to tady blizoučko.
0: Tak to je paráda. Cílu hodně. Tak pojďme, dáme se do soutěže, jestli souhlasíte.
1: Ano.
0: Otázka zní, za jakou částku odkoupil zámek v Rabštejně nad Střelou Karel IV. Od rodu Pluhu? Za A 3000 kop českých grošů, za B za 5000 kop českých grošů, anebo za C za 10000 kop českých grošů?
1: No, pokud jsem dobře poslouchala, byly to 3000.
0: Byly to 3000, vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček. Já jsem zadal do umělé inteligence, kolik by to bylo na dnešní peníze, na dnešní koruny no. České. A musím říct, že ona mi nabídla, že to je složité, že kdyby se vzalo tohle, ale vyšlo mi asi 90 milionů. Nevím, jak by to přepočítali odborníci, takže slušná částka na dnešní, no, na dnešní měnu. Tak paní Marie, zdravíme do Olovnice, mějte se moc krásně.
1: Já mám velikou radost, v Rabštejně jsem před lety byla, je to krásné městečko, hodně ráda navštěvuju hrady a zámky, takže mám obrovskou radost, že jsem se dovolala.
0: Já mám radost, že máte radost. Další radost uděláme zase zítra v 9.45 v našem zámeckém létě. To se podíváme na zámek Březnice a Pavel Kudrna vám přeje hezký svátek.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice má dvě nové sanitky. Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm dnes nabídne přehlídku muzeí. Ministerstvo průmyslu a obchodu varuje podnikatele před zápisem do pochybných rejstříků. Dnes bude proměnlivá velká oblačnost s přeháňkami a nejvyšší teploty naměříme kolem 25 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Dvě starší sanitky vyměnila dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice za dvě nové. Modernější vozy mají více místa okolo transportního lehátka a umožňují přepravit o pacienta navíc. Podle Zbyňka Kvinty, vedoucího dopravní zdravotní služby kroměřížské nemocnice, jsou obě nové sanitky bezpečnější a prostornější. Jejich celková pořizovací cena byla více než 3,6 milionů korun. V rožnovském dřevěném městečku se dnes sejdou zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Podnárodní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zubronicích a nově také Plzni, Bolevci. Kdo v areálu vystoupí, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
2: Přijdou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou.
0: Na podnikatele v Česku míří staronový druh podvodu. Do schránky jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
3: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
4: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
3: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
5: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
3: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
0: Dnes zůstanou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Stejně to bylo i včera ve svátek Cyrila a Metoděje. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstane otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Otevírací doba jednotlivých provozů ven se mohla změnit i kvůli začátku prázdnin. Na nákupy totiž podle Prouzy přes léto nechodí tolik lidí jako obvykle.
1: Počasí.
0: Během dneška bude v našem regionu proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na hlavní silnici v Dřínově na Kroměřížsku. To byly zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Anna Randárová. Začíná totiž dobré dopoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přeji vám krásné pondělní dopoledne. Nový pracovní týden zahajujeme státním svátkem. Je 6. července, takže si připomínáme den upálení mistra Jana Husa. Český rozhlas Zlín je s vámi i dnes a mě těší, že se opět slyšíme. Čekají nás dvě společné hodiny, ve kterých se podíváme na místo, kde možná působili Cyril a Metoděj, chybět nebudou ani tradiční typy do kuchyně a po 11. hodině se můžete těšit na chovatelskou poradnu. přeji vám příjemný poslech našeho vysílání. Anna Randárová.
1: Český rozhlas Zlín.
7: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

To byla Věra Špinarová v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ryba z králíka, to je nezvyklý název receptu, který mám dnes pro vás připravený. V úvodu seznamu surovin jen podotknu, že se jedná o salát a že strávníci v něm králíčí maso nerozpoznají. Potřebovat tedy budete polovinu králíka, jednu cibuli, dvě kávové lžičky cukru moučky, dvě lžičky hořčice, jednu zeleninovou moravskou směs ve skleničce, jeden bílý jogurt, 150 gramů majonézy a špetku soli a pepře. Pro jistotu suroviny ještě jednou zopakuji. Budete potřebovat polovinu králíka, jednu cibuli, dvě kávové lžičky cukru moučky, dvě lžičky hořčice, jednu zeleninovou moravskou směs ve skleničce, jeden bílý jogurt, 150 gramů majonézy a špetku soli a pepře. Postup je následující. Nejdříve uvaříme králíka, maso obereme od kosti a vložíme do mísy. Přidáme nakrájenou cibuli, směs naložené zeleniny, cukr a hořčici. Směs osolíme a opepříme podle chuti. Přimícháme majonézu a bílý jogurt a salát potom necháme přes noc odležet v lednici. Servírujeme ho s čerstvým pečivem a zeleninovou přílohou. Tak ať se vám dílo podaří!

0: páruku americká herečka Meryl Streep? Nebo co všechno se stalo za průšvih, když televize poprvé vysílala slavnou Zlatovlásku? I o tom jsem si na pohovce Jožky Kubáníka povídal s hereckou dvojicí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A v pondělí vám od 17. záznam celého večera, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a moc jsme se u něj bavili, pustíme. Že u toho ve sváteční čas budete i vy, se těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: To byla Verona a písnička Ztracená bloudím. Posloucháte dopolední Český rozhlas Zlín. V rubrice Co v učebnicích nebylo? Dnes nahlédneme do tajů oběžných výtahů. Kde všude je najdete a proč se jim říká paternoster, nám teď prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že v Česku je přes 50 oběžných výtahů? Z dnešního pohledu jsou takzvané paternostery už spíš technickou kuriozitou. Zhruba před 100 lety ovšem byly mezi staviteli velmi oblíbené. K jejich obsluze totiž není potřeba žádná složitá elektronika. Kabiny zavěšené nad sebou pozvolným tempem na jedné straně stoupají a na druhé klesají. K pohybu tohoto řetězce postačí pohon hlavního kola, které celý mechanismus rozpohybovává. Kvůli bezpečnosti se musí v nejvyšším i v nejnižším patře vystoupit. Ovšem, pokud byste v kabině přeci jen zůstali, nemusíte se bát, že byste se otočili hlavou dolů. Kabina jen trncavě poskočí a druhou částí šachty pokračuje opačným směrem. Nejvíc oběžných výtahů najdeme v Praze, zejména v úřadech. Dodnes funkční jezdí na mnoha ministerstvech, v bankách, fakultách nebo na magistrátu. Podobně je tomu i v krajských městech. Nejdelší 16-patrový paternoster mají dva krajské úřady v Liberci a ve Zlíně. A víte, proč se oběžnému výtahu vlastně říká paternoster? Protože připomíná kuličky na růženci, a tedy i nejběžnější modlitbu Otče náš, latinsky paternoster.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín.

0: V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín dozněla písnička Neusínej a hlas Petra Muka. Už za chvíli vás vezmeme na místo, kde možná působili Cyril a Metoděj, domy Kulčic na Hodonínsku. Právě odkaz slovanských věrozvěstů si tam včera lidé připomněli na tradičních slavnostech. Nejdříve ale písnička.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Necelých 5 minut po 10:30 posloucháte Český rozhlas Zlín. Jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z dob Velké Moravy přivítalo návštěvníky z celého Česka, ale i třeba Slovenska. Do Mikulčice na Hodonínsku přijeli na tradiční cyrilometodějské slavnosti. Podle historiků mohli právě tam slovanští věrozvěsti Cyril a Metoděj působit. Jejich odkaz si lidé připomněli přímo mezi odkrytými základy velkomoravských kostelů a rotund.
1: Na této zemi jsme poutníky. Putuje s námi Bůh a s ním se chceme i v této chvíli a na tomto místě setkat, tak jak nám ho zvěstovali svatí Cyril a Metoděj.
2: Přivítal věřící na začátku poutní bohoslužby olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Podobně to viděla i 9letá Magdalena Harcová.
3: Prostě slavnost, při které se prostě chcem setkat tady a chtěli bychom toto i trochu poznat víc.
2: S rodinou přijela z Vacenovice na Kyjovsku a její bratr, 13letý Jan, vysvětluje, kdo to byli Cyril s Metodějem.
4: Přeložili by byli pro ty, kteří neuměli a udělali nové jazyky, aby jsme to pochopili.
5: Jsme tu poprvé, protože normálně jezdíme na Velehrad, ale chtěli jsme konečně poznat i tady tu podlužáckou formu slavení cyrilometodijských slavností.
2: Doplnila maminka Zuzana Harcová. Podobně přijela s babičkou taky 11letá Stella ze slovenské Skalice.
6: Prvýkrát jsem tu.
2: Víš, kdo to jsou Cyril a Metoděj?
6: No to jsou věrozvěsci. Oni vlastně přišli z Věrok na Slovensko.
2: A k nám na Velkou Moravu taky.
6: Hej, ano.
2: Mikulčické slovanské hradiště je jedno z míst tehdejší Velkomoravské říše, kde v 9. století s velkou pravděpodobností Cyril s Metodějem mohli působit, vysvětluje vedoucí památníku Gabriela Dresslerová.
7: Ty okolnosti tomu jako napovídají. Dataci máme zde do 9. století našeho letopočtu, je zde velké množství kostelů, sakrálních staveb, takže spíš potvrzujeme, než vylučujeme jejich působení zde.
2: Slovanské hradiště je jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z doby Velké Moravy. Z Mikulčic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: No a natvrdo vařte 9 minut. Bílek i žloutek bude krásně tuhý. Připomeňme si i to, jak se připravují ztracená vejce, takzvaná pošírovaná. Do osolené vroucí vody s octem v poměru 3:1 rozklepnete vejce a vaříte zhruba 4 minuty. Oblíbená jsou i vejce Benedikt, ztracená vejce zabalená do plátku šunky, dáme je na rozpůlenou bulku, zapékáme a podáváme s holandskou omáčkou, což je krémově žlutá, dobře ušlehaná hladká omáčka, pečlivě vyšlehaná ve vodní lázni.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Zlín.

0: Od 11. hodiny nás dělí necelých 7 minut a tak pro vás mám pozvánku k poslechu naší chovatelské poradny. Ve studiu Českého rozhlasu Zlín dnes přivítám veterináře Dominika Gregoříka a budeme spolu mluvit o tom, jak pečovat o naše maslíčky při horkých letních dnech. Teploty sice aktuálně dosahují nižších hodnot, ale nebude to trvat dlouho a zase vystoupají. Pokud vás už teď napadá dotaz, pošlete nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Život je šatna v kabaretu.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Přestavba klíčové křižovatky v Zašové na Vsetínsku jde podle plánu. Ve Valašských Kloboukách začala rekonstrukce ulice Jana Nerudy. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Dnes bude proměnlivá oblačnost s přeháňkami a nejvyšší teploty dnes budou kolem 24 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku postupuje podle plánu. Kvůli stavbě nového mostu platí na mezinárodní silnici 1/35 na Slovensko kyvadlový provoz, který výrazně zpomaluje dopravu. Stavbaři zakázku soutěžili s pokutami za každý den zpoždění. Práce by tak podle ředitele Zlínského ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka měly skončit v termínu, tedy 15. srpna.
2: My věříme, že to bude tak, jak to máme naplánováno. To znamená, že v tom srpnu bychom to měli pustit už bez omezení. Ta vozovka bude zúžená, ale už pomine ten kyvadlový provoz. Je potřeba velká trpělivost řidičů a zvyknout si na to, že letošní léto prostě je Zašová velmi špatně průjezdná a bude až do toho srpna.
0: Celková obnova ulice Jana Nerudy za 3,5 milionu korun začala ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Ulice výrazně utrpěla při povodních v roce 2024. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
3: Rekonstrukce přinese nový povrch vozovky a také stavební úpravu křižovatky s ulicí Dlouhá. Správný odtok dešťové vody zajistí 4 nové uliční vpusti, nový příčný rošt a jeden žlab. Staré chodníky nahradí bezbariérové trasy a počítá se také s kompletní výměnou elektrického vedení a sloupů veřejného osvětlení.
0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
0: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a 351 drony. Informovalo o tom ukrajinské letectvo s tím, že 37 raket a 326 bezpilotních letounů se podařilo zničit. Rozsáhlému útoku v noci znovu čelil Kyjev a jeho okolí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálních sítích oznámil, že zemřelo nejméně 14 lidí. Zraněných je víc než 70. Záchranné akce ve městě dál pokračují. Podle státní služby pro mimořádné situace je zcela zničených nebo poškozených nejméně 15 obytných budov.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem regionu proměnlivá, ale většinou velká oblačnost, občas s přeháňkami. Později budou srážky přechodně ubývat. Nejvyšší teploty přes den dosáhnou 21 až 24 stupňů a vítr povane slabý, přes den mírný západní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se podle dopravních serverů projíždí Zlínským krajem bez nehod. Na zprávy nyní navazuje druhá hodina. Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Po zprávách v 11 hodin je s vámi stále Anna Randárová. Posloucháte Český rozhlas Zlín. Pondělní dopoledne v našem vysílání patří chovatelské poradně. Dnes je mým hostem sušovický veterinář Dominik Gregořík, se kterým budeme mluvit o nástrahách, které sebou nese horké letní počasí. Pane doktore, dobré dopoledne, vítejte.
6: Dobrý den, vážení posluchači.
5: Pokud máte už teď nějaký dotaz týkající se vašich mazlíčků, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Zlín.

0: 7 minut po 11. hodině posloucháte Český rozhlas Zlín a chovatelskou poradnu. Dnes je mým hostem slušovický veterinář Dominik Gregořík. A pokud budete chtít do našeho vysílání přidat dotaz i vy, posluchači, napište nám ho na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz a nebo nám zavolejte přímo do studia na číslo 221 555 210. Ačkoliv aktuálně máme chladnější počasí, tak hlavním tématem dnešního rozhovoru bude teplo. Léto totiž ještě zdaleka nekončí a teploty se zase vyšplhají vzhůru. Pane doktore, možná nám tedy prosím na úvod připomeňte, jak vlastně kočky a psy regulují svou tělesnou teplotu?
1: Na rozdíl od člověka mají velmi malý počet potních žláz, to znamená, že vlastně pejsek, ale i kočička se chladí převážně zrychleným dýcháním, po případě vytažením jazyku, a tím pádem dochází k ochlazení těch dýchacích cest a k ochlazení organismu. A to přehřátí, úpal prostě může být daleko častější než třeba u člověka, že my ten pocit, řekněme, máme jako taky příjemný, protože jsme spocení, ale ten pejsek se může v případě nevhodného prostředí, to znamená třeba rozpálená silnice, daleko dřív přehrát než člověk.
0: A je to tedy z důvodu toho, že má méně potních žláz, než máme třeba my?
1: Ano.
0: Jaké jsou první nenápadné signály, kterých bychom si měli všímat? Jak nám vlastně zvíře může dát najevo, že je mu horko?
1: Je několik takových zásadních věcí, ale především je to právě to výrazné zrychlené dýchání, které nám značí, že tomu pejskovi není dobře, že je v diskomfortu. Následně může dojít k věcem, jako je zvracení, upadání do nějakých bezvědomí, které potom vyžadují okamžitý zásah, protože pokud pejsek tu svou přehrátí začne kolabovat, tak tam může dojít k nevratným změnám, především v krevním řečišti, kdy se začnou zhlukovat krvinky a může skončit tento stav fatálně. Takže já vždycky říkám, když vidím, že pejsek doopravdy bezdůvodně zrychleně dýchá, tak je potřeba se tomu psovi, po případě kočičce, víceméně co nejvíc věnovat a snažit se rozpoznat prostě ten důvod, protože ne vždy to musí být samozřejmě jenom z přehřátí.
0: Pokud by měl někdo dlouhosrstého pejska, možná by ho mohlo napadnout, že mu, řekněme, uleví tím, že ho na léto ostříhá. Z vaší zkušenosti, z vašeho úhlu pohledu, je to opravdu prospěšné?
1: Setkáváme se s tím celkem často, že jsou chovatelé, kteří mají dlouhosrsté pejsky a nechají je, ale jsou to i kočky, nechají je u kadeřníka psího nebo kočičího ostřihat. Myslím si, že u většiny psů to nedělá žádné problémy, když toto ostříhání je dobře načasováno. To znamená, ne to udělat ještě v zimě, nejlépe v těch jarních obdobích, aby tam ta podsada mohla dorůst do v době, kdy by nám hrozilo přímý, řekněme, sluneční svit na tu pokožku, a může dojít u těchto zvířat právě, kdybychom ostříhali a okamžitě dali pejska s nepřipravenou kůží na ostré sluníčko, tak ke spálení pokožky.
0: Aktuálně tedy máme chladnější počasí, ale ty horké dny se zase vrátí. Jak bychom se měli podle vás při vysokých teplotách chovat, abychom to našim zvířatům co nejvíce usnadnili?
1: Tak musí člověk, řekněme, u toho přemýšlet, to znamená, chci jít na procházku, takový laický pocit, položím ruku na asfalt a pokud mě pálí, tak budu počítat s tím, že toho pejska na packách to bude taky pálit. Mnoho lidí, když odejdu od pejsku, řekněme, si myslí, že třeba králičci, křečci, ale i některé terární zvířata milují sluníčko a vystaví to zvířátko třeba v pravé poledne v kleci na slunce, tak bohužel můžou výrazným způsobem taky těmto ostatním zvířátkům, protože se převážně bavíme o pejscích, ale jsou to v podstatě všechno zvířata soumraku, ať jsou to králíci nebo ostatní hlodavci, a nejsou připraveni na ostré sluníčko, takže tam také velmi často dochází k tomu, že tam donesou králíčka, který leží ve laterální poloze, prostě těžce dýchá a v podstatě v bezvědomí a je to v důsledku v podstatě u sluníčka se můžeme bavit o úžehu. Jo? Takže tam ten problém je i pro ostatní zvířata.
0: Co pitný režim? Je třeba ho nějak podporovat a motivovat zvíře, aby více pilo, anebo si to bude regulovat samo, pokud bude mít tedy přístup k čisté vodě?
1: Tak z mých zkušeností můžu říct, že nanutit, tak jak to dovedeme my lidé, že si vezmu vodu a napiju se třeba před vycházkou, tak u těch psů to moc dobře nefunguje, neradí pijí jak kdyby dopředu a proto není špatné umožnit tomu pejskovi v rámci té vycházky ve stínu někde do misky nalít přiměřeně odraženou vodu, neměla by to být ledová voda nebo dokonce voda s ledem, jo, to naopak může tomu zvířeti ublížit, ale nabídnutí a ten pes se rozhodne sám, jestli to tělo vyšle signál pí nebo ne.
0: S veterinářem Dominikem Gregoříkem v poradně s Českým rozhlasem Zlín mluvíme o tom, jak našim zvířatům usnadnit prožití horkých letních dnů. Už za malou chvíli může zaznít i váš dotaz. Stačí, když nám ho pošlete na e-mailovou adresu studio.zlin@rozhlas.cz anebo nám ho zavoláte na číslo 221 555 210.
2: Posloucháte chovatelskou poradnu s Českým rozhlasem Zlín.

0: Dvě minuty po 11:15 posloucháte Český rozhlas Zlín. A já v dnešní chovatelské poradně mluvím s veterinářem Dominikem Gregoříkem o tom, jak našim mazlíčkům usnadnit pobyt ve vysokých teplotách. Každé léto se opakují situace, kdy lidé nechávají svá zvířata zamčená v autě na přímém slunci. V těchto situacích nepomůže ani pootevřené okénko a z interiéru auta se během několika minut stává rozpálené místo, ve kterém zvíře nemá šanci. Pojďme tedy prosím vysvětlit, co přesně se v těle zvířete děje při přehřátí.
1: Tak při přehřátí, řekněme úpalu, vlivem vysoké teploty vlastně dochází k tomu, že tělo se snaží nějakým způsobem dohnat tu nebo ochladit svou tělesnou teplotu zrychleným dýcháním, což je samozřejmě ze začátku normální, na druhou stranu posléze dochází k úbytku tekutin a vlivem zvyšující se teploty těla může, tak jak jsem před chvíličkou naznačil, dojít především ke změnám v krevním řečišti. To krevní řečiště reaguje tím způsobem, že buňky začnou koagulovat, spojovat se a může dojít k nenávratným změnám, to znamená poškození srdečního svalu mozku, což může být v konečném důsledku i fatální, nemusí ta smrt nastat okamžitě, ale je to prostě věc, která je stejná. V podstatě, kdybychom tam nechali v tom autě, jestli dítě nebo pejska, tak to poškození může být velmi vážné.
0: Jak rychle může jít u takto přehrátého zvířete o život?
1: Musím říct, že z vlastní zkušenosti vím, že se jednalo nebo jedná relativně o takovou neúplně měřitelnou, je to shoda okolností, záleží třeba u toho auta, jestli máte bílé auto nebo černé auto, jestli ten pejsek je mladý, starý, ale na druhou stranu si myslím, že třeba dvouhodinový pobyt v rozpáleném autě je pro psa fatální.
0: Jak může laik poznat, že zvíře jen nevyrovnává okolní teplotu, například tím zrychleným dýcháním, ale že už má problém a že je opravdu přehřáté?
1: Dochází tam ke změnám chování, nejenom to zrychlené dýchání, ale dochází k výpadku vědomí a normálně to zvířátko zůstane v takovém bezvědomí, při kterém vlastně nereaguje na hlasové povely prostě a je to známka, že musíte co nejrychleji zahájit za prvé ochlazování toho zvířete, ale rozumným způsobem a co nejrychleji si zajistit přesun k veterináři, kde dojde k následnému prostě ošetření, tak aby to poškození bylo co nejmenší a došlo k navrácení životních funkcí.
0: Pojďme prosím tu první pomoc přehřátému zvířeti popsat podrobněji.
1: Nejčastější chybou takovou tou laickou je, že pokud možno ten člověk to přehřáté zvířátko ponoří celé naraz do studené vody. Jo, bohužel tento stav mnohdy může tu situaci spíše zhoršit. Já vím, že to není v daný moment úplně jednoduché zajistit takový ten rozumný přístup ochlazení. Kdybychom měli ochladit především končetiny a periferní části těla, to znamená za krkem, celé nohy a postupně přiložit třeba, já nevím, chladný namočený ručník na zbytek těla, protože tam může dojít ještě k zhoršení té situace, naopak rázným stažením periferního krevního řečiště, které může také to tělo poškodit.
0: Poskytli jsme tedy zvířeti první pomoc, míříme k veterináři, tak abychom si to dokázali představit, jak potom pomáháte zvířeti vy?
1: Tak v první řadě začneme taky chladit, to znamená, máme různé chladící prostředky, co možná nejrychleji dojde k aplikaci infuzních roztoků, které doplní tomu dehydratovanému organismu tekutiny. Po případě se aplikují léky, které podpoří srdeční činnost, protože to srdíčko obyčejně bývá výrazně unavené po tom přehřátí. A samozřejmě velkou roli tam hraje taky možnost aplikace kyslíkové masky. To znamená, v dnešní době je velká část těch veterinárních pracovišť už vybaveno inhalačním přístrojem. Jeho součástí je možnost do dýchacích cest zavést kyslík a umožnit okysličení mozku a všech důležitých životních orgánů.
0: Říká v chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín slušovický veterinář Dominik Gregořík. V rozhovoru budeme pokračovat za chvíli a připomínám, že je stále možnost se ptát, a to buď prostřednictvím e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz anebo na telefonním čísle 221 555 210. Touha po blízkosti ve stáří nemizí. Jak se ale dá prožívat intimita v domovech pro seniory? To několik let zkoumala Miloslava Dočkalová. Výsledkem byla diplomová práce, která loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkumnice Miloslava Dočkalová bude hostem Českého rozhlasu Zlín už v úterý 7. července. Na setkání s ní i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
3: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
2: Český rozhlas Zlín,

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mys dobrých nadějí, mys dobrých nadějí.

0: Horké letní dny a bezpečí našich mazlíčků. To je téma pondělní chovatelské poradny s Českým rozhlasem Zlín, které probírám se slušovickým veterinářem Dominikem Gregoříkem. My lidé v létě řešíme opalovací krémy, to, že se nechceme spálit, a stejně tak bychom ale neměli zapomínat ani na kůži našich mazlíčků. Pojďme se ještě chvíli věnovat tomu, co na rozpálený asfalt a dlažbu říkají psí tlapky.
1: Přestože psí tlapka je veskrze velmi dobře adaptovaná na kontakt s drsnou podložkou, protože především psi dovedou běžet dlouhou dobu po tvrdém podloží, tak rozhodně nejsou ty pacičky nezničitelné a je to velmi častá záležitost, kdy ti lidé dojdou, že pejsek začne kulhat, z nějakého důvodu si po té procházce olizuje packy a my tu pacičku otočíme a vidíme, že uprostřed těch polštářků jsou krvavé místa, to znamená vlastně ta tkáň toho polštářku je relativně velmi odolná proti otěru, ale ne nezničitelná. A v kombinaci s tou vysokou teplotou dochází normálně k poškození. Na druhou stranu musím říct, že se velmi dobře daří tento způsob léčit, prostě to znamená, dostane ochranou botičku. Je tam možnost krytí různou možnost to krýt, řekněme, protektivníma mastma, které se používají třeba na popáleniny u lidí a dobře se to hojí, jo, ale určitě to způsobuje velké, velké utrpení pro ty zvířata a každý by to měl zvážit prostě, když je venku 35 stupňů, že půjde po asfaltu nebo po chodníku 10 kilometrů.
0: Takže než v těchto vysokých teplotách vyrazíme ven, tak opravdu sáhnout si na asfalt, na dlažbu, na ten povrch. A to je ta vlastně asi nejjednodušší cesta.
1: 5 vteřin a vím, jakým by to bylo, kdyby šel bosky po tom asfaltě prostě. Tak.
0: Pokud přece jenom ale musíme vyrazit, můžeme ty tlapky nějak ochránit?
1: Vzhledem k tomu, že neexistují, nebo existuje spousta, řekněme, ochranných botiček, ale jejich funkce není, řekněme, určená primárně pro to, aby nedocházelo k popálení té nožky o přehrátý asfalt, je to spíš ochrana před tím, aby ten pejsek si nějaký problém sešití kůže po pořezání, prostě poranění, strhlý drápek, aby si tu ránu sám vehementně neopečovával, tak tam dáváme takové ochranné botičky, ale ty nejsou určené pro pobyt na, řekněme, rozpáleném asfaltě, ba naopak, ta nožička se tam paří, nebo ta končetina se paří v té botičce neoprénové a může dojít s tím, že mám vlastně tam suché zipsy také k oděrkám až nad tou packou. Nedoporučuju to.
0: Může se tedy stát, že jsme počasí podcenili, pejskovi se ty tlapky nějakým způsobem popálily. Jak mu můžeme potom ulevit třeba doma, než vyrazíme k veterináři?
1: Určitě je potřeba tu pacičku omýt. Doopravdy stačí obyčejný heřmánkový přijatelné teplotě čaj, kterým vlastně omiju zbytky písku. V případě tam bývají mnohdy takové krystalky skleněných střepů a tak dále. A je možné naaplikovat zase obyčejný pantenol, což je v podstatě přípravek, který používáme my lidé, když se popálíme. Jo, není to zázračný lék, ale ta pokožka se lépe následně regeneruje.
0: Teď mluvíme o tlapkách, ale neměli bychom asi zapomínat ani na kůži celého těla, obzvlášť třeba u bezsrstých plemen. Jak bychom měli pečovat o ni?
1: Tak to je samostatná kapitola, protože doopravdy ty plemena zvířat, a nejsou to jenom psi, jsou to kočky, jsou to někteří hlodavci, morčata, potkani bez srsti, tak jejich slunění je vysloveně zakázané. Neříkám tím, že bych neměl jít na malou procházku, prostě, že přejdu ulici s tímto pejskem, ale na druhou stranu není mnoho dobrých prostředků s takovým UV faktorem, které používáme my lidé, nebo jsou dostání, ale přesto je to slunění tady výrazně omezené a myslím si, že většina těch malitelů, kteří si toho psa nebo kočku kupují, tak doopravdy jsou hodně dobře poučení o tom, že prostě to slunko může způsobit vážné zdravotní problémy.
0: Co říká Dominik Gregořík, veterinář, který je připraven odpovídat i na vaše posluchačské dotazy. Ty nám můžete zavolat přímo do studia na číslo 221 555 210 anebo napsat na e-mailovou adresu studio.zlin@rozhlas.cz. V našem rozhovoru na vlnách Českého rozhlasu Zlín budeme pokračovat za okamžik.
2: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín.

0: Chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín pokračuje i po písnici Pojď ven. Dnes je mým hostem slušovický veterinář Dominik Gregořík. K létu patří výlety a někteří lidé se rozhodnou vzít své mazlíčky na dovolené sebou. Ne všechna zvířata ale snášejí cestování například autem dobře. Můžeme je na to nějak připravit?
1: Tak myslím si, že drtivá většina, řekněme, bavíme se spíš o psech, protože vzít si kočku na dovolenou, budu tvrdit, že je to s velkou pravděpodobností pro tu kočku minimálně velmi psychicky náročné. A vzhledem k tomu, že v dnešní době se s těma pejskama, a já to trošku přirovnám a oslehčím s lidma, protože já, když jsem byl mladý a malý teda, tak jsme byli na výlet a půlka děcek v autobuse zvracelo, protože většina lidí nemělo auta. V dnešní době vlastně od štěňátka my ty psi vozíme od malého věku v autech a taky netóza, která může způsobit to zvracení, to znamená jako nějaké to kývání v tom autě a tak dále, tak ti psi na to veskrze reagují tak, jak řekněme dřív, když byli dospělosti poprvé vzíti do auta, tak to prostě pozvracel. Takže na tu cestu bych měl být připravený v tom, že tomu pejskovi dám jenom menší část krmné dávky, abych nepřetěžoval žaludek, pití v malých dávkách a při každé přes zastávce prostě nabídnout malé množství pitího. A samozřejmě existují prostředky, které řekněme podporují nebo zamezí tomu zvracení ne úplně na 100%, ale dost často, když se nás chovatel zeptá, tak mu ho ten prostředek dáme do sáčku a řekneme zkus, v případě, že by tam byl nějaký náznak toho zvracení, tak mu ho podat tomu pejskovi, anebo u těch notorických zvracečů dopředu. Jo? Existují prostředky, působí to dobře, rozhodně takový ten negativní projev obyčejně je, že ten pejsek nezvrací, ale je takový mírně klidnější. Působí to většina těch přípravků sedativně trošičku.
0: Pokud už tedy zvíře vezmeme, řekněme, do tepla, tak z vaší zkušenosti je dobré použít třeba nějaké chladicí podložky nebo i vesty?
1: Je to samozřejmě možné. Na druhou stranu trošku to zavání někdy tím, že tam použiju právě různé ty typy zamražených podušek, které prostě jsou naopak velmi chladné. To bych rád, jako určitě nedoporučoval a rozhodně si myslím, že stačí doopravdy namočený ručník a řekněme jako podložku použít něco mokrého, protože díky odpařování ta teplota toho podloží se ochlazuje prostě a dochází k tomu, že tomu psovi ten. A pokud, skoro jsou schopni říct, že pokud tam nám bude příjemně v tom autě, tak ten pes pravděpodobně to taky vydrží.
0: K létu patří i koupání. Tak co plavání zvířat v otevřené vodě? Na co bychom si měli dávat pozor?
1: Jedna věc je, že první řadě nesmím pejska do plavání nutit. Pokud to zvíře má paniku a panickou hrůzu z vody a znám spoustu chovatelů, kteří házeli svého psa do vody, aby ho naučili plavat, prostě tak to považuji za týrání. Takže prostě pes, který nemá rád vodu, nenutit není a nepotřebuje to. Jo. Za další bychom ho neměli házet někde do studené vody, to znamená, že tam zase může dojít k tomu šoku hypovolemickému, takže toto je rozhodně špatně. A za další, co se poslední dobu rozmáhá, je, že přijdu někde k nějaké nádrži a pes se mi napije vody, která obsahuje tu zelenou sinici a málo kdo si uvědomuje, že je toxická, ne že dojde k úplné otravě toho pejska. Ale vyvolá to minimálně podráždění zažívacího traktu, takže pokud možno, když uvidím zelenou vodu, dát pejskovi napřed napít čisté vody, aby ho to nenutilo prostě do té vody chodit a třeba pít tu sinicovou vodu.
0: Pokud by se nám stalo, že by se nám z jakéhokoliv důvodu zvíře topilo, jak by potom měla vypadat ta první pomoc?
1: Tak je to v podstatě stejné, jako u lidí, to znamená, že to zvířátko se snažím v daný moment z něho tu tekutinu, která je v plicích a v dýchacích cestách dostat. Jo? Takže pokud je to pejsek, po případě kočička, která se dá udržet v ruce, tak hlavou dolů prostě a masáží se snažit zaprvé hrudník rozpohybovat, aby co nejvíc té tekutiny z těch plic vyteklo. A za další, pokud mám dojem, že docházelo už nějakému srdečnímu kolapsu, tak je možné na levé straně hrudníku provést masáž srdíčka, ale takovou jemnou, protože samozřejmě masáž srdce u kočky nebo u člověka je diametrální rozdíl, abychom to zvířátko spíš nepoškodili.
0: Pokud bychom tedy měli naše povídání na závěr shrnout, tak co je podle vás z pohledu veterináře dobré v létě nepodcenit?
1: Řekněme to tak, že pokud člověk použije zdravý selský rozum, tak a přirovná to ke svému tělu, popřípadě k tělu svých dětí, tak nevystavovat toho pejska něčemu extrémnějšímu, než by použil u svého dítěte třeba. Na druhou stranu si myslím, že většina lidí bohužel třeba to přehrátí v tom autě, si to ani neuvědomí, že to není úmysl, než by chtěl někoho hájit, ale prostě mnohdy se to stává prostě, že ten člověk ho tam prostě zapomene. Nevím z jakého důvodu, že to bývají spíš nešťastné, to je na poslední dobu se setkávám spíš, že spousta lidí, kteří mají bazény, tak se jim bohužel ten pejsek utopí v tom bazéně, protože ho nemají zajištěný a zabezpečený tak, aby to zvíře, ale to nemusí být jenom pes, jsou ptáci, jsou ježci, prostě další zvířata, které tam spadnou a zahyne jich spousta právě kvůli tomu, že máme většina z nás ty bazény na zahradě a nemáme je dobře zabezpečené, takže pozor na to.
0: Říká Dominik Gregořík v Českém rozhlase Zlín.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Dnešní poradna s Českým rozhlasem Zlín byla věnována mazlíčkům a tomu, jak jim usnadnit pobyt ve vysokých letních teplotách. Mým hostem byl slušovický veterinář Dominik Gregořík. Pane doktore, děkujeme za váš čas a ať se vám daří.
1: Rozhodně není záč a užívejte si krásné léto.
0: A já dodám, že záznam dnešní poradny pro vás bude k dispozici v audioarchivu na našem webu zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín.

Pondělní chovatelská poradna s Českým rozhlasem Zlín je za námi a já vás pozvu k poslechu zítřejšího rozhovoru. V úterý bude mým hostem Miloslava Dočkalová. Povídat si tedy budeme zítra po 11. hodině a tématem bude touha po intimitě a osamělost lidí žijících v zařízeních pro seniory, protože můj host Miloslava Dočkalová tady toto téma zkoumala. Tak doufám, že se uslyšíme.

Blíží se 12. hodina a s ní i konec dopoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín. Pokračovat budeme pořadem Morava, krásná zem. A já vám přeji krásné pondělní odpoledne a budu se těšit na slyšenou zase zítra po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Anna Randárová.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Historická budova gymnázia v Uherském Hradišti prochází opravou za téměř 13 milionů korun. Rožnovsko propojuje se slovenským pohraničím nová šifrovací hra. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Dobré poledne. Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem prací je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti. Práce za více než 12,5 milionů korun budou zahrnovat elektroosmózu, provětrávanou podlahu v suterénu a také injektáže stěn, popisuje manažer rozvoje školy Jaroslav Březina.
2: Jedná se o injektáž chemické látky do zdiva těsně nad úrovní podlahy. Je to ve dvou řadách po 10 cm. Ta chemická látka se v tom zdivu rozpustí a potom vytvoří vodě odpudivou vrstvu, která zamezí vzlínání vody, na druhou stranu umožňuje odpařování vodních par, což potom umožňuje jakési přirozené odvětrávání.
0: Příběhy bez hranic, tak se jmenuje nová šifrovací hra, kterou připravilo Sdružení obcí mikroregionu Rožnovsko ve spolupráci se slovenskou obcí Makov. Vznikla jako součást přeshraničního projektu a hráče zve k objevování zajímavých míst na obou stranách hranice, říká manažerka Sdružení Petra Kavková.
3: Propojuje zábavu, pohyb a poznávání našeho regionu, kdy se můžete vydat po stopách příběhu Rožnova, Valašska a slovenských Kysuc. Budete luštit šifry, řešit úkoly a objevovat zajímavá místa Rožnova až na Hradisko.
0: Hasiči krátce před polednem dohasili požár rodinného domu v Brně-Bystrci. Zabralo jim to asi 14 hodin. Informoval o tom jejich mluvčí Štěpán Komosný. Dva hasiči se podle něj lehce zranili, jinak se nikomu nic nestalo. Kvůli požáru se v noci evakuovalo asi 20 lidí z okolních domů. Byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Co požár způsobilo, zatím není jasné. Sport. Tři čeští tenisté budou bojovat o postup do čtvrtfinále wimbledonských dvouher. Jiří Lehečka se večer utká s vítězem nedávného Roland Garros Němcem Zverevem. Linda Nosková narazí v pozdních odpoledních hodinách na Američanku Kýsovou a Marii Bouskovou čeká zhruba za dvě hodiny duel s Belgičankou Mertensovou, se kterou má zatím vyrovnanou bilanci vzájemných zápasů. Ten poslední na tvrdém povrchu ale Bousková hladce ztratila.
4: Tak je to odveta, tenhle rok mě porazila lehce v Dubaji, takže já se na ní připravím, podívám se, jak hraje, co tady hraje teďka na trávě a počinu si a nechám tam zase všechno. Počasí.
0: Odpoledne bude ve Zlínském kraji velká oblačnost s občasnými přeháňkami, které můžou být místy silnější a vyskytnout se může také bouřka. K večeru pak budou srážky ustávat a naměříme 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Žeranovicích na Kroměřížsku narazilo auto do zdi. Policisté jsou na místě. V Krhové na Vsetínsku v ulici Nová narazilo auto do rozvodny. Policisté tam došetřují nehodu. Tolik zprávy. Dál posloucháte Český rozhlas Zlín. Slovo má Jiřina Ostrá a pořad Morava. Krásná zem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Ano, i v tento sváteční den, kdy si připomínáme upálení mistra Jana Husa, pro vás máme připravenou Moravu krásnou zem, pořad plný pěkných písniček v podání dechových kapel a cymbálových muzik. Příjemné chvíle při poslechu vám přeje Jiřina Ostrá. No a k poslechu vás pozval orchestr Dalibora Kaprase, polkou Václava Maňase mladšího a Jaroslava Salače Vínko červené. No a jak už bylo řečeno, u nás máme sváteční den, na Slovensku taktéž, ale tam navíc blahopřejeme k meninám Patrikům a Patriciám. Přeji vše dobré. No a ani dnes nebudou chybět prázdniny u babičky. Hned po následujících lidových dáme prostor nějakému zpěváčkovi či zpěvačce. Ještě telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už slíbené lidové.

0: Tak to byl Jožka Černý s Karlem Hegnerem, které doprovodila Gracia. No a teď už nám zaspívá zpěvačka 9letá Klaudie Mokra z Dambořic, kterou mám teď na telefonu, ale já ještě předtím připomenu, že v té týdenní soutěži v neděli vyhrála Karolínka Žítková z Brna, ta zpívala Píme vínečko a získala rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No tak třeba Klaudinka bude ta, která vyhraje tento týden. Takže Klaudinko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Ty jsi mě říkala, že jsi u tety na prázdninách teď?
1: Ano.
0: A kde?
1: V Dambořicích.
0: V Dambořicích, no tak to nemáš daleko, ne? Z Dambořic.
1: Ani
0: do...
1: ne.
0: Z Dambořic do Dambořic. Jo, a co pak nám zaspíváš?
1: Vím jedno návrší.
0: Tak můžeš začít.

0: Ráda, Klaudy. No, slyšíš ten potlesk? To bylo posluchačů, co? To je tisíce posluchačů, kteří ti teď tleskají. No, já jsem si všimla, že letos jsou v oblibě písničky z pohádek. Tato je, tuším, Princezna Zemlejna.
1: Ano.
0: Ano, je to tak. No, zpívala si báječně. Klaudy, tak kam chodíš do toho zpěvu? Prozrať.
1: Do Nymburka, Černohorského, Zušce.
0: No, to je poznat, to je poznat, jak krásně zpíváš. No a teď jsi říkala, že jsi u tety na prázdninách. No
1: ano.
0: A s tetou už jsi taky zpívala? Taky jste si zpívali s tetou?
1: Ne.
0: No tak teta má co dohánět, jak pak se jmenuje, mě řekni.
1: Eva Mičková.
0: No tak, milá teto Evo, tak máte co dohánět. S Klaudinkou si pěkně zpívejte, je u vás na prázdninách. No a Klaudy, už jste po obědě?
1: Ještě ne.
0: Ještě ne?
1: Teď půjdeme obědvat.
0: No, teď už se v klidu najíte. A co máte dobrého, mě prozrať?
1: Špagety.
0: Špagety. To bych si dala hned. Já tedy tuším, že dnes budu mít flíčky, ty jsou tedy také dobré, ale každopádně jsem ráda, Klaudy, že se dovolala do projektu Prázdniny u babičky. Pak, když by si chtěl někdo poslechnout tvůj zpěv, tak večer tedy ta repríza, jak bývalo loňský rok nebo předchozí roky, nebude, ale mohou si to posluchači, třeba tvoji známí a ji, poslechnou, když si najdou naše webové stránky a tam v audio archivu si najdou, jak krásně dnes zpívala Klaudie Mokrá Vím jedno návrší. Tak Klaudinko, Klaudy, moc děkujeme a přeji ti krásné
1: taky
0: prázdniny a zdravím tetu a teto zpívat, zpívat. Tak se mějte hezky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. No a pro Klaudy Mokrou a její tetu bude i písnička, nebude jedna, bude to směs Pod kopcem Hostýnem.
2: Český rozhlas z

0: Tak to byla Dambořanka. No a Dambořanka hrála hlavně pro Klaudii, devítiletou slečnu, Klaudii Mokrou z Dambořic, která vlastně dnešní Moravu krásnou zem obohatila zpěvem. Zpívala písničku Vím jedno návrší. Tak Klaudi, ještě jednou krásné prázdniny a děkujeme. No ale teď už paní Sichová z Brna a ta už asi zpívat nebude. Paní Sichová, dobrý den.
1: Ještě jednou dobrý den. Zdravím všechny pracovníky Českého rozhlasu Brno, který mám velmi ráda a dennodenně ho od rána do večera poslouchám. Ale k věci. Já bych chtěla popřát ke krásným narozeninám naší dávné přítelkyni paní Arnošce Muchové, která žije v malé vesničce Ondratice u Brodku u Prostějova. Kdyby se byla tak laskavá a zahrála jí nějakou pěknou písničku, ale ještě bych chtěla jí osobně popřát. Milá Arnoštko, život to nejsou jen roky, které jsme prožili. Je to láska, která nás provází na každém kroku k našim blízkým. Jsou to vzpomínky, které s nimi sdílíme a radost, která z každého dne udělá den výjimečný. Všechno nejlepší k tvým nádherným narozeninám, hlavně hodně zdraví, spokojenosti a klidu. Ti přeje Věra a Katka Šichovi.
0: Krásné, tak to bylo první krásné přání. My vám, paní Sichová, děkujeme za vaši přízeň, vážíme si toho samozřejmě. No a někdy zase nashledanou.
1: Nashledanou a děkuji.
0: Není zač a paní Božena je připravena. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát svému tatínkovi Václavu Nováčkovi ze Stanovišť, který dneska slaví 88. narozeniny a přeji mu to jménem všech dětí, synů, Václavovi Standovi, dcerám Ireně Boženě, 7 vnoučat a 5 pravnuků a 1 pravnučky. Takže taťko hlavně zdraví, je to váš věrný posluchač, který každý den poslouchá, takže zdraví, štěstí, všechno nej a děkuju vám.
0: No tak my děkujeme Václavovi Nováčkovi, vašemu milému tatínkovi, za to, že je naším věrným posluchačem. No a já, když jsem si napsala 88, tak to jsou takový dva veselí sněhuláčci, tak já doufám, že váš tatínek bude mít i nadále veselá léta života. Naschledanou.
2: Děkujeme. Naschledanou.
0: Naschledanou. No a už přání pro pana Františka Nedomu z Bělče. Milý strejdo Františku, 75 let, to už je pořádný důvod k oslavě. Přejeme ti, ať tě humor nikdy neopouští, zdraví, ať dobře slouží, energie máš na rozdávání a každý den ti přinese alespoň jeden důvod k úsměvu. Jaroslav s rodinou. No a důvodem k úsměvu dnes může být, milý pane Františku, i toto hezké vinčování a hudební dárek.

0: známou Lidovou zahrála krajanka. No a měla jsem tady jeden telefonát a opět se vyskytl problém s telefonem, ten, který se nám v poslední době bohužel často vyskytuje, prozatím, ale nevíme proč, takže se moc omlouváme. A možná, že někdy tedy pomůže, když se volající přemístí třeba do jiné místnosti, nebo jestli má možnost i jiného telefonu, tak by to mohl dotyčný zkusit nebo dotyčná zkusit zavolat ještě jednou. Ale teď tady bliká telefon, tak já si ho vezmu. Dobrý den, Ostra, kdo pak u telefonu?
1: Dobrý den, zdravím vás z Brně i ve Zlíně. Věrný posluchač Jožka Skopal z Hovora.
0: Ano.
1: Paní Jiřinko, zahlejte prosím všem horníkům, kteří pracovali v jihomoravském lignitovém dolu a zvláště těm, kteří neváhali a přišli na posezení do jednoho hovoranského hostince. Všem přeji, všem zbývajícím, přeji hodně štěstí, zdraví a ať se zase za rok sejdeme a povykládáme si, jak to bylo těžké, ale i hezké. Namáhavé, fyzická, těžká práce. Poděkování patří také děvčatům, které neměly lehkou práci na lanovkách, kantýnách, v baterkárně, se felzovnách. Děvčata, patří vám veliký dík. Paní Jiřinko, a měl bych k vám jednu prosbu. Jestli byste mohla zařadit pro mě ze srdce písničku Návrat z Francie.
0: To je orchestrální skladba, tak já si píši Návrat z Francie. Dobře.
1: Ano, paní Jiřinko.
0: Výborně, tak mám to napsáno. No, horníci, o tom není pochyb, to byla velmi těžká práce. Vy jste jeden z nich? Vy jste pracoval na povrchu, nebo kde jste pracoval?
1: Já jsem pracoval všude.
0: Všude.
1: 25 let v hornictví, tak vám to řeknu. V báňské záchranné službě, v dole, na povrchu, moře roku jezdil s těžným strojem, tahal to černé zlato, no, lignit nebyl černý.
0: Ano, ano, no, je to obdivuhodné.
1: Ale hořel dobře.
0: Klobouk
1: dolů. A když
0: dolů.
1: Se zatopilo v Hovoranech, tak když jsme přešli z horního konce na dolní, tak jsme se přeclékali. Krásně nám voněly šatičky tou sírou.
0: No, tak pan Jožka nám ještě trošičku přiblížil tu těžkou práci horníkům, kterým patří samozřejmě velké poděkování. No a pane Jožku, já věřím, že se příští rok zase sejdete ve velkém počtu. Tak si mějte hezky.
1: Musíme se snažit a vždycky ráno si dát malinkou štamprlíčku, radši nebrat tabletky.
0: To je jasné. Tak jo, tak hezký den.
1: Mějte se a přeji vám pěkný dnešní sváteční den.
0: Děkujeme moc, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Nashledanou a už nastupuje Moravanka.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: No ale teď už opravdu Morava krásná zem, dnes Jiřinou Ostrou. A už tady mám další telefonát. Na telefonu je pan Šlapanský. Dobrý den.
4: Dobrý den, paní Ostrá. Já bych měl dneska dvě přáníčka. Chtěl bych k narození nám popřát pan Milan Mašo Dubňan. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pěkných výletů na kolech s přáteli. Přeji Lída a Jarek Šlapanský. A k přání se připojuje určitě i můj bratr s rodinou. Uh-huh. A druhý přáníčko, pan Josef Husák, dnes oslavuje 94. narozeniny. Takže taky mu přejeme všechno nejlepší, hodně zdravíčka a ať nohy ještě trošku běhají. To mu přeje zase Lída a Jarek Šlapanští a k přání se připojuje i rodina Radova a naše dcera Magda s manželem Vojtou a se synem Hugem.
3: Obdivuhodné je, pan Josef Husák. Já jenom bych ještě se zeptala na toho prvního. Milan ano. Máša to byl?
4: Maša,
3: tak. Ano, Maša. Tak Milan Maša. No a pane Šlapanský, vy také šlapete na kole?
4: Taky. Jezdíme s přáteli na několika denní výlety.
3: Já vám přeji ještě mnoho takových krásných výletů a kochejte se krásami naší krásné vlasti. Tak, pane Šlapanský.
4: Ano, je u nás hezký.
3: Je u nás krásně, bych řekla. Naschledanou.
4: Děkuji pěkně, naschledanou. A zdravím všechny posluchače vašeho krásného pořadu.
3: Tak, to je od vás, milé. Naschledanou. No a další, rád bych vás poprosil o nějakou krásnou moravskou písničku, ať vaší poštou zaletí do Kunovic obdivuhodné paní, naší kamarádce, paní Lidce Hubíkové. Dnes slaví krásné životní jubileum 70. narozeniny. Přejeme jí do dalších let hodně zdraví, štěstí, lásky a sil, ať může dál rozdávat svou nekonečnou lásku celé své rozvětvené rodině, kterou nekonečně a obdivuhodně miluje. No a tak to blahopřejí Luboš a Jarka z Bílovic. Zvedáme číše a připíjíme na její zdraví. Živio, živio. Krásnou písničku pak zahrají Bojané.

Tak to byla krásná písnička Kraj do barev strojený Antonína Perničky. Hráli Bujané. No měla jsem tady jeden milý telefonát z Boskovic, volala paní Marie, pozorně nás poslouchá, poprosila mě o nějaké písničky ze srdce, tak paní Marie, určitě se nějaké najdou, vám se budou líbit a určitě se budou líbit i dalším milým posluchačům. No ale beru si další dopis. Dnes v Prakšicích u Uherského Brodu oslavuje životní jubileum 85 let od svého narození sympatický, usměvavý a stále čiperný pan inženýr Jan Šťastný, který je výborným manželem, otcem, tchánem a především milovaným dědečkem. Jmenovaný celý svůj profesionální život strávil v národním podniku Letkunovice. Ráčte, skládá.

0: štěstí, zdraví, spokojenost, do dalších dní jenom samou radost, ať je každý den důvod se smát, to vše ti chceme z celého srdce přát. Krásný narozeninový den přejí Majka a Jenda Hochmanovi a už se dívám, kdo nám zahraje písničku, bude to Vlčnověnka.
1: Český rozhlas

To byla vlčnovianka, písnička Václava Maňase Antonína Perničky, Rácu moja milá. A já tady mám ještě nějaká přání, tak tady je prosím o blahopřání a písničku pro mého bratra Josefa Lišku z Miňůvek u Kroměříže, rodáka ze Študlova u Valašských Klobouk, který dnes slaví krásných 85 let svého života. Milý bratře, do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, božího požehnání, radosti z vnoučat a hlavně, ať ti ještě slouží nohy a můžeš chodit do lesa, který tak miluješ. Taky však zatáhni za brzdu, užívej si života. To vše ti přeje rodina bratra Václava Lišky z Bezměrova. Písnička ať potěší i jeho dceru Markétu, která se o něho stará. A úplně poslední, dobrý den, zahrajte Jardovi k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší přeje mamka Kamasová Milena z Otrokovic. Tak to je jasné, to zahrajeme a bude zpívat Olga Baričičová.

Tak to byla Olga Baričičová, kterou doprovodila cymbalová muzika Slovácko mladší, bylo to známé lidové. No a pohled na hodiny mě říká, že se budeme, přátelé, loučit. Ano, je 12 hodin 55 minut, tedy Morava krásná zem polední část opravdu končí. V dnešním pořadu na projektu Prázdniny u babičky nám krásně zaspívala Klaudie Mokrá, 9letá, to slečna z Dambořanta. Klaudie, ještě jednou děkujeme. No a vy si, přátelé, užijte dnešní sváteční den. Naslyšenou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostrá a na závěr Kameníkovi muzikanti, orchestrální skladba Bohumíra Kameníka v Rybníku.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Kriminalisté pátrají po 14-leté roztleskávačce, která záhadně zmizela. Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Matěj Hádek ve středověkém příběhu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší. Historické drama Jan Hus. A ČT Art. Miloš Kopecký exceluje v titulní roli Moliérovy slavné komedie inscenované v divadle na Vinohradech. Lakomec. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Povodí Moravy upraví tok Rožnovské Bečvy, chce snížit riziko záplav v Rožnově pod Radhoštěm. Vodárny a kanalizace Zlín připravili projekt na odkanalizování Luhačovického zálesí, týká se 10 obcí. Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje, obchody jsou otevřené. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Zlín a odpolední zprávy, u kterých vás vítá David Jabůrek. Povodí Moravy upraví za 10 milionů korun tok Rožnovské Bečvy. Koryto se postupně zaneslo štěrkem a po předloňských povodních se posunulo, což zvýšilo riziko záplav pro okolní domy. Vodohospodáři zpevní koryto v úseku dlouhem 230 metrů, především na levém břehu. V čem je největší riziko, popisuje Radek Špatka z Povodí Moravy.
3: Koryto zasahuje do pozemků se vzrostlými porosty a přibližuje se k zalesněnému svahu na levém břehu. Ten považujeme za významné riziko, neboť je součástí dlouhodobě sledovaného sesuvného území.
1: Chystaný projekt odkanalizování Luhačovického zálesí propojí kanalizace 10 obcí v okolí Luhačovic na Zlínsku. Ty se napojí na čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. Projekt připravený vodárnami a kanalizacemi Zlín počítá také s modernizací stávající čističky. Odhadované náklady se pohybují kolem 1,5 miliardy korun a s realizací projektu by se mohlo začít za 2 roky. Dnes jsou obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé i přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Jestli dnes zůstalo otevřeno, totiž záleží na obchodnících. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš pokračuje.
4: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
1: V minulosti už se tento typ podvodu či snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu.
0: Počasí.
1: Odpoledne bude ve Zlínském kraji velká oblačnost s občasnými přeháňkami, které můžou být místy silnější a vyskytnout se může také bouřka. K večeru pak budou srážky ustávat, naměříme 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný západní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na hlavní silnici v Žeranovicích na Kroměřížsku došetřují nehodu osobního auta. Tolik přehled aktuálního dění. Ať je váš den plný dobrých zpráv, přeje David Jabůrek.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
5: Co 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem, jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora, důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, tak ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluví o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a já jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až potom, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističtí politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako Jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo, a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově, protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No. Richard Miller byl tehdy mladíčkej a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: traje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoliv podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta vlastně neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.
2: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
3: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. Jo. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40. No ale dobře.
2: Co
3: ale,
2: kdyby?
3: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce. Opravdu, to bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách. A on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny. Jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
2: Jaký režim?
3: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo. Takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
2: a říkal, a to jste vzal?
3: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
2: Vám to tam potom zahrál no, přímo live.
3: Takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
2: A když zazpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
3: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh je tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři, měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladý nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku viselo takový to.
2: To no. Já si ještě pamatuju. Jo. Tak jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
3: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil tam na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habkova představa zábavy. Jako.
2: On byl takový šprýmař.
3: Tak no tak prostě. Řekněme. No.
2: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo? Vy jste si řekl, no tak tohle úplně jsem si to takhle jako nepředstavoval.
3: Tak
2: to bylo úplně mimo jako.
3: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to. Že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. To bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval. Ať to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
2: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
3: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Habka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Bůh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let, ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i Bytový třeba, Druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, bleduli která zva.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teďkon věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci, moje paní dostala Český lva za kostýmy pro film France, byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z devátý třída, hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera. Kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc toho odpracovat a vymyslet. A moje dcera toho musela také hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mýmu novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe i jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, to věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali. No a pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že vlastně v maturitních otázkách je rozbor jednými bionský balady. Jo. Kdo by to byl řekl? A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? my Češi.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, to jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. My jsme opravdu dobrý. Jako, ale takový, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. Jako. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisů, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. Ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo. Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímají. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje různý romány, třeba Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří je přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich my jako Češi mohli vzít od těch Italů? Možná je to taková ta siesta odpolední, ten klid. Já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, no. Že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4 roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracujou. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pracuje. Pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Horáčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 14 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V Zašové na Vsetínsku se ode dneška kvůli stavbě křižovatky uzavře hlavní výjezd z obce. Dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice má dvě nové sanitky za víc jak 3,6 milionů korun. Dnes je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Je tu přehled aktuálního dění Českého rozhlasu Zlín a s ním David Jabůrek. V Zašové na Vsetínsku se dnes uzavře hlavní výjezd z obce. Důvodem je stavba nové křižovatky na silnici 1/35. Řidiče čekají jen jednosměrné objížďky. Uzavírka nejvíc zkomplikuje život lidem z horního konce obce.
4: Jak se lidé dostanou k hlavní silnici, popisuje lidovecký starosta Jilí Kubrický.
5: Do centra obce nebudou zajíždět autobusy, proto jsme zajistili náhradní dopravu hasičskou dodávkou, kterou se budou moct naši občané dostat z horního konce k hlavní cestě.
4: Přes všechny komplikace by ale stavba neměla nabrat zpoždění. Proč, vysvětluje ředitel zínského ŘSD Karel Chudárek.
6: Musíme postavit nový most. My jsme ho soutěžili pod Milníkem a vlastně firma má docela velké pokuty za každý den zpoždění, co to nestihnou.
4: Hotovo by mělo být do 15. srpna. Gabriela Hykl, Český rozhlas.
2: Dvě starší sanitky vyměnila dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice za dvě nové. Modernější vozy mají více místa okolo transportního lehátka a umožňují přepravit o pacienta navíc. Podle Zbyňka Kvinty, vedoucího dopravní zdravotní služby kroměřížské nemocnice, jsou obě nové sanitky bezpečnější a prostornější. Jejich celková pořizovací cena byla více než 3,6 milionů korun. Česko si dnes připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
7: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Generální tajemník OSN Antonio Guterres varoval před neřízeným rozvojem umělé inteligence. Na globální konferenci o AI ve švýcarské Ženevě řekl, že umělá inteligence je experimentem na společnostech bez plánu a souhlasu. Světové instituce podle ní nejsou připravené na stroje, které už nečekají na povely lidí, ale dokáží se sami řídit. Dodal, že vlády mají rychle jednat, aby vytvořili regulační rámce a že by tvůrci umělé inteligence měli za své počínání nést odpovědnost.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude ve Zlínském kraji velká oblačnost s občasnými přeháňkami, které můžou být místy silnější. Vyskytnout se může také bouřka. K večeru pak budou srážky ustávat, naměříme 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný západní až jihozápadní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 50 u Uherského Brodu se srazilo auto s nákladňákem. S opatrností projedete. Tolik zprávy a teď už odpolední vysílání Českého rozhlasu Zlín s Pavlem Vackem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Přeji vám krásný sváteční den, který nám zahajuje 28. týden letošního roku. Speciálně bych chtěl 6. července pozdravit ty z vás, kteří poslouchají Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín prostřednictvím internetového spojení. Třeba někde daleko, daleko na pláži a i v zahraničí chtějí mít přehled o tom, co se děje v našem regionu. O tom samozřejmě budeme informovat i dnes. Už za chviličku se například zaměříme na to, že historická budova gymnázia v Uherském Hradišti prochází opravou za téměř 13 milionů korun. Řemeslníci ji pomocí injektáží a dalších speciálních zásahů po desítkách let zbaví vlhkosti. Podrobnosti k tomu přineseme už po písničce. Ano, věřím, že i písničky, které nestárnou, vás potěší i někde v dálavách, ale samozřejmě i pokud posloucháte třeba někde v uvozovkách za rohem. Ta nejbližší bude od Ilony Čákové, jmenuje se Malý vůz, tak se i romanticky zasněte při poslechu Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Ať je vám s námi nejen 5,5 minuty po 14. hodině jen a jen dobře.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Jak už jsme v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín naťukli před chvílí, řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti, která v suterénu a v přízemí způsobuje opadávání omítky a zhoršování stavu stěn. Pojďte to s námi zkontrolovat.
1: Od 90. let ta budova projevovala známky vlhkosti a při jakémkoliv větším dešti to bylo vidět víc a víc.
2: Říká mi manažer rozvoje Hradišťského gymnázia Jaroslav Březina. Stavební dělníci proto v těchto dnech pomocí vrtačky s asi metr dlouhým vrtákem provádí injektáž zdiva.
3: Podle ploušky stěny, když to máte, já nevím, stěnu máte 80, tak se vrtá na 70. Máte metrovku, tak 90. Kde se číslo od konce zůstává.
2: Ukazuje mi jeden z pracovníků sanační firmy. Další postup prací popisuje Jaroslav Březina.
1: Jedná se o injektáž chemické látky do zdiva těsně nad úrovní podlahy. Je to ve dvou řadách, po 10 cm. Ta chemická látka se v tom zdivu rozpustí a potom vytvoří voděodpudivou vrstvu, která zamezí vzlínání vody, na druhou stranu umožňuje odpařování vodních par, což potom umožňuje jakési přirozené odvětrávání.
4: Co všechno se vlastně musí udělat? Tady se podíváme na omítky, tak ty jsou do nějakého metru odsekané kompletně?
1: Přesně tak. Následně tam potom bude nahozena sanační omítka a potom to i vymalujeme speciální barvou, která bude od vody odpudivá. A v dalším kroku bude následovat instalace takzvané aktivní elektroosmózy, kdy do části zdiva a do podlahy instalujeme elektrody, které vytvoří elektrické pole, které zase bude odpuzovat tu vodu, aby neprostupovala, nevzlínala nahoru.
4: A ty tam budou jakože potom nastálo?
1: Přesně tak, ty tam budou nastálo, ty elektrody. Bude tam instalovaná nějaká řídící jednotka, která bude regulovat napětí, velmi nízké napětí, je to do 6 V. Na základě vlhkosti bude docházet k regulaci toho napětí.
2: Na poslední opatření proti vlhkosti se jdeme podívat do sklepa.
1: Tím třetím hlavním krokem to je vybourání dlažby ve sklepě a nové přívody vzduchu a aktivní odvětrávání podlahy. Bude to na základě jakýchsi malých iglů, které budou přispívat k cirkulaci vzduchu ve sklepních prostorech.
2: Zatímco práce v suterénu budou pokračovat až do 25. září, prostory určené pro výuku budou hotové do začátku nového školního roku. Z Uherského Hradiště Michal Sladký, Český rozhlas.
0: A v cyklu Rodáci známí neznámí bude už za chviličku řeč o valašském malíři a spisovateli Janu Kobzáňovi. Ještě předtím hudební vzpomínka na film z roku 1991 o králi zbojníků Robinu Hoodovi a slavný hit, ústřední píseň z tohoto filmu Briana Adamse, I Do It For You.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Poslouchá Romantiky ve čtvrt na tři v pondělí 6. července ve sváteční den, kdy vás také zdraví Český rozhlas Zlín a budeme také trošku vzpomínat tento týden, konkrétně ve čtvrtek si připomeneme 125 let od narození významného valašského malíře, kreslíře a spisovatele Jana Kobzáně. Jeho život byl pevně spjatý se Solání, kde tvořil, bydlel a kde také v roce 1959 zemřel. Jana Kobzáně na vysokoškolských studiích finančně podporoval Tomáš Baťa, chtěl si ho vychovat pro své propagační oddělení. Na tvorbu a život Jana Kobzáně se ptala Andrea Kratinová, výtvarného a literárního publicisty a autora několika monografií o valašských malířích Dalibora Maliny.
1: Jan Kobzáně autorem loga firmy Baťa. Co znázorňovalo?
2: To Bčko vpředu mělo zaznamenávat boty vysoké. Ono bylo potom jistým způsobem stylizováno, to logo. Ale přece jenom ten začátek byl takový slibný, že by se mohla ta spolupráce rozvíjet nakonec, ale Kobzáň po ukončení studií přece jenom byl spíše pohlcen tou historií minulosti Valašska, kopci a horami. Spíše se dal na volné umění. Předtím ale absolvoval také bohaté cesty Evropou, kde vlastně získával nové dojmy a nové takové příběhy a především jazykové inspirace, které zužitkovával ve své tvorbě.
1: Jak se dá jazyková inspirace promítnout v malířství?
2: Ta výtvarná tvorba se totiž u něj spojovala se slovesnou tvorbou. Na to se často zapomíná. Tady na Valašsku je představován Kobzáň většinou jako malíř. Jako malíř především z bojnických a historických motivů. Především žánrově kreslíř. Taková lehká, vznosná, dynamická kresba právě těchto junáků valašských v pohybu. Ale Kobzáň byl nesmírně schopný spisovatel. Veškeré ty vyprávěnky, které od těch staříčků slyšel, poslouchal, zaznamenával až do zralého věku. Jeho kniha o zbojníkoch a pokladoch z moravského Valašska, kterou už napsal Kobzáň v roce 1925-26, a vydal mu ji v roce 1927 pražský knihkupec a nakladatel Bedřich Kočí. A právě ten jazyk, jednotlivé výrazy pro přírodní motivy, pro skály, pro hory, pro činnosti, pro pohyb zbojníků, dokázal nesmírným způsobem přiblížit.
1: Kobzáň si zamiloval Soláň, dokonce si tam postavil chalupu a žil tam. Co tam měl rád?
2: Nesmírně přispěl k těm dějinám Čartáků, což je hospoda na Soláni, kam se tito malíři uchylovali, kde se dávali, kde se scházeli a kde například každého ze svých hostů i Kobzáň dovedl a jedním z takových těch hostů opravdu velevýznamný byl brněnský dramatik, spisovatel Jiří Mahen, který taky miloval Soláň.
1: Jan Kobzáň na Soláni i zemřel. Co se tehdy stalo?
2: Ta jeho smrt byla náhlá a byla v skutku nenadálá. Byl jeden s Františkem Podešvou, s malířem, nedaleko sebe, tak Podešva Kobzáňovu přítomnost jistým způsobem jistil. A jednoho dne také k Podešvům přišel soused a ten soused sděluje Podešvovi, že neviděl Janka Kobzáňa nějakou delší dobu, že by se měli jít na něho podívat. Tak se dostali násilím, klíč byl zevnitř, Jan Kobzáň ležel mrtev a to je taková jako symbolická scéna. Ležel a na hrudi měl rozevřenou knihu Cervantesovu Dona Quixota. Duchovně spjat s velkými myšlenkami světové literatury a velkými snílky postav uměleckého světa.
0: Tolik výtvarný a literární publicista Dalibor Malina. Za chviličku se z vysílání Českého rozhlasu Zlín také dozvíte, jaké nás čeká v našem regionu počasí. Buďte s námi.
3: Inkontinence je problém, který může potkat kohokoliv. A přesto se o ní mluví šeptem nebo vůbec. Proč vlastně vzniká? Jaké jsou možnosti léčby? A jaké jsou praktické tipy, které pomáhají zvládat každodenní situace? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání lékař gynekologicko-porodnického oddělení Baťovy nemocnice Michal Macourek. Už 8. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
4: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
5: Víte, jak podává ruku americká herečka Meryl Streep? Nebo co všechno se stalo za průšvih, když televize poprvé vysílala slavnou Zlatovlásku? I o tom jsem si na pohovce Jošky Kubáníka povídal s hereckou dvojicí Zlata Adamovská a Petr Štěpánek. A v pondělí vám od 17. záznam celého večera, který jsme natáčeli ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti a moc jsme se u něj bavili, pustíme. Že u toho ve sváteční čas budete i vy, se těší Jožka Kubáník.
6: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: teplota, vítr, srážky, to vše teď budeme sledovat ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Sledujte s námi.
1: Počasí.
0: O nejčerstvější předpověď počasí, ale i shrnutí toho aktuálního stavu se teď, to znamená zhruba 6 minutek před 2:30, postará meteoroložka Jitka Kučerová, které přeji hezký sváteční den.
2: Dobré odpoledne.
0: Pojďme se zaměřit nejdříve na 6. červenec a to konkrétně na ten stav, jaký panuje v našem kraji právě teď, co se týče počasí.
2: Ze Zlínského kraje už se pomalu vytratily všechny přehánky, dokonce i bouřka se objevila v Bílých Karpatech dole na jihu kraje. A ty přehánky, nutno říct, byly i takové docela výživné, takže z nich spadlo někde, spíše tak jakoby lokálně omezeně, i třeba 15 mm srážek za to dopoledne. Jinde většinou jednotky milimetrů, ale určitě je to dobře, protože je potřeba zalívat, jak je sucho. Ty přehánky už teď tady odešly dál nad Slovensko, ještě se něco blíží zhruba z Olomoucka od severozápadu západu, takže nějaká přehánka se ještě v těch následujících hodinách ve Zlínském kraji může objevit, ale už ta pravděpodobnost se snižuje teď v těch odpoledních hodinách. Na obloze je spíš hodně oblačnosti, převažující zataženo oblačno, teď právě ta oblačnost se spíš má více tendenci protrhávat. No a vítr fouká od jihozápadu nebo západu a nejčastěji je slabý.
0: Ano, tady ve Zlíně konkrétně je to takové trošičku aprílové, chvilku sluníčko, chvilku deštík. Bude proměnlivý charakter počasí pokračovat i v nejbližších hodinách a třeba během noci?
2: Ta převažující oblačná obloha by měla v podstatě pokračovat. Chvílemi může být nějaké skoro zataženo, oblačnost může být i částečně průsvitná, jak jsem říkala, těch přehánek už moc nebude, nicméně ještě se něco objevit může. Teploty mezi 20 až 23 stupni Celsia by ještě mohly být na teploměrech. Teď konkrétně je nejčastěji tak 19 až 22, takže ještě malinký růst teplot. Potom v noci už bude převažovat oblačno až zataženo znovu a postupně od severozápadu se na větší části území objeví další srážky, buď přehánky nebo občasný déšť. K ránu pak ty srážky budou ubývat. Tady ta oblačnost noční a srážky v noci budou patřit studené frontě nebo takovému frontálnímu systému a potom se může k ránu zítra i zmenšovat oblačnost. Teploty ty budou klesat mezi 16 až 13 stupňů, vítr v noci slabý jihozápadní.
0: A co přinese zítřek?
2: Zítřek by měl mít oblačnost sice převážně velkou, nebo bude zůstávat velká, ale částečně bude i průsvitná, anebo se může občas dokonce zmenšovat, takže takové nějaké průměrné oblačno, chvílemi skoro zataženo, chvílemi polojasno. A na severu kraje se zítra odpoledne mohou ještě vyskytovat nějaké přehánky, ale ta pravděpodobnost není moc velká. Teploty zítra letní, 25 až 28 stupňů, takže byť přejde fronta, tak oproti dnešku se oteplí a přes den zítra bude foukat mírný jihozápadní až západní vítr.
0: Tohle všechno bude provázet jaká biozátěž, prosím?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Výborně, dáme palec nahoru, jakože dobře a dobře se bude jistě poslouchat i předpověď středečního počasí, ať už bude jakákoliv.
2: Tam bude postupovat další fronta, v noci a ráno na ní čekáme většinou zataženo a zase se občas může objevit déšť nebo přehánky, ale už dopoledne bude oblačnost nebo po ránu a dopoledne od severu ubývat a srážky se ještě mohou pak doznívat v průběhu dne ve středu už jen v severovýchodní části kraje a přes den bude postupně převažovat polojasno nebo dokonce možná i skoro jasná obloha, takže postupně ta středa z nějaké deštivější do slunečnější podoby. Teploty ráno 18 až 14, odpolední nejvyšší 20 až 24 stupňů, takže zase ochlazení oproti zítřku.
0: Děkujeme za ten výhled a ještě se ohlédneme směrem dozadu, co se týče času tedy alespoň. 6. červenec a jeho rekordní teploty.
2: Nejvyšší hodnota je 36,8 stupně Celsia, naměřena byla v roce 1932 v Luhačovicích a Vizovice, takže kousek vedle, rok 1962 a hodnota nejnižší 2,2 stupně Celsia.
0: To byla poslední zajímavost jako taková tečka a třešnička na dortu, co se týče předpovědi počasí v podání meteoroložky Jitky Kučerové. Děkujeme za vše, přejeme úspěšný týden, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: A teď upřeme pozornost kousek za hranice našeho kraje. Schrbné postavy a rychle se kmitající prsty nad nízkými keříky. V lesích na Vysočině už dozrály borůvky. Podle sběračů ale letos není úroda taková jako v jiných letech. Do lesa se vydáme už za chvíli v reportáži a jistě vás bude zajímat také to, jak se daří v lesích houbám. Počkejte si.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Dobrou chuť přeje Český rozhlas Zlín všem, kteří právě teď nějaké 2,5 minutky po půl třetí třeba koušou do nějakého dobrého ovocného koláče. Máte na něm třeba právě borůvky? Ty dozrály určitě na Vysočině, o tom máme informace od našich redaktorů. Jejich sběrači musí ale na některých místech vyvinout větší úsilí než v jiných letech. Kvůli suchu jsou plody menší a rostou řidčeji. Kdo má však trpělivost, ten nazbírá.
1: Rostou borůvky, rostou.
2: Paní Jindřišku potkávám v lese u kostelní Myslové nedaleko Telče. Je schrbená společně s dalšími dvěma dámami nad borůvčím. Opodál je další sběračská parta a před lesem jsem napočítal asi 4 auta.
1: Není to tak, jak vždycky jsou menší a jako zdá se, že jich je míň, ale na buchtu na knedlíky budou.
2: Jsou menší, tedy možná je to tím suchem.
1: Je to tak, taky si to myslíme, no.
2: Kolik už máte?
1: Máme asi 2 litry a to jsme sbírali 4 na začátku, no. Není to jak vždycky.
2: Jo, a kdy máte 4.?
1: Oni právě odjeli nakoupit, pánové, kteří přijeli s náma, tak ty už to
2: tady to
1: nebavilo. Nebavilo, jo, ale na buchtu si nazbírali, aby měli. A tak my tady ještě chvilku budeme a říkám, na knedlíky, na buchtu máme, nám to takhle stačí.
2: Ale zase jsou zralé docela brzo letos, ne?
1: Myslím si, že jo. A tím, že jsou i jakoby menší, tak to prostě není takový výnos jak jindy.
2: Já se musím přiznat, že borůvky nejsou úplně moje hobby a když jdu do lesa, tak spíš na houby. A na to, jak to vypadá s nimi, jsem se zeptal Jaroslava Kadlece z mykologického kroužku ve Světlé nad Sázavou.
3: No, teďka v této situaci rostou tady na Světelsku málo, ale tam, kde měly víc dešťů před delší dobou, tak už mají opravdu velký koše plný libů a je to hodně třeba na Žďársku, Novoměstsku.
2: V uplynulém týdnu nicméně několikrát zapršelo opravdu vydatně.
3: Ty poslední bouřky mu určitě pomůžou, ale zase ne všude, ne všechny druhy. Myslím si, že teď vyrazí hodně ty muchomurky růžovky, na který se chodí a holubinky budou.
2: Na hřibovité houby si prý, ale ještě budeme muset pár dní počkat. Milan Soldán, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Také letos pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zámecké léto s průvodcem Františkem Kinským. Už za chviličku vás pozveme na další z našich zámků.
1: Český rozhlas Zlín,

0: Jaroslav Vikrent ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Možná si leckdo při jeho písni zavzpomínal na to, když jemu bylo 17. My se ale také krásně vydáváme do našeho kraje a nejen do něj, ale také po celé vlasti za nádhernými památkami. Protože po loňském velkém úspěchu vám i letos nabízíme zámecké léto. Celé prázdniny vás zveme na naše památky. Průvodcem je i letos František Kinský, kterému teď předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska. Tak buďme všichni zvědaví, kam to bude dnes.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se na sever od Plzně na Manětínsko, kde stojí překrásný zámek Rabštejn nad Střelou. Posledními šlechtickými majiteli byli Lažanští. Současní majitelé mu pomohli navrátit ztracenou krásu, což nám potvrdí Jitka Doubravová.
3: Vstupujeme do auly zámku.
4: Po pravé straně máme jižní sál a po levé straně máme tedy severní sál, kde je trvale instalovaná výstava panenek a krojů prakticky z celého světa, se dá říct.
3: Popisuje majitelka zámku Pavla Mádrová.
5: Čekajte, já nemůžu najít ten správný klíč.
3: Prošli jsme přízemím a vycházíme na nádvoří s gotickou hradbou a zbytkem původního hradu.
4: Ten zámek jako takový na mě působil dosti chladným dojmem, protože byl úplně prázdný, vybydlený. A tady na mě dýchlo genius loci, když jsem si uvědomila, že i Karel IV. Tady chodil.
3: Jdeme po schodech nahoru do hradu. Kolem dokola je nádherný výhled, dole je řeka Střela,
4: která nás obtéká takhle kolem dokola a celé město Rabštejn. Na něm je zajímavé to, že to je nejmenší městečko ve střední Evropě, historicky.
3: Na vysokém ostrohu nad řekou ve středověku stála tvrz, kterou na začátku 14. století šlechtický rod Pluhů přebudoval na hrad.
4: Oldřich Pluh byl velmi významný šlechtic, byl to podkomoří a první finančník krále Jana Lucemburského. Zajímavé je to, že synové Oldřicha Pluha se nepohodli s králem Karlem IV. A ten se rozhodl zámek zbořit. Neví se z jakých důvodů, ale bylo to tak. Přijel jsem a chtěl ho zbořit, ale když to tady uviděl, tak zámek nejenže nezbořil, ani nevyhodil ty bratry, ale od nich to odkoupil za 3000 kop českých grošů a často tady pobýval. Místo leží na významné cestě z Prahy do Německa. Tady dole na tom mostě se vybíralo clo a město Rabštejn bohatlo z těch celních poplatků. Ten kamenný most je druhý nejstarší v Česku. První byl v Písku, pak náš a i Karlův most je mladší.
3: Jdeme zpátky do zámku a vstupujeme do apartmánu Karel.
4: Pokoj, předpokoj, tady mají ložnici. A je to v duchu gotiky.
3: Vystoupali jsme do prvního patra.
4: Do slavnostního barokního sálu, kde probíhají obřady.
3: Na stropě je velká
4: vrska. Ta se naštěstí dochovala.
3: Vstupujeme do modrého sálu.
4: Tady následuje barokní jídelna. Když získali zámek Pétingové, tak byl přestavěn zhruba 1705-1710 do této barokní podoby. V této podobě vlastně už ten zámek po 200 let zůstal. Potom přišel do vlastnictví státu. Jeden čas tady byla sovětská posádka. Pamětníci pamatují, že vojáci vyhazovali nábytek z oken a dělali tady ohně.
3: Co dnes zámek nabízí návštěvníkům?
4: Prohlídkový okruh, kdy se prochází většinou zámku, pak se přechází do nádvoří hradního a jde se sklepením pod původním hradem a dostanou se zpátky na terasu. Můžou si pohlednout také anglický park, kašnu, ta je také historicky chráněná. To všechno můžou návštěvníci vidět.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Rabštejn nad Střelou si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: A budeme pro vás mít také jednu sportovní zajímavost. Na soustředění do Rakouska odjel fotbalový Artis Brno jako druholigový klub. Vrátí se jako účastník nejvyšší soutěže. To je téma, kterému se budeme za okamžik věnovat podrobněji ve vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Zástupci fotbalového Artisu Brno dlouhodobě mluvili o prvoligových ambicích, nakonec je ale naplnili jiným způsobem, než očekávali. Dosud druholigový klub totiž v nejvyšší soutěži nahradí Karvinou, kterou etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli zapojení do korupční kauzy. Pro brněnský klub tak začalo hektické období, o kterém teď uslyšíte víc v našem vysílání.
1: Nabídku nahradit v první fotbalové lize vyloučenou Karvinou nejdřív dostalo Táborsko jako druhý tým uplynulé druholigové sezóny. Třetí Artis věděl, že je v pořadí, s možností posunu už ale nepočítal.
2: My jsme měli vlastně všechny indicie směřující k tomu, že Táborsko tu situaci využije, půjde do toho, a proto, když tahle možnost přišla ve čtvrtek, tak jsme na to nebyli připraveni a vzali jsme si skoro 24 hodin na rozmyšlení až do toho deadlineu, který byl v pátek v 16 hodin.
1: Přibližuje vývoj generální manažer Artisu Brno Petr Kuba.
2: Nakonec jsme se rozhodli využít zvednout tu hozenou rukavici, protože myslím si, že to je cíl, který tady všichni dlouho chtěli, za kterým jsme si šli, a bohužel se nám to nepovedlo v minulé sezóně sportovní cestou. Když jsme měli tuhle nabídku, teďka jsme ji dostali vlastně touhle administrativní cestou, tak jsme si řekli, že se jí nakonec rozhodneme využít.
1: Do startu prvoligové sezóny zbývají jen 3 týdny. Brněnský tým dosud budoval mužstvo pro druhou ligu a je zřejmé, že pro vyšší soutěž musí přivést další a ještě kvalitnější hráče.
2: Všechno jsme teďka zvažovali, budeme to dávat dohromady, ještě úplně jasno nemáme. Je to pro nás opravdu čerstvé, takže teďka musíme dát hlavy dohromady, musíme být extrémně efektivní v tomto a nedělat nějaké zbytečné chyby.
1: Cíl pro premiérovou prvoligovou sezónu v historii klubu bude vzhledem k okolnostem jediný.
2: My si uvědomujeme, že toho času na přípravu bude méně, než měli ostatní týmy, kteří věděli, jakou soutěž budou hrát. Cíl na první rok bude určitě zachránit se.
1: Nečekaný posun Artisu do první ligy znamená taky logistický problém. V nejvyšší soutěži už je i zbrojovka a oba brněnské kluby hrají domácí zápasy na stadionu v Srbské ulici. Vzhledem k tomu, že Artis nahradí v prvoligovém losu vyřazenou Karvinou, několikrát dojde ke kolizi termínů a oba brněnské kluby nastoupí v jednom kole doma.
2: Se zápřem pro Trávník, tak i pro nějakou tu organizaci toho utkání. Přece jenom stadion v Srbské ulici je v Králově poli, kde to je normálně městská část, velká, hodně lidí tam bydlí, takže i ten víkend pro ně bude extrémně náročný, aby ho zvládli. Když jsme o tom mluvili s výkonným ředitelem LFA Tomášem Bártou, jestli bude potřeba to přelosovat nebo ne, tak říkal, že se to v těch výjimečných případech bude moct vyřešit tím, že jeden klub bude hrát pátek a druhý neděli, tak aby se to zvládlo.
1: To mimo jiné znamená, že nová sezóna nejspíš začne v Brně. V úvodním kole totiž Artis přivítá Mladou Boleslav a zbrojovka

pražskou Spartu. Jedno z těchto utkání se tedy nejspíš odehraje už v pátek 24. července. Přesný rozpis soutěže ale ještě Ligová fotbalová asociace nezveřejnila.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Jana Nerudy. Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm dnes nabízí přehlídku muzeí v přírodě z celé republiky. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Odpoledne bude oblačno s přeháňkami, teploty do 24 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Dobré odpoledne. Celková obnova ulice Jana Nerudy za 3,5 milionu korun začala ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Ulice výrazně utrpěla při povodních v roce 2024. Pokračuje mluvčí města Lenka Zvonková.
2: Rekonstrukce přinese nový povrch vozovky a také stavební úpravu křižovatky s ulicí Dlouhá. Správný odtok dešťové vody zajistí 4 nové uliční vpusti, nový příčný rošt a jeden žlab. Staré chodníky nahradí bezbariérové trasy a počítá se také s kompletní výměnou elektrického vedení a sloupů veřejného osvětlení.
0: V rožnovském dřevěném městečku se dnes sešli zástupci muzeí v přírodě z celého Česka. Návštěvníkům představují lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů. Pod Národní muzeum v přírodě patří kromě rožnovského i muzea na Hané, Vysočině, v Zubrnicích a nově také v Plzni Bolevci. Kdo v areálu vystupuje, přibližuje mluvčí muzea Pavlína Polášková.
3: Přijdou k nám folklorní soubory z celé republiky, z Krásné Lipy, z Hlinska, z Přerova i z Horní Břízy. Každý region přiveze své kroje a ukáže, jak rozmanitá je lidová kultura napříč celou republikou.
0: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Třeba České dráhy nově jezdí z Prahy přes Berlín do dánské Kodaně. Leo Express zase vozí cestující z Bohumína přes Prahu a Drážďany na letiště ve Frankfurtu nad Mohanem. Omilostnění fotbalisty Spojených států Florina Balogana vyvolalo mezinárodní skandál. Nejlepší americký střelec na mistrovství světa smí v noci na zítřek nastoupit v osmifinále proti Belgii poté, co FIFA zrušila jeho trest za předchozí vyloučení. V případu se angažoval prezident Donald Trump.
4: Trump veřejně označil zrušení trestu pro Balogana za nápravu nespravedlnosti. Podle agentury AP i deníku New York Times kvůli tomuto případu americký prezident osobně volal šéfovi Mezinárodní fotbalové federace FIFA Giannimu Infantinovi. S tím má Trump blízké vztahy a dostal od něj v prosinci nově zavedenou cenu míru FIFA. Belgická fotbalová asociace nese rozhodnutí nelibě a kouč Belgie Rudy Garcia to přirovnal k aprílovému žertu. Krok FIFA kritizují i belgičtí politici napříč spektrem. Socialisté podle magazínu Politico napsali, že FIFA ohýbá pravidla, aby se vlichotila Trumpovi a že šampionát tím ztrácí veškerou důvěryhodnost. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál. Sport.
0: Tři čeští tenisté budou postupně bojovat o postup do čtvrtfinále dvouher Wimbledonu. Marie Bousková už rozehrála souboj s Belgičankou Mertensovou a ztratila první set. Linda Nosková zhruba za hodinu vstoupí do zápasu s Američankou Keesovou a Jiří Lehečka večer narazí na Němce Zvereva, který vyhrál nedávné Roland Garros.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude ve Zlínském kraji velká oblačnost s občasnými přeháňkami, které můžou být místy silnější. Vyskytnout se může také bouřka. K večeru pak budou srážky ustávat. Naměříme 21 až 24 stupňů a vítr povane mírný západní až jihozápadní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: V Uherském Hradišti ve Svatováclavské ulici srazilo auto cyklistu. Na místě jsou záchranné složky. Tolik zprávy. Teď už začíná další hodina odpoledního vysílání Českého rozhlasu Zlín s Pavlem Vackem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přemýšlíte, jak ještě naložit se svátečním dnem? I v tomhle umí poradit Český rozhlas Zlín. Návštěvníky zámku v Holešově na Kroměřížsku dnes například provádějí průvodci v dobových kostýmech. No řekněte, nezní to lákavě? V nedalekém muzeu kovářství taky můžou lidé při práci pozorovat kováře. Více k tomu se dozvíte už za chvíli v naší reportáži. A po ní vám samozřejmě i dnes přineseme také řadu dalších tipů, jak v našem kraji příjemně a užitečně trávit volný čas. A nabídneme také rady odborníka, jak pečovat o naše domácí mazlíčky v horkém počasí. Ani to si nenechte ujít po půl třetí. Teď máme 5 minutek po třetí a ať už je venku počasí jakékoliv, já věřím, že většina z vás ho vnímá jako příjemné, tak vám přejeme, ať je vám jen a jen dobře ve společnosti Českého rozhlasu Zlín. Všechny vás jménem těch, kteří připravují naše vysílání, zdraví Pavel Vacek. Krásné pondělí!
1: Český rozhlas Zlín.

0: Nejen oheň, voda a vítr, jak zpíval Dalibor Janda ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale i Český rozhlas Zlín ví, a sice co se děje v našem kraji. Schválně zkuste si to představit. Nástěnné malby, historické artefakty, ale i krajkami zdobené dobové šaty místní průvodkyně. Tak tohle všechno je dnes k vidění na zámku v Holešově na Kroměřížsku, kde připravili kostýmované prohlídky. Na jedné z nich byla i naše reportérka Tereza Chrastinová.
1: V prostorách raně barokního zámku v Holešově na Kroměřížsku vítá návštěvníky místní průvodkyně Marta. Dnešní prohlídky jsou kostýmované. Paní Marta tedy k návštěvníkům promlouvá ve vínových šatech s krajkami, volány i výraznými šperky.
2: Jak si užíváte tohle průvodcování?
3: Tak ono se to děje obyčejně pouze jednou do roka, takže si to užívám velmi a musím se přiznat, že i proto vlastně v těch šatech chodím tak ráda, že je to pouze jednou za rok.
1: Pokračuje Dana Podhajská, PR manažerka zámku Holešov.
4: O kostýmované prohlídky na Holešovském zámku je vždycky extrémní zájem. Je to tradice, my to děláme každý rok, soustředíme se tady na ty svátky 5. a 6. července.
1: Návštěvníci se podívají do reprezentativních sálů, místní kaple, dozví se taky o historii posledního šlechtického rodu na zámku Holešov, rodu Vrbnů. K vidění je taky unikátní ceremoniální zbraň Rotalův hejtmanský meč. Pokračuje Dana Podhajská.
4: V měsíci červenci a srpnu máme součástí prohlídky zámku i prohlídku malého muzea kovářství, tedy zámecké kovárny.
1: Jednotlivé skupinky návštěvníků čítají kolem 30 lidí. Paní Lenka přijela na prohlídku z Hulína.
5: Jako já jsem nadšená, dětem se to líbí a určitě to hodně zajímavé.
1: Manžele Milan a Lenka jsou místní, přesto zámek navštěvují opakovaně.
6: My jsme si užili, my to tady trošku známe. Fajn, pěkná, líbí.
7: Myslím si, že i pro děti to bylo mnohem poutavější, že byli seznámeni tak nějak jako s oděvem té doby, že jo, spokojenost.
1: A právě slečny Aneta a Natálie ocenili propracovanost dobového kostýmu místní průvodkyně.
8: Byl hodně hezký. Třeba ty detaily byly hezký a i ty barvy.
9: No a příště buď nashledanou s vámi, anebo s vašimi známými, kterým o nás řeknete. Takže díky moc.
1: Z Holešova na Kroměřížsku Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Krátce před čtvrt na čtyři pár tipů, kam se můžete ještě dnes vydat za různými kratochvílemi a zážitky. Dřevěné městečko v Rožnově pod Radhoštěm se dnes například promění v místo setkání muzeí v přírodě spravovaných Národním muzeem v přírodě. Celodenní program představí lidovou kulturu, řemesla, hudbu, gastronomii i zvyky jednotlivých regionů České republiky. Vydat se na toto místo můžete až do 18 hodin, kdy bude program končit, čili stále, pokud to máte do Rožnova pod Radhoštěm nedaleko, máte spoustu příležitostí k tomu dozvědět se něco zajímavého a příjemně strávit zbytek dne. Historický spolek Kvasice na Kroměřížsku zve do Kvasického muzea, které bude dnes mimořádně otevřeno pro veřejnost, a to ještě do 16 hodin. Tam už musíte být opravdu hodně blízko, protože nějaká 3/4 hodinka zbývá do zavírací hodiny, ale pokud tedy jste někde v okolí Kvasic, rozhodně si tuto výjimečnou příležitost nenechte ujít a expozici stihnete projít. Stodola u Rohlíků v Prlově na Vsetínsku dnes zahájí letošní sezónu a nabídne celkem 11 kulturních produkcí. Dramaturgie zůstává věrná pestré nabídce od hudebních večerů přes divadlo až po projekty na pomezí současných experimentálnějších forem. Kateřina Mrlinová se svými šanzóny zahájí léto v Prlově dnes v 18 hodin. I tam jste srdečně zváni. A více tipů na kulturní zážitky v našem kraji najdete také na našem webu zlín.rozhlas.cz. To už byla poslední pozvánka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Za chviličku tu bude další díl cyklu Českého rozhlasu Zlín kořeny. Kdybyste chtěli vědět, o čem v něm dnes uslyšíte, tak prozradím. Podíváme se za symbolem Zlína do čtvrti Letná, Díly, Zálešná nebo Lesní čtvrť. Ano, mluvit budeme o baťovských domcích. Už za chvíli v reportáži Markéty Macháčkové. Zůstaňte s Českým rozhlasem Zlín i ve sváteční pondělí 6. července.
1: Touha po blízkosti ve stáří nemizí. Jak se ale dá prožívat intimita v domovech pro seniory? To několik let zkoumala Miloslava Dočkalová. Výsledkem byla diplomová práce, která loni získala cenu děkana Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výzkumnice Miloslava Dočkalová bude hostem Českého rozhlasu Zlín už v úterý 7. července. Na setkání s ní i s vámi se těší Anna Randárová.
2: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Tak schválně, říká se správně půldomek nebo dvojdomek a čtvrtdomek nebo čtyřdomek. A víte, že ve Zlíně jsou i baťovské jednodomky? Do jednoho jednodomku, ve kterém sídlí Infopoint baťovského bydlení, se o jedinečné zástavbě Zlína vydala natáčet také redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Tak úplně ta raná výstavba vlastně se začala stavět na Letné, což je vlastně ta nejstarší dělnická čtvrť, která vznikla naproti továrně v bezprostřední blízkosti toho areálu. A potom se to začalo rozšiřovat i do dalších čtvrtí, jako je Zálešná, Podvesná, Díly, Lesní čtvrť a další čtvrti.
3: Popisuje Lucie Šmardová, historička umění z Infopointu baťovského bydlení, jak na území Zlína ve 20. a 30. letech 20. století vyrůstaly domky pro zaměstnance firmy Baťa. Na ambiciózních plánech koncepce takzvaného zahradního města pracoval věhlasný architekt Jan Kotěra a po jeho smrti projektoval baťovské bydlení František Lidie Gahura.
2: Ve Zlíně vlastně jsou tři takový základní typy baťovských domků. Je to čtyřdomek, dvojdomek a jednodomek. S tím, že místní to spíš jakoby nazýváme jako půldomek pro dvojdomek a čtvrtdomek pro čtyřdomek, to znamená, že jsou tam čtyři ty bytové jednotky. A jednodomek pro dům s jednou bytovou jednotkou.
3: Funkcionalistická sériová výstavba za použití standardních oken i dveří byla rychlá a levná. Stavitelé se inspirovali dělnickými čtvrtěmi amerických průmyslových měst a ve Zlíně navíc vzniklo zahradní město. Zlín měl zónu práce, tedy tovární areál, zónu bydlení, dělnické čtvrti i odpočinkovou zónu, náměstí práce a okolí. Nájemní domky spravovala firma Baťa.
2: Ten baťovský dvojdomek byla vlastně taková kostka, která byla rozdělena tou středovou zdí na dvě poloviny. Každá ta bytová jednotka, kde bydlela jedna rodina, měla k dispozici ještě vlastní takovou menší zahradu. Tohle to je zrovna typ 28, protože byl vyvinut v roce 28. Tady je to schodiště ve středu. Je tady samostatný obývací pokoj, malá koupelna s kuchyní a je to částečně podsklepené. Schodištěm nahoru se dostanete do patra, kde jsou dva pokoje pro děti a pro rodiče. To je možná vlastně důležitý uvědomit si na těch domcích tu perspektivu. Ta polovina toho dvojdomku nemá charakter jako nějakého domu a la vily, ale že je to ten moderní byt, který má to patro a komfort té zahrady, kde si ta rodina mohla odpočinout a po té náročné práci zrelaxovat.
3: Z baťovské éry zůstalo ve Zlíně přes 1900 domků. V 90. letech přešla velká část do soukromého vlastnictví. Spolu s dalšími stavbami jsou součástí městské památkové zóny, která je jednou z největších v republice, a pro majitele domků to znamená přísná pravidla možných přístaveb a rekonstrukcí. Přesto se do úprav domku pustila i Lucie Šmardová s rodinou.
2: My jsme chtěli udělat vlastně nějaký plynulejší prostor. Bylo pro nás důležité, aby jsme propojili ten prostor kuchyně a obývacího pokoje a zároveň, aby jsme dostali jako do toho prostoru více světla. Otevřené schodiště propojil ten zdroj světla vlastně z kuchyně a z obývacího pokoje. A navíc tím, že nahoře máme transparentní tady ty dveře, tak ten zdroj světla vlastně se dostává i do středu toho bytu.
3: Práce a zčásti i trávení volného času jejich obyvatelů se změnilo. Přesto ale baťovské domky slouží i po 100 letech. Zůstalo ve čtvrtích jisté kouzlo, které v nich kdysi bývalo.
2: Přetrvalo a hlavně tím, jak se do těch čtvrtí navrací nové rodiny a opravdu máte jakoby komfort té zahrady, vy si to můžete dneska přistavit regulovanou přístavbou poměrně do chuzí vzdálenosti v centru města, takže ono to splňuje kvality i toho současného bydlení.
3: Říká Lucie Šmardová. Čtvrti baťovských domků jsou tak stále živým symbolem Zlína. Markéta Macháčková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Zlín patřilo chovatelské poradně. Hostem byl slušovický veterinář Dominik Gregořík, který odpovídal na dotazy o nástrahách, které sebou nese horké letní počasí. Určitě užitečné poslechnout si. Můžete to udělat hned po písni Hradišťanu.
1: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Možná se při poslechu Českého rozhlasu Zlín leckdo připojil ke kapele Hradišťan a modlitbě za vodu. Ano, vláha je určitě potřeba, stejně jako nás tak trošičku trápí v posledních dnech vysoké teploty, i když dnes je to přece jenom něco lepší. V pondělní chovatelské poradně s Českým rozhlasem Zlín tak moderátorka Anna Randárová mluvila s veterinářem Dominikem Gregoříkem o tom, jak zvířecím mazlíčkům usnadnit pobyt ve vysokých teplotách. Slušovický veterinář v našem vysílání připomněl i to, jak se o zvířata v horkých letních dnech starat a jak se vyrovnávají s vysokými teplotami.
1: Na rozdíl od člověka mají velmi malý počet potních žláz, to znamená, že vlastně pejsek, ale i kočička se chladí převážně zrychleným dýcháním, po případě vytažením jazyku, a tím pádem dochází k ochlazení těch dýchacích cest a k ochlazení organismu. A to přehřátí úpal prostě může být daleko častější než třeba u člověka, že my ten pocit, řekněme, máme příjemný, protože jsme spocení, ale ten pejsek se může v případě nevhodného prostředí, to znamená třeba rozpálená silnice, daleko dřív přehřát než člověk.
2: A je to tedy z důvodu toho, že má méně potních žláz, než máme třeba my?
1: Ano.
2: Jaké jsou první nenápadné signály, kterých bychom si měli všímat? Jak nám vlastně zvíře může dát najevo, že je mu horko?
1: Je několik takových zásadních věcí, ale především je to právě to výrazné zrychlené dýchání, které nám značí, že tomu pejskovi není dobře, že je v diskomfortu. Následně může dojít k věcem, jako je zvracení, upadání do nějakých bezvědomí, které potom vyžadují okamžitý zásah, protože pokud pejsek z důvodu přehřátí začne kolabovat, tak tam může dojít k nevratným změnám, především v krevním řečišti, kdy se začnou zhlukovat krvinky a může skončit tento stav fatálně. Takže já vždycky říkám, když vidím, že pejsek doopravdy bezdůvodně zrychleně dýchá, tak je potřeba se tomu psovi, popřípadě kočičce, víceméně co nejvíc věnovat a snažit se rozpoznat prostě ten důvod, protože ne vždy to musí být samozřejmě jenom z přehřátí.
2: Pokud by měl někdo dlouhosrstého pejska, možná by ho mohlo napadnout, že mu, řekněme, uleví tím, že ho na léto ostříhá. Z vaší zkušenosti, z vašeho úhlu pohledu, je to opravdu prospěšné?
1: Setkáváme se s tím celkem často, že jsou chovatelé, kteří mají dlouhosrsté pejsky a nechají je, ale jsou to i kočky, nechají je u kadeřníka psího nebo kočičího ostřihat. Myslím si, že u většiny psů to nedělá žádné problémy, když toto ostříhání je dobře načasováno. To znamená, ne to udělat ještě v zimě, nejlépe v těch jarních obdobích, aby tam ta podsada mohla dorůst v době, kdy by nám hrozilo přímý, řekněme, sluneční svit na tu pokožku a může dojít u těchto zvířat právě, kdybychom ostřihali a okamžitě dali pejska s nepřipravenou kůží na ostré sluníčko, tak ke spálení pokožky.
2: Jak bychom se měli podle vás při vysokých teplotách chovat, abychom to našim zvířatům co nejvíce usnadnili?
1: Tak musí člověk, řekněme, u toho přemýšlet, to znamená, chci jít na procházku, takový laický pocit, položím ruku na asfalt a pokud mě pálí, tak budu počítat s tím, že toho pejska na packách to bude taky pálit. Mnoho lidí, když odejdu od pejsku, řekněme, si myslí, že třeba králičci, křečci, ale i některé terární zvířata milují sluníčko a vystaví to zvířátko třeba v pravé poledne v kleci na slunce, tak bohužel můžou výrazným způsobem taky těmto ostatním zvířátkům, protože se převážně bavíme o pejscích, ale jsou to v podstatě všechno zvířata soumraku, ať jsou to králíci nebo ostatní hlodavci, a nejsou připraveni na ostré sluníčko, takže tam také velmi často dochází k tomu, že tam donesou králíčka, který leží ve laterální poloze, prostě těžce dýchá a v podstatě v bezvědomí, a je to v důsledku v podstatě u sluníčka se můžeme bavit o úžehu. Takže tam ten problém je i pro ostatní zvířata.
0: Děkujeme za dobré rady. Já ještě připomenu, že záznam celé poradny si můžete poslechnout na našem webu zlín.rozhlas.cz, a to konkrétně v sekci Audioarchiv. Najdete si pondělní 11. hodinu. Teď Iveta Bartošová pro vaše ještě hezčí sváteční pondělní odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Necelé 2 minutky před 3:15.

0: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Zlín, věříme, že také s láskou. Než se slova ujme Petr Uhřík, aby nás oblažil dalšími informacemi z hudebního prostředí a v uvozovkách ucpal nám pusu nějakým dobrým hudebním zákuskem, tak vás nalákám i na další sváteční program, který je ve vysílání Českého rozhlasu Zlín před námi. Připomenu po 17. hodině pořad Na pohovce Jošky Kubáníka se Zlatou Adamovskou a cymbálovou muzikou Cifra. Už za chvíli, po 16. hodině, se ale nechte pobavit dnešní humoriádu, ve které bude společně s Patrikem Rozehnalem u mikrofonu náš Zdeněk Junák. Váš Pavel Vacek vám přeje příjemný zbytek svátečního dne a těší se na vás opět zítra po 14. hodině.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Připomenu anglické mládence, které napřed hrstka zasvěcených poznala jako Thomas Group, ale protože se nedalo mluvit o nějakém velkém úspěchu, v 69. změnili název na Mud the Hooper. A tady je potřeba říct důležitou věc, od rozpadu je vlastně za

chránil David Bowie, jejich velký fanoušek, a kapelu výrazně povzbudil. Aby chlapci zůstali pohromadě, napsal jim písničku All the Young Dudes, která se pak stala jejich prvním hitem, když světem vládl styl zvaný glam rock. Celé album dostalo stejný název, David Bowie se ujal role producenta, ale z dnešního pohledu po skupině zůstal jenom tento jeden skutečně nesmrtelný hit. Pustíme si písničku, kterou můžeme v celé historii skupiny Mudd the Hoople považovat za zlomovou a naprosto stěžejní. Někteří ji považují za hymnu glam rocku. Najdeme ji taky v rock'n'rollové síni.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Přestavba klíčové křižovatky v Zašové na Vsetínsku jde podle plánu. Historická budova gymnázia v Uherském Hradišti prochází opravou za téměř 13 milionů korun. Zákon o prodejní době v obchodech se na dnešek nevztahuje. Obchody jsou otevřené. V noci bude oblačno s přeháňkami, teploty 16 až 13 stupňů. Odpolední zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší David Jabůrek. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku postupuje podle plánu. Kvůli stavbě nového mostu platí na mezinárodní silnici 1/35 na Slovensko kyvadlový provoz, který výrazně zpomaluje dopravu. Stavbaři zakázku soutěžili s pokutami za každý den zpoždění. Práce by tak podle ředitele Zlínského ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka měly skončit v termínu, tedy 15. srpna.
2: My věříme, že to bude tak, jak to máme naplánováno. To znamená, že v tom srpnu bychom to měli pustit už bez omezení. Ta vozovka bude zúžena, ale už pomine ten kyvadlový provoz. Je potřeba velká trpělivost řidičů a zvyknout si na to, že letošní léto prostě je Zašová velmi špatně průjezdná a bude až do toho srpna.
0: Řemeslníci opravují historickou budovu gymnázia v Uherském Hradišti. Cílem prací je zbavit více než 130 let starý objekt vlhkosti. Práce za více než 12,5 milionu korun budou zahrnovat elektroosmózu, provětrávanou podlahu v suterénu a také injektáže stěn, popisuje manažer rozvoje školy Jaroslav Březina.
3: Jedná se o injektáž chemické látky do zdiva těsně nad úrovní podlahy. Je to ve dvou řadách po 10 cm. Ta chemická látka se v tom zdivu rozpustí a potom vytvoří voděodpudivou vrstvu, která zamezí vzlínání vody, na druhou stranu umožňuje odpařování vodních par, což potom umožňuje jakési přirozené odvětrávání.
0: Dnes zůstávají obchody otevřené, přestože je státní svátek. Den upálení mistra Jana Husa totiž není na seznamu svátků, kdy musí obchody nad 200 metrů čtverečních ze zákona zavřít. Lidé by si přesto měli před cestou na nákupy ověřit, že prodejna nezavřela. Záleží to totiž na obchodnících. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury.
1: Počasí.
0: V noci čekáme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. K ránu srážek ubyde a může se i zmenšovat oblačnost. Hodnoty na teploměrech klesnou na 16 až 13 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Pozor si dejte na dálnici D1 na 275. kilometru. U Přerova ve směru na Brno stojí porouchané auto. Projedete s opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Svátek, nesvátek, humor je třeba každý den, tak rozhodně vysíláme i v pondělí Humoriádu. Jsme rádi, že jste naladěni na dobrý český humor a že dorazil do studia už se sluchátky ověnčený teď v téhle chvíli Zdeněk Junák. Ahoj Zdeňku.
5: Ahoj Patriku, já tě zdravím, zdravím všechny posluchače. Říkáš to dobře, svátek, nesvátek, prostě saranda musí být.
4: Ano, začínáme.
1: Humor.

0: Karel Gott, to soufáme i první píseň dnešního pořadu Humoriádnického. A teď už je Zdeněk Junák vybírá první ukázku.
1: Je sice pravda, že tento pořad je humoriáda, ano. Ale je tady nádherná hned první ukázka Hroby o dušičkách. Doufám, že se zasmějeme.
0: Já myslím, že ano, zabralo to i posledně celkem, tak o dušičkách, jak se slaví. Rozpovídá se třeba Ivo Šmoldas jako host Aleše Cibulky, nebo i Martina Hudečková v ukázce v režii Jakuba Wernberga.
2: U nás doma je k hřbitovům velmi vřelý vztah, protože to tak prostě bereme, jak to ta Iva říkala, že to je takové setkání mezi těmi, co už tady nejsou a těmi, co tady jsou. Takže já třeba vysloveně si chodím k tatínkovi stěžovat, a takže pokud jako jde někdo kolem Ďáblického hřbitova a slyší, tatí vážně, ale to ti je taková kráva, ale taková kráva.
3: Martina Hudečková slaví svátek památky zesnulých. No,
2: ano, je to vlastně takhle, ale nejsem sama v té rodině, kdo to bere takhle, protože jeden z mých vzdálených bratranců celou svoji pubertu a adolescenci vlastně prožil tím, že když končil večírek v místním hostinci, tak ještě koupil dvě piva, odešel s nimi na hřbitov, kde spočíval jeho dědeček, kterýho on měl teda velice rád. V obě ty piva prostě urazil o ten náhrobek, jedno popíjel, druhý nalil dědečkovi a vlastně stejně jako mu vyprávěl problémy, tak jako já. Kolem tý čtvrtý, pátý ráno to skončil, řekl dědo. Ani nechtěj, abych přišel zase brzo, vidíš, jak mám starosti.
3: A buď rád, že seš tady.
2: Přesně. Takže a ty moje zase lamentace u toho tatínka končí tím, že mu tam dám takový ten nádherný nějaký načančaný věnec s těmi borovicemi na podzim, že já s takovými jako šiškama, s tím
3: lářikám. To sama vyrábíš tyhle ty věci.
2: Ale ne, ne. No tak jako o Vánocích se tu a tam jako k něčemu zmůžu, ale teď ještě ne, to je brzo, ten listopad. Tak mu tam položím ten načančanej věnec a říkám, já vím, ty bys radši věnec bustu, ale to víš, jako já ho sem i dokážu přes ten hrobeček jako pověsit, ale rána se nedočká.
3: No, to je pravda, ale je pravda, s tím alkoholem to byl nádherný zvyk, který měla, možná z této vyprávění slyšeli, Jiřinka Jirásková a Olinka Čuříková mají své muže v Malenicích, pan Podskalský, pan Pleskot, a vždycky, když tam jdou, tak popíjí panáčky, Jiřinka popíjela, a vždycky jeden sobě, jeden tam, jeden sobě, jeden tam. A Jiřinka Jirásková říkala nádhernou věc, že na co hlavně musí dávat pozor, ona byla silná kuřačka, když štípe cigaretu, aby jí netípala blízko, protože ona řekla, že z hrobu by se stalo ropné pole. Protože už tam toho alkoholu bylo tolik za ta léta, ale tohle mě přijde jako příjemný. Proč nedonést tomu člověku, který tam je, třeba to, co měl rád, že jo?
2: Přesně.
3: Pane doktore, jak to máte vy? Slavíte dušičky, nebo to je svátek památka zesnulých, který jde úplně mimo vás?
4: No ne, já teď jako z toho, co tady zaznělo, já jsem jako dospěl k překvapivému poznání, protože to jsem netušil, a vím, že mnohé starší dámy jako často navštěvují hřbitovy s tím, že tam musí zalejvat, že jo? A teď já konečně vím, proč to je.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeňku, taky si u toho hrobu povídáš takhle s někým třeba?
1: Ano, jezdím jako, když jsem byl poprvé, tedy s vnoučaty, tak to ještě byli mladší, a Jirenka, jako moje žena, jako říká, hele, pojďte stranou, dědeček si popovídá s pradědečkem a s vaším pradědečkem a prababičkou. A tak jako jsem, oni viděli, že něco jako mi mumlají ty rty, a pak to jako skončilo, přišli a Sebastián mi říká, dědečku, o čem si tak vykládáš s tím tvým tatínkem? Já říkám, tak víš, jako prostě si mu trošku postěžuju a taky se pochválím, protože já, když jsem se ženil a bral jsem si vaši babičku, víš, tak dědeček mě prostě řekl, že já jsem neřád a že si v tom manželství nevydržím, takže mě se seká na zadek a že to teda bude hro. A tak mu říkám, dědečku, představ, a tatínku, představ si, pořád to drží. Je. Pořád to drží. No a říká, a on ti odpovídá, říkám, no jasně, jasně. A pak jsme ti tam byli, Patriku, asi za, já nevím, za 3 měsíce nebo něco. A tak on říká, dědečku, můžu tady být s tebou? Říkám, jasně. A říkám, já bych si taky chtěl zeptat něco na pradědečka. A říkám, tak se zeptej. A on říká, pradědečku Františku, já jsem tvůj vnuk Sebastián. Poznáváš mě? Říkám, slyšíš, jak ti odpovídá? No to teda neslyším. No říká, že by tě skoro nepoznal, že tě naposledy viděl, když tě byl rok, protože potom zemřel, víš? Aha, No tak to jsem teda neslyšel. Nechápu, jak ty to můžeš slyšet, když jsi hluchý jak poleno. Takže tak.
0: Zdeněk Junák. Další humorné vyprávění, vzpomínky na dušičky a na povídání u hrobu, tedy od Ivo Šmoldase, nebo třeba Ivy Hitnerové. To můžete slyšet v pokračování téhle ukázky z pořadu Sejdeme se na cibulce, anebo si dáme houslového přeborníka. Houslový virtuos, tak se jmenuje další scénka, která taky ve hře, a nabízím ji proti Vlasta Burian a Josef Filon. Tak vybíráte vy na telefonním čísle 731 800 900 i v tento sváteční den, nebo SMS-kou na čísle 90 01 04. Humor, mezera A nebo B. Pravidla jsou stále stejná, je to na vás.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Vybírejte si, pokračujte ještě hlasování Ivoš Moldas a Iva Hitnerová, anebo Vlasta Burian. To jsou ukázky, které jsou ve hře, dohlíží na to dnes bedlivě i Zdeněk Junák. Patrik Rozehnal propuje vás s vysíláním na lince 731 800 900. Kdo tam je?
4: Robert Praha 7, krásné odpoledne všem. Zdravím pana Junáka.
5: Dobrý den, zdraví vás taky.
4: Vás, Patriku, taky a já chci pokračovat stejně jako v pátek.
3: Dobře,
4: Ačko,
3: dobře, děkujeme, mějte se krásně. Kdo další volá v této chvíli?
6: Dobré dopoledne, panové. Zdraví vás Petr Zerhoty a přál bych si pokračování s panem Šmoldasem.
3: Zapisujeme, připisujeme mu bod tedy, další telefonát a hlas.
7: Dobrý den. Tady je František z Javorníku. Já vás tam oba dva zdravím a zvlášť pana Zdenka Junáka. A můžu se zeptat, můžu se něco zeptat pana Junáka, jednu otázku?
5: Ptejte se, Frantíku.
7: Zdenku, vy jste určitě pamětník. Říká vám něco jméno Lubomír Řezanina?
5: Lubomír Řezanina?
7: Ano.
5: A co by měl dělat?
7: To byl vyhlášený brněnský trumpetista, který hrál ve skladbě trumpetové solo Řeka Zambezi. A ta skladba se hrávala někdy v 50. 60. letech jako v rádiu a od té doby jsem ji neslyšel. Jako.
5: Jak se říkáte, Řeka Zambezi?
7: Řeka Zambezi.
5: Vrátím se do Brna, Frantíku, popátrám. A jestli to najdu, tak to v srdcovkách zazní. Mějte se moc hezky.
7: V srdcovkách byste už třeba zahrál, tak bych byl velice rád.
5: Ano, Řeka Zambezi.
7: Už jednou jsem je vyhověl taky po takovéhle, jsem měl na vás jeden takovej dotaz.
3: Dobře, no. Tak já mám tak ještě jeden. Ačko nebo Bčko?
7: Jo, Ačko.
3: Dobře.
5: Tak jo, Frantíku, mějte se hezky.
3: Děkujeme moc. A poslední, kdo přidává hlas na něčí konto? A nebo B.
8: Páteční odpoledne přeji vám, Patriku, posluchačka Stanislava, a srdečně zdravím pana Junáka, který mám krásný hlas, tento muž.
5: Je, děkuju vám.
8: Takže přeji vám hodně zdraví, štěstí a pohody, pana Junáku, a vybírám Ačko, Patriku. Mějte se hezky.
5: Mějte se hezky,
3: taky, děkujeme. Tak zdá se, že podle toho, jak napovídají ty hlasy, ještě jednou navštívíme.
5: Jdeme na hřbitov.
3: A jdeme se popovídat k hrobům.
9: Taky to svěřování, že jo, je výhodné, protože on tatínek mlčí jako hrob, konec konců. Takže to je prýma. No, já si dokonce, já jsem se připravoval jaksi velice důsledně a se značným předstihem časovým, protože už v létě jsem zašel na hřbitov, já tam chodím jako zvykat, že jo.
10: Jako vy sám, a vy máte místo, vy už máte svůj hrob?
9: Ne, já chodím na různé hřbitovy, že jo, tak si vybírat. A shodou okolností taky vzal jsem tam i ženu. Takhle bylo to k večeru, nebo jsme čekali, až nám přijede autobusem dcera na návštěvu a ona měla zpoždění, tak se říká, tak juknem se na hřbitov.
10: Co jinýho, že jo?
9: Tam je veselo a procházeli jsme se tam, bylo to pěkný a když dcera volala teda, že už dorazila, ať si vyzvednem, tak jsme zjistili, že nás tam zamkli na tom na tom hřbitově a žena se začala děsit a říkala, no tak co, že jo, tak si tady pobudem, zkusíme si to přes noc, jak nám to půjde, a jí se nějak nechtělo, tak nakonec jako dokonce byla ochotná prostě podstoupit nějaký ten sportovní výkon, tak jsme tam přelézali zeď a
10: to je romantický,
9: branku,
10: ale
9: zeď no, to je jak... A dcera potom konstatovala, že konec konců jako je to zcela přirozené, že si vyzvedává rodiče ze hřbitova. Hezký to byl. Já jsem tam dokonce vyhlíd jeden pěkný hrobeček, to bylo v Týně nad Vltavou shodou okolností, a vůbec nejširší hrob, který jsem tam spatřil na tom krchově, a ten opravdu to bylo trošku jako taková startovací dráha na letišti, jo? Prostě jako nádhera.
10: To se vám zalíbilo.
9: To vypadalo jako hromadný hrob úplně a uprostřed z toho trčel kříž a já jsem se šel podívat, čí to teda je. A musel jsem si sundat brejle, abych to dokázal přečíst, proč mám brejle na dálku, a koukám a tam bylo napsáno rodina Blábolilů. A to mi přišlo, že tam bych mohl ležet klidně. Jo.
10: A to byl nějaký hromadný hrob třeba pro politiky možná, víte, to no, tam no, používají?
9: Jako, mají rovnou... Jakmile někoho pasujou asi na Blábolila, tak...
10: Tak si tam jde rovnou
9: tak
10: potom lehnout.
9: Přilehne.
10: Tak to musel být hodně široký hrob, pane doktore, to chápu.
2: Mohla bych tohle jenom doplnit, než dojde na Haníčku. Já mám naprosto jasnou
9: ona
2: představu.
9: Ona ještě vypadá zdravě.
10: Taky mě to napadlo. Ani vydrž.
2: Držím. Já mám jasnou představu o svém hrobě a pořád to cizeluju a mám hrůzu z toho, aby mi to neudělali nevkusně. A vždycky to svýmu muži vyprávím, jak bych to chtěla, jednoduchý, elegantní ten kámen. A on mě se zájmem poslouchá a říkal, víš co, to bude lepší, když já umřu první. Ty si to udělej, jak chceš, a pak si přilehneš.
3: Člověk takhle přemýšlí v tom věku už, jo? Taky máš, Zdeňku, jako rozmyšleno, kde a jak třeba?
5: Ne.
3: Jednou by si odešel a chtěl, aby se s tebou pozůstalí rozloučili.
5: Nemám ani jako nějaký...
3: Ani skladbu vybranou?
5: Skladbu taky nemám, taky ne. Ale
3: já jsi nepřipraven.
5: Já jsem absolutně, jestli mě to zaskočí, tak to bude teda ouvej. Já jsem moravský Slovák, takže samozřejmě na svém moravském Slovácku. Ale musím se přiznat, že když přijedu do neznámého města a mám chvilinku čas, nebo vesnice, tak se jdu podívat na hřbitov. Já chodím rád na hřbitovy. A třeba doporučuji všem je krásný hřbitov nad Velehradem. To je ze strany, když se jde od Tupes, tak se vyškrabeš na ten kopec a tam po pravé straně je tak stráně jako je nádherný hrob. A potom jsou krásný ty židovský hroby. Třeba v Brně máme taky krásný. Nebo v Třebíči je nádherné, že jo. Takže to se jdu podívat, ale že bych měl vybraný a už bych si vylosoval i to místo, kde budu ležet, tak
3: to, se losuje. To
5: zatím. No ne, já pro sebe, jako já si myslím, že zatím... Jo. Jako nemám to.
3: Zatím místo opravdu jenom životního odpočinku, jenom si tam tak jako pokochat. Protože já na hřbitově taky rád občas zajdu. To už je dnes vlastně jediné místo, kde člověk zažívá klid. Dřív to byly třeba návse, no tak, ale tam je všude dneska ruch, auta, provoz.
5: No.
3: Na tom hřbitovu i ten obyčejný park někdy bývá rušnější, protože tam jsou děti. A
5: ano,
3: tady
5: ano.
3: Bývá opravdu klid.
5: Tam
3: slyší
5: ticho.
3: Člověk ty ptáky, občas zní zvony z kostela.
5: A když na podzim opadne to listí, on tak jako voní, takové jako prostě má svoji vůni. A já teda bych to, kdybych si vybíral ten hrob, abych to nerad zakřikl, protože když mi bylo 70, tak já jsem od svého ředitele dostal smlouvu na dalších 70 let.
3: Jo.
5: Tak já bych ho nerad zklamal, takže musím to tady vydržet, už jsem si ukrojil 4 roky z té druhé 70, takže mám před sebou ještě 660 a nevím, jestli do té doby budou ty hřbitovy, protože ta AI, aby nám to nezničila.
3: My jsme tady nedávno řešili taky to, že jako starší dostávají naši humoriádníci i občanské průkazy s tím, že se musí dožít ještě dalších 30 let od svých třeba 70-80. Tak i tam je závazek. Už máš taky takovou
5: občanku. No já půjdu právě teď, do konce srpna letošního roku
3: a mám... A prodlouží ti to roz 120.
5: Tak jsem zvědavý, jestli mi to prodlouží, nebo jsem neomezený, anebo řeknu, vám to dám jenom na rok. No, uvidíme, co to udělá.
3: Děkuju za výběr, děkuju vám za pomoc. Nekončíme, za malou chvíli se Zdeňkem Minákem Humoriádě vybíráme další ukázku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Zdeněk Jurák v Moriádě teď si vybírá ze seznamu, zase nám něčím obohatí vysílání. Kým?
2: Tak, můžeme se zasmát, ale už jsme se nasmáli, že jo? Takže jsou tady další dva komici, ano. Luděk Sobota, Miloslav Šímek, FKU radí, pátra, informuje.
3: Federální kriminální ústředna vyhlašuje celostátní pátrání po Jiřím Česílkovi, který je stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví. Je Česílko bez pracovního poměru, původním povoláním plavčíka masér, se potuloval v okolí rybníku i koupališť a slabší rekreanty, zejména mladší ženy, stahoval s oblibou pod vodu, kde je dovedně masíroval. Jedná se zřejmě o duševně narušeného jedince, o čemž svědčí i to, že v celém kraji soustavně skupovával hrnečky s pokličkami.
4: Jiří Česílko, přestože se těšil dobrému fyzickému zdraví, vyhýbal se v posledních 20 letech jakémukoliv pracovnímu poměru. Živil se prodejem nezákonně získaných ryb, za které lákal z důvěřivých občanů tuzexové bony. Jiří Česílko je střední, spíše menší postavy. Má silné, smyslné rty, velké šedozelené oči, zelené vlasy, drobné prsty na konci oteklé do bambulek, od věčného přešívání kabátku a bot na vrbě, kde bydlel v hnízdě.
3: Naposledy byl viděn ve Vodňanech na náměstí, a to nevkusně oblečen. Měl na sobě brčálově zelený kabát a na nohou červené polobotky. Očití svědkové tvrdí, že si pro sebe mumlal nesmyslně něco jako brekekekeke.
1: Zdeňku, oblékli tě takhle někdy?
2: Myslíš jako do Hastrmanského? Ne, Hastrmana jsem nikdy nehrál.
1: Ne.
2: Zatím, možná třeba přijde nějaký starý Michal v Lucerně nebo něco takového.
1: Obarvit vlasy na zeleno.
2: To ne.
1: Nasadit paličky na prsty.
2: Spíš jaknu paličku do ruky a postavím je k plotně nebo k nějakému a budu klepat maso nebo tak. Ne, hrál jsem v pohádkách, ale hrál jsem třeba Dlouhýho. Bohatce dlouhý, široký, bystrozraký. A to jsem byl na takových vysokých koturnách a vytahovali mě, měl jsem ty kalhoty takhle jako nařasený, takže jsem byl tady zavěšený za zády na takové konstrukci a když mě vytahovali, tak já jsem měl nahoru a ty kalhoty, že byly zatížený závažím, tak se povolovali.
1: Že zůstávali u země.
2: U země a ten dojem byl opravdu, jako že teda jsem vyrostl třeba o metr nebo tak. To bylo jako úžasný. Děti byly prostě nadšený, že jo, ty jako když jsem potom, jako to skončilo a čekali na mě.
1: Čekali, že přijde ten
2: s maminkou, tak abych jim to ukázal. A to mě zaskočilo. A jednou to bylo v létě, jsem přijel v Bermudách a teď ty moje hůlky, říkám, krutí brko, to bude nepříjemný. Takže ne, Hastrman mě minul teda.
1: A nějaké barevné vlasy v roli jsi měl?
2: Barevné, takhle jako svoje, že bych se obarvil, ne. Paruky to jako jo, ale svoje to ne.
1: A nějakou divokou paruku?
2: Divokou paruku, ale spíš bych jako řekl, když jsem byl obsazen do role Otela, to jsem byl mlád, ještě nebo mláčí jsem byl, tak jsem nosil takový mikádo. A režisér měl představu, že Otelo je válečník a v té době si ti chlapi vyholovali hlavy. A tak mi říká Zdeňo, nevzal bys to do hola? No kde pak, já jsem byl hrdej na ty vlasy, Patriku, říkám, no to ne. No a výtvarník Honza Dušek říká, hele, já ti vyrobím glocnu, jako dejme, jak má Fantomas.
1: Jo.
2: A ono se to lepilo už na lopatky, jo, ale to si v tom schodil jak golem. To bylo tak nepříjemný. No a já jsem nikomu nic neřekl a v den premiéry jsem přišel o hodinu dřív do vlásenkárny a říkám, děvčata, vemte mě do hola. Ty se zblázním, říkám, vemte mě do hola, prostě to, takže mě opravdu.
1: No jo, ale pak jsou role, které jsem musel hrát v jiném představení a tam jsem musel mít vlasy, takže tam pak spadlo.
2: No, ale na základě toho, že jsem měl holou hlavu, jsem dostal roli v četnických humoreskách.
1: Protože, špatné k něčemu.
2: Protože přišel pan režisér, když si vybírá, říká, můžete mít tu hlavu dlouho jako takhle holou? No, já bych tak porostl, říkal trošku, tak dejme centimetr, půl centimetru. A říkám, jo, jo, jo, a když budete potřebovat vlasy přesně, jak se ptáš ty, říkám, daj mi paruku, že jo, tak jako. Takže pak se to někdy řešilo s parukou, ale nebylo toho až tak moc.
1: Když jsi přišel s ohlenou hlavou domů, co tomu řekla žena?
2: No, moje žena, to už to vlastně prasklo po premiéře v klubu, když jako jsme už taková ta oslavička, že jo, ta party popremiérová, tak jako původně tomu nevěřila, protože já jsem říkal, že mám tu glocnu, tak si myslela, že to je ta glocna. Jo, ale jo. Když jsem přišel holohlavě, říká, no teda. Ale pak si na to zvykla a jak už to strniště, jak mě hladila po té hlavičce, škrábala si tím dlaň, tak pak jako říkala, nech si to, nech si to. No a tak když jsme pak dotočili, tak jsem se zase nechal na růz vlasy teda.
1: Vzpomíná Zdeněk Junák v Humoriádě a vybral tedy federální kriminální ústřednu v podání Luďka Soboty a Miloslava Šimka. Můžeme s tím ještě pokračovat, anebo si dáme seznamovací kancelář. Tam by se ocitli ale pak Lubomír Lipský a Miroslav Homola. Vybíráte si vy rozhodujete o tom, co budeme dál vysílat, kterou ukázkou budeme pokračovat. Můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900, je volný, volejte, anebo pište SMSky, pokud se neprovoláte do studia. Číslo je 90 011 04, stačí heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: To tak připomínám, že naše návštěvy zámeckého léta najdete i na webu zámeckéléto.cz. To všechno, co jsme odvysílali, můžete se k tomu kdykoliv vrátit a prohlédnout si třeba i to, jak vypadají ty velké návštěvy o víkendu na zámcích, kdo mluví, jak to u něj doma vypadá a tak podobně. Teď je to Humoriáda se Zdeňkem Junákem. Vybíráte si mezi Luďkem Sobotou s Miloslavem Šimkem a Lubomírem Lipským s Miroslavem Homolou. Telefonáty pokračují. Koho teď máme tedy na lince 731 800 900?
2: Dobré odpoledne, Honzo Zdokavý. Zdravím vás, Patriku, i pana Junáka.
3: Dobrý den.
2: A chlapi, já bych hlasoval pro pana Lipského s panem Homolou. Díky.
1: Děkujeme.
3: Naschledanou.
1: Jdeme za dalším.
4: Maucta, mládenci, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano, a hlasuje pro co, pejskař?
4: Takže dáme si brekekekekeke.
1: Dobře, pochopili jsme. Varianta A. Dobrý den.
5: Tady je Květa ze Strážnice.
1: Zdravíme.
5: Prosím, Ačko. A chtěla bych se něco zeptat pana Junáka.
3: Povídejte, paní Květo.
5: No. Chtěla bych, jestli budete někdy čas o těch 9, jak vysíláte, zahrát písničku Večerní četro dospělé, bych prosila.
1: Vy si z toho děláte písničky na přání, vyloženě.
3: Večerníček pro dospělé. No. Paní Květo, neslibuju, popátrám a možná to časem během prázdnin zazní.
5: No, tak moc vás děkuju, jo?
3: Nasledanou.
1: Děkujeme, přesouváme se za dalším výběrčím hlasujícím.
6: Zdraví Petr.
1: Také.
6: Zdravím samozřejmě pana Janáka, Junáka a i vás, Patriku.
1: Mm-hmm.
6: A já tu seznamovací kancelář, myslím si, že dost znám Lusty Siháka, ale tuhle neznám.
1: Takže Bčko?
6: Hrozně rád přijít poslech, ano.
1: Dobře, tak i váš hlas rozhodl, že uděláme změnu a posuneme se právě do tohle šuplíčku archivního. Lubomír Lipský, Miroslav Homola v seznamovací kanceláři.
7: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den.
7: Prosím vás, je zde seznamovací kancelář?
8: Ano, seznamovací kancelář. Co si přejete, prosím?
7: Jmenuji se inženýr Sýkora a chtěl bych se seznámit.
8: Jděte se mnou.
7: Ale ne, pochopitelně s nějakou ženou.
8: No, svělo, vy jste lahůdka, vstrkuji. S jakou?
7: O tom bych se chtěl právě s vámi poradit.
8: No.
7: Rozhodně by měla být příjemného zevnějšku, no. Distingovaného chování.
8: Jakého?
7: Distingovaného, vybrané mluvy.
8: Oj.
7: Se smyslem pro domácnost.
8: No, tak to bude těžký, pane. Hlejte, víte co, přijďte se zeptat za 14 dní. To nám přijde zboží.
7: Ale já bych se rád seznámil hned.
8: A co pak tak najednou, člověče?
7: Víte, já už čekal tolik let.
8: No vidíte, tak počkáte ještě 14 dní, no.
7: Já bych vám dal, kdybyste se neurazil.
8: Ale no to víte, že ne.
7: 100, kdybyste se mohl podívat, jestli nemáte náhodou, abych tak řekl.
8: Jo, vy myslíte jako pod pultem, že ano? No tak to je jiná, to máte říct najednou, že ano? Tak to máme tady, pojďte se podívat, jo? Tady mám takovou, helejte, takovou silnější vdovičku, nějaká Konopásková se jmenuje. No schválně na ní mrkněte, na Konopáskovou, no. No co říkáte?
7: Abych tak řekl, je trošku korpulentnější.
8: No, to víte, dobře živená, to víte. Taky proto jí mám pod pultem. Tahle ženská paneta vydá za dvě.
7: No, já mám z té fotografie také ten dojem.
8: No, tak já jí brinknu, jo?
7: No, moment, počkejte.
8: No, počkejte, nežinírujte, pane inženýre. Tak moment, vytočíme. Haló? Jo, to seš ty, Máňo? Jo, tak je tady nějaký koňadra?
7: Ne, Sýkora.
8: Sýkora. Sýkora, koňadra, to je za svobodná asi.
7: Ale ne.
8: Sýkora se jmenuje.
7: Jo.
8: A chce si tě vzít. Cože? Jaký je? No, tak jaké vypadá, jako když neumí počítat do pěti. No spíš takovej ňouma to je.
7: Co?
8: No ňouma, ale inženýr.
7: Proba vás, prosím, diskrétně, no, diskrétně.
8: Tak, diskrétně, diskrétně. No tak je už takovej trochu proplešatělej, nos má tak nakřivo, no ale celkem to jde. Cože? Že ne? No, tak jak chceš. No. Tak ona prej teďka má nějakého pokryvače, tak jedině kdyby vybouch.
7: No to jsem rád.
1: Úžasná dvojice Miroslav Homora, Lubomír Lipský, telefonát Máně. Mě tak napadlo, Zdeňku, ty telefony v dnešní době, kdy je můžeme nosit sebou. Už si díky tomu měl někdy problém? Zapomněl jsi ho třeba v kapse, když jsi šel na jeviště,
3: ne.
1: Nebo zazvonil ti někde ne. Nevhodně třeba, i ne při práci, ale tak.
3: Třeba teď se zeptej, jestli mám u sebe mobil.
1: No, máš u sebe mobil?
3: Nemám. Mám ho v autě. A tak, takže já když
1: přicházím... A nebojíš se ho tam nechat?
3: Ne, nebojím. Já když přicházím do divadla, tak vezmu mobil, tak přijdu do šatny, otevřu šuplík, strčím ho do šuplíku a hotov son. Prostě ne. Je pravda ta, že my máme mladé kolegy, že jo, kteří to pořád tahají u sebe, i když jako tedy pozor, pan ředitel je přísný, to znamená na jeho zkouškách, když někomu zazvoní mobil,
1: no.
3: Byť má tichý chodou, já ty tom blum, jo, tak se platí tuším 10 euro, my máme pokutu. Nebo 5, možná 5 nebo 10 euro.
1: Vyjedete v eurech?
3: A, ano, a když jako přijdeš za ním a řekneš, hele Řídio, prosím tě, moje žena se čeká, nebo mám nějakou záležitost a čekám na telefon, to máš povoleno. On opravdu zas není takovej, jako prostě, že by nás jako prostě buzeroval a tak dál. Ale když jsme hráli hru Markéta Lazarová, tak mému nejmenovanému kolegovi vypadl na jevišti během hry mobil. Tenkrát taková malá Nokia, protože byla stříbrná, tak to vypadalo jako kus nějakého kovu. Že ano. Třeba nějaká malá
1: dýka.
3: Druhý kolega velmi pohotově to prostě odkopl a jak to jelo po tom jevišti, tak v tom světle to krásně zablesklo. No a potom lidi se ptali, co to bylo. A říkám, no tak asi mu tam upadl kus jako dýky nějaký, nebo je při tom šermování.
1: Našel ho pak ten telefon? No.
3: Našel se. Víš, ale co je nejhorší, jako když se zeptáš, prosím tě, a kdyby ti ten telefon zazvonil, ty seš nejvyšší, ty bys jako zvedl? Jako by řekl, halo, moment, promiňte, zrovna hraju Sirana. Jo, jenom tady prostě poradím Kristiánovi, jak to má řešit s Roxanou a hned ti zavolám zpátky. No, to je prostě nesmysl. Takže ne. Já když jako jdu za prací, ať už do studia, nebo na jeviště, na zkoušku, odkládám a hotovo. Je pravda ta, že někdy se moje žena zlobí, nebo vůbec lidi se zlobí, že se mě nedovolali, ale to mě jako, tamto číslo se ti znázorní, takže pak ho zavolám. Někdy na to sice zapomenu, ale no tak to.
1: Fungujeme.
3: No jistě. Já třeba obdivuju svého kolegu Svatopluka Skopala, který je letitej člen Vinohradského divadla.
1: Ten nemá.
3: Vůbec.
1: Ano.
3: Vůbec.
1: Vůbec, ano.
3: Prostě ten musí žít v krásném, jako je v té auře svojí, prostě ten okruh
1: klidu.
3: Samoty, to je prostě nádherný. Tak obdivuhodné.
1: My teď ty telefony využijeme, teď se jich můžete chopit a rozhodnout, čím ukončíme, zavřeme dnešní vysílání Humoriády. Ještě dokončíme tu seznamovací kancelář a povídání v ní s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou, nebo zavzpomíná na veselé natáčení

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Odpovězte na otázku jednoduše do telefonu. Lubomír Lipský s Miroslavem Homolou nebo Sabina Laurinová by měly znít ve vysílání. Tak telefon je v provozu. Dobrý den, přejeme se Zdeňkem Junákem.
2: Ještě jednou za zrkavě a určitě háčko, chlapi.
1: Dobře, tak jo, zapisuju vaše rozhodnutí a jdeme za dalším, kdo se dovolal. Vítejte u nás, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdovnek, zdravím Zdeňu a Patrika. Musím prásknout na Zdeňu, že měl krásné příběhy se Sadíkem a Sabínkou. To už nemá. A pana Homolu.
1: A Lipského. Dobrá, dáváme jim bod.
4: Já zdravím do Zdounek celou Zdounečanku.
1: Teď zdravíme kam? Dobrý den.
5: Tady je Milost Podhůří od Lipských hor. Já vás oba moc zdravím.
4: Dobrý den.
5: A přál bych si pana Homolu a pana Lipského, děkuji.
1: My taky děkujeme všem, co pomáhali, co rozhodli. Je to Ačko, čím budeme pokračovat. To znamená, dokončíme scénku nazvanou V seznamovací kanceláři s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou.
6: A něco mladšího by tady nebylo.
7: Bože, vy byste toho chtěl za stovku.
6: Já vám přidám ještě jednu.
7: No tak počkejte, jak co tady tuto tu. No tak podívejte se, je jí 23, hezká, že inteligentní.
6: No to by šlo.
7: No jo, ale je v tom háček. No, má 6 dětí.
6: Ve 23.
7: No, co se divíte? Každý máme nějakýho koníčka.
6: Tak víte co? Já vám dám ještě 100.
7: Tak v tom případě bych měl tady tuhle Julču. Holka jako v obrázek. 21 let, pane. Tu si schovávám.
6: A jak dlouho?
7: No, takovej 10 let už.
6: Že jí bude dneska 31.
7: No vidíte, a víte, že mě to ani nenapadlo. Helejte, já vám něco poradím. Nechcete radši zůstat svobodné.
6: A to říkáte vy? Vedoucí seznamovací kanceláře?
7: No právě proto. Dejte na starýho praktika, pane. Ani nevíte, co tady mám reklamaci.
6: Když já se cítím takový, no, takový osamělý.
7: A dejte pokoj, tak si spolu občas vyrazíme na pivo a bude po osamělosti.
6: Ne, já bych se radši oženil.
7: Tak prosím, jak chcete, ale já vás varoval. Takže nám tady zbývá tady Jaruška Vlková, osamělá intelektuál.
6: No, to je ono.
7: No tak já vám to sjednám tak na středu ve 3, na Národní 3.
6: A jak já ji prosím poznám?
7: A prosím vás, ta bude přečuvovat lidi aspoň o 3 hlavy.
6: Ona je vysoká.
7: To bych řekl, přes 2 metry. Hrála košíkovou za nároďák.
6: Ale to se ke mně vůbec nehodí. Já měřím 162 cm.
7: No a můžu já za to, že jste takovej prcek?
6: To nemůžete, ale můžete mi zprostředkovat přiměřeně vysokou ženu. Opakuj přiměřeně. Ne, přes 2 metry.
7: No, prosím, tak jak myslíte. Jinak ale už nic na skladě nemáme.
6: Mimochodem, děláte už téhle branži dlouho?
7: Oh, depa, krátce. Já jsem dřív prodával v Mototechně.
1: Humoriáda. Konec dnešní humoriády, ještě písničky a pak další zprávy, další pořady. Zdeňku, děkuji za návštěvu a za pohodu ve sváteční den.
4: Patriku, já děkuji za pozvání, přeji tobě a přeji všem, kteří nás poslouchají, pohodové

0: chceš Vánoce, pohodové prázdniny, dávejte na sebe pozor a pamatujte, že ze srandou to vždycky jako jde líp. No a ještě pozdravím svého kolegu Pavla Kašpara, který nás poslouchá každé ráno mezi 4. a 5. raní, zatímco my mezi 16. a 17. vysíláme. Mějte se moc a moc hezky.
1: Ano, a zítra s Martinem Zounarem.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Povodí Moravy upraví tok Rožnovské Bečvy. Chce snížit riziko záplav v Rožnově pod Radhoštěm. Dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice má dvě nové sanitky za víc jak 3,6 milionů korun. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. V noci bude oblačno s přeháňkami, teploty 16 až 13 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Dobré odpoledne. Povodí Moravy upraví za 10 milionů korun tok Rožnovské Bečvy. Koryto se postupně zanešlo štěrkem a po předloňských povodních se posunulo, což zvýšilo riziko záplav pro okolní domy. Vodohospodáři zpevní koryto v úseku dlouhém 230 metrů, především na levém břehu. V čem je největší riziko, popisuje Radek Špatka z Povodí Moravy.
2: Koryto zasahuje do pozemků se vzrostlými porosty a přibližuje se k zalesněnému svahu na levém břehu. Ten považujeme za významné riziko, neboť je součástí dlouhodobě sledovaného sesuvného území.
1: Dvě starší sanitky vyměnila dopravní zdravotní služba kroměřížské nemocnice za dvě nové. Modernější vozy mají více místa okolo transportního lehátka a umožňují přepravit o pacienta navíc. Podle Zbyňka Kvinty, vedoucího dopravní zdravotní služby kroměřížské nemocnice, jsou obě nové sanitky bezpečnější a prostornější. Jejich celková pořizovací cena byla více než 3,6 milionů korun. Je to 611 let od upálení mistra Jana Husa. Kazatele a reformátora k smrti odsoudil koncil v Kostnici, a to kvůli jeho kritice katolické církve. Husovi vadil její morální úpadek a prodej odpustků. Jeho smrt přispěla k vypuknutí husitské revoluce. Na jeho odkaz se pak během staletí odvolávaly různé politické režimy, popisuje historička Eva Doležalová.
3: Tak se z Husa stal mimo jiné bojovník proti katolické církvi, proti Němcům nebo dokonce za sociální spravedlnost. Přitom ale právě takový obraz Jana Husa deformuje a dává vzniknout představě o člověku, který nikdy nežil.
1: Češi si dnes Jana Husa připomínají tradičními bohoslužbami nebo slavnostmi. Celodenní trhy se konají i v jeho rodném městě Husinec. Součástí je taky prohlídka domu, ve kterém se Hus narodil. Podnikatelé by si měli dávat pozor na takzvané katalogové podvodníky. Varuje před nimi Asociace malých a středních podniků a živnostníků. V posledních týdnech podnikatelům chodí do poštovních schránek výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5000 korun. Podle asociace ale taková registrace není povinná a nepřináší ani žádné výhody.
0: Počasí.
1: V noci čekáme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. K ránu srážek ubyde a může se i zmenšovat oblačnost. Hodnoty na teploměrech pak klesnou na 16 až 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Všechny silnice ve Zlínském kraji jsou podle dopravních serverů průjezdné bez aktuálních komplikací. Takové byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď už je pro vás připravený pořad Na pohovce Jošky Kubáníka. Hostem je herečka Zlata Adamovská. Příjemný poslech.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké sváteční odpoledne. Je to pár dnů, kdy jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti na pohovce Jošky Kubáníka hostil dvě velké herecké osobnosti, Zlatu Adamovskou a Petra Štěpánka. A právě teď nastal ten čas, kdy vám pustíme, co všechno jsme spolu zažili. Spokojený poslech vám přeje Jožka Kubáník.

0: Dobrý večer, vítám vás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Vítám vás, kteří jste přišli osobně, i vás, kteří nás právě teď posloucháte na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Začíná pořad, který se jmenuje Na pohovce Jožky Kubáníka a ten odstartovala cymbálová muzika Cifra s primášem Peťou Číhalem. Občas se nám stane, že se potkáme v divadle se zahraničními tvůrci, se zahraničními umělci a někdy i s těmi, kteří vůbec neumí česky. Mně se to podařilo hned na začátku, když jsem sem do Slováckého divadla přišel a režisér Alexandr Myťkin mě obsadil do hlavní role v inscenaci hry Jeřábí peří. Jak už jméno napovídá, Alexandr Myťkin byl ruský režisér a neuměl vůbec česky. Ovšem, já jsem maturoval z ruštiny, takže jsem uměl velmi dobře rusky. A byl jsem na sebe náležitě pyšný. Protože třeba mý kolegové mladší vůbec rusky neuměli, takže já jsem plynule překládal, bavil jsem se s ním rusky, pracoval jsem v ruštině vlastně de facto ty 2 měsíce. A moc mě to bavilo, až do chvíle, kdy přijel další ruský umělec, to byl výtvarník Valerij Kovaljev, ten vytvořil scénu a kostýmy. A takhle si ti dva pánové šli divadlem po chodbě, povídali si. Já jsem šel za nima, oni o mě nevěděli. A najednou ten režisér říká tomu výtvarníkovi, jo, prosím tě, s Kubáníkem mluv rusky, to se hodně pobavíš. Mí dnešní hosté jsou nejenom manželé, ale jsou také vynikající herci, a rovněž i brilantní dabéři, díky kterým zahraniční umělci mluví skvěle česky. Paní Zlata Adamovská a pan Petr Štěpánek.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Rovnou říkám, budeme mluvit česky.
0: Děkujeme, že jste přijeli. Vy máte ranní rituál kafičkový, je to pravda?
2: Ano.
1: No, máme. Já... Petr mě každý ráno totiž nosí kávičku do postele. Já...
2: jenom detail jsem zadanej.
1: A já vždycky řeknu, díky, Žán.
2: No a já vypadnu.
1: Ne, tak je to taková hra, ale musím říct, že příjemná.
0: Vy jste říkala díky, Žán, ale řekněte prosím, jak vy se oslovujete?
1: No, je to zajímavý, protože naši velký přátelé už před lety najednou slyšeli, jak říkám Petrovi, vám teď řeknu. A ten kamarád říkal, prosím tě, jak mu to říkáš, teď se jmenuje Petr, protože já jsem Petrovi řekla, Patíku, on říká, to si se zblázil.
2: A já když chci mluvit na Zlatu, říkám Matí.
1: Matíku, protože my si říkáme Pat a Mat. Jo? Tak to je, a dokonce i zvonění v telefonu máme takovou tu jejich slavnou písničku. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. Tára, tára, tára, tára, tára,
2: a já vím, tára, že volá Matík.
0: No. Ale to můžu potvrdit, já jsem to opravdu slyšel.
1: Jo.
0: A říkal jsem si, no tak nekecají.
1: Nekecají, ale už jsme si na to tak zvykli, že jako kdybych mu řekla Petře, tak je to takový divný. Ale upřímně řečeno, víte, já jsem nikdy nechtěla, aby se syn jmenoval po tátovi. Nechtěla jsem mít jako dvě stejný jména. Můj ex-manžel, se kterým mám syna, se jmenoval Radek a syna máme Petra, protože mně se to jméno vždycky strašně líbilo, Petr. Jo.
2: Už jsem měl zaděláno.
1: No a nechtěla jsem. No a teď to mám. A teď mám velkýho Petra, malýho Petra, teda můj syn je větší o hlavu, než my všichni tady. Ale takže ten Patík je vlastně hezký rozlišení, když volám na Petra, tak mu volám na ně Péťo, což nesnáší, protože mu je 31, že jo. Mami, neříkej mi Péťo! Ale na Patíka
2: to já nenáviděl Patíka od narození. Péťa, a ještě mě hladili přes tu hlavu. Jo, jako to je milý dítě. Já měl chuť je kousnout.
0: Ale vy jste byl jako dítě, sám to říkáte, vy jste byl docela grázlík.
2: Já byl veliký grázlík. Každej si myslí, že my jsme jako ty role, který hrajeme. Omyl. Já jsem nikdy nebyl milovník. Já jsem byl vždycky ten grázl, Dneska se tomu říká noblesně ADHD. Ve výsledku je to furt grázl. A jenom pro zajímavost, abyste věděli, jak jsem na tom byl, máma mě schovala žákovskou knížku, kde je takovým tím červeným inkoustem, krasopisem té učitelky napsáno: dnes byl hodný.
0: A jak to bylo s tím rozhlasem školním?
2: No, to bylo později, ale mě to přivedlo na krásnou paralelu, protože já jsem z velmi početné rodiny. První manželství otce bylo s Elenou Hálkovou, což byla vnučka Vítězslava Hálka, a měli spolu Janu, která je moje nevlastní sestra. Já nevím, jestli víte, proč se táta rozvedl. Je to zajímavý. Bude se vám to dokonce líbit. Jednoho dne během okupace, to znamená tý německý, přišel nečekaně domů a koho našel v manželský posteli? No, Elenu, svoji ženu. Že nevíte s kým? S Juliem Fučíkem. Takže díky Fučíkovi jsem se mohl narodit já.
1: Děkuji, Juldo. Juldo Fuldo, děkuju.
2: Já jsem mu obrovsky vděčný, protože to jako ta rodina fungovala naprosto špičkově.
0: Jak to bylo, když váš tatínek zaplatil mamince hotel, aby si odpočinula?
2: Protože já jsem z generace dětí, kdy neexistovaly babičky a dědečkové, který vlastně nepřetržitě dneska hlídají děti, protože rodiče nemají na ně čas. Takže chudák ta máma, u nás to bylo tak. V 47. Martin, v 48. já, v 51. Kristýna. Jsme byli docela živí děti a babičky nebyly, tak máma jednou poprosila tátu, ať jí zařídí na noc hotel. Takže táta, to jsme bydleli ještě na Vinohradech, koupil pro ní noc na Flóře, což je dneska VZP. No, byl to krásný hotel. A máma ulehla k bohatýrskému spánku a v noci, o půlnoci, tam vtrhla mravnostní policie, protože si mysleli, že to je kurva. Takže ta chudinka máma, která se šla vyspat, se zase nevyspala, protože musela těm všem policajtům nebo inspektorům, co tehdy bylo, ti je musel vysvětlit, že má tři děti a že toho má takhle.
0: A u vás to bylo taky tak dobrodružné, jako u Štěpánků?
1: Ne, nebylo. Já jsem vyrůstala na vesnici. Měla jsem sladké dětství, protože můj tatínek byl cukrář, takže u nás se pořád mastily nějaký dorty pro široký příbuzenstvo. A kromě toho, že teda byl cukrář a já byla jeho mazánek, tak byl nadšenej amatérský fotograf a kinoamatér, měl Admiru osmičku a na ní natáčel Zlatunku pořád, až, já nevím, do 10 let se mu musela hrát něco před tou kamerou. Spoustu fotek, mám několik beden velkých fotek černobílých, ale hlavně mám ty filmy ze svého dětství a to má teda málo kdo, jako v mý generaci. A začala jsem věřit tomu, že budu herečkou, protože tatínek mě přihlásil do dramatického kroužku, já jsem tam dojížděla, pak na piano, že jo, dvakrát týdně, třikrát týdně do Prahy. No a to, že se mě jakoby sousedi tak jako schovývavě vždycky na mě podívali, aha, jo, ona bude herečkou. No, tak o to větší motor jsem v sobě vlastně měla, abych jim to dokázala, že jako se mi to podaří. Vůbec jsem nemohla tušit, že se to podaří, protože dětský sen může zůstat dětským snem. Naštěstí teda při těch přijímačkách na konzervatoř mě vzali. Asi tam nějaký ten talent byl. Samozřejmě samotný talent nestačí, protože v tomhle povolání se musíte pořád přivzdělávat, pracovat na sobě a, jak se říká, není nic staršího než včerejší úspěch. Takže každý den se začíná znovu, s každou rolí začínáte znovu, ale to je na tom právě to hezký, to je na tom to zábavný a vlastně to, co mě baví na tom herectví, že se s každou novou rolí dostanete do myšlení jiného člověka, dozvíte se různé další souvislosti, dozvíte se i z historie spoustu věcí. Takže je to vlastně takový zábavný povolání, u kterého se strašně nadřete, furt si rvete do hlavy desítky stránek nových a nových textů, ale to je to nejmenší. Pak, když člověk stojí na tom jevišti a lidi se smějou v tu chvíli, kdy se mají zasmát, nebo dokonce si popláčou v tu chvíli, kdy to je na ně připraveno, tak to je potom fakt hezký pocit. Takže děkujeme vám, diváci, že chodíte do divadel a že můžeme dělat, co nás baví.
0: Ale vy jste byla taky svérázné děťátko. Že jste byla trošku prý tvrdohlavá, je to pravda?
1: No tak to jsem doteď.
0: Jo, jste doteď?
1: To já myslím, že se to úplně jako člověk sám sebe nezmění, ačkoliv může projít samozřejmě nějakým třeba i zajímavým vývojem. Byla jsem tvrdohlavá, maminka vždycky udělala žít a už tam byla. Jo, já byla hubatá, takže žít, takže já byla omlácena, ty tvářičky mám takové.
2: Moje rodiče, kdyby se to zveřejnilo, každý z nich seděl 200 let.
1: No, takže ta tvrdohlavost. Dokonce mám dvě děti. Dceru, který je 40, profesorka španělštiny, syn, který mu je 31, ten vystudoval produkci na DAMU a jako živí se tou produkcí, zůstal u oboru. Takže ty jsou taky tvrdohlaví a já vím po kom teda aspoň.
0: My máme pro vás hudební dárek. Ano. Já poprosím sbor Vivala Muzika a cymbálovku Cifra. Je to písnička z filmu Mamma Mia. Je to písnička z filmu, ve kterém hrála a hraje, pořád samozřejmě, to natočený, Meryl Streep.
1: Ano.
0: A vy jste dvorní dabérka Meryl Streep.
1: No a tak se to tak stalo, tak se to přihodilo. Ale já vám řeknu, jak se to přihodilo. Když začínala vysílat televize Nova, tak ředitel Vladimír Železný řekl, že to bude taková ta opravdu největší, nejsilnější umělecká televize. A na zahájení koupil film Sofiina volba. No šíleně těžký film, s Meryl Streepovou v hlavní roli. No ale bylo třeba ho rychle nadabovat, protože to bylo fakt skoro ze dne na den, nebo 3 dny předtím, než měl běžet ve vysílání. No a teď telefonuje vždycky ten produkční a já měla čas. Kdybych ho třeba neměla ten čas, tak dneska Meryl Streepovou by dabovala nějaká jiná moje kolegyně, samozřejmě taky dobře, ale tím, že to takhle vzniklo, tak už ty další filmy, které s ní začaly přicházet do produkce, tak už mě byly nabídnuty a já jsem hrozně ráda samozřejmě, já jsem šťastná, že můžu dabovat takovouhle skvělou herečku. To je vlastně takový velký dárek, který mě osud poslal, takže za něj jsem vděčná a těším se vždycky na každou novou roli Meryl Streep a zrovna tu Mamma Mia. Ta byla výborná teda.
0: Ale vy jste se s Meryl Streep potkala?
1: Potkala, vy víte, to
0: jaké
1: je úplně
0: to bylo?
1: Všechno. No, potkala. Na začátku 90. let v Praze zorganizovali nový filmový festival, který se jmenoval Zlatý golem, se zahajovacím večerem na Pražském hradě ve Španělském sále a jako hosta pozvali Meryl Streep. Pozvali i mě, spoustu dalších herců, hereček a Meryl Streep tam stála, tam v koutě ve Španělském sále, obklopena bodyguardy a vedením a ředitelem toho festivalu byl tehdy Tonda Moskalik. Takže tam stáli a já jsem tak jenom z dálky na ní zbožně koukala. Říká jsem si, ježiš, kdybych tak k ní mohla blíž, tak jsem se přisouvala. Bavila mě moje kamarádka, která je ještě akčnější než já a navíc ale umí dobře anglicky, na rozdíl ode mě. Takže mě bavila, rozrazila Aldu bodyguardu, vecpala mě do toho kruhu a já najednou stála před Meryl Streep. A nevěděla jsem vůbec, co mám říct. A ona samozřejmě řekla, že jsem herečka, která jí dabuje do češtiny, a Meryl Streepová řekla, really? Huh? I am glad to meet you. A podala mě ruku, ale takovou tu velmi jako společenskou, leklá ryba tomu říkáme. Ale byla tak, nevím, jestli se mě štítila, to teda nevím, ale bylo to milé, ona byla celá taková jako vílí, taková oduševněla, takže jsem to tak přijala, že to je součást její osobnosti, ale jinak to teda nemám moc ráda, radši si tak jako pevně s někým stisknu tu dlaň, ale stejně to ve mně jako nechalo jako hezký pocit a zážitek, že jsem se s ní mohla setkat a vlastně jsem jí to už prominula. Hlavně když točí a když točí další role, tak já se těším na další role, který jí budu moct aspoň posloužit tím hlasem v tom dabingu. No, tak snažím se jí to nekazit.
0: A počkejte, až do Ameriky dorazí vaše filmy.
1: Jo, tak to jo. Tak si to ještě rozmyslím za tu ruku, teda jestli ženy v běhu nechám nadabovat Meryl.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte záznam pořadu Na pohovce Jožky Kubáníka, který jsme ve Slováckém divadle natáčeli s herci Zlatou Adamovskou a Petrem Štěpánkem.
1: To by Meryl koukala. Cymbálovka, jak hraje mama.
2: No ale nádherně teda, jo. Pánové, to je něco.
3: Klobouk dolů.
1: Pamatujete si vůbec, kdy vy jste byli poprvé v divadle?
2: No, já jsem jezdila s rodičema často do divadla, do Prahy, protože přes všechny ty zájmy amatérský a tohle, naši byli nadšení ochotníci za mlada. A viděla jsem dokonce i tátu hrát ještě u nás v Klecanech na Rychtě v hospodě, že jo, takový stupínek. Ale jezdili jsme do Prahy, do Národního, i na opery, na balet, na Vinohrady, do Karlína, hodně na muzikály, operetky, hlavně tehdy ty muzikály nebyly, bývaly operetky. A pamatuju se teda, jako velký zážitek jsem měla, když mě bylo 9 let, a byla jsem s našima ve Vinohradském divadle na inscenaci Matka od Karla Čapka. A tu matku ještě hrála Olga Šejnflugová. To jsem byla úplně paf. A pamatuju si mladýho Jardu Hanzlíka, kolik mu mohlo být, tak těch 19, 20. A hrál tam Tonyho. A pamatuju si na tu poslední větu, jak máma posílá posledního syna a říká: Tony, jdi. A já jsem to vůbec nemohla pochopit, jak máma může poslat syna do války. No, nemůžu to pochopit do dneška samozřejmě a neumím si to ani představit a hlavně si to nechci představit. Takže to byl můj jako fakt velký zážitek z divadla a to jsem ještě netušila, že tam pak začnu hostovat na škole, když mě bylo 17 a že tam půjdu do angažmá, kdy mě ho nabídla po revoluci Jiřina Jirásková a že tam zůstanu hrát 20 let.
1: Řekněte, tak. Prosím, co vám řekla paní Jirásková, když vás brala do angažmá a co vy jste jí spíš odpověděla? To už jste byla
2: to v angažmá. To už jsem byla v angažmá, šli jsme jednou po chodbě a ona měla ráda takový sarkastický humor. I když se s kolegama uráželi, tak to byla úplně to. A ona tak šla vedle mě, byla asi fakt o dvě hlavy menší než já. Já ještě měla podpatky a hráli jsme spolu poměrně často. A ze začátku ona tak šla po té chodbě a říkala: teda Zlato, když tak na vás koukám, takhle ze spoda, to nevím, co tady jako chcete hrát, jako z legrace. A já jsem říkala: no, asi čarodějnice, někdo to po vás musí převzít. A byla úplně blažená. Pak když mě samozřejmě časem nabídla ty Káni, no tak to už jsem úplně se roztejkala pomalu.
1: A vy si pamatujete, kdy jste byl poprvé v divadle?
3: Já si to nemůžu pamatovat, protože, jak jsem tady zmínil, já byl živé dítě a ve všední dny to mě byla maminka a o sobotách a nedělích táta. A aby se mě máma zbavila, tak říkala: hele, vem ho do divadla, ať si odpočinu. Takže já vůbec netuším, kdy jsem byl poprvé, jestli ve 3 letech, já nevím. Protože mě táta samozřejmě prdnul k osvětlovačům, což bylo tehdy, dejme tomu, 3 metry nebo 4 metry, protože to bylo v historické budově Národního divadla a tam jsem se nesměl hnout. Venku bylo nádherně, kluci hráli fotbal a já koukal na Lucernu nebo Furianty, takže já říkám: do divadla já chodil za trest. Takže ten můj prvotní vztah k tomuhle nádhernému prostoru byl velmi negativní. To až potom, jako v průběhu dospívání, tak tam najednou ve vás něco luskne a řeknete si: já musím jít taky. A já vám to řeknu, málo kdy jsem o tom vůbec mluvil. Já obdivuju toho tátu, když se dozvěděl, že já budu 4. z rodiny, který půjde vlastně v jeho šlépějích, kdy to jeho herectví, to je gigant českého jeviště. A to jako, co mu muselo všecko běžet hlavou. Vemte si všichni, co tady sedíte, když se dozvíte, že dítě nebo vnouče chce jít ve vašich šlépějích a vy si říkáte,
2: co
3: těch
2: čeká?
3: Malérů. To není jenom, že vám otvírají dveře, protože navíc divadlo, tam vám nepomůže nic. Ani svěcená voda. To je prostě o tom, buď to ve vás je, anebo to není. A to, že jsem měl vlastně to nejkrásnější období, že jsem byl 30 let v Národním divadle a stát vedle těchhle těch bardů a koukat, jenom koukat, jak oni vařejí tu polívčičku, to byla škola. To vám žádná fakulta divadelní nenahradí. To vám žádný vzdělání nenahradí, protože divadlo je doopravdy to, co řekla Zlatka. Práce, práce, práce. A jakmile řeknete, že je člověk hotový, tak má odejít.
1: Když jste mluvil o těch gigantech, tak vaše první role v Národním divadle, pokud se nepletu, byl Hynek v Kutnohorských havířích. Jak to bylo s panem Peškem, se kterým jste zkoušel, a co se dělo o generálkách?
3: No, o generálkách to ještě šlo, ale blížila se premiéra a teď si vemte, že máte tohleto, pozor, prokletý jméno, že když se vám to podaří, všichni budou říkat, co mu to doma udělali, ale běda, kdybyste neuspěli, tak všichni budou říkat, proč tomu jménu dělá ostudu. A teď se blížíte k té budově toho nádherného stánku Národního divadla a říkáte si, teď já tady nemám co dělat. Já byl vychovaný, že do Národního divadla může přijít hotovej herec, a ne tohle ucho. Mně bylo 21 let, možná 20, ale to je jedno. A teď jdete po těch schodech, máte stažený všechny dýzny, jak se říká, na vás není skulina. A blížíte se do té šatny, kde je garderoběr, který vám chce pomáhat s oblečením. Já jsem říkal, ne, já sám. Ne, ne, ne, to je moje práce. A pak najednou přijde ten moment a vy vyjdete z té šatny do té jámy lvové a jdete na to jeviště jako na porážku. Kolem mě běžely křivý nohy, to je Lála Pešek, a jenom na mě zavolal, budu to hrát jinak. A vy si říkáte, jsi zbláznil nebo co? A to, že to byl můj první dialog, on hrál Opata, já Jinka, a to, že měl přijít zleva, že přišel zprava, to bylo to nejmenší, ale měl to být milej dialog. A ten Lála to rozjel, ale velice tvrdě. A já tam stál, mě tekl ledovej pot po zádech a říkal jsem si v duchu, já tady nechci být, já chci domů. Nic, najednou to ve mně ruplo a já si v duchu řekl, hele, dětku jeden. A já ho vyhnal z toho jeviště. Hra, nehra. Šel jsem do toho portálu, chtěl jsem se slít, že jdu domů a jdu k té šatně a běželi kolem křivý nohy a volal na mě, dobrý, dobrý.
1: A vy jste se ale taky potkávala s velkými bardy, s velkými osobnostmi.
2: Tak samozřejmě, a nejenom na tom divadle Vinohradském, kde jsem hrála s Jiřinou Bohdalovou, Jiráskovou, ale hlavně s těma chlapama, že jo, ty kocouři, ten Radek Brzo Bohatý, já když tam přišla v těch 17 letech z té školy hostovat, tak Petr Haničinec, Miloš Kopecký, ten Jarda Hanzlík, jako to byla sestava opravdu jako skvělých herců, od kterých jsem se tam hodně chtěla naučit a myslím, že i naučila. To by fakt byl člověk velký hňup, kdyby něco nepochytal. V městských divadlech to zas byla Věra Galatíková, Boris Rézner, Viktor Price. No, to štěstí jsem teda měla, to musím uznat. Ale i před tou kamerou televizní, tam zase člověk potkal, anebo filmovou, potkal lidi, s kterýma nebyl v angažmá, neměl možnost s nima hrát na divadle, což byl třeba Vladimír Menšík, Luděk Munzar, já nevím, Mirek Macháček, bylo jich hodně a je to jako velký dar, když potkáte velkou hereckou osobnost. A nejenom teda z těch herců. Ono je taky důležitý v herectví dostat se do rukou dobrýho režiséra. Protože když po vás někdo něco chce a chce to po vás dobře, tak můžete být i dobří. A když po vás nic nikdo nechce a nechá vás, ať si to jako hrajete a vlastně po vás nic nechce, no tak pak jste třeba průměrný. Takže dostat se do rukou režiséra, který ve vás má nějaký potenciál a teď prostě má po vás velký nároky, tak to je ten největší vlastně dárek a největší zážitek, protože pak sebou někam pohnete jako herecky, jako překračujete ty jako limity, ty čáry, kam jste došel, tak pak je možný vlastně stoupat po nějakých pomyslných schůdkách vejš a vejš, takže já jsem vděčná fakt za jakoukoliv spolupráci s dobrým režisérem.
1: Byl Jaromil Jireš takový režisér, protože ten vám dal první hlavní velkou filmovou roli.
2: Ano, to byl určitě, protože on to byl jako skvostný filmový režisér a když jsem týden po maturitě v podstatě odjela točit svůj první film, takový ten velký, tu hlavní roli, Mladý muž a bílá velryba do Ústí nad Labem, kde to teda příšerně smrdělo. A z Amplionu zrovna hlásili, že v Ústí nad Labem se dali do komínů a všech těchto těch čističek nové filtry a že už to nebude jako zatěžovat to ovzduší. No smrdělo to tam příšerně teda. A musím říct, že to tam smrdělo příšerně i po 25 letech, když jsem tam měla točit Milence a vrahy. Takže tady teda na Moravě je to daleko, daleko vonavější. A ten Jaromil Jireš, ten měl samozřejmě vedl herce krásně všechny a natočil výborný filmy, třeba jako Žert, jo, jeden z těch hlavních důležitých filmů. Potom jsem s ním točila ještě kromě toho Mladýho muže a bílý velryby film Lev s bílou hřívou. On miloval, nebo učitele tance, on miloval takový to, když člověk udělá něco jako autenticky, třeba když vejde a malinko zakopne nebo něco, tak vždycky tu klapku tam nechal, aby to působilo jako nenaučeně a to miloval. Takže mě vlastně naučil, že i do toho herectví se tyhle ty věci dají propašovat. Jo? Oni se dají zahrát, ale nesmí nikdo poznat, že je hrajete. Takže prostě každý ten režisér vám ukáže něco, nějaký fígle. Karel Kachyňa, s kterým jsem teda točila Lásky mezi kapkami deště, ten zase mi dal takovou jako poučku do života. Nehraj, mysli si to. V tom filmovém herectví to teda platí obzvlášť. Takže dostat se do rukou, prostě pracovat se skvělejma partnerama je prostě pro herce moc fajn. A děkuju, osude.
1: Stane se vám někdy v nějakém rozhovoru, že se vás někdo na Zlatou lásku nezeptá?
3: Stane. Ale je to generace, která už vymírá. A už nevědí, o čem mluví. Ne, je to paradox, je to nádhera, ale je to 54 let. Vemte si, co všecko člověk vlastně za ten život prožil a teď tady je kultovní nějaká věc, což je ta pohádečka, kterou jsme netočili, jakože to bude, nej. My jsme točili úplně normálně s tím, že se podařilo několik věcí, které byly kongeniální. Angelo Michajlov byl hudební skladatel, který napsal všechny ty písničky a i tu muziku scénickou. A řeknu vám, my jsme točili ty písničky jak na běžícím páse, protože byly tak dobře napsané, že jsme nemuseli dělat ani velký opravy jako dneska. Je to trošku jako, když tady byla Mamma Mia, tak si ji všichni broukají. A o tom ta muzika je. A to, že mě moji kolegové, dědečkové a babičky říkají, jdi už s tou zlatou vláskou do a***u. Hele, ty moje vnoučkata si furt jenom pouštěj ty písničky, jo, už toho nech. No, funguje
1: a,
3: to
1: a vám
3: furt.
1: Ty písničky taky lezou krkem?
3: Ne, já si je totiž nepouštím.
1: Tak my máme pro vás překvapení. My vám ty písničky pustíme. Respektive poprosím sbor Vivala Muzika a poprosím Cifru, abyste si ty písničky připomněl. Kdybyste chtěl zpívat, můžete se přidat. Pokud si teda...
2: To pamatuješ. Jsem
1: se nechtěl zeptat, jestli si to pamatujete. Takhle nechci být troufalý.
2: Jo, on si pamatuje.
0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: a po hokce Jožky Kubáníka jsem ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti hostil oblíbenou hereckou dvojici Zlatu Adamovskou a Petra Štěpánka a vy právě teď posloucháte záznam pořadu.
1: Zpívá vám pan Páťa někdy Zlatovlásku?
2: Ano, my máme kafíčko každé ráno a pak mi zaspívá Zlato, lásko, krásko, kdo ví, co bude dál. Ne, sněláme krasi, ne. Nespíváme si navzájem, ale hrajeme spolu samozřejmě, tak to si užíváme moc.
1: A vy jste taky se naspívala zrovna v seriálu Hříchy pro Pátera Noxe teda?
2: No, to jsem se teda naspívala a musím říct, že zpívat živě s živou kapelou, to není pro člověka, pro kterého to není jako denní chleba, není to nic jednoduchého. A já jsem dokonce kvůli tomu zpívání chtěla tu roli odmítnout, protože já jsem v tom zpívání necítím zrovna jako silná v kramflecích a nikdy to tak nebylo. Ale takový to herecký, pokud je třeba na jevišti nebo v pohádce bylo třeba zaspívat, tak jo. No ale jít do seriálu, kde budu hrát jako barovou zpěvačku a ten Dušan Klein, když to nabízel mi, tak říkal, neboj, to je zkrachovalá herečka, co jezdí po barech, to můžeš zpívat jako jak chceš, to není jako důležitý. Já jsem říkal, no ale intonovat musím pro Boha. No tak se udělali zkoušky, zjistili, že intonuju. Někde jsem byla trošku níz, oni říkali, že to je takový jako nisoko. Někdy níž, někdy vejš, ale prošlo to. A nakonec teda jsem vydala, nebo jsem já jsem nevydala, někdo vydal CDčko, já z toho nemám ani korunu, navíc je zapomenuto samozřejmě, ale bylo to moje první a poslední CDčko, takže to vlastně bude rarita, tak to pak zdědíš.
3: Už ale... se nemůžu dočkat.
1: Ale písničku Queen Elizabeth, tu znám i já.
2: Jo, to byl takový ten sajdáček, ten valčíček.
1: Umíte ještě?
2: No, já nevím, tak... No, občas si ji jako zaspívám, protože se zpívala v těch dílech do hodně často, tak ježiš, tady, jo.
1: Zaspívejte.

každé lodi s francouzskou Angličan hovoří. Češku zas Ital u sklenky vítá, leco se může stát na moři, a tak dále, a tak dále, a tak dále. No tak. Tenkrát myslím, že to bylo o pár tónů vejš, ale to už bych neuspěl.

0: byly reprízy, když se to sestříhalo, tak jsem aspoň dala ty dceři to jméno Zlata. No tak to mě přišlo vtipný. No a jo, a v jednom díle se dokonce stalo, což byl teda přímý přenos, živý vysílání, mě provedli takovou kulišárnu, lidi ze štábu, protože bylo září, 25. září, kdy mám svátek a vyšlo to zrovna na ten pátek, kdy se vysílal ten díl. No nic, ve scénáři bylo napsáno, že vejdu do hotelového pokoje, na toaletce najdu papír od svého milence, který mě opouští a já slzy v dlaních ukončuju obraz, jo? Dám obličej do dlaní a brečím, že mě opustil milenec. No, načež já. Vejdu do hotelového pokoje, na toaletce je papír, tak ho vezmu do ruky a tam je napsáno. Milá Zlato, přejeme ti všechno nejlepší k svátku, haha. A všichni za těma kamerama takhle na mě mávali a člověk, no, já je viděla samozřejmě tak jako periferně, ale co musíte udělat, jako nemůžete se smát a říct, vy rošťáci teda, ne, co jste mě teda udělali, takže jsem dala hlavu do dlání a tam jsem se smála, že jo, a vypadalo to, že brečím, takže až uvidíte asi šestý díl, tak tam to je.
1: A je pravda, co tenkrát pan režisér Klein říkal, že ten závěr, to rozuzlení, věděli jenom někteří herci, jak to bude?
0: Ano, to jsem opravdu? V podstatě věděla já a ten kriminalista. Takže ty herci, který hráli ty role, ze kterých byli jako obviněný, byli podezřelí, tak ty nevěděli vůbec nic, kdo je vrah. A my jsme jim to tam vlastně předestřeli. A to teda bylo hrozně dobrodružný, protože to byla těžká improvizace. A na to teda nejsem moc zvyklá. Já radši mám jako se nohama na zemi. Fakt, kdyby mě to teď někdo nabít, už bych nešla, už bych na to neměla tu energii. Vůbec nechápu, že prostě vždycky na tu nějakou výzvu, kdy jste se jako neomočili, tak to vás láká jako herce. Řeknete si, jo? Když mě nabídli fakt třeba běhání v ženy v běhu, že uběhnu maraton, jsem si říkala, no, to může být zajímavý. Jako jo? Uběhnout si maraton. No ale pak ta šílená příprava, kdy jsem si uvědomila, že to budu muset udejchat, že nemám kondici na to, abych běhala, takže já jsem začala trénovat na chalupě, tam nakoupila jsem si ty boty běžecký, ty kalhoty, všechno a vracela jsem se po túře lesem 2 kilometry tam, 2 zpátky, někdy i víc a úplně vyřízená a Petr už seděl na zápraží s kávičkou, ne, že by čekal jako mě, hezky si pil svoji kávičku. A říká, aha, no, tak chtěla jsi být herečkou? No, tak to máš. Takže s každou novou rolí je to výzva.
2: A teď bych vzpomněl poslední premiéru, kterou jsme měli my dva.
0: Jo, jo, jo, no, tak to
2: je. Což
0: jo,
2: bylo, je. Zlatka tady použila jméno Macháček. Macháček byl vynikající herec, ještě lepší režisér v Národním divadle. A my se potkali s Petrem Svojtkou, což je vnuk Mirka Macháčka.
0: Taky režisér. A je to skvělý režisér a ten nám právě režíroval to nový představení, který napsala Míša Doleželová, herečka a autorka z Olomouckého divadla, teď už asi myslím, že tam nepracuje, ale napsala skvělou hru a tu hru to divadlo Studio 2 nechalo napsat jako pro nás dva. Ta hra se jmenuje Vánoce s Popelkou a je to o takovým starším okoralým manželství, který už má leco za sebou a ty lidi spolu už vlastně nekomunikují milé, zapomněli si říkat hezký věci. Ten příběh se odehrává na Štědrý den, kdy přijde nezvaný host. A ten nezvaný host, to vám neprozradíme, kdo to je, hraje ho Mirek Vladyka a roztočí prostě takovou spirálu nesmírně zábavných, ale vlastně i chytrých a dojemných situací. Takže to si užíváme teď jako naposled. To je takový náš mazánek. Ale kromě toho hrajeme v inscenaci Bez roucha, hrajeme Vzpomínky zůstanou, který jsme hrávali už v Ungeltu a tak se tak těšíme a pak prostě spolu hezky žijeme, pracujeme, cestujeme a teď jsme tady.
1: My se budeme pomalu loučit. Co vás teď čeká, kromě cesty do Prahy? Čeká vás něco hezkého, na co se fakt hodně těšíte?
0: No, čeká nás další cesta. Tentokrát to bude jako velmi odpočinková, pojedeme na týden k moři si odpočinout, ale jak
2: do
0: plánujeme...
2: Do té doby ale budeme hrát.
0: No, do té doby hrajeme na letní scéně na Vyšehradě, máme před sebou několik zájezdů divadelních.

0: budeme i v Luhačovicích hrát právě to představení Vzpomínky zůstanou. V srpnu myslím, že tam jedeme. A pak vlastně si vždycky, abychom se měli na co těšit, tak si naplánujeme nějakou další cestu. A ta bude do Argentíny. Tak.
1: A ono, když vám někdo teď vlastně v červnu řekne, hele, nehrál by si v roce 27 v prosinci nějaký představení. Já většinou řeknu, hele, když budu žít, tak proč ne? Pak se to blíží a vy si říkáte, teď my nemáme volno. Teď bychom taky měli nějak žít. Ale
0: je to hlavně tím, že dřív bývaly divadelní prázdniny. 2 měsíce nehrálo se, něco se natáčelo přes léto samozřejmě, ano. Ale teď ty letní scény, to je boom neuvěřitelný a je to teda vyčerpávající v tom, že ten herec si po té sezóně málo odpočine. Takže hledáme ty skuliny během roku a plánujeme si vlastně dovolenou v listopadu nebo v březnu, podle toho, jak je práce.
2: Tak my vám přejeme, ať se to užijete,
0: jo,
2: ať se vám daří.
1: Děkujeme.
2: Máme pro vás ještě jedno hudební překvapení, a to z filmu O básnících, ve kterém vy jste mluvila Píšťalku, ale nejenom.
0: Ano, ano, no tak to je, ale už úplně strašně dávno. To byla doba, kdy Dušan Klein používal můj hlásek na dabování těch hereček, který ten hlásek třeba neměli tak dobrý, anebo to byly Polky, Slovenky a tak. A mám pocit, že vlastně, když mě nabídl ty hříchy pro Pátera Noxe, že už mu to bylo blbý, že u něj jenom dabuju, tak si řekl, tak jí dám nějakou roli. ne, ale jo, s básníkama mám společný jenom tenhle ten verbální zážitek.
2: Děkuju, že jste přišli, mějte se moc hezky. A já děkuju cymbálové muzice Cifra, primáši Peti Číhalovi. A mým hostům paní Zlatá Adamovská, pan Petr Štěpánek.
3: Dnešní sváteční vydání pořadu Na pohovce Jošky Kubáníka je u konce a já se budu těšit, že o víkendu se spolu tady na vlnách Českého rozhlasu Zlín potkáme zas. Do té doby buďte zdraví a mějte dušu v péří. Přeje vám to Jožka Kubáník.

0: České písničky od rána do večera.
1: Když jsem já byl tenkrát kluk.
0: Opravdové šlágry.

0: Žijeme tu s vámi.
1: Inkontinence je problém, který může potkat kohokoliv. A přesto se o ní mluví šeptem nebo vůbec. Proč vlastně vzniká? Jaké jsou možnosti léčby? A jaké jsou praktické tipy, které pomáhají zvládat každodenní situace? Připravte si otázky. Do poradny pro zdraví přijal pozvání lékař gynekologicko-porodnického oddělení Baťovy nemocnice Michal Macourek. Už 8. července v Českém rozhlase Zlín. Těší se na vás Silvie Pospíšilová.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
2: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Rožnovsko propojuje se slovenským pohraničím nová šifrovací hra. Vodárny a kanalizace Zlín připravili projekt na odkanalizování Luhačovického zálesí. Na ruzínské letiště přiletěl první ze dvou letounů Embraer. Armáda je pořídila za víc než 11 miliard korun. V noci bude oblačno s přeháňkami, teploty 16 až 13 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a David Jabůrek. Dobrý večer. Příběhy bez hranic. Tak se jmenuje nová šifrovací hra, kterou připravilo Sdružení obcí mikroregionu Rožnovsko ve spolupráci se slovenskou obcí Makov. Zve k objevování zajímavých míst na obou stranách hranice, říká manažerka sdružení Petra Kavková.
3: Propojuje zábavu, pohyb a poznávání našeho regionu, kdy se můžete vydat po stopách příběhu Rožnova, Valašska a slovenských Kysuc. Budete luštit šifry, řešit logické úkoly a objevovat zajímavá místa Rožnova až na hradisko.
2: Chystaný projekt odkanalizování Luhačovického zálesí propojí kanalizace 10 obcí v okolí Luhačovic na Zlínsku. Ty se napojí na čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. Projekt připravený vodárnami a kanalizacemi Zlín počítá také s modernizací stávající čističky. Odhadované náklady se pohybují kolem 1,5 miliardy korun a s realizací projektu by se mohlo začít za 2 roky. Do Česka dorazil první ze dvou transportních letounů Embraer pro armádu. Přistál na ruzyňském letišti. Vyplývá to z videa, které zveřejnil server z dopravy CZ. Letoun uveze až 26 tun nákladu, 80 lidí a zvládne tankovat za letu. Je určený především na přepravu techniky, evakuaci lidí z krizových oblastí nebo na hašení rozsáhlých požárů. Druhý letoun by měl dorazit do Česka na konci příštího roku. Armáda dala za oba i z vybavením přes 11 miliard korun. Evropská unie vysílá 4 hasičská letadla na pomoc s požáry na jihu Francie. Oznámila to předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Hasiči bojují s plameny ve Francii, Portugalsku, Španělsku i na Balkáně.
4: Hasicí letouny do Francie přilétnou z Kypru a Švédska. Unie je aktivovala v rámci svého programu RescEU. O evropskou pomoc požádalo i Portugalsko, kde už pomáhá španělské a italské vybavení i hasiči. V odlehlém podhůří francouzských Pyrenejí vypukl požár v sobotu. Pohání ho silný vítr, mimořádné sucho a horko. Bojuje s ním 700 hasičů, uvedla agentura AFP. Evakuovat se muselo přes 10 000 lidí. Úřady znepokojilo, že sezona požáru přišla o měsíc dříve. Meteorologové přitom očekávají další vlnu veder. Hoří i nedaleko Porta, v Katalánsku, v řecké Soluni, na chorvatském Hvaru i v Albánii. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s přehaňkami nebo občasným deštěm. K ránu srážek ubyde a může se i zmenšovat oblačnost. Hodnoty na teploměrech pak klesnou na 16 až 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Silnice ve Zlínském kraji jsou podle dopravních serverů momentálně bez nehod. Teď už pořad Morava, krásná zem s Jiřinou Ostrou. Pohodu při poslechu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Rozhlas Zlín.

Tentokrát vás k poslechu Moravy krásné země pozval Brazben Čohaj. Dobrou náladu navodil polkou Jiřího Vrány a Vladimíra Salčáka z Todolenka. No a já doufám, že dobrá nálada vydrží po celou hodinu. Pohodové chvíle vám přeje Jiřina Ostrá. A určitě někteří z vás jsou už zvědaví, jestli pak zazní ta jeho písnička ze srdce. Tak ukojit zvědavost mohu paní Naději Jakubíčkové z Mistřína, která mě poprosila o Havířovu růži. No a radost bude mít i paní Maruška Tomejčíková ze Suchova. Pro ní bude polka od Suchovských mlýnů. I další písničky určitě potěší, neboť jak víme, muzikanti hrají s láskou. Písničky přinášejí nejenom radost, ale také mohou leckoho povzbudit. Dnes je sváteční den, připomínka upálení mistra Jana Husa. Datum je nesmazatelné z paměti. 6.7.1415. No ale nesmíme zapomenout na Patrika a Patricie. Ty mají svátek na Slovensku. Blahopřeji. Ještě připomenu telefonní číslo 726 46 520 0. A teď už bude večer.

Tak to byla krásná lidová bude večer. Zpívali Jožka Šmukař a Jiří Helán za doprovodu Petra Olivy, který hrál na cymbál. Tak já ještě připomenu telefonní číslo 72646 5200, abyste tak mohli svým milým třeba povinčovat, poděkovat, poslat jim jenom tak pozdrav, protože je sváteční den a možná by je to potěšilo, že i v ten sváteční den vy na ně myslíte, ale můžete i zazpomínat. No a já si beru první vzpomínku a čtu. Kamarádi drazí moji, harmoniku měl jsem rád. Když jsem přišel do hospody, zpíval každý kamarád. Vzpomínejte, moji milí, život je tak krátký. Zdravím z nebeské zahrádky. Váš Pepa Zelinka. S láskou vzpomíná sestra Zdenka s rodinou. No a Pepa Zelinka určitě v té hospodě, když hrával na harmoniku, tak určitě hrával i některou z písniček, která teď zazní ve směsi o koních.

0: tak tu zo Smiesku oko nich nám zahrali Jižani. No a já jsem tady měla několik telefonátů, tak v prvé řadě mě volala stála to posluchačka, tak je vidět, že nešidí paní Marie Tomčalová, a upozorňovala mě na to, že jsem v úvodu špatně řekla její příjmení. Já jsem řekla totiž Tomejčíková, no ale paní Tomčalová, paní Tomejčíková je významnou textařkou, takže ta záměna nebyla zase až tak špatná. Každopádně tu písničku ze srdce, jednu z písniček ze srdce, zahrají pro paní Marušku Tomejčíkovou ze Suchova a ona už mě teď děkuje za ní. No ale mám tady telefonát ze Znojma a je to paní Lenka. Tak dobrý večer.
1: Dobrý podvečer. Já bych chtěla nechat zahrát svým milovaný mamince, babičce, paní Ludmile Roškové z Mikulovic. Milá maminko, babičko, přejeme ti všechno nejlepší tvým dalším narozeninám, hodně štěstí, zdraví, lásky a od vnoučat velkou velikánskou pusinku. Přeje Lenka, Jan, Deniska, Lucinka a Ivanka. Mm-hmm. Máme tě moc rádi.
0: Krásná slova, paní Lenko. Tak maminka Ludmilka určitě je potěšená. Můžeme se rozloučit. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: No a teď už paní Drápalová. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Abych vás zdravím všechny a děkuji vám za krásný pořad. A chtěla bych poprosit o zahrání písničky pro paní Anu Janošíkovou na vzpomínku. Dneska by slavila narozeniny. S láskou na ní vzpomínám, na maminku jako, a k tomu ještě 5 sourozenců, co už nejsou mezi námi, a tak na ně vzpomínají zbytek jejich dětí, 3 už jsme jenom, a vzpomíná na ní Anka, Miloš, Joška, s láskou na všechny vzpomínáme a ona by slavila dneska narozeniny, takže dneska mám celý den takové trošku smutné, že na ní pořád vzpomínám.
0: Ano, paní Drápalová, víte, že do těch vzpomínek by se měly zahrnout také ty veselé, radostné vzpomínky, co jsme s našimi blízkými prožili. A mnohdy se třeba i zasmějeme a říkáme si, tak tenkrát to bylo fajn, tenkrát jsme se spolu zasmáli a užili jsme si. No ale budeme vzpomínat při písničce.
2: No, budeme vzpomínat na ně, ale ona vždycky říkávala, nikdy nevzpomínejte ve smutku, vždycky v radosti vzpomínejte.
0: Vidíte, to jsou moudrá slova vaší maminky, paní Drápalová.
2: No a říkala, nechoďte v černé, tak jak to bylo ve zvyku, protože vzpomínejte na mě s láskou a já budu myslet na vás, jako takže.
0: Ano, no já si vzpomínám, že vlastně se chodilo, já nevím, jestli to bylo rok nebo půl roku, že chodili ti pozůstali v černé. A já
2: ano, když
0: vím,
2: to bylo přímé, tak to bylo rok, a když to bylo jako takhle jenom známe bratrance, sestřenice, nebo tak se chodilo tak 6.
0: No a já si pamatuju, protože mě jako dítku školou povinné zemřel tatínek a já jsem nosila na ruce zase černou pásku.
2: Ano,
0: já si
2: ano,
0: na to pamatuju.
2: No, to se nosilo. To prostě ještě za mě jako děcko, když to už se taky už stará, už hodně stará jako pamětnica, ale máte vždycky říkávala, buďte veselí a mějte se rádi.
0: Maminka to byla moudrá žena, paní Drápalová. Tak jo,
2: ten její život byl tak těžký a dala nám tolik síly nám dala, žil z toho vlastně do dneška prostě.
0: Takže jí tam nahoru patří i velké poděkování.
2: No určitě.
0: Tak to ukončíme takto velkým poděkováním. Naschledanou. Naschledanou.
2: Není
0: zač, naschledanou. No a teď při písničce, no bude to vlastně také vzpomínka. A vzpomínat bude paní Naďa Jakubíčková z Mistřína, která mě o tuto písničku poprosila. Je to Havířova růže. Paní Naďu zdravím a já se tady dozvídám, že je to vlastně vzpomínka na jejího bratra Miroslava Hrabinu ze Svatobořic, který tragicky zahynul na dole Dukla Šardice ve svých 29 letech, no a samozřejmě, že vzpomíná celá rodina, takže Havířova růže.
3: Český rozhlas z

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo 726465200. Pokud vás, přátelé, zajímá, jaká slečna nebo možná to byl mládenec, ale kdo poslouchal polední Moravu krásnou zem, tak ví, že nám moc pěkně zaspívala Klaudie Mokrá z Dambořic, 9letá slečna, a zpívala písničku z filmu Princezna Zemlejna, tuším, vím jedno návrší. No tak já ještě jednou zdravím Klaudinku Mokrou z Dambořic i tu její tetu Evu. No teto Evo, doufám, že už jste si zaspívali s Klaudií. Každopádně ji zdravím a každopádně ještě jednou ji posílám písničku a děkuji za to, že se zúčastnila našeho projektu Prázdniny u babičky. A pak, když byste si chtěli vy, milí přátelé, poslechnout děti, jak zpívají, stačí si najít naše webové stránky a tam si najdete audio, archiv, příslušné datum, příslušnou hodinu a můžete poslouchat. A musím říct, že letos tady děti zpívají opravdu velmi pěkně. Takže jim děkuji, no ale teď už zdravím paní Marušku Tomčalovou ze Suchova. Tak paní Maruško, já jsem vás tak vám změnila příjmení, ale doufám, já jsem se omluvila, doufám, že paní Marie Tomčalová se neurazila, myslím, že ne, ale já musím ještě prozradit, a to jsem paní Marušce Tomčalové neprozradila ze Suchova, kdo jí tu písničku vlastně posílá. No, ona už tak jako naznačovala, ona tak jako tušila, kdo, ano, je to paní Dana Ševčíková ze Zlína Malenovic, která mě napsala, že se stavili, zamířili do obce Suchov na pozvání k návštěvě u mojí folklorní kamarádky Marušky Tomčalové. Setkání to bylo přátelské, srdečné a potěšilo nás obě. Prostřednictvím fotografií jsme se seznámili i se členy velké rodiny paní Marušky a pochutnali jsme si na tom skvělém pohoštění. Takže Marušce paní Dana Ševčíková posílá písničku a věří, že budou ještě další setkání. Takže milá paní Marie Tomčalová, teď už jenom pro vás hrají v Norověné.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla písnička jako poděkování za milé pozvání od Dany Ševčíkové ze Zlína Malenovic pro paní Marušku Tomejčíkovou ze Suchova. Byla to polka Vladimíra Salčáka v podání v Norovianu. Tak milé dámy, já vás obě zdravím. No ale teď už zdravím paní Evu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. U telefonu paní Eva Gabriová Sásková. Paní Ostrá, prosím vás, dneska slavím svoje narozeniny. Kdybyste byla tak hodná, zahrála mě nějakou písničku mojim dnešním narozeninám.
0: Jo, vy máte narozeniny, paní ano. Evo. No tak to je jasné, že hudební dárek nemůže chybět. No ale nemůže ano. také chybět přání. Přání třeba zrovna ode mě. Ať jste šťastná v životě, ať jste zdravá, ať další léta vám ubíhají pěkně v pohodě a v klidu a ať ano. vám také přinášejí radost pěkné písničky. Tak to je od vás moc milé, že jste zavolala přímo ve svůj sváteční den. Takže si ho užijte, sváteční. Večera. Dobře, paní Evo, písnička to bude krásná, jmenuje se Chceme jít dál spolu a já myslím, že vy chcete jít dál s námi, že jo? Že i nadále nás budete poslouchat, tak vám moc děkujeme. Ještě jednou všechno nejlepší. Naschledanou. Naschledanou. No a 5. července 2022 zemřela ve věku 99 let paní Marie Parolková z Okrouhlé na Blanensku. Měla s Antonínem pěkné manželství. Byli spolu 65 let, vychovali 3 dcery, Marii, Janu a Emílii a syna Antonína. Buřilovi s dědou Parmužou jezdívali za nimi na Okrouhlou, jezdívali za nimi i Malotovi s Pepíkem. No a tak to vzpomíná Honzík a teď už slíbená písnička Chceme jít dál spolu.

0: To byla písnička v podání Moravěnky Chceme jít dál spolu. No a mám tady další telefonát. Pan Tomáš se k nám dovolal. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Přeju všem krásný večer. A chtěl bych popřát Božence do Trpína, Božence Andrlíkové do Trpína, ať se má dobře, ať se má fajn, hlavně zdravíčko, ať slouží, a všem dobrým lidem Božího požehnání a nějakou pěknou písničku zahrát. I vám samozřejmě do rádia, ať se máte fajn, ať zdraví slouží a můžeme tady být spolu i na další léta.
0: Jak se zpívalo, půjdeme dál spolu, chceme jít dál spolu. No Tomáši, teď to nebude jedna písnička, ale bude to přímo několik písniček. Bude hrát Moravěnka a já si myslím, že paní Božence Andrlíkové jste přinesl radost a zpříjemnil jste jí tento sváteční večer. A já ji taky zdravím, stejně tak jako vás. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A mám tady ještě jednu vzpomínku od Honzíka Bořila. 6. července 1982 zemřel náhle pan Jan Sobol. Bydlel v Králově Poli s Libuší, vychoval dvě dcery, Libu a Janu. Zemřel mu roční syn Jeníček. Maminka Růžena Kalinová přežila syna Jana. Měl stoletou tchýni, jmenovala se Anna Barmužová, rozená Kubínová. Vzpomíná prasinovec Honzík. A ještě tady takový dodatek, že pěstoval včely. No ale teď už Moravěnka.
2: Český rozhlas Zlín.

Moravěnka dohrála, no a včera měla narozeniny švagrová, paní Elča Uhrová z Domašova u Brna. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manžel Radek, dcera Tatiana, syn Matyášek, maminka Květoslava a rodiny Uhrova a Zapletalova. No a Broněk Uher jako kamarád posílá písničku kamarádovi a spolužákovi Milanovi Adámkovi s jeho maminkou Aničkou Adámkovou ze Strání Květné. No a Broněk to posílá také se svojí maminkou a ještě posílá písničku i Vilémovi a Květince Hochmanovým z Pitína. A úplně poslední, a je to přání pro paní Drahomíru Dovkovou z Vranovic, maminku Jošky Dovka, toho textaře. Milá paní Drahomíro, k vašim dnešním narozeninám vám ze srdce přeji pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a pohody, ať je každý den naplněný úsměvem, láskou vašich blízkých a krásnými chvílemi, na které budete ráda vzpomínat. Přeji vám, aby se vám splnila všechna přání, aby vás život těšil a přinášel jenom samé hezké okamžiky. Všechno nejlepší k narozeninám, jar Wolf. Tak to bylo poslední a teď to bude poslední písnička a je to Kamenná cestička.

Tak to byla Kamenná cestička, Antonína Perničky hrála Stříbrňanka. No je 18 hodin 55 minut, přátelé. Takže to je jasné, že Morava krásná zem končí. Dále zprávy, jak je zvykem, a poté záznam finále soutěže Děti a píseň 2026. Záznam do vysílání připravil Jaroslav Kneisel. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra už Karel Hegner. Na závěr Mistříňanka ze vzpomínek.

Sice jsem se s vámi rozloučila, milí přátelé, ale všechno je jinak. Samozřejmě já jsem se podívala špatně. Záznam koncertu, záznam finále soutěže Děti a píseň 2026 už bylo, ale teď bude na pěknou notičku, na horáckou notu a pořadem vás provede Anežka Heinzlová, takže přeji vám příjemný poslech.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Bylo 19 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Přestavba klíčové křižovatky v Zašové na Vsetínsku jde podle plánu. Řidiče tam ale čeká ještě několik týdnů kyvadlový provoz. Ve Valašských Kloboukách na Zlínsku začala rekonstrukce ulice Jana Nerudy. Česko a dalších 58 zemí zasahovalo proti sítím obchodníků s lidmi. V noci bude oblačno s přeháňkami, teploty 16 až 13 stupňů. U večerních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá David Jabůrek. Přestavba křižovatky v Zašové na Vsetínsku postupuje podle plánu. Kvůli stavbě nového mostu platí na mezinárodní silnici 1/35 na Slovensko kyvadlový provoz, který výrazně zpomaluje dopravu. Stavbaři zakázku soutěžili s pokutami za každý den zpoždění. Práce by tak podle ředitele zlínského ředitelství silnic a dálnic Karla Chudárka měly skončit v termínu, tedy 15. srpna.
4: My věříme, že to bude tak, jak to máme naplánováno. To znamená, že v tom srpnu bychom to měli pustit už bez omezení. Ta vozovka bude zúžena, ale už pomine ten kyvadlový provoz. Je potřeba velká trpělivost řidičů a zvyknout si na to, že letošní léto prostě je Zašová velmi špatně průjezdná a bude až do toho srpna.
2: Celková obnova ulice Jana Nerudy za 3,5 milionu korun začala ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Polovinu nákladů pokryje dotace. Ulice výrazně utrpěla při povodních v roce 2024. Pokračuje mluvčí města, ale... Lenka Zvonková.
5: Rekonstrukce přinese nový povrch vozovky a také stavební úpravu křižovatky s ulicí Dlouhá. Správný odtok dešťové vody zajistí 4 nové uliční vpusti, nový příčný rošt a jeden žlab. Staré chodníky nahradí bezbariérové trasy a počítá se také s kompletní výměnou elektrického vedení a sloupů veřejného osvětlení.
2: Při mezinárodním zásahu proti obchodování s lidmi policie zatkla přes 1000 osob a identifikovala více než 2000 obětí. Informoval o tom Interpol. Na pětidenní akci se podílelo 59 zemí, včetně Česka. Zasahovali například proti sítím obchodníků zapojeným do sexuálního vykořisťování, nucené práce nebo nuceného žebrání. Operaci prováděli na hraničních přechodech, letištích a v dalších místech, která identifikovali jako ohniska obchodu s lidmi. Dokumentaristka Helena Třeštíková v Karlových Varech uvedla dokument o Báře Basikové. Portrét jedné z ikon české rockové hudby půjde do běžných kin v září.
6: Chci moc poděkovat především Heleně Třeštíkové za to, že jsem díky tomuhle filmu ji mohla osobně poznat a staly se z nás kamarádky.
7: Řekla Basiková před zaplněným velkým sálem v hotelu Thermal. Časozběrný dokument sleduje nejen její rockovou a muzikálovou dráhu, ale i osobní cestu ženy a matky.
6: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná.
7: Silné osobní příběhy na festivalu ocenila taky filmová nadace. Konkrétně scénáře, které se věnují třeba životům novinářky Mileny Jesenské nebo prezidenta Emila Háchy.
8: On nebyl teda ani hrdina, ani zbabělec a to mě na tom zajímalo.
7: Přiblížil jeden z oceněných Ivan Hubač. 4 zkušení i mladí scénáristi si letos rozdělili celkem 680 tisíc korun. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
3: Počasí.
2: V noci čekáme ve Zlínském kraji oblačno až zataženo s přeháňkami nebo občasným deštěm. K ránu srážek ubyde a může se i zmenšovat oblačnost. Hodnoty na teploměrech pak klesnou na 16 až 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Silnice a dálnice ve Zlínském kraji jsou podle dopravních serverů průjezdné bez nehod. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí. Příjemný večer vám přeje David Jabůrek.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Zřejmě všichni dneska již používáme místopisný výraz Vysočina, když myslíme onu rozsáhlou oblast, rozprostírající se na území Českomoravské vrchoviny. Ono se té vrchovině dokonce dříve říkalo Českomoravská Vysočina. A jaký to mají folklor? Etnograficky sem patří oblast Horácka. Dnes tady nasměřujeme naše slechy k bývalé zemské moravskočeské hranici a se zvukem zdejší lidové muziky se trochu zblížíme. Všechny příznivce lidové kultury zdraví Aneška Heinclová.

Dávám hádanku, milí posluchači, které město je moravské, ale i trochu české zároveň. Kdo poslouchá a ví, že jsme na Horácku, nemůže minout. Je to samozřejmě Jihlava. A Jihlava a Jihlavsko to býval kraj smíšeného českého a německého obyvatelstva, než došlo k poválečnému odsunu Němců. Kraj v lidové kultuře zastoupený skřipáckou nebo dindáckou muzikou, kterou jste před chvíli slyšeli na hrávce Tuše ke svadebnímu pochodu v podání muzikantů Brolnu. Dindácké kapely byly jak české, tak německé, ale ti i oni si drželi svůj repertoár a styl. A co z německé kultury ještě v Jihlavě zůstalo? Neskutečný průvod havířů v historických kostýmech ve stylu renesance a dalších slohových období. Jihlava totiž má dávnou slavnou minulost, kterou jí zajistilo dolování stříbra. Průvod kolem svátku Jana Křtitele vyrážel i mnoho desítek let poté, co už se stříbro ve městě netěžilo. A když tradice na sklonku 19. století skomírala, nechal jistý Johann Haupt ušít desítky dětských kostýmů, aby tradici průvodu opět vzkřísil. Historické události touto slavností otřásly, ale havířská paráda se v Jihlavě dnes konává a v průvodu se předvádí všechny možné funkce. Je to perkmistr, kováři, horníci, končelé, bohatí měšťané, rýžovači zlata, proutkaři, měřiči, horníci a mnozí další. V dávných časech byli v kostýmech dospívající chlapci z německé měšťanky, dneska jsou v průvodu jak teenageři, tak malé děti a také jejich rodiče. Tak si ještě zahrajme z Jihlavska. Když byla v souboru pod Javořičan Stelče obnovená skřipácká muzika, zněly jim písničky z Jihlavska asi takto.

a název této oblasti na západní Moravě a nebylo to vůbec lehké. Národopisně se prý Vysočina říkalo té části v Čechách, moravským protějškem je Horácko. A je fakt, že ta kultura se tu a onde liší a je fér to rozlišovat. Dnes se teda asi ponejvíce dočkáme rozdělení na České Horácko a Moravské Horácko a spoustu menších podoblastí. Krom jiného také sousedící Podhorácko, které je kulturně spřízněné, ale přesto své. A je jakýmsi přechodem ke kultuře Brněnska a Hané. Určitě byste to sami dobře poznali v rozdílu řeči, neboť zatímco se na Horácku pravděpodobně setkáte s obecnou češtinou, na Podhorácku lidé slyšitelně mluví nářečím podobnému tomu na Brněnsku či Hané.

Z Velké Býteše, odkud je i houslová muzika Býtešan, již jste slyšeli, je i Barbora Smutná. Ta zaspívá krásnou píseň rovněž z Podhorácka.

0: Můžeš vybrat hochu na tisíce, hochu na tisíce.
1: Písním z Horácka dnes patří pořad Na pěknou notečku. Nalezla jsem nahrávku, kde zpívají Anna a Pavla Košíkovi a doprovází je zbytek rodiny pod názvem Lučec v roce 1986. Co je to ten Lučec? Je to jiný název pro Niněru. I tu v nahrávce uslyšíte později proznívat. Brněnské uskupení se později stalo třígeneračním a změnilo si název na Lučec Vnučec. Právě tito brněnští Niněristé mají

Horácko, to je prý kraj prostého lidového oděvu, kraj chudý. Ale jak na co, neboť v textu Zdenky Jelínkové jsem se dočetla, že to je na našem území národopisný region nejbohatší na počet tanců. Mezi ty patří i mateníky, tance s proměnlivým rytmem, jako je i tento od Velké Lhoty na Dačicku v podání pod Javořičanu.

Milí posluchači, nahrávky a trochu toho vyprávění nás dnes přenesly na Horácko, na bývalou zemskou hranici do Jihlavy a okolí, na Telečsko, Dačicko a také až na podhorácké Bítežsko. Dodnes to funguje několik souborů, které nejen vystupují na pódiu, ale pořádají a dodržují krásné zvyky, jakým jsou na Velkobítežsku obchůzka královniček nebo zaplétání máje v Telči. Neskutečnou přehlídkou je i historický průvod havířů v Jihlavě, o kterém dnes byla řeč. Závěrem si poslechněme brolňáky, třímající skřipky a ženské horácké trio v úpravě Františka Dobrovolného. S přáním všeho dobrého se loučí Aneška Heinzlová.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Když přijíždíte do Stříbrnic na Uhersko-Hradišťsku, vítá vás z dálky silueta kostela, jehož fasáda září jasně modrou barvou. Už více než 100 let. Základní kámen kostela svatého Prokopa byl na malém návrší nad obcí položen v roce 1907 a už o rok později byl kostel vysvěcen. Vydáme se tam už ve středu před 15:30 odpoledne. Těší se na vás Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Liberecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Dnes uplynulo přesně 611 let od upálení mistra Jana Husa. Čeští dopravci spustili nové vlakové linky do zahraničí. Čeští basketbalisté v utkání světové kvalifikace zdolali Estonsko. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm a maxima docela vysoká až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Lidé v celé České republice si právě dnes připomínají 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo také hromadění majetku. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července roku 1415 ho Kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ale ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
3: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
2: Dopravci na železnici v České republice nabízí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do dánské Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a také na tamní letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
4: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
2: Hygienici na jihu Moravy zahájili kontroly dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v regionu hlášeno více než 100 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí ale věnovat také riziku šíření žloutenky typu A. Upřesní hygienička Marcela Březinová.
5: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a sušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
1: Sport.
2: Čeští basketbalisté dnes podvečer zdolali v Brně v závěrečné vystoupení ve skupině H kvalifikace o postup na mistrovství světa Estonsko těsně 75-73. O jejich postupu do další fáze kvalifikace rozhodne utkání Slovinska se Švédskem, které začíná v Lublani právě teď.
1: Počasí.
2: V noci bude zpočátku zataženo až oblačno, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami kránu ubývání srážek i oblačnosti, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo a hlavně na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ujediněle i bouřky. Maxima zítra mezi 26 a 30 stupni, na severu a severovýchodě pouze kolem 24. Vítr mírný od západu, místy nárazy přes 50 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici číslo 620 je nehoda za výjezdem ze Stodu směr Plzeň. Srazila se tam dvě osobní vozidla, projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A po písničce pro vás máme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.
6: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůru, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr, a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu, všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

Mí milí asi nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a za pravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka. Od mikrofonu vás zdraví Oskar Hess a můj dnešní vzácný host, kterým je Michal Horáček. Krásný dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Michal Horáček je český textař, producent, publicista, básník, vystudovaný antropolog a bývalý kandidát na prezidenta. Hezký dobrý den ještě jednou, pane Horáčku. Moje první otázka zní. Ve své disertační práci jste popsal habitus hazardního hráče v době socialismu jako jakýsi paralelní svět s vlastní etikou. Co nejdůležitějšího pro reálný život mimo sázkařskou komunitu vás tento polosvět naučil?
2: Mnoho. Mě to naučil, ale říkáte, co nejdůležitější. V tomhle světě je důležité to, jak se chováte v těch vypjatých situacích, zejména když třeba hodně vyhrajete nebo hodně prohrajete. Když hodně vyhrajete, je důležité, abyste se nedíval na ty ostatní, jako že jsou hloupí, že byste jich teda dostal, že jste velký chytrák. A současně ve chvíli, kdy prohrajete, tak jako si nestěžujete, nekňuhu hráte, nikoho neobvinujete z toho. Vždycky musíte zachovat to, nebo měl byste zachovat ten stejný postoj. To je nesmírně obtížný, to jako všichni víme, jako směřovat se ztrátami nebo se neopájet vítězstvími, ale tohle mě to naučilo, tohle velká zkušenost 20 leta, že se na tom dá aspoň pracovat.
1: Estébáci vás v roce 1981 vyhodnotili jako spořádaného občana bez výstředností. Přitom jste se v tom sázkařském světě pohyboval denně. Jak těžké bylo tehdy udržovat tuto dvojí identitu? Byl jste opravdu spořádaným občanem?
2: Já jsem byl naprosto spořádaným občanem. Jak říká Bob Dylan, if you live outside the law, you must be honest. Jestliže žijete mimo zákon, tak musíte být poctiví. Nicméně, to je jen taková metafora. Důležité je říci, že tyhle ty hry nebyly vůbec ilegální. Ten zákon, který to zrušil, tu ilegalitu toho platí od roku 1964, dávno předtím, než já jsem se tam vůbec dostal. Ale ano, byl to paralelní život v tom smyslu, že mi to nabídlo možnost na rozdíl od drtivé většiny mých vrstevníků se s tím vládnoucím režimem jako nějak nezaplétat. Jo. Zatímco všichni ostatní, jako ty mý vrstevníci třeba, nebo spolužáci, jo, tak, chodili do majových průvodů, dělali nástěnky, byli ve svazu Československo-sovětského přátelství a nemluvě o tom, že mnozí z nich teda byli svazáci, kandidáti komunistické strany, členové komunistické strany a tak podobně. Tohle šlo úplně jako mimo mě a jsem nesmírně rád, že mi osud dopřál, že jsem mohl pobývat ty dvě desetiletí úplně v jiném světě, kde tohle jsem nemusel řešit. To znamená, že to pro mě nebylo morální dilema, jako pro mnoho mých vrstevníků.
1: Často říkáte, že žijeme v pravděpodobnostní společnosti a jedinou jistotou je smrt. Proč podle vás dnešní politika tak moc sází na sliby jistot, když jde v podstatě o racionální nesmysl?
2: Ano, to je dobrá otázka, děkuju, že jste si tohle vybral. Jistota. Život je nejistý, jako, že každý náš úmysl od těch miniaturních, to, že půjdeme nakoupit přes ulici a nevíme, jestli náhodou nás nezestřelí nějaký člověk na motorce, že jo. Potom, až po to, jaký si vybereme teda jako životní dráhu, a nebo koho si vezmeme za partnera. To obrovský rozhodnutí, je to obrovská sázka. Nic na tom není jistýho, že ne. Asi toužíme tak vnitřně po větším klidu, který by nám snad nabídli nějaké jistoty, a to asi využívají ti populističní politici, kteří tohle slibují, ale já bych nikdy nechtěl žít tam jako jistým světě. Něco z těch jistot právě nabízel ten pozdní socialismus tady v Československu. Jako, tak nějaké jistoty jste jako jako měl, no, ale současně jste za to zaplatil tím, že jste žil ve společnosti trvalého nedostatku a velkého ponížení, protože jsme žili od roku 68 přinejmenším jako okupovaná země, že jo, tak.
1: Když jste v 80. letech naskočil do pop music, bral jste prý všechno, abyste se naučil řemeslo. Mm. Kdy se u vás z řemesla stala ta silně pociťovaná nutnost tvořit?
2: No, ta silně pociťovaná nutnost tvořit tam byla vždycky, ale já jsem jenom potřeboval se naučit to řemeslo, teprve potom, jako to, napřed byla ta touha něco říkat, pak musíte se podívat na to, jestli to umíte říct, co k tomu použijete. Mojí touhou vždycky bylo to, co se stalo až s naším druhým albem s Petrem Mapkou. To bylo, to album se jmenovalo V penzionu svět, a poprvé se tam stalo něco zvláštního, totiž do té doby se ty LPčka nebo alba prostě dělali pro nějakého zpěváka, jako pro někoho. A dokonce se pak říkalo, a dodnes se říká, to je píseň Heleny Vondráčkové a tak, ačkoliv Helena Vondráčková nesložila ani hudbu, ani slova. No a já jsem tohle nechtěl provozovat, jako programově. Protože jsem chtěl právě, jak jste na začátku něco říkal, chtěl něco vypovídat. Takže napřed byla, ten postup byl takovýhle, já jsem napsal nějaké verše, Petr Hapka to zhudebnil, přišli instrumentalisté, jako třeba Michal Pavlíček nebo Guma Kulhánek, nebo tyhle ty mistři. No a potom přicházel ten interpret, ale ne jeden, my jsme vždycky vyzkoušeli 3-4 třeba. Mm. Jo? A teprve prostě ta interpretace, která se nám zdála jako nejzajímavější a nejvíce jako přidávající té stavbě, tak ta se potom objevila na té finální nahrávce. Tohle album Penzionu svět, tam se pozvali vlastně osobnosti, který jako by tak někdo nečekal. Michala Kocába, který v té době samozřejmě byl proslulý jako rocker, jako šanzonier, to ne. No, Richard Miller byl tehdy mladíčký a byl to Slovák, tak jako, jak použijete Slováka na český jako básně a písně. No a tak podobně. No, tak, a takhle jsme pokračovali potom s Petrem Mapkou už jako pořád.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

karton na burek, kontaki porcelan.

0: coraje. Sí.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Prozatím poslední autorské album Černá jste svěřil Nadě Válové. Co vás vedlo k tomu vsadit na tehdy méně známou interpretku místo Zavedených hvězd?
3: To já jsem vždycky hledal své interprety nikoli podle toho, jestli jsou slavní nebo neslavní, ale zda se hodí opravdu pro určitou výpověď. Jo. A já jsem si na Diválové kdysi všiml v roce 2005 a od té doby jsem ji sledoval. A to je takový pozoruhodný osud její. Jo. Ona miluje to, tu muziku. Ona nesmírně touží být na jevišti a vyjadřovat se prostřednictvím písní. A ona třeba léta prostě neměla to uplatnění. To dělala třeba výčepní v Orlové. Jo. Potom povýšila, teda dostala se až do Prahy.
2: S takovým materiálem,
3: no,
2: že?
3: Právě, že jo.
2: Neuvěřitelným.
3: No a dostala se do Prahy, ale ne do studií, dostala se na Palmovku, což byla taková putika noční, kam lidi, já nevím, ve tři ráno, lidi, taková ta galérka.
2: Zbytky lidí.
3: Galérka chodila jako nabízet třeba ukradený mobily, nebo tak. Takže ona si jako prošla lesčím, u těch šanzonierů se to fakt dřív nebo později pozná, jestli si něco prožili. Jo. A přitom, já soudím, že to je jedna z nejlepších současných zpěvaček českých a na mých chystaných projektech se rozhodně uplatní a už uplatňuje.

0: Vaše textařské partnerství s Petrem Habkou bylo ikonické. Jak moc vám v dnešní tvorbě chybí jeho specifické hudební vidění světa?
1: No tak chybí to, protože takový člověk je jako nenahraditelný. A mohl bych si stěžovat na to, že Petr nás opustil dříve, než jako bylo tak nějak, člověk by řekl, že by se dalo čekat, nebo tak. Ale takhle to člověk nemá brát ten život. Jo. Já jsem se cítím, že jsem dostal velké privilegium, že jsem s ním mohl spolupracovat 30 let. Jo. A to je to, co je pro mě důležité, že tady bylo těch 30 let, možná mohlo být 40, no ale dobře.
0: Co
1: ale,
0: kdyby?
1: Že? Jo, ale 30 let, takový intenzivní spolupráce, opravdu. To bylo nádherný, ty příležitosti, kdy já jsem prostě něco napsal, přinesl jsem to Petrovi na těch papírech, většinou to bylo tenkrát na psacím stroji, na takových těch průklepákách, a on si to jako nechal a někdy to opatřil hudbou třeba, nevím, za 3 dny, jo. A někdy za 30 dní. A taky jednu věc udělal za 10 let, až ho to napadlo. Jo. A vždycky, když ho to napadlo, tak mě zavolal, protože on měl takový jiný režim.
0: Jaký režim?
1: Režim v tom, že chodil spát třeba tak řekněme 5:30 ráno, a někdy tak ve 3 odpoledne snídal a tak podobně a pak pracoval třeba, když zrovna měl na čem pracovat, když ho něco napadlo, takže mi třeba volal, já nevím, ve 2:27 v noci. Jako,
0: a říkal, to jste vzal?
1: Už to mám. No jistě, no ne, to přece já jsem na to čekal někdy 30 dní, někdy 10 let, tak aby ne. A teď jsem vyjel, prostě jsem byl v Roudnici nad Labem, za ním na Okoř, hodně často, to byla silná mlha, to nějak tak jako bejvá v tom kraji. No a nakonec jsem se tam dostal, vždycky to stálo za to, protože to je něco, jako když jste u toho, když se narodí dítě třeba.
0: Vám to tam potom zahrál
1: no,
0: přímo live.
1: No, takový klimpr, který vždycky byl rozladěný, někdy tam nějaká klapka jako nefungovala vůbec, ale byl to Habka, takže to pro mě bylo něco úžasného.
0: A když zavzpomínáte na pana Habku, máte ještě nějakou s ním jako opravdu vaší oblíbenou příhodu nebo příběh, který rád vyprávíte?
1: Ani ne. Tak on to nebyl nic jiného, než samý příběh tohohle typu. Prostě to bylo zvláštní stvoření. No a on třeba léta spolupracoval s tou Hanou Jejrovou a vždycky se jí pokoušel, protože ona byla jako taková ta dáma, že jo. A on se vždycky pokoušel jí nějakým vtípkem jako dostat. No a tak já nevím, si vzpomínám na ty Okoři. Měl taky toaletu, záchod prostě. Takový ten splachovací, to vy už mladí nepamatujete, že to bylo prostě na řetízku viselo takový to.
0: To no. Já si ještě pamatuju. Jo. Jsem jezdil na dětský tábor, já si to pamatuju.
1: Jo. No ale on sbíral tyhle věci jako z hlediska jako starožitností, jo. Takže tyhle věci měl třeba, já nevím, z konce 19. století. A měl to tak rád, že si je tam navěsil ten na ten záchod, ale jenom jeden byl funkční, jako ostatní jenom fungovali. A tak se vždycky, tak se těšil, to se pamatuju, tu příhodu, že tam jednou prostě přijela ta Hanka Jägerová a teďka jako potřebovala se také jako odebrat. A teďka ona to se hledala snad 4 hodiny, jako, které je to splachovadlo správný. No. To byla Habková představa zábavy. Jako.
0: On byl takový šprýmař. Tak
1: no tak řekněme. No.
0: Já se teď posunu k vaší hudbě. Když Cirkus Laputika nebo repeři kompletně překopou vaše písně, vy často v těch rozhovorech říkáte, že z toho máte radost. No. Je to tak opravdu, nebo stalo se někdy, že se to opravdu nepovedlo, vy jste si řekl, no tak tohle úplně, jsem si to takhle jako nepředstavoval.
1: Tak
0: to bylo úplně mimo jako.
1: No základem tady celý toho programu v té Laputice bylo, že to musí být tak, jak jsem si to nepředstavoval. Že bych si to představoval, no tak bych do toho mluvil. Ale já jsem říkal, ne, dělej to, jak chcete. Jo. Tak jsem tak jako na to koukal a poslouchal jsem to s takovým údivem, ano, někdy. Ale ta radost byla v tom, že to někomu stálo za to, že jste to udělali, to není jen tak, jako, aby si vzali moji věc a investovali do toho svoje představy, svůj čas, svou energii. Bylo krásný, takže co bych si na to stěžoval? A to bylo jakkoliv, tak jsem byl rád.
0: A je to ten nejkrásnější pocit, když někdo vezme ty, ty vaše texty, vaše básně a opravdu z nich jako něco dotvoří, vytvoří něco úplně nového? To je, proč to vlastně děláte? Taky? Mimo jiné?
1: No je to nádherný pocit, že za prvé, že to někomu za to stojí, a za druhý se stane ne vždycky. Dokonce je to spíš jako vzácné. Ale stane se, že to někdo opravdu povýší. Jako Petr Hapka to vždycky povýšil. Michal Kocáb, se kterým hodně teď spolupracuju, protože jsme třeba udělali operu, kterou jsme předali 10 hodin ráno 9. června Národnímu divadlu, které teda Boh dá, to uvede v roce 2028. Teď hodně spolupracuju s Michalem Kocábem, ale ne na opeře, i na takových těch jako baladách. Spolupracuju nově, takhle, s Michalem Kocábem spolupracuju 40 let. Ale teprve rok spolupracuju s takovým tvůrcem ze Zlína, Ivo Viktorinem. Kromě jiného je to teda taky sám producent, produkoval asi 500 nebo 600 alb, jako všech těch slavných lidí, zejména teda na Moravě, i bytový třeba druhý trávy s Robertem Křesťanem a tak podobně. To je zase nový člověk a ten mnoho z těch věcí nečekaným a velmi inspirativním způsobem udělal jako hudebně a pak i producentsky. A najednou se prostě z těch černých písmenek na bílém papíře stalo něco, co žije víc. Jako jo. Je to opatřeno tím, co ty moje verše potřebují, protože jsou tak od začátku myšleny. Jsou určeny ke zhudebnění.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
3: Nejzkoumavější z pohledů ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu, pleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehná.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: A mým skvělým hostem je stále Michal Horáček. Vy jste člověk, který má opravdu velmi široký záběr. Co vás v poslední době naplňuje nejvíc? Je to ta opera s panem Kocábem, nebo čemu se teď věnujete i v osobním životě třeba úplně nejradši?
2: Tak můj osobní život je úplně prohnutý s tím, co jako dělám. A bych tomu ani neřekl práce, jo. Je to takové, jako prostě tvorba, no, se to těžko o tom mluví. Ale mám nějaký osobní život, ano, tak jsem šťastný, tenhle rok se povedly dvě krásné věci. Moje paní dostala český lva za kostýmy pro film France. Byla nominovaná dokonce na evropské takzvaně Oscara, jako v tomhle směru, což jako zrovna v té výpravě byla prvním Čechem, Češkou, jako vůbec, jo, že byla nominovaná na to a tak. Tak to mám velkou radost a současně naše dcera, tak jako 100 tisíc dalších deváťáků, jako prostě těch dětí, které vycházejí z 9. třídy a hlásí se na nějakou střední školu, že? Tak prostě ona zatoužila potom, aby mohla být v takovém, řekl bych, jako asi nejprestižnějším snad, no, nejprestižnějším, nejkvalitnějším možná pražském gymnáziu Jana Keplera, kam je fakt těžký se dostat. A ona měla hodně bodů a dostala se tam. A zasloužila si to. Takže vůbec si to zasloužili. Jako, moje žena musela moc to odpracovat a vymyslet. A moje dcera to musela taky hodně odpracovat. A takže to není, že by někdo něco dal. No, to oni sami se o to zasloužili, takže mě to dělá velkou radost. A já se snažím taky, abych si něco zasloužil. Takže poslední rok mýho života je věnovaný mimo novýmu a asi takovému nejsložitějšímu, nejstrukturovanějšímu konceptu, který se jmenuje Pozemský prach a Boží dech. Je to básnická sbírka, která právě vyšla v nakladatelství Argo a jejím podtitulem je Slova příštích písní. Vidíte, už se k tomu hned hlásím. Slova příštích písní, inspirovaná biblickými tématy.
1: Kam vnímáte, že jste se vy jako textař za těch 30 let posunul? Nebo přistupujete k tomu opravdu jako úplně jinak než před těma 30 rokama? Vnímáte sám sebe jako umělce úplně někde jinde?
2: Úplně jde, ne.
1: Vůbec jste se jako změnil, vyprofiloval jako jinam vlastně.
2: Ne, myslím, že v tom nejpodstatnějším ne. Ta touha je pořád stejná. Jako něco podstatného sdělit. Jako inspirovat ty lidi k tomu, ty posluchači nebo čtenáře, aby se stali mými spoluautory. Jo? Protože jinak, když člověk nemá ty čtenáře a posluchače, tak to jako nežije, ta věc, co udělal. To je potřeba. Jestli jsem se někam posunul, tak od té doby, kdy jsem si říkal, že potřebuji zvládnout tu technickou stránku, jo, tak to jsem se jako posunul. To jako to, zejména prostřednictvím těch vionských balad. Jo. To už je tak jako nejobtížnější žánr, který vůbec v české literatuře jako byl praktikován. Naposled to udělal Vítězslav Nezval v roce 1936. A všichni se divili. A já jsem se taky divil, proto mě moje maminka na to upozornila, když mi bylo 10 let. Jo. A od té doby, co mi bylo 10 let, jsem si říkal, já bych chtěl to taky jako jednou napsat. Jo. Ale uplynulo dalších 55 let, než jsem se k tomu odhodlal, než jsem to udělal. Takže myslím si, že to je jako teďka jako neskromně řeknu, že údělem básníka vlastně, nebo úkolem je pracovat s naší mateřštinou tak, aby obohacoval ten nejvyšší registr naší řeči. Jo, tam odkud se čerpá, vždycky naši předkové tam něco vložili, my bychom, když se podaří tomu trochu něco přidali, no pak přijdou další generace a budou z toho čerpat a taky budou muset něco přidat. No a tak pak mě potěšilo, že jsem viděl, že prostě v maturitních otázkách je rozbor jednými bionských balady, jo. Kdo by to byl řekl. A nebo teďka v těch, když jsem viděl, co dělá dcera, tak jsou ty cermaty, takový ty testy. Tam zase bylo Krev a šroubky. To je píseň, kterou zpívá Naďa Válová zrovna, kterou jste zmínil.
1: Co se člověk dozví o tomto národě, když kandiduje na jeho prezidenta? Jací jsme? Ale Češi.
2: Daleko míň, než byste řekl. Jako, daleko míň. Vždycky strašně záleží na to, s kým se potkáte a tak. Co já jsem se dozvěděl, tak jako potvrdilo se mi to, co jsem doufal, že my jsme strašně tvůrčí. Jako my jsme opravdu dobrý. Jako, no. Ale takovým, ne takovým tím obrovským způsobem Elona Muska, jo, ale takovým tím středním, slušným, jako křížík. No tady, jak jsem jezdil po té naší vlasti, tak jsem se seznámil se spoustou lidí, o kterých nikdy neuslyšíte. Protože se nedostanou na titulní stránky časopisu, ale mají bezvadný nápady a výborný výsledky svého podnikání v nejrůznějších oborech. Jo. To je, já jsem byl šťastný, že jsem se s těma lidma setkal, protože zase oni si to všechno zasloužili. Oni si to museli odpracovat. A ještě museli mít trochu štěstí. To je pravda. Ale tady je talentu. Jako fakt, to je bezvadný.
1: Jaké cizí národy jsou pro vás inspirativní a proč? A myslíte, že i my Češi jsme pro ostatní národy inspirativní?
2: Jestli jsme my Češi inspirativní pro ostatní národy, to nevím. Spíš jako spíš my naopak. Češi. No ne, ono to spíš jde o to, že někteří Češi. To asi jo. No, to určitě. To já trochu na ty jako národy a takovýhle kategorie jako moc nevěřím. Já vždycky věřím spíš na určitý lidi. Ale přece jenom já přistoupím na tu vaši otázku a řeknu. Mě těší Italové. Já jsem se naučil italsky právě proto, že mě těší jejich přístup k životu. No, to je ten tvůrčí přístup, který nikdy není dogmatický. A ani třeba, jako jsou to katolická země, že jo? Ale to nejsou dogmatici, to je živá taková víra provozovaná jako proto, že to něco těm lidem do životu přináší. No a oni mají strašně podobný humor jako my. To se ani neví. Jako jo. Já jsem tam mnohokrát potom jel a tohle nás vnímá. Jako. Tam mě lidi citovali Švejka. Jako. To je úplně neuvěřitelný. A ty, jako na první pohled. Ale ve skutečnosti hluboko dole máme něco společného. Jako ten přístup takovýmu jako lehce jako černému humoru. Takovýmu, že to vypadá trochu jako cynismus, ale nemusí to být úplně cynismus. Ale je to takový to zpochybňování těch různých autorit a takových těch takzvaných věčných práv. To máme s těmi Italy hodně společné.
1: Jsou to také smějící se bestie?
2: No někdy jo, to vám povím. Jako ne, to popisuje to popisují různý romány, třeba Hlava 22, nebo tak, co ti Italové s těmi Američany, kteří přišli osvobodit teda ve druhé světové válce, jak se k ním jako chovali. Že? A tak podobně, no jo, jsou to trošku smějící se bestie, to jsou.
1: Co bychom si od nich, my jako Češi, mohli vzít od těch Italů? Možná je to ten, taková ta siesta odpolední, ten klid, já mám pocit, že právě ty Jižané jsou takový uvolněnější, že my tady u nás v Čechách, jak i máme vlastně ty 4-roční období, v těch extrémních změnách toho počasí, tak jsme taky takový měňaví, že ty Italové jsou takový furt jako dám si kávičku, pohoda, dojdu si na pláž, dojdu si tam s kůtříkem, tohle mi vlastně trošku u nás tady jako chybí maličko.
2: Ano, takhle se to jeví na první pohled, to je to dobře, jako, ale oni jako hodně pracují. Itálie se fakt pracuje. Jo. A ano, je tam historickou tradicí daná ty siesta, protože někdy je prostě hold takový horko, že se ani pořádně nedá, ale zase vám to nabízí příležitost být s rodinou, s kamarády a tak. Jejich určitá uvolněnost by nám asi prospěla.
1: Pane Hráčku, já vám moc krát děkuju za krásný rozhovor.
2: Děkuju vám za pozvání.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Podnikatelé v České republice by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Po požáru hotelu na Děčínsku jsou škody zhruba za 15 milionů korun. Česká tenistka Linda Nosková poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. A počasí zítra z počátku dne polojasno až oblačno, později hlavně na severu a severovýchodě republiky s deštěm. A maxima docela vysoká, kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Na podnikatele v celé České republice míří staronový druh podvodu. Do schránek jim chodí výzva ke spoplatněnému zápisu do centrálního rejstříku firem. Ze zákona ale žádnou takovou povinnost nemají.
2: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
3: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
2: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
4: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
2: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Ostravský magistrát dá více peněz na sociální služby. Celkovou částkou 143 milionů korun podpoří organizace, které provozují pobytová zařízení i terénní služby pro lidi omezené zdravotními nebo sociálními problémy. Podle lidoveckého náměstka primátora Zbyňka Pražáka budou moci provozovatelé sociálních služeb požádat o finance města na konci září.
5: A já bych chtěl akorát zdůraznit jednu věc, že žadatelé musí podat své žádosti v termínu od 25. září do 9. října, protože každým rokem se nám stává, že přijdou žadatelé později a bohužel mají smůlu a je to škoda.
1: Požár hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku způsobil škody zhruba za 15 milionů korun. Řekl to v podvečer mluvčí ústeckých hasičů Lukáš Faják. Hasiče museli z hotelu Cortus evakuovat 8 lidí, nikdo nebyl zraněn. Oheň se podle Fajáka rozšířil zřejmě od fritézy do půdních prostor vzduchotechnikou. Zítra se do hotelu vrátí vyšetřovatelé, aby zjistili přesnou příčinu. Do hašení se zapojilo 10 jednotek hasičů. Oheň se jim podařilo dostat pod kontrolu zhruba po 7 hodinách. Sport. Česká tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále prestižního Wimbledonu. Američanku Madison Keysovou porazila 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila v osmifinále další českou tenistku Marii Bouskovou, a to 2x6-4. Na svůj zápas stále čeká mezi muži Jiří Lehečka. Na centrálním dvorci se v osmifinále dvouhry střetne s Němcem Zverevem. Počasí. V noci bude zpočátku ještě velká oblačnost, hlavně na severovýchodě občasný déšť nebo přehánky k ránu ubývání srážek, nejnižší teploty mezi 18 a 14 stupni. A zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, hlavně opět na severu a severovýchodě republiky občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě bude chladněji, tam čekáme teploty většinou kolem 24. Vítr mírný od západu s nárazy kolem 55 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11 ve směru Praha Hradec Králové, za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou stojí osobní vozidlo v odstavném pruhu. Je to kilometr 63, projíždíte opatrně. A v Praze na Hlávkově mostě ve směru z Holešovic do centra odklízí následky nehody osobního vozidla. Provoz tam odklání policie, kolona se netvoří. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná pořad Zlatá láska, příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Do světa lásky a něžných citů vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová. Přemýšleli jsme, jaký příběh dnes vybrat. A rozhodli jsme se pro ten, ze kterého je cítit láska nejen k sobě samým, ale i k dětem.
6: Říkává se, šťastný je ten, kdo našel štěstí v rodině. A když je v té rodině i láska, je vyhráno. Štěstí i lásku našli dva úžasní lidé ve Vítkově na Opavsku. Jejich příběh začal před 63 lety.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Svou lásku a život s ní nám dnes představí manželský pár Helena a Oldřich Výchovy. Pár, který už brzo oslaví diamantovou svatbu. Jemu je 80 let, jeho paní oslavila už 79. narozeniny.
1: Prožili život v lásce, úctě a vždy mysleli na rodinu. To je důvod, proč bychom se o nich rádi dozvěděli víc.
0: Patrik Rozehnal už přichází k jejich rodinnému domu ve Vítkově.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den. Vítáme vás ve Vítkově.
3: Nápis dědečku máme málo na vašem tričce znamená co?
4: No to znamená, jak mě mají moje vnučky rády, jo. To mi dali moje vnučky z Hradce Králového od našeho nejmladšího syna. No a tak, ale hodně lidí mi řeklo, že a to je pravda toto. Těch dědečků je opravdu v podstatě méně jak babiček totiž, jo. No. Je to o tom tak.
3: Dědečku je třeba si vážit. Dědeček dostane bombonieru od nás.
4: No, tohle myslíte vážně, děkujeme.
3: Takže vy budete Oldřich, jenom aby jsme to uvedli na pravou míru?
4: Oldřich, ano.
3: A Helenu máme tady ve dveřích.
5: Ano.
1: Dobrý den.
3: Já pro vás mám kytičku.
5: Děkuju, to jste hodný. Moc děkuju. To už jsem dlouho nedostala takovou kytičku.
3: Oldřich nedává kytiny.
5: No tak my máme plno kytek po zahradě, tak jsme taky šetrní.
3: Výborně, tak to je odměna za vaši lásku, kterou máte mezi sebou a kvůli které jsme přijeli.
5: Určitě. Tak už mě ulovil, když mi bylo ani ne 16. A mu nebylo 18.
3: A vy jste se nechala?
5: No, nechala. Tak on byl sympaťák.
3: Sympaťák, a to je furt?
4: Bránila se dlouho. No.
3: O tom všem si budeme vyprávět. Jste na to připraveni?
4: Určitě ano.
3: Takže příběh Oldřicha a Heleny Výchových v téhle chvíli vlastně začíná.
5: Ano, děkujem.
0: Do diamantové svatby, tedy oslavy 60 let společného manželství, zbývají Heleně a Oldřichovi Výchovým už jen měsíce.
1: Vraťme se tedy na začátek. Do doby, kdy se seznámili, začali spolu randit a pomalu se mezi nimi rodila láska.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: No, samozřejmě bylo to i v tomto případě, jo, nedá se říct o dnu, spíše o létě. Létě roku 60. Vlastně před naší svatbou to byly 4 roky.
3: V létě 1960 se stalo co? Kam jste přijel, co se stalo?
4: Nikam. My jsme tady Vítkováci od války, takže jako mladí lidé, tak se chodí, korzuje, kouká. No tak jsem viděl pěknou holku, navíc sice jako žáčku jsem ji neznal, jo? Ale později ano, ona třeba dělala vedle práce i uvaděšku v kině. No tak jsme chodili, kde tady za kulturu, než do kina, tady nic po válce moc nebylo, tak jsem si ji vyhlédl.
3: A kde to bylo, jako že jste si vyhledali? Prošla ulicí, někde se zastavila, byla s kamarádkami v parku na nějaké akci?
4: No tak podívejte se, na malém městě se korzuje nahoru dolů, jo? Od kina
3: cestou jste se minuli.
4: Na náměstí mladí lidé se potkávají, koukají po sobě. No tak to jsem asi viděl. Potom i v tom kině, že? Když uváděla, tak to začalo.
3: Heleno, kdy jste si všimla vy, Oldřicha, že takhle pokukuje při korzování?
5: Já jsem ho znala jenom tak podle vidění a to on se chodil učit, měl před maturitou, chodil se učit tam někde do parku. No, tak jsem si ho všimla, že jo. A taky potom, když jsme chodili na ty čaje, tak krásně tancoval, že jo. Nám to spolu sedělo, že jsme tancovali furt spolu.
3: A v létě 1960 vás tedy někde zastavil a pozval třeba na ten čaj, nebo jak?
5: On chodíval k nám, jako já jsem třeba musela zalívat zahradu, že? Tak to dělal za mě, no, mě šetřil. On mě hrozně miloval od začátku. Já jsem si musela napřed, že jo, zvykat. Já jsem byla mladá, pane bože, mi nebylo ani 16. No, ale jo.
3: Oldřich se zamiloval a šel na to přes kropení, jo?
4: No, tak ano, ale to je epizoda. Spíše si vzpomínám na případ, že jsem jí nesl růži krásnou A ona ji nechtěla uteká přede mnou. Tak no, domů, jo, buď se styděla nebo co. Ale její otec tam dělal v garáži něco, tak mu říkám, dobrý den, pane Učík, já jsem nějaký Olda Vicha, jo. Já vám tady nesu vaší dceři Heleně růží a ona, že byste jí to dal, jo. No ale dobře, tím jsem si ho velice získal, jo. Ku podivu, aniž jsem tušil, že něco takového může být, jo.
3: Takže jste vlastně měl už povolení dopředu, že si s Helenou můžete něco začít?
4: No může říct ona, že oni ti rodiče její mě pomalu měli radši jak ona sama, jo. Jo, oni mě rádi viděli, že tam chodím za ní. No, oni měli totiž 4 dcery přibližného věku, tak jsem si mohl vybírat. Po nějaké době, když jsem teda přišel už i do rodiny, no tak tam byly 4 krásné panny, jsem si připadal jak té pohádce o princezně zlatovlásce, že mouchu jsem nepotřeboval, měl jsem si vybrat tu nejkrásnější, tak jsem si vybral.
3: No, a zůstalo u Heleny.
4: Ale to má pokračování, víte. Z těch 4 sice jsou už jenom 2 mezi tím umřeli, no ale ta, co zůstala, byly v Havřově. Když tak na to vzpomínáme, tak ona říká, cože si vybral nejkrásnější? Vůbec ne, nevybral si tu nejkrásnější. To mluví za všechno, že?
3: No. Heleno, kdy bylo tedy první rande, jak to vnímáte vy, kdy vás Oldřich pozval někam, možná s tou touhou, že by se to mohlo vyvinout i v chození?
5: Jo, chodívali jsme na procházky za město, jo, to jsme chodívali skoro často. No a já pracovala na směny, že, v Hedvě. Každý den mě čekal po směně, po odpolední. To jsme kolikrát do rána, on šel přímo na autobus do Opavy, jezdil ve 4 hodiny. A tak to bylo, no.
3: Vy jste takhle probendili noc, noci?
5: No, některé jo, ano.
3: Co na to rodiče?
5: Oni ho měli rádi, moji rodiče. Ne, oni byli spokojení, když věděli, že jsem s ním.
3: A byli jste venku nebo doma?
5: Venku, jsme stáli, že jo. Já když si vzpomenu, jsem se nemohla dohou, na to ani nemůžu říct.
3: Musíte.
5: Ježišmarja, jak jsme tak stali u sebe, že jo, a to, tak jsem se bála, jestli mu nepokropím boty, protože si řekla, nepršelo, on mě nikde nepustil. A já jsem nechtěla, jsem se styděla říct, že se mi chce jít to. Takže tak jsme my začínali, no.
3: Takhle jste se k sobě měli, že jste celou noc v obětí téměř
5: ano,
3: zůstali?
5: Ano. On nešel na autobus do Opavy, jezdil, že, ve 4, tak jsme tak po odpolední, že jo, asi, já jsem, on odpoledne asi chodil spát a potom, aby mohl se mnou být, jo, ale myslím si, že jsem zvolila dobře. My jsme na sobě tak závislí, to je hrozné, fakt, je to tak?
3: A to je pěkný, ne?
5: No je, však mi se to líbí, já si to ani neumím jinak představit.
3: No Helena musela být krasavice, dodnes je, krásné dlouhé vlasy měla, jak vypadala?
4: No moc pěkně, mi se líbila, měla i kromě obličeje i pěknou postavu. Já jsem byl totiž vždycky spíš dolňák, do dneška jsem dolňák, jo, no. A to ona měla a má pořád ještě, jo. No ale tak jinak to je za mladé.

0: dolože všechny lístky. Kopil 4. A já jsem se dívala, že tam nikdo není celou dobu sami. A on celou dobu koukal po mně, furt mě prohlížel a skoro se mu to nepovedlo. Když už konečně mě dal tu pusu, tak se rozsvítilo a byl konec filmu.
1: Vy jste hledal celou dobu odvahu.
2: Přesně tak. Přesně tak. Ne? Ale nechtěl jsem, ať máme u toho nějaké svědky, že? Tak jsem opravdu do té lože, ale 4 místní lože v kině, tehdy opravdu koupil. Ale to už jste tam připomněl, vůbec bych si na to ani nespomenul, kdy jsem vydal vlastně tu první pusu. A víte, jak ona si to dobře pamatuje.
0: Ano, tak to bylo.
1: A byla pěkná.
0: Já jsem se tak lekla. Že jo? Já jsem se tak lekla, že...
1: Oldřicha nebo že rozsvítili?
0: Že mě chmatnul, já jsem ho pozoroval, že furt se chystá, ale nakonec se mu to povedlo, no tak. A už jsme spolu tolik, že jo, let. Jedno tělo, jeden hlas, všecko máme stejné. A celé ty roky vlastně. Já jsem nikdy neměla zájem o rodina a děti. To je můj život. A to už od mojich 16. No já si to ani nemím představit, že bych měla já s někým jiným žít nebo něco. To vůbec. To už. Já bych to ani nedokázala. To vůbec.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Vybíráme pro vás a posloucháme ty nejtklivější příběhy opravdové lásky.
2: Dnes je to příběh Heleny a Oldřicha Výchových. Seznámili se v roce 1960. Začali spolu chodit a brzy se přestěhovali do domečku Oldřichových rodičů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Tak samozřejmě jiné plánování o tom, že spolu asi budeme, to jsme určitě uvažovali, do toho nám ovšem vstoupila vojna. Protože po roce známo

0: 18 jsem rukoval, tak ty dva roky pro mě to byly kruté, pochopitelně. Navíc jsem byl na takové vojně, kde jsem se první rok vojny vůbec domů nedostal. Vůbec. Až druhý rok jsem si to vynahradil. Jo. No ale potom po vojně, samozřejmě, že jsme už bydleli spolu, tak jsme plánovali, že určitě budeme spolu žít. Bydleli jsme u svých rodičů a rozhodli jsme se ke svatbě teda v tom roce 64, ale to byla otázka 4 dnů. My jsme se rozhodli rychle.
1: A jste se museli rychle rozhodnout?
0: Ne, to vůbec ne, to ani náhodou. Nám se narodila první dcera až 2 roky po svatbě, ale chystali se Velikonoce. My jsme bydleli u našich a moje matka nám říkala, tak chystáme ty Velikonoce, tak co kdyby se u té příležitosti vzali. A tak to bylo. No tak nějaké jídlo bylo, že pití se udělalo, stejně by se oslavovalo, tak i tak. No a tak byla tam samozřejmě jenom naše, moje rodina, její rodina, asi do 20 lidí.
1: Jaké datum máte tedy vaší svatby?
0: 28. března. Byl to den učitelů a tehdy byly i Velikonoce. Tak to nějak vyšlo.
1: Jak ten den svatební vypadal od začátku, jak jste ho prožívali, Helenovi jako nevěsta, Oldřichovi jako ženich a pak tedy společně jako novomanžela. Jak to začalo, ten den pro vás? Vy jste musela minimálně hodinu strávit u kadeřnice, načesávat vlasy, ne?
2: Já jsem byla v životě 2x nebo 3x v kadeřnictví.
1: A jednou z toho na svatbu?
2: To ani ne. To ne.
1: Kdo vás česal?
2: Já jsem měla vždycky dlouhé, no tak sestra, já jsem měla vždycky dlouhé vlasy a na tom se nedá moc udělat.
1: Jaké jste měla šaty?
2: Bílý kostýmek. To mi švadlena během 3 dnů ušila, že jo. Závoj jsem si půjčila, že? A kytisa ta byla uměla.
1: Ne.
2: Jo.
1: Kde jste měli obřad tedy?
0: Tak obřad byl samozřejmě občanský na tehdejší městském úřadu ve Vítkově, nebo na místním národním výboře, tak se to jmenovalo. Bylo to kousek od našeho bydliště, tak ani jsme tam nejeli autem, šli jsme pěšky v průvodě. No, byla to určitá rarita. Tak a nevadilo nám to. Byli jsme skromní a byli jsme chudí, samozřejmě, v té době.
1: Co vám hráli? Jak jste si vyměňovali prstýnky, jak ten vlastní slib a obřad v té síni vypadal? Co si z toho pamatujete?
0: No, tak to si pamatuju příhodu velice dobře. Jednak to byl samozřejmě klasický obřad, to je jasné. Navíc já, když jsem potom později byl ve funkci místostarosty tady tohoto města, tak jsem oddával řadu lidí, že? Takže, ale můj vlastní obřad, představte si, tak tehdejší předseda toho národního výboru, když nás oddával, tak říkal na závěr, a teď si na důkaz své lásky vyměňte navzájem prsteny. Jo? No já jsem to vzal vážně. Já jsem vzal svůj prstýnek a fugí ho na ruku. To šlo hladce. A když ona vzala ten její, tak mi ho soukala tady a ten nešel ani na maliček. No to byl gol. Ale celkem si to nikdo moc nevšiml, jo? Ale to si připomíná dneška. Tak řekl, vyměňte prsteny, tak jsem je vyměnil. Ne? Tak.
1: Co pusa?
0: No, byla pochopitelně, že byla.
1: Rodiče seděli opodál, byli dojatí?
2: No, určitě. Seděli tam. No, jeho maminka ne, ta vařila. Ta byla doma. Chystala. Jako tu hostinu, že jo?
1: Vy jste nechal maminku doma?
0: Tak to byla její volba, samozřejmě. No.
2: Ona byla taková skromná, nechtěla moc nějak.
1: Když obřad skončil, tak co následovalo? Vyšli jste před úřad, čekali tam na vás svatebčané, proběhly nějaké rituály jako dnes nebo ne, nebo jste se zase pěšky přesunuli domů? Co bylo?
0: No přesně tak. Šli jsme pěšky nejdříve k fotografovi. Protože kromě těch snímků, které samozřejmě se dělají u obřadu, tak jsme si šli fotit se svědkama ještě teda jako fotografovi, no a potom zase domů, no, na hostinu. Klasicky, úplně klasicky.
1: Tam jste se posadili ke stolům, sehnali se židle od sousedů, nebo byly doma všechny potřebné a byla hostina?
2: No ano, určitě, tak navařené zelí a také knedlíky, to je předem, že? Pekly se kačeny, takže jsme měli kačenu, že? Na oběd zelí, knedlík, to si pamatuju.
1: Je to povídání o partnerském životě, tohle je váš začátek, ta svatba, ten den v roce 1964 a teď mě zajímá, co jste prožívali, když už jste měli po obřadu, byla ta hostina a teď jste si říkali každý co, teď nám to začne, nebo jste si ruce proplétali pod stolem a těšili se, až budete zase sami, nebo že přijde ta svatební noc, to mi tak jako intimně trochu řekněte. Heleno.
2: To vůbec nevím, to já myslím, že tím, že už jsme spolu půl roku bydleli předtím, tak už to nebylo také divoké.
1: To znamená, tyto intimní věci probíhaly ještě před svatebním obřadem?
2: No, určitě, určitě. Tak pane bože, on byl hrozný, ten mě furt musel mačka naobjímat.
0: Tyto věci, které říkáte, nevím, které konkrétně asi domyslíme se, tak probíhaly nejenom před obřadem, ale už i před vojnou, takže už jsem se bavit. No.
1: Já se nedivím, Helena byla šťabajzna, ne?
0: Tady říkali přezdívku Bardotka. A opravdu, jo, to musím, jedna se chtěla vždycky podobat a já myslím, že to bylo trefné, že byla dokonce i hezčí než Bardotka.
1: Vždycky se vám vaše žena líbila, vždycky jste na ní byl hrdý.
0: Do dneška se mi líbí.
2: Nechce měnit, chce jenom mě. No a tak mě to pasuje, že mi to vyhovuje. My už jsme jak jeden člověk, my už bychom bez sebe nebyli. Zlatá láska.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh Heleny a Oldřicha Výchových, kteří se vzali bezmála před 60 lety.
2: Po svatbě přišla touha po vlastním bydlení. Poštěstilo se to ale až po 6 letech. Mnohem dříve přišly na svět děti, které se měly stát tím nejdůležitějším a nejmilovanějším v životě obou partnerů.
1: Helena povila dceru a 2 syny. Byla šťastná.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Já jsem se na to těšil a to pro mě to už bylo všechno naplánované. To pro mě bylo to nejvíc na světě. A dodnes je teda. Dodnes je pro mě moje dětská manžel je všechno.
4: Jaké to je? Dá se to popsat a srovnat? Láska mateřská a láska partnerská?
5: To bych vůbec neslučoval. Ani bych to nestavil proti sobě. To jsou totiž 2 naprosto rozdílné věci, aspoň u mě. Ano?
4: No. Byl okamžik, kdy vás děti třeba rozplakali, dostali, že jste i slzu uronili kvůli něčemu?
3: To si ani nespomínám. Jedině radosti. Ne smutkem to vůbec nikdy. Oni mi dělali jenom radost. A dodnes mi dělají radost. Já jsem tak šťastná, že je mám. Hlavně se o ně bojím, jako každý asi rodič. A ty má automa se ho kruje. Bojím se o ně.
5: No, zase opět jednu snad úpornou příhodu. Když byl náš nejmladší malý, tak máma naprosto nepedagogicky naprosto se ho ptá. Honzičku, a řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? Na to by se rodiče nikdy neměli dítě ptát samozřejmě, ale ona ano. A on řekl, nepovím. Ale Honzičku, řekni, koho máš radši? Maminku nebo tatínka? A on říkal, neřeknu. Já vám to nikdy neřeknu, protože tatínkovi by to bylo líto.
4: Když se v povídání o dětech dostaneme a skočíme hodně v čase do toho okamžiku, kdy vy jste se stali babičkou, dědečkem, jaké to pro vás bylo? Pamatujete si ten okamžik, kdy jste poprvé byli vlastně díky někomu tedy babičkou, dědečkem a co jste prožívali?
3: No tak kdo byl vlastně první? No, já teda vnuky a vnučky hrozně miluji, ale svoje děti jsou svoje děti. To nebyla větší láska ne ke svým dětem. Protože zaprvé tu nejsou, že jo? Oni tu nejsou a my je tak často nevidíme, že jo? Je to daleko.
4: Vy jste byli milujícími rodiči, všechno jste si to hezky naplánovali, děti jste si užili. A tu lásku vlastně jim věnovali, to se málo komu v rodině podaří a děti budou asi i vděčné za tu vaši lásku, ne? Cítíte ji od nich zpátky?
5: Určitě ano. Cítíme na každém kroku.
3: Jo, milují nás tež. Ty se o nás tak tež bojí, tak jak my jsme se vždycky o ně báli, tak oni taky.
4: Myslíte na ně i dnes, třeba každým dnem?
3: Každý den. Usínám a stavám a myslím jenom na ně. A on je na druhém místě.
5: Určitý důkaz máme v kuchyni, kdybyste se potom podívali, tam je panoptikum naší rodiny a tak to neustále žijeme, stále je máme na očích, stále.
3: A v srdci jich mám furt, v hlavě, v srdci všude.
2: Do života Heleny a Oldřicha Výchových zasáhla i okupace v roce 1968 a následné politické změny. Oldřich veřejně vystoupil proti vpádu vojsk do naší země.
1: Museli projít zkouškou pevnosti jejich vztahu. A my už víme, že to dokázali.
5: Tak nesměl jsem potom 10 roku ani učit. Já jsem učil mladé kluky řemeslům. Tak jsem, ale samozřejmě jsem se živil všelijak, i když jsem mohl dělat technicko-hospodářské funkce i vyšší, dokonce jsem měl i vyšší plat, ale já jsem chtěl dělat svoji práci. Jo? A My jsme byli takzvaní občané druhé kategorie, jo, tím pádem na všechno. Tak učit jsem nesměl mladé, aby jsem nekazil generaci, že jo, nějak ideově, ale za to jsem mohl vykonat vysoké hospodářské funkce. To jsem teda vykonával, ale hned, jakmile po 10 letech, a to bylo tehdy s příchodem Gorbačova v Rusku do funkce, se to uvolnilo, ta situace, tak jsem zažádal a vrátil jsem se teda do svojí práce, k práci, kterou jsem miloval. Tak to je asi to období, o kterém žena mluvila, jako v životě dost těžké, a já jí můžu poděkovat, že byla se mnou, že mě podporovala samozřejmě, že takže jsme to nějak i přežili, protože děti dorůstaly, holka chtěla jít na studium, no potom i syn, tak to byly ty horší chvíle života. No.
4: I to život přináší a tam se asi projevil ten váš vztah, že byl pevný, možná se upevnil, nebo jste poznali, že láska může mít i tuhle podobu, že podržíte jeden druhého.
5: No ano, 100%, i když jsme si o tom nemuseli každý den samozřejmě vykládat a přesvědčovat, ale je to tak, jak říkáte.
0: Zlatá láska.
2: Helena a Oldřich Výchovy žijí pevnou láskou, která jim pomohla přestát i krušné chvíle.
1: Chtěli bychom je potěšit a dopřát pěkné chvíle u kávy doma nebo na zahradě. Proto jsme jim po Patrikovi Rozehnalovi poslali velký domácí kávovar na espresso a další nápoje a přidali ještě malé přenosné digitální rádio.
2: O ničem doposud neví. Všechno jsme nachystali tajně u nich v kuchyni, kam je teď právě Patrik vezme.
3: Ježišmarja!
5: Ježišmarja! Tak to, toto? No tak to teda děkujeme moc. To jsme rádi.
3: To moc děkujeme. To bude kafičko chutnat ještě lépe, jak lépe, jak tam
5: tak
3: z toho.
5: To teda.
3: Z toho, že?
4: Až si uděláte kávu, tak si k tomu zapnete digitální rádio, které jsme také přivezli.
3: Vážně?
5: A poslouchat Český rozhlas Olomouc.
3: To já mám takovou herku, že jenom to radio. Je, to mi bude vyhovovat. To jsem šťastná teda. Já bez radia neusnu. A pak se zbudím a poslouchám dál.
4: Teď v lepší kvalitě?
3: No určitě. To jsem moc ráda teda.
5: To teda.
3: Moc děkuju.
5: Tak moc děkujeme opravdu. To.
4: Budou mít radost?
3: To jsme nečekali teda. To.
5: Takže zdravíme pana Petra. Jo, i paní...
3: Carmen. Máme ji hrozně rádi. Taky rádi vidíme a dělá nám to dobře. Že ještě v tom věku, jo? Protože oni jsou přibližně, jak my, že jo?
4: Tak až si dáte první kávu, vzpomeňte si na ně.
3: To určitě.
5: Si vzpomeneme, určitě.
3: To určitě.
4: Ať vám slouží velký kávovar na espresso, větší kávu, taky na čaj a digitální rádio, na kterém můžete poslouchat své oblíbené pořady v Českém rozhlase.
3: Ano, to moc děkujem teda. To jsem překvapena. My většinou rozdáváme dárky, my nedostáváme.
5: No. Ano.
3: Takže to...
4: Tak se to konečně obrátilo.
3: Tak, konečně nám to někdo splnil. To moc děkujem teda.
4: Jak ta láska vypadá ve vašem věku? Dáte si občas pusu, podržíte se, zatancujete si, vyznáte si lásku ještě v tomhle věku? Řekněte to i těm mladším, že to takhle funguje. My v to doufáme.
3: Funguje to určitě. Tak dáváme si najevo, že se máme rádi. Furt chodí a olizuje mě, že jo, děda. No, jo.
5: Tak proč by ne? Ano, pohladíme se.
4: Co pro vás znamená láska?
5: No, tak to nevím, jestli to má říct ze své hlavy nebo slovy básníka. Láska. Láska znamená mít někoho rád, obětovat se pro něho, dokázat udělat i věci, které bych normálně neudělal, nikdy, samozřejmě. No a hlavně o tom moc nemluvit, ale dokazovat to konkrétními činy.
3: Mně to připadá, že to není obět, to je, ta láska to je to, co člověk, jde to z něho. A není to obět, já se neobětuju, já to chci tak. Já se neobětuju. To tak je.
4: Co pokládáte za největší důkaz lásky od Oldřicha za ten život? Co byste řekla, tak tohle, to udělal z lásky.
3: On všechno dělá z lásky, já si myslím. Jo, on mě miluje celý život.
4: Dokážete si představit, že byste nebyli spolu?
3: Ani ne, neumím si to představit vůbec. Vůbec ne, ne. Já už bych, až budu bez něho, tak už budu mrtva. Jedině. Nechtěla bych žít bez něho. Já nevím, jak bych dál žila. Toto, ne, my jsme tak zvyklí na sebe, my už jiní nebudeme, aspoň já teda. Ale on taky, já to vím, že on taky ne.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Láskyplné příběhy pro vás vybíráme z těch, které jste nám poslali na začátku roku. A bylo jich opravdu hodně. Moc si toho vážíme.
2: Vyzkoušejme teď Helenu a Oldřicha Výchovy z jejich společného života. Složí manželskou zkoušku u Patrika Rozehnala, který si pro ně nachystal zdánlivě jednoduché otázky?
1: Každého z nich vyspovídal zvlášť. A nyní jejich odpovědi poskládáme za sebe a jsme zvědaví, jak dopadnou.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Co jste si poprvé slíbili?
4: No, že budeme spolu dál, že budeme navštěvovat a budeme spolu takzvaně jako chodit, se říkalo, že?
5: Samozřejmě věrnost, to je jasné.
3: V čem je manželka urputná? Prostě na čem trvá, i kdyby svět se bořil.
4: Patriku, to ze mě něco loudíte, nebo co? Tak asi na čem je urputná. Tak vždycky byla pořádná, trvala na nějakém tom chodu rodiny, no a potom asi na věrnosti.
3: V čem jste zásadová urputná, na čem lpíte, co prostě tak jako musí být podle vás?
5: Ve všem.
3: Co rád dělá váš manžel rukama a dobře, na co je prostě manuálně zručný?
5: Tak manžel je velmi zručný.
3: Na co máte šikovné ruce?
4: Jsem vždycky tvrdil, že já umím spravit všechno.
3: Jaký je její oblíbený nápoj?
4: No tak kromě toho, že rada pije kávu, ano, tak víno bych řekl. No.
3: Co si ráda nalijete?
5: Já víno.
3: Jaké vlasy a účes byl pro vás v životě tak jako typický a manželovi se líbil?
5: No tak světle vlasy a dlouhé vlasy. Celý život tak chodím.
4: No, mi se líbí, když je má zčesané dozadu a udělaný nějaký takový ten drdol, jo? No ale protože je to moderní a všechny ženy potřebují být vlasy tady dolů, jo? Tak ona to teď nosí taky a nemůžu říct, že jí to nepasuje. Líbí se mi to.
3: Co vám nosil z práce?
5: No to ty peníze, jo? Tak to bylo snad samozřejmě. Ještě já bych tak chodil do práce a nenosil peníze.
3: Co jste jí nosil z práce?
4: No, tak to z práce bych mohl přijít nějakého účině, tak jí tam přines maximálně. Asi nic.
3: Kolik má kabelek?
4: To by jsem nikdy nepočítal a jestli má 2, 3, tak to bude moc. No.
3: Všechny nosí?
4: Ne, nosí žádnou.
5: Jednu, já mám všelijaké staré a jednu nosím. A navíc nikde nechodím, takže to je jedno.
3: Co by dělal, kdyby žárlil?
5: Co by dělal? No ryje do mě furt.
3: Když žádlíte, co děláte?
4: No tak jako nic, no. Tak akorát jí řeknu, tak holka, tak to teda ne. Si myslíš, že někde půjdeš mezi nějaké tyto, tak to nepůjdeš, jo? Tak v tom asi se projevila ta žárlivost.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
4: No, to mě ženete někdy 50 roků zpátky, nebo 60, nebo co?
3: Až tam můžeme, když tak se znáte dlouho.
4: No tak jo, známe, no. Tak mladí, to byly jistě vášnivé polibky, o tom není pochyb.
3: Jak vypadal ten váš nejvášnivější polibek?
5: Jak vypadá? No pěkný, cucáka pořádného.
3: Jak vypadala vaše první postel?
5: Jako myslíte přímo, jako jak jsme spolu se milovali, nebo, a nebo tady taková postel.
3: Já myslel kus nábytku.
5: To z nábytku, no tak jak vypadala, no po Němcách jsme měli nábytek.
3: Jak vypadala vaše první postel?
4: To bylo asi tak nějak jednostranně chtěné, bych řekl, jako od mojí strany, no.
3: Je hezké, jak jste se shodli v odpovědi.
6: Opravdu?
3: Myslel jsem ovšem, jak vypadal váš kus nábytku.
4: Jako nábytku? Ježišmarja! Tak vy na mě tady kladete léčky, jo?
3: Ne, ale úplně okay. Stejná nevinná otázka, no. Stejná odpověď. No. No. Jak vypadala vaše postelku s nábytku?
4: No, to jo, tak to byl asi obyčejný otomán, jo? No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství. Která prověřil čas.
3: Je něco, za co jste mu ve vztahu a v tom, jaký byl, i k vám a k rodině třeba vděčná?
5: Za to, že mě celý život teda miluje. A cítím to tak.
3: Dává to najevu?
4: No ano, samozřejmě.
3: Co je největším úspěchem toho vašeho manželství?
4: Tak zase to se budu opakovat, největší úspěch asi budou naše děti. No, to, že jsme byli samostatní, soběstační, nikoho jsme nepotřebovali a taky nám nikdo nic nepomohl, nikdo nám nic nedal. Všechno jsme si vypracovali vlastníma rukama.
3: Dá se říct, že pořád po těch letech, po těch 60 letech svou ženu milujete?
4: No ano, určitě. Určitě a nedovedu si to ani jinak představit. Ani si dovedu představit, kdybych tu nedělal, že zůstal sám.
5: Protože těžko nám bude bez sebe. Ani si to nemím představit, že bych neměla být bez manžela. My už tu dožijeme, my už jsme starý.
3: Tohle je ta láska. Já vidím, že jste teď u vás jehli tím pohledem, protože o tomhle člověk asi moc nemluví. Možná si to uvědomuje a pak možná přijede rozhlas a zdá pár otázek a vy si to jako víc uvědomíte, jak jste vlastně na sebe napojení.
5: Ale vidíte, jak to může být krásné, když to můžete prožít vy všichni kolem nás. To jenom... A nedá to moc práce. A to je ono právě.
4: Chtěla asi říct, že vám to také přejeme. Abyste to měli také tak.
3: Jak byste shrnul nebo pojmenoval tu vaši lásku, za co byste jí poděkoval třeba?
4: Zaprvé jí děkuji za celý život, který se mnou trávila, za všechnu tu lásku, tu péči, kterou si věnovala i mě, ale hlavně teda našim dětem, protože pro ně jsme teda žili a to bylo to nejdůležitější. Tak asi tak bych to krátce řekl, no ta forma té lásky, pokud se to takto dá spát, se samozřejmě s věkem mění. Takže v těch starších letech je to úcta a vděk.
5: No ježba, teď ještě se rozbrečím. No, to víš, že ty dobře víš, že jsem tě vždycky milovala, žila jsem jen pro tebe a pro děti a nikdy bych to neudělala jinak a nelituju toho a jsem šťastná za to. To není co k tomu. On to ví. A to je důležité. On ten druhý člověk to musí cítit, že to tak je.
3: A milujete ho?
5: No jistě. 60 let v 16 roku, pane Bože. Tak to je. A nebo to jinak, to už tak s náma je, no.
4: No, já ji miluju opravdu moc.

0: Helena a Oldřich Výchovy si lásku slíbili už téměř před 60 lety. A nezůstalo jen u slibu. V lásce, úctě a oddanosti žili celý život.
1: Vychovali 3 své děti a láskou zahrnují i svá vnoučata. Jsou důkazem toho, že láska má mnoho podob. A nikdy vás nesklame, když máte vedle sebe toho pravého.
0: Proto na ní nezapomínejte ani vy. Otevřte svá srdce svým blízkým, své rodině a nejvíc tomu, koho máte vedle sebe. Tak se o to snažíme i my. Petr Kostka
1: a Carmen Majerová.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Správa železnic letos vybaví závorami více než 50 železničních přejezdů. Jubilejní ročník filmového festivalu Karlovy Vary připomíná slavné osobnosti. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí fanouškům další dva osmifinálové zápasy. A počasí v Česku zítra zpočátku méně oblačnosti, později hlavně na severu a severovýchodě s deštěm. Maxima kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Celkem 51 železničních přejezdů letos dovybaví správa železnic závorami. Například v Jihočeském kraji přibudou závory na Prachaticku, a to v úseku Číčenice Nové Údolí, a ve středních Čechách to bude na Mělnicku na trati Kralupy nad Vltavou Velvary. Jak říká mluvčí správy železnic David Kabele, závory teď přidávají hlavně na silnicích druhých a třetích tříd. Hlavním kritériem je provoz, poté také četnost dopravních nehod.
2: Při zvyšování úrovně zabezpečení přejezdů postupujeme podle stanovených priorit. Po tom, co jsme v předchozích letech závory doplnili na kříženích se silnicemi první třídy, tak postupujeme obdobně i na silnicích druhé třídy. Vedle toho se snažíme přednostně řešit přejezdy v zastavěných oblastech měst anebo přejezdy, na kterých v minulosti docházelo k nehodám.
0: Železničních přejezdů je v celé České republice podle údajů správy železnic aktuálně 7,5 tisíce. Zhruba 2 tisíce z nich je vybaveno závorami. Městská nemocnice v Odrách na Novojičínsku připravuje velkou rekonstrukci všech lůžkových oddělení. Stavební práce tam začnou v příštím roce, ambulance přitom zůstanou v provozu.
3: Fungovat zůstanou také laboratoře a rentgenové pracoviště. Navíc nemocnice zřídí interní stacionář, který nahradí část práce interního oddělení. Náhradní lůžkovou péči budou zdravotníci poskytovat v areálu Bílovecké nemocnice. Z Oder Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Čtvrtým dnem pokračuje Mezinárodní filmový festival a do Karlových Varů míří stále stovky návštěvníků. Letošní ročník je jubilejní 60. a proto je v ulicích Lázeňského centra umístěna výstava, která výročí připomíná a upozorňuje také na osobnosti s festivalem úzce spojené. Příkladem jsou vzpomínky na dlouholetého prezidenta přehlídky Jiřího Bartošku. Upřesní výkonný ředitel Karlovarského festivalu Krištof Mucha.
4: Pan Bartoška bude připomenout stejně jako ty další významné osobnosti, které festival buď zachraňovali v nějaké fázi, ona paní doktorka Zahralová, a zároveň chceme připomenout i ty lidi, jako byl třeba například Antonín Brousil, který vedl program skoro 50 let tady v Karlových Varech na festivalu. Zároveň budeme připomínat Václava Havla. A pro nás bylo důležité ukázat i to, že Václav Havel byl jeden z těch významných podporovatelů Karlovarského festivalu. Sport.
0: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další dva duely osmifinálové fáze. Před hodinou začalo velké pyrenejské derby a po první půli zatím hraje Portugalsko se Španělskem nerozhodně 0-0. Další dnešní utkání Spojené státy Belgie začne ve 2 hodiny ráno.
1: Počasí.
0: V noci čekáme v České republice zpočátku ještě velkou oblačnost, hlavně na severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, k ránu ubývání srážek i oblačnosti. Nejnižší teploty většinou mezi 18 a 14 stupni. Zítra přes den zpočátku polojasno až oblačno, odpoledne a večer až zataženo, a zejména na severu a severovýchodě republiky s občasným deštěm nebo přeháňkami ojediněle se objeví také bouřka. Maxima zítra už vysoká mezi 26 a 30 stupni. Na severu a severovýchodě východě republiky bude chladněji, tam čekáme teploty kolem 24. Vítr mírný od západu, místy s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Problémy čekejte na dálnici D1 v Brně směr Praha. Stojí tam na krajnici nákladní vozidlo. Je to mezi sjezdy na Bratislavu a Mikulov na kilometru 195. Místo je označené šipkou a kužely. Projíždějte opatrně. A dálnice D1 ještě jednou a směr opačný, tedy Praha-Brno. U sjezdu na Tasov stáhli provoz do jednoho pruhu. Je to mezi kilometry 153 a 154. Zatím bez kolony. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček, zubatý.
2: Perka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil. Toť člověk, který kdysi kvapil, že...
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten, co si jednou stejská.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Bejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řeřicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale i sa člověk moudrý pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách A, E, I, O, U, I, pak ten háček nad E, stejně i háčky nad souhláskami Č, Š, Ř, Ž, Ň a háčky vedle souhlásek Ť a Ď
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji.

0: ani jsem kvůli tomu nevečeřela.
1: A ty jsi přišla sama?
0: Aha, sama, manžel něco...
1: Kouká na fotbal, že?
0: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
1: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
2: Prouza, Emil.
1: Dobrý večer, Vondrová.
2: Dobrý večer.
1: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
3: A je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9, to se bude těžko dohánět.
4: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes, Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
4: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
4: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
6: Cože, zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
4: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
4: A to jsi nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
4: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
4: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
4: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
4: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
4: Sama?
5: Jo, sama.
4: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
6: Co to mlela?
2: Ale vím.
4: Že bys to poslouchal, prosím tě.
6: Řeči. 2-1. Táto, je to 2-1.
2: No dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
2: To samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, no, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
2: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
2: Je, děkuji.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuji.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
3: Kolik je hodin?
4: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
3: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
4: Jo.
3: Co bychom do toho ještě vrazili?
4: Kostku, tati. Dáme tam kostku.
3: Dost, ať to nepřesolí.

0: Víš, kosku?
1: No, koukej, tady je bujon, hovězí. No,
0: když myslíš, ale až potom, ne? Až se ty erteple rozvaří.
1: To bude trvat.
0: Kdyby bylo kus mrkve, nebo ten karfiol.
1: Jo, no. Je tam jen cibule.
0: No výborně, tak ji přines, ale napřed oloupej.
1: Jo. A taky Tatra.
0: Tatra? Co to je?
1: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy nebo kosatce. Tati, co je to, chrpa nebo kosatec? V pozadí vrcholky Tater. No, to asi budou ty nad tím Hlinskem.
0: Propíchni tu pixlu, mlékem se nedá nic kazit.
1: A už budem jíst?
0: Mirečku, kapeti na karbit. Polivka to přece není čaj. Bude chvilku trvat. Tak teď si sedni a tiše přemýšlej.
1: Pod fíkus?
0: Nějak si poslední dobou dovoluješ, ne? Kolik už je hodin? Ten budík se snad přechází. 11 pryč? No konečně.
1: To je Jana.
0: Jana?
1: No jo. Ty tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
0: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
1: A s kým šla?
0: S kým by šla sama.
1: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
0: Chceš jednu přes?
2: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
0: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
2: Jak to?
1: Jo, posínkovali se před baránkem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
2: Nějak to znáš, Bráško.
1: Z literatury, sestro.
2: Jak to, že to mrňa už nespí? Máma ještě není doma?
0: Není, no.
2: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
0: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, po tajmu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Hmm. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? Mhm. To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté. Co máte
0: hlubina? Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád se po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko? No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak sedí spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Slyšel vás?
3: Že by přijela taxíka?
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšel vás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako, že se nic neděje. Víš, podej mi knížku. No, jako, že si čtu. Nesměj se, krucino.
4: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
4: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
4: Kuchařskou?
3: Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
4: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
4: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
4: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
4: Po koncertě.
3: A u holiče byla?
4: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek? To je jako někde v hospodě?
4: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
4: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládám jí poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
4: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
4: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
4: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.
3: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
2: I ve vinárně jsi byla sama? To vykládej na dvorku slepicím.
4: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
2: No, nic.
4: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
2: Já vím. A stydím se.
0: Tak co doma, Mileno?
1: Všecko v pořádku.
0: Jenom jsem hrozně uspala.
4: V sobotu je v televizi fotbal.
0: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
1: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
1: Pivo.
5: Ne, pivo. lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
0: Bane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůhví co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

0: Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody, hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.
1: Na louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marně jsem listoval v herbáři, padá trochu jak jetel, rostlin od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno, duhová štáva kapesní, utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale zpití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nešli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la la.
2: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
3: Kluci v Y se říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo. Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem byl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drpali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šafránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradě. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog a Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
4: Divadlo pro vaše uši.
3: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam, si tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
5: 70.
3: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku. Ale tak to je vždycky posledně, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, že jsme o tom mluvili na koncert.
5: Jo, jo.
3: A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. Teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte ten lepší vzduch. A prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
5: A začal jste jezdit víc tramvají?
3: Jezdím hodně, no.
5: Jo, takže no. Ve 64 auto a v
3: 65. Ono je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak se zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
6: Na parté, jo?
3: A řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem seniora. No to je velký rozdíl, protože vy přece no musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je...
5: Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
3: No, ale on ví, on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde.
6: Jo? A on vás ujistí teda.
3: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vyjdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
5: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
3: No to tak, takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
6: No, jak to, že nejezdí autem?
5: Jo.
3: No, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený. Můj je unavený. Už je no. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

0: Hlas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Je pondělí 6. července a vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Doufám, že jste dnešní sváteční den prožili podle svých představ a teď si společně uděláme příjemný čas na povídání. Dnes se zastavíme u období, které možná zná většina z nás. U času, kdy se opravdu počítala každá koruna. Někdo na něj vzpomíná ze studentských let, jiný z doby, kdy zakládal rodinu, další třeba z období, kdy přišel o práci nebo začínal úplně od nuly. Jak jste takové chvíle zvládali vy? Co vám tehdy nejvíc pomohlo? Byla to podpora rodiny, dobrých přátel, vlastní vynalézavost, nebo jste se prostě naučili vystačit s tím, co bylo? A zůstalo vám z té doby dnes něco, třeba větší opatrnost při hospodaření nebo schopnost vážit si maličkostí? Budu moc ráda, když se se mnou i s ostatními posluchači podělíte o své příběhy, zkušenosti a možná taky rady, jak takové období, kdy máte hluboko do kapsy zvládnout. Zavolejte Jarku Barbuříkovou 731 800 900, pište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady, 4:23, vítáme prvního volajícího. A tím je pan Robert, který volá z Olomouce a bude se s námi povídat na téma období, kdy se počítala každá koruna. Je to tak, máte co říct k tématu, vidíte.
1: Řeknu asi to takhle, jo, že je to doma furt stejný, protože žiju od výplaty k výplatě, jsou obyčejný chlap a je to tak proto, protože se neustále všechno zdražuje, nikdo se lidi neptá, kde na to vomou peníze. Nechci teda do toho tát politiku, to v žádném případě. Ale chtěl jsem jenom říct, že jako ono je všechno zkrátka drahý. A drahý je proč? Jako dívejte se, v Olomouci, řeknu příklad. Nevím, jestli to mají pronajaty, nebo to vlastně, ale vodárny mají Dánové nebo Holanděni. Takže je to podvod, jo. A takových podvodů by se našlo spousta na dlouho, jo. Kubík vody stojí tím pádem 90 korun. A nevím teda, jak je to u vás, možná, že to tam máte lepší, Jaruško, že třeba, já nevím, elektrárna zůstala, jak bych to řekl, no prostě, jakože státní majetek.
0: Pojďte zavzpomínat, jak to bylo kdysi a jak jste to zvládli, jak jste se z toho dostal ven, třeba když jste studoval, nebo když přišlo dítě na svět. Kdy bylo nejtěžší naučit se hospodařit?
1: No tak, jak říkám, ono je to furt stejný. Jana, když moje žena, která už nežije, tak když čekala syna, tak si jim pomáhal s taškama, no. A to tak je, že tak nesměla nic těžkého tahat, ale to už je asi trošku jiný téma.
0: Ano, Roberte, ano. Tašky ty ponechme stranou s nákupem. Takže vy jste začal tím, že to máte takové jakoby náročnější celý život, nebo jakoby mě zajímalo, kdy to bylo úplně jakoby nejhorší,
1: ano, protože
0: kdy jste si musel sáhnout úplně nejvíc na dno. Většinou to bývá právě, když přijde rodina, nebo když člověk studuje, když člověk chodí jenom na brigády.
1: No, u mě to bylo asi po vyučení, to už je dávno, někdy v 90. Nevím, teda už přesně, to už je hodně dávno. A tehdy jsem dělal v Moravce na páse a představte si, že přijel jsem jak Maďar, když to řeknu, jak to říkáme my chlapi, a měl jsem za to nějak 2500, za to by dneska nikdo na tým páse nedělal, dneska tam mají 40 000, to já dneska nevím, co to je, jak to vypadá. Zase, jako je fakt, že jsem se tam natahal, jo.
0: Dobře. Jak jste teda řešil nějaký takový problém nebo nějakou situaci, kde opravdu bylo hluboko do kapsy? Přemýšleli jste někde o půjčce, brali jste si půjčku nebo půjčovali jste se od známých?
1: Měl jsem kdysi dávno 3 půjčky, ale vždycky jsem měl zásadu, že když už se teda stalo, že jsem si půjčku vzal, tak až jsem mu zaplatil, tak jsem se rozhodl, si půjčku vemu. To je jedna věc. Druhá věc, babička mě učila, že z každé výplaty si odložit peníze, což dělám do teďka, protože může se stát, odende vám lednička, odende vám pračka, jo, může odejít boiler, zkrátka cokoliv se může zvencnout, a jedno třeba potřebujete 10-12 000, tak abyste ty peníze měli a že budete potřebovat. Takže doporučuju, pokud je ta možnost, tak aby z každé výplaty si třeba člověk odložil 500 korun, což dělám, jo, a pak třeba, když budu potřebovat, já nevím, někdy za 10 let třeba 30 000, tak je mám.
0: Takže poctivě odkládat.
1: Přesně tak.
0: Bezva. Roberte, děkuju za dnešní otevření
1: téma. No,
0: ještě
1: bych chtěl na závěr, ať nezbržuji ostatních, poděkovat, že jste mě vzala, protože jsem se nedovolal, je tam AI, to je taková nepříjemná. Paní, kterému voláte, neodpovídá, jo, to už mě z toho úplně duní hlava. No, chtěl bych pozdravovat linkaře, paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku, Olina, zkrátka všechny sympatický linkaře, kteří volají a přeji jim, aby se dovolali.
0: Děkuju.
1: Mně se to díky té pitomy a i nedaří, tak to je všecko. Děkuji
0: vám. Ať se vám daří. Paní Daniela z Berlína píše na web. Máte zajímavé téma, s penězma se musí člověk učit hospodařit už od dětství. Vyrůstala jsem ve smíšeném manželství. Maminka Němka, otec Jugoslávec. Peněz bylo pomálu. Maminka si po válce zažila své. Nebylo to jednoduché. Chudinka byla velice nemocná a brzo odešla do nebe. Tak, že na vše všechno se muselo šetřit. O půjčce nechtěl otec ani slyšet. Říkal, že dluh žere víc než my. To byla moc dobrá škola do života a opravdu jsme nikdy žádnou půjčku neměli. Nejtěžší bylo, když jsme museli chodit do školy bez tělocviku, když na to nebylo, bez úboru. Nikdo se na nic neptal, jen posměch od těch, kteří peníze měli. A když jsem se vdala, musím říct, že to šlo dobře. Od té doby jsem šetřit nemusela, ale co se v dětství naučíte, to ve vás zůstane. I naše děti jsem učila, že peníze nespadají z nebe. Daří se jim také dobře, protože i jejich protějšky umí šetřit a hospodařit s penězi. Paní Barboříková, máte pravdu, dnes to mladí nemají jednoduché, ale důchodci, když si stěžují, nemají na co. Mám dosti známých v Čechách a oni se mi říkají, že měli možnost si za celý život něco našetřit a tak, jak se teď mají, se nikdy neměli. Přeji všem, aby žili podle toho, co vydělají. Když jsou mladí, mohou si přivydělat na brigádě a nemyslet jenom na drahé dovolené a na to, co by bylo kdyby. Krásný večer všem, kdo poslouchá. Paní Danielo, děkuju za příspěvek, už teď se těším na další. Pojďte nám zavolat k tématu období, kdy se počítala každá koruna.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: každý. Dobrý večer, milí posluchači, jsem ráda, že jste si udělali čas na naše společné noční setkání. Je tady noční linka Českého rozhlasu paní Iveta, která přichází popovídat k tématu období, kdy se počítala každá koruna. Zdravím vás.
1: Krásnou noc, tady Iveta, Olomouc Radikov, plno lidí mě poslouchá, to vím, takže k tématu mám co povědět. My jsme s manželem, byl rok 1980, jsme se vzali a začínali jsme úplně od nuly. Jeho rodiče měli peníze, ale nic mu nedali, jo. Moji rodiče neměli peníze, tak mě nemohli dát. Takže my jsme oba začínali úplně od nuly. A nejhorší bylo, já jsem porodila dvě holčičky a manžel nastoupil na studia, denním studiem do Žiliny. Takže já jsem musela živit rodinu. Normálně já jsem dva roky byla teda s holčičkama doma a protože jsme neměli penízky, tak já jsem ve dvou letech je tahala do jesli. On studoval úplně mimo, do pět let studia, rok vojna. Takže já jsem šest let živila rodinu, já jsem ty holčičky tahala na tom kočáru, to byly dvojčátka, kočár těžký jak něco. Já jsem je tahala do jesli a chodila jsem teda ve dvou letech, jsem je musela dávat do jesliček, abych uživila rodinu, aby jsme měli peníze. Takže já jsem to tahala a já jsem, ještě vám něco povím, já jsem tak stíhala pracovní dobu. Jo, jestli byli od 6 a než jsem je převlíkla, bylo 6:45 a já jsem měla na půl sedm nastoupit do práce. Já jsem tam přiletěla spocená jak blázen, jo, a takhle jsem to táhla 6 let, jsem živila rodinu a uživila jsem ji tedy, jo, já jsem vydělávala. No a potom se situace zlepšila, že manžel dostudoval, rok vojna, ještě to ještě bylo těžký a potom jsme se z toho teda vyhrabali, že nakonec si založil tedy, já to zkrátím, založil si firmu, začal vydělávat, prosperoval, takže měl prachy, já jsem tak taky pracovala, že ve školství a 10 let jsem dělala ředitelku mateřské školy, tak jsem taky měla dobrý prachy, takže nakonec jsme se z toho vyhrabali teda. Ale bylo to těžký teda.
0: No ještě teď to z vás jde cítit, že to bylo citlivé období.
1: No,
0: a řekněte, to bylo teda. I když to bylo náročné, co vám to dalo pozitivního? Jak vás to posunulo?
1: No, já jsem byla hodně pracovitá.
0: Co to naučilo celou tu rodinu?
1: Vydržet, nevzdávat to. A já jsem byla vždycky pracovitá ještě jako děvče, jo, za studií, když jsem já ještě chodila na střední školu a tak. Já jsem každý rok, já už jsem to jednou do noční linky říkala, já jsem každý rok měsíc pracovala jako děvče a měsíc jsem měla prázdniny, jo, když jsem měla prázdniny ve škole, když jsem byla na střední škole, na základní škole, já jsem sama od sebe chodila makat. Já jsem měsíc makala a měsíc jsem pak chci jezdila k vodě na kole a tak. To už jsem jedno do noční linky říkala, takže já jsem byla hodně pracovitá a prostě vydržet, já jsem tu rodinu držela, víte, co to je, 6 let se starat o 2 malé děcka. On byl mimo, on byl úplně mimo, denní studium, jo. On jenom přijel na víkend, najedl se a odjel, studoval doma, čuměl do knih, já jsem mu navařila řízky a odjel. To nebyl žádný život, jo, takže já jsem to tak držela celý. To je prostě houževnatost, to je v tom člověku nějaká síla, vydržet, zvládnout to.
0: A tak je ta myšlenka, prostě, že to asi jinak nejde.
1: No jinak vlastně to nešlo, přesně tak.
0: Jste na výběr asi neměla a dokázala jste to. Jste dobrá, to jsou velké životní lekce a vy jste obstála.
1: Dokázala, ano. Já vám řeknu všem posluchačům, já jsem kozoroh. On je dost silnej. On vydrží, on má výdrž. Jo, já jsem dost silná jako druhá by to třeba vzdala nebo se zbláznila, nebo já nevím. Já jsem vychovovala 2 malé děťátka. Ten studoval, peníze jsme neměli, jo, a nakonec jsme se z toho vyklepali. Jo, a ještě chci říct, každý rok jsem šetřila, Jo, šetřila, přestože jsme neměli nic. Já jsem každý rok ještě ušetřila peníze, aby ty děcka, oni měli atopický ekzem, holčičky, aby byli každý rok u moře. Já jsem to dokázala. Já jsem každý rok vyvezla ty děťátka k moři. Já jsem nechodila k holiči, nekupovala jsem si žádný oblečení, drahé, nic, jenom to jídlo pro ty děti. Já jsem jim vařila, denně jsem vařila těm malým děťátkám a já jsem každý rok je vyvezla k moři a ještě to chci říct posluchačům, já jsem ty holky uzdravila, atopický ekzém se nedá moc vyléčit a je to svědilo, jo, oni měli vyrážky, teď jim to hnisalo, lokti pod kolenama, krk, jo, oni nesměli pomeranče, mandarinky, nic, rajčata. Já jsem ty děcka uzdravila, dneska jsou to dospělí ženský, jo, mám jedno vnoučátko, tedy jenom jedno, jo, žiju v Praze, v Kladně, holky byly v Americe, na Sicílii, jo, studovali, žili, vysoké školy si udělali a já jsem těm holčičkám uzdravila atopický ekzem, já jsem ještě dokázala z toho nic ušetřit na moře.
0: Jste dobrá. Možná byste mohla dávat nějaké lekce ostatním, kteří by brali nějakou dobrou radu.
1: Já něco povím. Já se zabývám ezoterikou, numerologií už plno let, 20 let studuji si to sama. Mě to zajímá, jo, hvězdy, astrologie, numerologie. Mě to zajímá strašně ezoterika, taky ty věci, jo, znamení. A tak dále. Jedni lidi volali do noční linky, že by chtěli, abych jim udělala nějaký výklad a tak dále. Já se tím zabývám a fakt jako hlavně mě těší v tom životě, že jsem uzdravila ty holčičky z toho ekzému. To mám největší jako radost na srdci. Že jsem ty děcka vytáhla z toho ekzému. Já jsem totiž s nima lítala po doktorech, jak byli malí, jo, různý bahení koupele, já nevím, sléz, teď takový to bahno mě psali doktoři, jsem je v tom koupala, ve slézu, ovečných
0: voč. Děkuju moc, no, to už jsme ale
1: já jsem
0: odbočili.
1: Prostě.
0: Takže
1: jsme se z toho zvedli, z té bídy a uzdravila jsem děcka.
0: Děkuju
1: Zdravím
0: za milé povídání, za otevřenost.
1: Ano, já vás poslouchám každý
0: a
1: každou
0: zase
1: noc.
0: Zase zavolejte. Naslyšenou,
1: paní Hudko. Zdravím a děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Dívám se a ty spíš. Matně se leskne malý kříž. Stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Krásnou noc, vítám vás u noční linky Českého rozhlasu. Možná si dnes vzpomenete na chvíli, kdy jste před nákupem počítali v hlavě každou položku a přemýšleli, co ještě si můžete dopřát a co už ne. Kdy jsme počítali každou korunu? To je dnešní téma, je to téma i pro pana Jaroslava, který volá z Polařibova. Krásnou noc.
1: Já taky zdravím všechny posluchače noční linky a obzvláště panu Danu z Blaté, jestli poslouchá Danuška z Blaté a k tomu tématu. A to spíš převedu na to, kdy místo koruny jsem musel počítat každý gram tabáku. Úplně doslovně. Každý gram tabáku, co můžu teď zkouřit.
0: No, pokračujte.
1: Když si rozumíme, jo. Při těch cenách dnešní se toho tabáku je to šílený. Že, já jsem taky jak tenkrát prokouřil skoro sáček denně, což je 40 gramů tabáku nebo 50 gramů tabáku a vyšlo mi to na 13 000 měsíčně. A dneska by mě to stálo skoro 15, takže já jsem to musel natolik omezit, takže naštěstí si není čím tak zdravý. Já jsem to omezil na nějaký ty 2000 na měsíc. Jakoby zhruba asi tak možná těch 2,5.
0: Jakože prokouříte 2,5 000 měsíčně?
1: Mhm, a prokouřil jsem skoro 12-15 tisíc, no.
0: No, Jaroslave, tak to je teda, nevím, jestli snad jediná, jestli bychom našli nějakou ještě další, anebo opravdu ojedinělou výhodu toho, když člověk má hluboko do kapsy.
1: No, jakoby ono hlavně muselo jít stranou i to sběratelství moje, protože to už jako je taky neúnosný, protože se nedá, jako mám těch věcí, co sbírá mnoho a na to už taky není moc prostředků a... Hlavně už taky těch možností, takže teď si nějakých těch věcí taky budu i zbavovat z toho sběratelství a zaměřím se asi na jedno to sběratelství nový z těch více škál.
0: Jaroslave, takže to. Vy máte doma nějakou sbírku, kterou když budete mít hluboko do kapsy, můžete nějak rozprodat,
1: jo,
0: nebo alespoň
1: můžu,
0: část?
1: Můžu určitě, mám nějakou část alkoholu, dneska o to asi taky moc zájem nebude o alkohol, teď celorepublikově a i celosvětově klesá, je těžko říct, jestli se něco ještě prodá, protože mám nějakých 1000 plastik tvrdýho alkoholu.
0: Jaroslave, kdo byl vaším mentorem, co se týče hospodaření peněz? Jak jste to měli třeba doma? Měl jste možnost to obkoukat, kdy člověk má teda šáhnout po nějakém nouzovém režimu a kdy ještě ne? Kdo byl u vás dobrým hospodářem?
1: Hospodářem, jako já nevím, jako maminka, já se teda, co nám viděla na oči, kam koupil, než měla, jakoby, že se třeba utrhla stav od pusty, jak se říká, aby nám něco dopřála a že jako, ale spíš táta ten byl takový šetřivý, že jsme nemuseli, nemohli mít všechno, je třeba pravda, že jsme byli každý rok na dovolené, jo, to nás podporovali jako jejich rodiče, babičky s dědou a že nám nějakou tu korunku na tu dovolenou přispěli, nebo dali spíš. A ale zase, já jak říkám, třeba já nevyhledávám, jako já nerad třeba cestuju, že na tuhle stranu já se ušetřím, nemám automobil, že takový leto, jde jakoby něco stranou, no.
0: Uměl jste tedy vždycky najít nějaké levnější řešení, uměl jste si poradit, nebo pro vás bylo to šetření trápením?
1: Moc ne, jakoby, já jsem jednu dobu jsem našetřil, jako moje vysvětlení, co jsem tenkrát v jedné době jsem měl, to se pohybovaly ceny, chtěl jsem koupit Mobilheim, ještě ty, ten dům na kolečkách.
0: No.
1: Ten tenkrát stál 250 tisíc, když jsem na něj měl našetřit, no. Dneska to

0: to je otázka jako možná milionu, lepší už nějaký 1 300 000. A pro něče mě pak zapadla blbá představa v tom mojím sběratelství, co byla obrovská chyba. A já jsem ty peníze viděl, měl jsem asi 250 000 a já jsem je vyměnil vesměrárně za cizí měnu. A pak jsem zjistil, že ty naše peníze nemám a chyběly mi a já jsem ty peníze potřeboval zase zpátky a zase jsem tu bezhlavě tu cizí měnu směňoval na naše zpátky.
1: No, jak jste na tom teda teď, Jaroslave? Vy jste říkal, že byste možná uvažoval, že byste nějakou část své sbírky rozprodal a pochopila jsem to dobře, nebo rozuměla jsem dobře, že jste říkal, že byste začal sbírat něco jiného?
0: No, já to sbírám, ale spíš se mě zlepší, že tam to, co já nezbírám.
1: takže máte doma plno věcí, které dá se říct, že nepotřebujete, ale přesto
0: je hlavně to záliba je ten tabák, takže to dýmkaření, já mám skoro 600 dýmek, jakoby, že by se tím chtěl chlubit, to je taková vážně posedlost, když vidím nějakou vlastnou dýmku, tak ji musím koupit prostě, no.
1: No, ale tak to si myslím, že by mohlo mít hodnotu takovou, kterou pokud by to teda pro vás nebylo zrovna nějaká srdeční hodnota, tak by se to dalo zpeněžit.
0: Věnovat do muzea, ty moje dýmky by chtěl dát muzeu. Tam vynout.
1: Dobře. Jaroslave, tak děkujeme za telefon, za váš čas.
0: Taky děkuju, přeju krásnou dobrou noc a krásné léto.
1: Mějte se hezky. Paní Soňa píše, my jsme měli půjčky snad na všechno. Na koupi domu, na jeho opravu, na auto, na koupi stolárny. Spláceli jsme vše 20 let. Zaplatili jsme samozřejmě hodně navíc, ale myslím, že bychom na všechno nenašetřili. Na rozdíl od pána, který mluvil, jsem z půjčky neměla nikdy strach. Dnes už žádné půjčky nemáme a až teprve teď v důchodu mám, myslím si, dost našetřeno a to i teď bez manžela. Přeji všem, aby si půjčky nemuseli nikdy brát. Dobrou noc, Soňa. A Jitka, dobrý večer. Celý život jsem poctivě pracovala a také šetřila na dobu v důchodovém věku a vyplatilo se. Nestrádám a 2 roky jsem vdova, přesto mi nic nechybí. Také neznám nikoho ze starších občanů, že by se měl nějak špatně a nemohl si dovolit koupit, co potřebuje. Nikdy jsme neměli půjčku a vždycky jsme vycházeli. Přeji všem to samé, Jitka.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se společně vydáváme do vzpomínek na časy, kdy jsme možná v peněžence hledali poslední drobné a přesto jsme dokázali najít radost v obyčejných věcech. Jak moc bylo těžké období, kdy jste měli v životě nejvíc hluboko do kapsy? Na to se ptáme pana Vaška z Nespeků. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, i když mi nějak vypadáváte, se přiznám teda.
0: Já vás slyším dobře, věřím, že posluchači také, tak máte slovo.
1: Je to lepší. Tak chytl jsem vaši stanici teď před chviličku a postřehl jsem, že se bavíte o různých finančních asi situacích. Podle toho, co jste četla v předchozím vstupu za maily.
0: Ano.
1: Takže já bych to vzal tak nějak ze své stránky. Já jsem si zažil teda i těžký období. To znamená, že jsem musel třeba absolvovat takový ten proces odlužovací a tak dále. A přiznám se, teď jsem v tom znova, ale jakoby za firmu svoji, kterou mám, ale už je to o to lehčí, že vím, jak se v tom chodí, takže jako nevidím v tom žádný velký problém. Prostě někdy se takové situace najdou a bohužel někdy to ani nechceme, ani samozřejmě tomu nejdeme nějak naproti vyloženě, ale zkrátka, když to vezmeme z té strany, kdy jste podnikající osoba a máte nespolehlivý dodavatele a odběratele, který neproplácí včas, tak potom s tím prostě neuděláte nic a je to špatný. Takže to je můj případ, čerstvej. Ale dopadne to určitě všechno dobře. A to, co jsem absolvoval již v minulosti, co je jakoby podobná záležitost, tak to dopadlo dobře. No a jinak...
0: Vašku, co to znamená, že to dopadlo dobře?
1: To dopadlo dobře,
0: to
1: že
0: dopadlo?
1: Prostě...
0: Přesně.
1: Dopadlo to tak, jak to dopadnout v tom nejlepším případě může. To znamená, že všechny pohledávky, které... jsem měl a kdybych býval nepodstoupil to odlužení, tak bych zůstal na ulici. A je to všechno prostě o tom, jaký lidi jsou do toho zapojení. Teďko momentálně to čerství, co mám, tak tam jim to trvá dlouho, ale je to na dobrý cestě. To první, co jsem měl, tak tam bylo nějaký zrychlený proces tam byl asi, takže to bylo v pohodě, ale teď to bude taky dobrý. Jo, prostě já bych to tady musel vzít velmi ze široka, na to nemáme prostor.
0: No, to jsem pochopila.
1: No. Ale víte, musí člověk prostě si vlastně spojit, dát dohromady všechny ty závazky, který má. Buď je schopen si to vyplnit sám, nebo požádá nějaký advokáta, který mu to vyplní a tak dále, nebo někoho osloví, nějakou firmu, která se tím zabývá a začne odlužovací proces, kdy se zastaví veškerý vlastně vymáhací služby proti němu a je vlastně chráněný zákonem, kdy vám nemůžou šáhnout vůbec na nic. Tak to je můj případ, který mám já za sebou. Už jednou a teď jsem ho bohužel musel podstoupit znova. No, ale jinak, co se týče toho pozitiva, tak k tomu nevím, jako co bych teďko dodal, ale jako radosti mám i z jiných věcí, co se týče financí, protože...
0: No tak upřímně, když mluvíte o tak vážné věci s takovým nadhledem, tak chci říct, že teda se skláním, že jste se k tomu postavil zodpovědně, nemyslel jste na sebe, myslel jste na ostatní, jo, aby všechno bylo vyrovnané, jestli můžu použít tady toto slovo. A ještě si zachováváte takový jako zdravý nadhled nebo dobrý pozitivní přístup. Určitě mi to nezní ten váš příběh jako tak, že byste teď byl úplně na dně, ale že jste to prostě vzal asi jako fakt, postavil se k tomu čelem a jdete dál.
1: No, nejsem na dně, protože v tom hraje ještě spousta dalších jiných třeba záležitostí roli. Já se jako nerad mluvím sám o sobě, ale jakoby vyrovnaný si myslím, že jsem dostatečně na to. A hlavně, že Hlavní je to, že už jsem si tou jednou situací prošel, takže když mi už hrozilo a věděl jsem to, že to prostě nepůjde dál, tak jsem automaticky řekl, že to budu muset udělat. Takže byl jsem na to připravený prostě. Jo, takže okamžiku, kdy jsem věděl, že to fakt nezvládám, tak jsem hned vyhledal vlastně agenturu, která mi v tom pomohla, aby to bylo lepší. A v podstatě všechny podklady jsem měl, tam není problém. Tam je jediný proces, který je blbý, takže čekáte ještě, než to dojde k tomu soudu v podstatě, protože dokud to jakoby ty společnosti, kterým dlužím, nevidějí v tom rejstříku a ty vás uhánějí a jsou tam někdy s prominutím hloupí lidi, tak oni vás pořád jako tak plaťte, tak plaťte, tak plaťte, jenomže vy platit už nesmíte, protože s tou částkou už nesmíte hýbat. A oni, no ale my to ještě nevidíme v tom registru, pam, no tak to tam nevidíte a prostě z největší...
0: Vašku, vypadl z tebe?
1: Jsem tam.
0: Ano, dobře, tak ještě to dopověste, no, no, tu myšlenku, vypadá to, že v spojení nás za chviličku zklame.
1: Já nevím, kde jste mě naposledy slyšela.
0: Já myslím, že téměř až do konce. A teda jsem překvapená, teda. O tom i dokážete mluvit, že jste tak tomu otevřený i té debatě. Já vám za to moc děkuju, protože je to možná příkladné a inspirativní pro ostatní. Pokud se někdo dostane do těžkostí, tak prostě hledat tu cestu, dokud ji nenajde. Vy jste
1: ne, tak ta cesta je daná, jo, ale jako nebát se toho, protože pak už jiný východisko není. A pokud nechcete přijít o majetek, tak jiná možnost není. Prostě. Jo, no, prostě, jo, a ten proces je v podstatě hladký. Tady je důležitý to, že když tohle podstoupíte, tak vám nemůžou vám nic udělat. Prostě zůstanete normálně bydlet tam, kde bydlíte a zablokujou se veškerý exekuce a takovýhle věci proti vám, pokud se vám to stane a tak dál. Jako jste chráněná osoba, nemůže se vám stát, že by vám přijeli domů exekutoři nebo něco takového. To nejde. Jo? A ta částka, kterou fakt potom měsíčně člověk platí, tak se přizpůsobí vašim příjmům a teď bylo to dříve do 5 let, že to musíte zaplatit, teď už je to do 3. Jo, a nastaví se to tak, že to buď uspokojíte všechno, ale podmínkou je, že musíte uspokojit z kompletní celkové dlužné částky ze všech dluhů třeba, tak musíte uspokojit 30%.
0: Vašku, děkuji moc za to otevřené povídání. Jde vidět, že cesta z dluhu a oddlužení není jednoduchá, ale vaše zkušenost může být povzbuzením pro všechny, kteří zrovna hledají cestu ven, že se prostě musí do toho obout a třeba někdy i umět říci stop, jako vy.
1: Tak... Jo, já se trošku omlouvám, že jsem vás naladil pozdě, takže možná, že jsem mluvil i o něčem, o čem až tak úplně řeč nebyla, ale dobrý.
0: Ne, drželi jsme se tématu, ale děkuji za starost. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Moc hezky zaspíval Miroslav Žbírka. Písnička prvá končí 10 minut před půlnocí. Krásný pozdní večer, krásný pozdní čas. Každý z nás má někde v životě kapitolu, kde se počítala každá koruna. A právě k těmto příběhům se dnes v Noční lince vracíme. Je s námi paní Iveta, která volá z Polabí, je to tak?
1: Ano, zdravím všechny, kdo jsou v doslechu. Já si vždycky vzpomínám na to, když jsme s manželem začínali. Samozřejmě jsme, on dodělal vysokou školu, přišel z vojny, já jsem dodělala střední školu a brali jsme se. A první, co bylo, že jsme začali stavět. Samozřejmě ani jeden, ani druhý jsme neměli žádný úspory, rodiče nám taky nemohli nic moc dát, takže jsme prostě měli půjčku a ruce. Je pravda, že nám rodiče věnovali jeden rok, moji rodiče a jeho taky, jeden rok každý víkend a pomáhali nám, protože jsme stavili své pomocí, pomáhali nám jaksi fyzicky, ale finančně ne. A takže jsme za rok a týden jsme se stěhovali do svého a měli jsme 100 000 dluhů a dítě. Takže tenkrát 100 000 to bylo, jak dneska něco málo přes milion. No a já jsem brala v té době 700, manžel mi dával výplaty, mi přinesl domů nějakých 1200, takže jsme měli dohromady necelý 2000. Z toho jsme 700 platili jenom úrok. A nebo teda dluh, půl roku jsme splaceni jenom úrok a pak teprve začal dluh klesat. Můžu vám říct, že jsem každou korunku, kterou jsem uškudlila, tak jsem nesla honem na dluh a pamatuju si, že jsem jednou stála před obchodem, kde prodávali punčochy a říkala jsem si, zůstalo mi 50 korun na dové platy, já si koupím punčocháče. A pak jsem si říkala, holka, stejně chodíš furt v kalhotech, nic, jde to na dluh. Tak jsem to dala na dluh. Opravdu, děcka se narodili, doplatili jsme dluhy, vyhrabali jsme se z toho, ale nikdy jsem jaksi neměla potřebu utrácet. Byla jsem zvyklá už z domova, že jsem prostě šetřila a svým způsobem šetřím do dneška. Prostě na nějaký, nemám potřebu kupovat nějaké zbytečnosti.
0: No, Ivetko, mě teda úplně dostalo to, jak jste zavzpomínala na tu dobu, kde vám vaši rodiče věnovali celý rok, každý víkend a pomohli vám stavět dům, do kterého jste se po roce a týdnu nastěhovala. To je neuvěřitelné. Asi to vůbec neumím představit, že by to dneska ještě takto fungovalo. Ano, samozřejmě, že si rodiny pomáhají, ale myslím si, že tyto časy už jsou pryč.
1: Ale dneska máme, bohužel dneska už jsem sama, manžel už není. Mám 6 dětí, všichni jsou vdaní a ženatí a mám 15 vnoučat. Takže mám pro co šetřit.
0: A v tom domě stále bydlíte?
1: V tom domě stále bydlíme, ano. Teď tam bydlí.
0: A předpokládám, že bude dostatečně veliký, abyste tam všechny mohla pohostit.
1: Předpokládáte to, myslím, docela dobře, že všichni se sejdem. Když se sejdem, tak nás je 27. A to je jenom základ rodiny.
0: To je slušné číslo.
1: To je takový fajn. Ale je to strašně prýma. Nejezdili jsme na žádný holkofolko dovolený, ušetřili jsme si na auto, ušetřili jsme si na dovolený a takový ty pod stanem, do kempu, s ohýnkem, s kytarou. Prostě vždycky nám bylo dobře, když jsme mohli být spolu. A nepotřebovali jsme k tomu žádný luxus ani z takovýhleho. Jako nikdy jsem na takové věci nebyla a myslím si, že ani moje děti ne, zaplať pán Bůh.
0: Je něco, co jste v době skromnosti objevili a co vám zůstalo dodnes?
1: No, jezdívali jsme na Slovensko, to jsme milovali jsme s manželem Píšťany, takže tam jsme hodně jezdili a pak jsme jezdili do Dunajský Sedy, kousek od Dunajský Stredy, jmenuje se to Topolníky, taková malá vesnička s termálním koupalištěm. A dneska teda už bych v tom stanu spát nemohla, protože se mi špatně chodí a špatně vstává. Ale je to, prostě tam to byla hrozně fajná, malinký kemp, báječná parta se nás tam sjížděla z celé republiky a bylo to takový milý, takový rodinný, takový prostě, nikdo si tam nehrá na žádného primadona, jo prostě byli to fajn lidi a vždycky mi bylo s takovýma těma obyčejnýma lidma, mi bylo vždycky hrozně dobře. A neměla jsem nikdy potřebu být na něco namyšlená, nebo neměla jsem být na co namyšlená. Já jsem obyčejná ženská, prostě já nepotřebuji žádný luxus a je mi dobře, prostě když jsem mezi svýma dětskama.
0: Já myslím, že až tak obyčejná nebudete, Ivetko, já myslím, že jste vzácná dáma. Zvládla jste všechno s takovou grácí, říkala jste 6 dětí, 15 vnoučků nebo kolik a to jsou věci, které nejsou samozřejmostí. I to, že se k vám rádi vracejí a máte je po boku, znamená, že jste to všechno vedli s mužem dobře. Děkuju vám za to, že posloucháte Noční linku i že se zapojujete. Budeme rádi, když s námi zůstanete i nadále.
1: Že už táta není, no bohužel. Nic. Mějte se hezky, užívejte si hezky prázdniny a doufejme, že to léto bude hezké a ne bláznivé.
0: Kéžby. A když bude trochu bláznivé, to nám nevadí. Paní Daniela z Prahy teď píše: krásnou letní noc. Nenarodila jsem se stříbrnou lžičkou v ústech. Vždycky se u nás musela obracet každá koruna. Navíc tatínka odvedli na 2 roky k PTPákům a maminka se o 2 děti starala docela sama. Bez finančního zázemí, kdy na vyřízení nějaké podpory se čekalo třeba 30 minut a pak přišlo několik 100 korun. Kdybych měla ve svém životě někoho vyzdvihnout jako nejlepšího umělce při rodinném spoření, byla to maminka. Když byl tatínek na vojně, dlouho nám pomáhali věřící, kteří v neděli na bohoslužby přinesli paní farářové 5 vajíček. Dohromady jich byla ušatka. Jako školačka jsem nad všemi vajíčky na měko, natvrdo omeletami či palačinkami ohrnovala nos. Přežilo se toto období, ale ani poté jsme neměli příliš peněz. K večeři jsme měli uherský salám, ledas, kdo nad tím kroutí hlavou. Každý z nás dostal krajíc chleba a jeden plátek. Takže 5 deka k večeři pro celou rodinu. Hodně se dělala pomazánka, skvěle fungovala obálková metoda, kdy maminka 500-korunovou výplatu dělila na oblečení, na topení a podobně. Žádné moře jsme v 50. letech nenavštěvovali. Krásné prázdniny jsme si užívali u babičky. Umět hospodařit s málem mě maminka naučila velmi dobře a za to jsem jí vděčná. Moje vnoučata už nemají zažitý systém pravidelného šetření. Žijí tak trochu ze dne na den. Byť jejich příjem je s našimi prvními výplatami neporovnatelný. My jsme neměli peníze, ale měli jsme vize. Měli jsme radost z každého nového dne. Nevím, zda toto těm bohatším potomkům neschází. Daniela.

0: Noční linka.
1: Ještě jednou krásný večer, milí posluchači, vítejte u další hodiny Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc si povídáme o chvílích, kdy se v životě počítala každá koruna. O časech, které možná nebyly vždycky jednoduché, ale často nás naučili trpělivosti, vynalézavosti a také možná vděčnosti za to, co máme. Vaše příběhy ukazují, že za každým číslem na účtu je především člověk, jeho starosti, rozhodnutí i malé vítězství. A právě o tyto životní zkušenosti se dnes společně dělíme. Pokud máte i vy vzpomínku na období, kdy jste museli více šetřit, hledat řešení nebo začínat znovu, budu ráda, když se přidáte k našemu nočnímu povídání. Volejte 731 800 900. Pište na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Jarka je s vámi, ještě jednou krásnou noc přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Kratochvílová v stínu Kapradiny. 8 minut po půlnoci vás vítáme v další hodině Noční linky. Je tady její další část a v ní nás zdraví paní Zachová. Vítejte.
1: Dobrý den, přeju, děkuji, že jste mě vzala.
0: Některé životní lekce nepřijdou z knih, ale z obyčejného života. Jednou z nich bývá období, kdy jsme se museli naučit vít s málem. Téma i pro vás, paní Zachová.
1: Přesně moje téma. Prosím vás pěkně, můj případ je vlastně už z minulého století, no, století, dá se říci. Prosím vás pěkně, v 99. roce jsem ovdověla a měla jsem 14-letou dcerku, studentku gymnázia, dobrou studentku. A protože těžce nesla ztrátu tatínka milovaného, tak jsem se snažila prostě ji uchovat při životě, přestože mi dvakrát chtěla odejít ze života. A také první věc, kterou jsem chtěla dokázat, je nejenom, že udržet při životě, ale aby ukončila to gymnázium, když už měla 4 roky za sebou. Tak jsem se vydala na radu jednoho rodinného přítele na obecní úřad s prosbou o půjčku, protože byl konec školního roku a měla nastoupit do dalšího ročníku. A protože manžel zemřel z nenadání během 3 dnů, tak jsem těžce, jak bych to řekla, no měla jsem si představit další pokračování jejího studia bez nějaké výpomoci, protože moji rodiče byli už přestárlí a vy důchodci ze zemědělství. Tudíž tam jsem jít nemohla s prosbou o dotaci. Tak jsem na tu radu šla na obecní úřad s prosbou o půjčku, abych mohla překlenout to nejhorší období nástupu do nového ročníku a bylo tam dost všelijakých poplatků. Protože já jsem se opravdu snažila to dítě prostě udržet na té škole. A nebylo to zadarmo, i když to bylo státní gymnázium. Takže já jsem šla prosit o půjčku. A byla jsem v poradí. Přede mnou byla paní, která se domluvala s další kolegyní o nutnosti nebo o záhadnosti půjčky do nějaké pomoci paní, která byla přede mnou a byla to manželka nějakého podnikatele. Tak se domlouvali na tom, že prostě jí nějaké peníze, nějakou podporu přihrají. Takže jsem čekala, až si to vyřídí. No a ona se mě jako ptala velice úsečně, co já chci. A právě, že bych prosila půjčku pro dcerku studující na gymnáziu. A ona mi řekla, že máte barák, tak ho prodejte. A tak jsem jí marně vysvětlovala, že pozůstalostní řízení teprve začalo a nevím, kde skončí. Bylo to 16 dní po začátku toho pozůstalostního řízení. A já jako opatrně jsem se snažila zajistit nějakou tu korunku pro tu holku. No, takže když mě paní takhle utřela a nechtěla vůbec slyšet, že pozůstalostní řízení teprve začalo, tak jsem se teda otočila se zvednutým žaludkem s odpuštěním, že to tak řeknu, jsem odkráčela. Neměla jsem na to abych se prosila. Přitom ten přítel mi říkal, že obecní úřady jsou připraveny na takové havarijní případy, na výpomoc. A já jsem opravdu chtěla jenom půjčku, abych mohla překlenout ten začátek školního roku. Takže takové, jak bych to řekla, odbornice jsme měli na obecním úřadu v 99. roce.
0: Jak to pokračovalo?
1: Šla jsem po přátelích a prosila jsem, tam jsem prosila o pomoc. A byli tak dobří, že mě vždycky nějak pomohli. Šlo opravdu tak nějak, nejhorší byl půl rok po té smrti, protože my jsme měli společný účet, ale do toho jsem nesměla. No, protože nebylo pozůstalostní řízení uzavřené. A to nebylo ještě 3 roky uzavřené. To jenom tak na okraj. Takže
0: no, to byl silný příběh, dojemný.
1: Bylo
0: těžké
1: hlavně jako
0: života.
1: Ta odbornice na tom obecním úřadu, která se měla starat o takovéto případy a dala přednost manželce podnikatele, kterému bylo záhadno přihrát nějaké peníze. Ale vdově se studentkou a přitom opravdu dcerka se výborně učila, byla podle psychiatru, protože když jsem je pokoušela o tu sebevraždu opakovaně, tak jsem se snažila prostě najít pro ně motivaci, nejenom v tom studiu, anebo vůbec lidsky, aby se uklidnila, aby začala vnímat trošku pozitivně ten život. A nejenom prostě umřel mi táta, jo? Já nechci žít. No. Takže bylo to strašně, strašně kruté. A když si na to teď vzpomenu, od 99. roku to mám v sobě. A ta holka taky, protože ať se mi tahala různě s odmušením i po psychiatrech, jo, tak vždycky mi řekla, vy chcete zachránit, ale vy ji nezachráníte. Protože ona nechce být zachráněna.
0: Přesně tak, no. Teda já smekám. Přijde manžela zároveň řešit starosti kolem dítěte ještě v takovém citlivém věku. Tak to muselo být náročné a jsem ráda, že teda nakonec jste našla pomoc u té rodiny. Jste říkala, že vám teda nabídli pomocnou ruku rodina a další blízcí. Tak díky Bohu za to i za vás, že jste byla tak statečná, všechno jste dobře zvládla.
1: Dokonce jsem to dokopala jsem k tomu až do dospělosti. Bohužel teda mi, ačkoliv byla abnormálně prý inteligentní, tak mi měla 38 nebo tak nějak IQ. A přesto jsem ji udržela při tom životě, ačkoliv mi to psycholožky a psychiatričky prostě neschvalovali, prostě říkali, že se marně snažím, no.
0: No tak máma se přece nikdy nemůže snažit marně. Děkuju vám, paní Zachová, za váš telefonát, za tu upřímnost, otevřenost. Telefon si uložte, zavolejte zase někdy příště.
1: Jsem mi zamilovala, představte si, byla jsem tak šťastná. Zamilovala se do mého bývalého studenta a dneska mám 3 vnoučata, která se učí na vyznamenání nejhorším. Jinak většinou měli od první třídy samé jedničky až po čtvrtou.
0: To rádi slyšíme, že to mělo dobrý konec. Teď si ale musíme dát písničku, bude zpívat Radek Tomášek i pro vás, ano?
1: Takže odpusťte, že jsem vás tak rozdržela, ale já
0: to vůbec
1: to
0: není důvod, naopak. My jsme si to potřebovali doposlechnout až do konce, tak jsme malinko přetáhli čas, takže teď už se opravdu musíme rozloučit, ale věřím, že příště budeme pokračovat v povídání.
1: Buďte zdraví.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Radek Tomášek dospíval 23 minut po půlnoci v noční lince Českého rozhlasu. Já vítám pana Janču, který volá tady ze Zlínského kraje do Zlína. Krásnou noc.
1: Pěkný večer. Přeji si dobré.
0: Jsou chvíle, na které nevzpomínáme jenom s obavami, ale někdy i s úsměvem. Jednou z nich může být období, kdy jsme počítali každou korunu, ale přesto jsme dokázali žít naplno. Nevím, jak jste to měl vy, ale to se brzy dozvíme, pane Jančo. Povídejte, co máte k tématu.
1: Takže děda s babičkou vzpomínají na 50. léta minulého století, 1953 to bylo, domnívám se, na měnu, kdy komunisti provedli okradení všech lidí tím způsobem, že byly znehodnoceny veškeré úspory jejich, byly vyměňovány peníze v nevýhodném kurzu. Potom dále naše rodina měla řeznictví vyhlášené v Malanovicích. A komunisti na základě toho, že se nepodíleli na budování socialismu, vyměřili dědovi s babičkou důchod každému 100 korun v 60. letech. Kdyby maminka jako učitelka neživila a to děda měl třeba ještě takové choutky, musel mít doutník, musel mít víno, musel mít tyto věci, tak by chodili žebrat. Potom, já jsem se ocitl jako nezaměstnaný a v těch 90. 20. letech tohoto století to bylo takové opravdu náročné. To nebylo jak v té současné době, kdy ta podpora v nezaměstnanosti je v pohodě. Tak jsme chodili za jídlo a za pití stavět kostel na jižních svazích. Což bylo prostě pro nás tedy velice pozitivní. Je tam vznikla parta lidí, která mezi sebou prostě se přátelila a dostávali jsme jídlo a pití. Další krok, který mě ožebračil, bylo vyměření alimentů pro moji ženu. Tak jsem žil fakt opravdu mnoho let z úst do huby, jak se říká.
0: Pane Jančo, jak teda...
1: A teď se snažím, ale v současné době aspoň měsíčně 20 tisíc ušetřit, že už jsem za vodou.
0: Pane Jančo, dobře, tak pojďme se tedy vrátit do toho období, kdy peněz bylo málo, nebylo jich nazbyt. Řešil jste to někdy půjčkou, nebo jste byl
1: půjčkou? Ne, nikdy, ani haléř.

0: ale já to mám vrozené, prostě, že bych si, já nevím proč, nepůjčil znovu pokojně haléř. Mm-hmm. Nikdy.
1: A co vám tedy pomohlo nejvíc? Podpora blízkých, nějaký vlastní nápad nebo schopnost uskromnit se?
0: Uskromnit se, samozřejmě. To není problém.
1: Naučilo vás teda nějaké těžší období finanční lépe hospodařit s penězi, nebo jste to vůbec nepotřebovala od jak, že vás jste byl dobrým hospodářem? Někdy nás naučí až ta krize, někdy ne.
0: Já jsem byl vždycky dobrým hospodářem.
1: Dobře, dobře. A měl jste rodinu, která vám taky podala někdy pomocnou ruku, když šlo o peníze?
0: Ne, taky se přiznávám, že jsem se na rodinu v této záležitosti nikdy neobracil. Prostě jedl jsem skromně, nejvíc jsem ušetřil na jídle samozřejmě vždycky, to znamená, že já nejím maso, nepiju mléko, že jsem to říkal, nejím máslo. A na tom jsem nejvíc v životě ušetřil, na tady této situaci.
1: Dobře, takže jste to vlastně zvládal a zvládáte, jak jste říkal, že teď
0: přesně tak říkám,
1: ty jsem
0: za vodou.
1: To je dobře.
0: Za vodou, snažím se těch 20 000 měsíčně odložit.
1: To je hezká částka. Mám se ptát, kde berete těch 20 000, nebo ne?
0: Úroky a příjem důchodový.
1: Dobře. No, pane Jančo, tak to je dobře, že se máte dobře, taky jste si to asi zasloužil, protože když jste mluvil o té rodině, co se všechno zažila, tak alespoň teď máte klid, tak vám to přejeme, děkujeme za to, že jste si s námi povídal a zase se budu těšit, že se potkáme někdy příště, tady na vlnách Českého rozhlasu, ano?
0: Snažím se, aspoň se občas nějakou tu tisícovku těm dětem poslat, víte, aby prostě si mohli zajít na večeři nebo si nějak povýrazit trošičku, ale snažím se, oni mají peníze šlupek všichni, říkám, syn u policie v Praze, rozumíte, dcera na přestupkovém a třetí syn dělá radioaktivní látky do zdravotnictví, takže mají peněz prostě na zbytek, takže je to pro ně spíš takové přilepšení jenom. Omlouvám se, chlapčím, jsem nachlazen.
1: V pořádku, pane Jančo, tak vás nebudeme trápit a rozloučíme se. Ať se vám daří.
0: Díky moc, ať se vám taky daří.
1: Lukáš píše na web Noční linky. Období, kdy se počítala každá koruna, ve mně vyvolává spoustu vzpomínek. Nebyli jsme bohatí. Učili jsme se vážit si úplně obyčejných věcí. Každá výplata měla plán. Každá koruna své místo. Než jsme si něco koupili, několikrát jsme si rozmysleli, jestli to potřebujeme. Pamatuju si, jak se opravdu všechno opravovalo. Oblečení se zalátalo, boty se nosily k šefci, nic se nevyhazovalo. Přesto mám pocit, že jsme byli možná spokojenější než dnes. Lidé si více pomáhali, sousedé drželi při sobě, člověk měl radost z maličkostí. Dnes máme mnohem více možností, ale někdy mi připadá, že jsme ztratili schopnost vážit si toho, co máme. Období, kdy se počítala každá koruna, mě naučilo hospodařit, být trpělivý, mít úctu k práci i k penězům. Za tuto životní zkušenost jsem rád. Zdravím všechny posluchače Noční linky, Lukáš z Klatov.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: na čase být.
1: Paní Staňka je s námi. A. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Už jsme ve vysílání.
2: Ano, slyším už z rádia, už jsem ho vypla. Staňka za Trokovic.
1: Povídáme se o časech, které nebyly vždycky jednoduché, ale přesto nás něco naučili. O časech, kdy jsme museli hodně počítat, kdy jsme měli hluboko do kapsy. Co k tomu máte, Staní?
2: Těch časů hodně hluboko do kapsy jsem měla hodně dlouho, jsme měli hodně dlouho a nevyskakuju si ani dneska. Protože jsem začala špatně vidět, dvě děcka jsme tehdy měli už a nechtěla jsem poslouchat, že jsou kripl a že mě živí a že se za mě stydí, že jsou v důchodě, tak jsem podala žádost o rozvod. A prostě nevěděla jsem sice jak, ale říkám, já se o ty děcka postarám. Děcka jsou dneska s vysokoškolským vzděláním. V té době ještě bych se chtěla vrátit vlastně k tomu člověkovi, který volal před chvilkou a za ten výraz alimenty pro bývalou ženu, to bych se docela nad tím pozastavila, protože alimenty jsou pro děcka, ne pro bývalou ženu, pokud je ta žena vyloženě nezneužívá. Tím jako končím toto téma, ale moje děcka chodili na brigády a jelikož vlastně došlo k souběhu studentské brigády a sociálních dávek, tak moje děcka byly potrestaný, naše rodina byla potrestaná tím, že jsme vlastně vraceli sociální dávky a zůstali jsme bez dávek v době přes, tehdy to bylo přes zimu, přes Vánoce, jsme měli vlastně pro tři dospělí lidi 2000 na všechno po zaplacení nákladů na bydlení a podobně. No, já jsem se snažila to řešit, nevyskakovali jsme si. Já jsem se snažila to řešit, vstoupila jsem do nejmenované politické strany a snažila jsem se tlačit na to, aby se řešil zákon o souběhu sociálních dávek a brigád. Mně se to sice podařilo, ale jelikož když už je člověk nepohodlný, jo, tehdy jsme vraceli, tak mě bylo na sociálce řečeno, že si máme žádat o jednorázové sociální dávky a když jsem teda požádala, tak jsme měli možná o 5 korun, jsme překračovali, takže jsme je nedostali. Takže když se člověk stane nepohodlným, jak jsem byla já, protože jsem řekla vždycky, co si myslím, tak to prostě tak to fungovalo. Tak jsme to nějak přežili, ano, děcka dělali na černo nakonec, protože to nešlo jinak. Vysokou školu dokončili a studentské brigády se staly zákonnou cestou přesně poté, co moje děcka skončili vysokou školu. Byl to záměr. Byla jsem nepohodlná. No, já nemůžu říct, že jsem úplně třeba zvládla výchovu dětí. Neříkám, že jsem ji nezvládla, ale to jako nebudu tak nějak řešit, není mi z ničeho veselo. Ale dnešní děti, vnoučat, děti se mají dobře se svým vysokoškolským vzděláním, nejenom moje, jo. Ale ty děcka, které trpěly nedostatkem, se dnes snaží svým dětskám dát víc, než měli oni a řekla bych, že to není úplně dobře, protože ta generace na úrovni třeba mojich vnoučat, říkám, nemluvím jenom o nich a nemluvím o obou stranách, není to tak, jenom možná na jedné straně. Ty děcka jenom se, ještě se ani nenadechnou, že by něco chtěli, už to mají a je to špatně. Ty děcka nemají po čem toužit. A nemají zájem o nějaké nevím, je tam nějaká, není tam nějaká jako úcta ke
1: rozumím,
2: starším.
1: Jenom nějak Staní, kdybychom se drželi toho tématu. Toho,
2: ano, držím
1: peněz.
2: Se tématu. Ty děcka jsou prostě dost rozežraný. Nemají hodnoty toho prostě normálního života, normálních běžných, no. On je život otluče a já věřím, že je otluče a docela to některým přeju, aby je to otlouklo. A můžu říct, že v určitém směru i mojich vnuček se to týká, že budou jednou skákat rodičů. Možná už jim skáčou po hlavě, ale je to záleží na nich. Nebudu zdržovat, nechám prostor dalším, nejsem z toho nijak veselá, dobře mě z toho není, ale já to nezměním. Já se tomu přizpůsobím, že prostě nebudu akorát vidět třeba natažené rty, slušně řečeno, normálně by řekla natažený pisk. Ta úcta a pokora ke starší generaci není. Takže přeju krásnou noc a slyšenou.
1: Staní, děkuju. Ještě budu chvilku přemýšlet nad tím, co jste říkala, ale můžem se rovnou přečíst nějaký váš vzkaz, váš, myslím, jako posluchačský. Dobrý večer, celý život jsem tvrdě pracoval a také šetřila na dobu v důchodovém věku. Je mi to líto, bohužel i teď, když jsem přišla o manžela, tak strádám hodně a nedaří se mi nic našetřit. Naštěstí mám děti, které se o mě starají a jsem za to moc ráda. Petra. Tak teď ještě přečteme vzkaz. Já jsem tady viděla jeden takový krátký, milý. Ano, už ho mám. Paní Jarko, když jsem se mého muže zeptala, jak vychází s penězi, rád se smíchem odpovídal, že s nimi vyjde, ale už se s nimi nikdy nesetká. Tak to napsala paní Jarka. A Michal, typický případ se mi nestal, kdy se dávno jsem ale podobný tísnivý pocit zažil. Dopustil jsem se začátečnické chyby, podcenil jsem důležitost likvidní rezervy a do akciové složky svého portfolia alokoval větší kapitál, než bylo uvážlivé. Po dobu, než se mi hotovostní složka zase vybalancovala, žádná nečekaná havarijní situace naštěstí se nestala. Tudíž jsem nebyl nucen přistupovat k nouzovému řešení. Dnes už bych si takovému riziku čelit nedovolil. Mít finanční polštář je zodpovědné a vnáší to klid do duše. Znalci doporučují držet si likvidní rezervu ve výši 3 až 6 měsíčních výdajů. Osobně se přikláním k názoru, že ten, kdo má závazky, by měl mít tuto rezervu ještě vyšší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: přeji krásný letní večer u Noční linky. Dnes se podíváme zpátky na časy, kde rozpočet býval těsný, ale lidská vynalézavost často neznala hranic. Pan Jaroslav je s námi.
1: Ano, ano. A já jsem chtěl jenom říct, že poslouchám Český rozhlas a já jsem chtěl řeknout, že já jsem nezaslyšel to, že pomohli rodiče, že to je tak důležité, že mít mamku a tátku, že to je podstatné a já jsem za to vděčný. Například mě pomohli tisíckrát naši moji rodiče a chtěl bych to podotknout, že to je moc důležité, aby se to vzpomnělo a tak to, já jsem to chtěl toto jenom řeknout, že aby lidé si uvědomili, že dokud mají mamku a tatku, že je na světě úplně nejlepší a je hezký život a že to je tak důležité, tak to jsem chtěl jenom řeknout.
0: Jaroslave, samozřejmě souhlasíme, že mít kolem sebe lidi, kteří vás podrží, když život přenese nějaké těžké rány, je důležité, zejména když to jsou ti nejdůležitější jako vaši rodiče. To je bohulibé, že to zmiňujete. Ale teď, kdybyste se vy měl opřít o to dnešní téma, tak pochopili jsme to, že tady třeba i finančně vám rodiče pomohli. Kdy to bylo nejvíce potřeba? Kdy jste vy v životě pocítil, že teď máte hluboko do kapsy? Bylo to, když jste byl mladší, dospělý nebo ve stáří?
1: Dospělý, já mám 46 roku. Ale můžu vám řeknout, že mamka s tátkou mi pomáhají do dneška. Já jsem šťastný, že je mám. A můžu vám řeknout, že až trapně, kolikrát člověk si řekne o pomoc, ale můžu vám řeknout, že někdy je to tak důležité, abyste nepřišla o střechu nad hlavu a tak, tak je to, je mít prostě mamku, tatku, to je to nejvíc. To je nejvíc, co člověk může mít. To jsem chtěl podotknout a říct, že to je důležitá věc. A aby si toho lidé vážili a aby věděli, že dokud mají rodiče, někdy si řekáte, taťka keca, mamka keca, nebo něco. Ale já vám můžu upřímně řeknout, že nekecají a vždycky mají pravdu. A pochopí to člověk časem, že někdy to prostě značí, ale člověk to pochopí až někdy za čas, za nějaký čas, že naši nekecají, že mají opravdu pravdu. A já jsem pochopil, trvalo to třeba víc, než člověk by si přál, že to trvalo déle, tak si řeknu, že aby na to ti mladí, já vím, že třeba Noční linku třeba mladí neposlouchají nebo tak, ale já rád, já mám naše radio, dvojka je naše radio, moje oblíbenost, tak jenom si řeknu, že aby věděli, že rodiče nikdy nekecají, nemluvia nadarmo a říkají pravdu.
0: Dobře, Jaroslave, to je krásné slyšet, jak moc si jich vážíte, že to říkáte otevřeně, je toho důkazem. Rodinná podpora je někdy ta největší jistota, kterou v životě máme a není to samozřejmost. Děkuju, mějte se dobře a zase někdy zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Milí posluchači, pomalu se blíží konec noční linky, ale ještě s námi pan Olin z Kopřivnice, který předá svůj příběh. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím všechny. To bude fofr. Moje první, ne dluhy, ale když jsem byl bez peněz, byl na Průmyslovce, kdy jsem si koupil banjo za 1750 korun. Měl jsem půjčené peníze a potom jsem je vracel dlouho. Ale díky tomu, že jsem byl v Rožnově a chodili jsme na brigády do Tesly, měli jsme tam dobré jakoby zázemí, vždycky jsme se ozvali a vždycky nás vzali třeba na 3-4 dny, tak jsme si vydělali nějakou tu stovečku až 1000 korunu, takže se to dalo zvládnout. Další takový fofr byl novomanželská půjčka, tak to jsme taky potom zvládli. Takže to bylo vlastně bezúročné, takže se vraceli pouze peníze, které jsme měli půjčené. No a jinak jsem proploval celkem klidu a míru. Jo, chtěl jsem jednu věc, paní mluvila tam o atopickém ekzému, jezdila tam k moři. My jsme měli děcka taky takovým problémem a stačila návštěva Santovky na Slovensku, to jsou takové lázně.
0: Teda lázně,
1: autokem. Já to řeknu rychle. Tam je vápená ta voda a tam se děcka vylečil během jednoho týdne a nemusela se vaní k moři. Takže s těma penězama to bylo celkem takové, jak se říká,
0: Olene,
1: někdy vylej, nalej.
0: Ano, ale proplouval jste tím dobře. Mě teda překvapilo to,
1: díky tomu těm brigádám. No. Pořád jsem chodil na nějaké brigády. Když nebyly peníze, šli jsme na brigádu, vydělali jsme si a bylo to vyřízené. Nebál jsem se prostě té práce. To mě drží do dneska ta, že dělám.
0: To je dobře. Tak určitě opravdu, práce šlechtí, přináší peníze, člověka, když to člověk dokáže s rozumem, tak je to fajn, hlavně aby se nepřepínal, aby myslel i na svoje psychické zdraví.
1: No, to mě chybí trošičku, no. Já vám děkuji za
0: telefon, mějte se hezky taky. Děkuji všem, kteří jste se ozvali, podělili se o své příběhy, vzpomínky, zkušenosti, bylo v nich mnoho síly, odvahy, také připomínka toho, jak důležitou roli v našich životech hrají blízcí lidé a obyčejná lidská pomoc. Dnešní povídání ukázalo, že období, kdy se počítá každá koruna, nemusí být jenom o starostech, ale že nás dokáže naučit pokoře, trpělivosti a také vděčnosti za to, co máme. Loučí se Jarka Barboříková, těším se na vás zase dnes večer ve 23 hodin v noční lince. 4, 4.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Prázdniny, to je takové magické, najmě tedy hlavně letní slovo, víte, stejně jako třeba dovolená. Na prázdniny se těší děti, na dovolenou zase dospělí, a tak, jestli dovolíte, i naše divadlo bude mít prázdniny. Ale nebojte se, jenom dnes a jenom v názvu vybraných knížek a zvukových záznamů. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Na začátek našeho vpravdě prázdninového putování vybírám italské prázdniny Jana Wericha. To je vám tak útlá knížka, vlastně původně novinová reportáž o cestě nejenom do Itálie, ale taky o cestě z domova, tam a zase zpátky. Jak jsme ostatně u Jana Wericha zvyklí, nešlo jenom o běžný cestopis, ale taky o záznam jeho pocitů, vzpomínek, komentářů k historickým událostem a, jak to říct, obecně lidským problémům. Dodnes je tohle letní vyprávění s dcerou Janou Werichovou originálním záznamem o takové cestě sama k sobě a k poznání, že domovu člověk nikde neunikne.
2: A dobrý večer vám přeju všem ve spolek. Tak už jsem tady zas. To jsem znal jednoho touše leta. Ten vždycky, když přišel, tak říkal, už jsem tady s vápnem. A já vždycky, když říkám, už jsem tady zas, tak mě napadne, že bych měl říct s vápnem. Já dodnes nevím, co tím myslel ten člověk. No tak jsem tady zas. A tentokrát jsem tady proto, abych vám vyprávěl o svých prázdninách, které jsem zažil v Itálii. A jistě jste si všimli, že my spisovatelé jsme hlavně v Rázově a kořenčtí, protože rádi píšeme, kde jsme byli, co jsme viděli a jaký to tam je, tedy aspoň částečně to píšeme, když ne všecko. No ale jak vám mám začít vyprávět? Snad nejlíp tím, že jet někam je velice, velice obyčejná záležitost. No jedete prostě autem po Praze, třeba jako jsem jel já se svou dcerou. No a lidi chodí po chodníkách, přecházejí ulice docela normálně. Tím normálně myslím, že za některé z nich musíte myslet vy za volantem a někteří z nich myslí výjimečně za sebe. Tedy všecko jde jako jindy, jako byste jeli třeba z Kampy do Vodičkovy ulice, ale vy však jedete do Říma. Jedete do Říma a myslíte si, ti lidi ani netušej, kam jedu, jinak by mě aspoň zamávali. Na nádražích, na letištích, všude vám zamávají, i cizí lidi, jedete autem a ono nic. Někde na červenou by měl člověk zastavit a měl být kolem nějaký známý a měl by zjistit, Bůh, kam jedeš? A já bych leda byli odpověděl, do Říma. A on by se zasmál. Byla by zase zelená, já bych jel dál. A on by ani netušil, že to nebyl vtip, nýbrž, že to byla pravda. Jenže žádný známý se nás na nic nezeptal, tak jsme se vymotali z Prahy na Benešovskou silnici. Zopakovali jsme si, že všecko potřebné máme, tedy hlavně dokumenty, dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty, hlavně dokumenty. Potom kamery obě dvě, filmovou i praktínu a začalo pršet. Už před Benešovem lilo a pak byla průtrž s přestávkami až do Jihlavy. Filmuj ten liák přes utěráky, to bude dramatický, povídáme Janě. Poslechla mě a máme celou cívku různých liáků. Byl by to docela dobrý materiál pod titulky detektivky, která by začínala v automobilu za deště. U Znojma vyšlo sluníčko, stromy se prohýbaly pod trsy třešní. Zatímco mi paní od benzínu plnila tank, řešili jsme s ní problém nedostatku pracovních sil při nárazovém zrání třešní a trhali jsme si jako mnozí jiní. Naši celníci a hraničáři nás vybavili a popojili jsme k rakouským celníkům. Znám málo tak příjemných lidí, jako jsou celníci, totiž přesněji řečeno, málo kdo je tak příjemný jako celník, když je celník příjemný. Obrátí-li se však příjemný celník v nepříjemného celníka, není nepříjemnějšího celníka, tedy totiž člověka. Zjistil jsem během let, že nemá smysl před celníkem něco zatajovat, ba naopak, že je dobře mít to, po čem se pídí. Před válkou se celníci rádi ptávali po pralinkách, já nevím proč. Jednou jsem podle pravdy prohlásil, že nemám pralinky, že je nerad. Bylo jim to divné. Vybrali si pak jeden z mých kufrů a pravili, abych jej otevřel. Pak se do něho dívali, prohledali jej, načež chtěli další a pak další. Pak jsem jednou pozoroval, že jedna paní měla pralinky a dala jim je. Poděkovali a už nic neprohlíželi. Od té doby jsem na přechod přes hranici vždycky koupil sáček pralinek, nabídl jsem jej celníkům a měl jsem pokoj. Rakouští celníci za znojmem nebyli nikterak výjimeční. Ledaže byli až příliš dobře naložení, protože si mě začali dobírat, jak to, že mám automobil, jeda ze socialistického státu. Že asi musím být veliký státní funkcionář. Ujistil jsem je, že tomu je naopak. Že jako poslední soukromník musím povinně k moři, abych se udržel při soukromém zdraví. Takové nesmyslné hovory jim jejich nudnou službu krátily. Zdrželi mě asi hodinu. Pak však jeden zvážněl, asi se mu mé řeči přece jenom nelíbily, a prohledali mě i mou dceru i kufry. Po pralinkách se nepídili ani po aspirinu. Zajímali je konzervy a z těch nejvíce chatka. Neptejte se mě proč, protože nevím. No a vyjeli jsme k Vídni.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Nevím, kdo objevil, že všechny cesty vedou do Říma. Že tam však vede i slepá cesta, tedy slepá silnice, která končí ve skalách, to jsem, prosím, objevil já. Vyjeli jsme ze Salzburku přímo na jih. Všechno probíhalo hladce, až najednou nedaleko za Bad Hofgastein přijde místo zvané Böckstein a tam je konec, šlůz. Dál silnice nevede. Jedouce do Říma nedali jsme se odradit. Kolibří slovníček nás poučil, že Tavern Tunnel a Autofladung znamená jinými slovy, že vůz možno naložit na vlak, projet tunelem do Malnic a pokračovat v krasojízdě. Jet autem ve vlaku se neděje denně, že ano? No tak jsme byli dost příjemně rozčileni. Před námi stála už mohutná řada vozidel, za náma se řadila další vozidla. Speciální vlaková souprava tam ještě nebyla. Nakládala na druhé straně hor ty, kteří jeli odtamtud, kam jsme právě my měli namířeno. Zavřeli jsme vůzy okénka, málo kdo je tak bdělý jako automobilista na túře, a vydali jsme se za jízdenkami. A pak jsme čekali a bloumali po nádražíčku a okukovali stánek s upomínkami. Není lepšího prodavače upomínkových předmětů, než je chvilková nuda na cestách. Stánek byl nenákladný, ale za to ověšený památečným harampádím všeho druhu. Víte, mně je záhadou, a asi to zůstane věčně, jak podobné upomínky, památkové a vzpomínkové předměty vlastně vznikají. Postával jsem u stánku a díval jsem se, jak lidé kupovali, co vůbec nepotřebovali. Vlak ještě nepřijížděl, chvíli se stávala dlouhou a jak jsem tak stál neprozřetelně blízko, tak jsem začal spolehonka ze začátku docela nesměle argumentovat uvnitř sám ze sebou, že by tam přece jenom mohlo být něco, co bych mohl potřebovat, nebo něco, nač ve schonu denního života člověk nemá čas. No, zkrátka, teď to víte, každý z vás, kouzlo začalo působit. A jak jsem se sám sobě bránil, tak jsem vypil limonádu, na kterou jsem vůbec neměl žízeň, cucal jsem kyselé bonbony, zrovna ten druh, který nerad, a koupil jsem si obtisk. Obtisk znaku Korutan, Štýrska, Horního Rakouska. No prostě obtisk všech znaků celého Rakouska, takový obtisk, jako se lepí na okna automobilů, aby byla viditelná upomínka, kudy se jelo. Když jsem to platil, tak už jsem se trošku styděl. Bonbony v kapse se mě slepily v hroudu. Obtisky jsem daroval místní holčičce, která je zahodila. Chuť po limonádě jsem musel zapít pivem a to jsem právě neměl dělat, neboť to mě velice zdrželo. Vlaková souprava mezi tím už tu byla. Už vyložila protijedoucí vozy a právě se hnula první vozidla z řady, kde jsme tak asi v polovině stáli s naším vozem. No a najížděli ze Šikma na soupravu plochých vagónů a po nich jeli dál až na konec soupravy. Tam, když už dál nemohli, hlučně, ale velmi zručně jim zablokoval zadní kolo zřízenec a dalším a pak dalším, jak se za sebou řadili. A řidiči vystoupili z vozu a připojili se ke svým rodinám, které je zatím vyfotografovali, a až na podzim to dají vykopírovat, jestli nezapomenou, tak si budou brát z ruky fotografii a budou říkat, tady v tom autu vevnitř je tatínek, ale není ho dost dobře vidět. My jsme zrovna došli ke svému vozu, nebylo příliš naspěch, to je pravda. No ale je líp, když je člověk připravený. Za náma je dlouhá řada, tak co kdyby to nešlo třeba nastartovat, ne? Za 30 let řízení automobilu si člověk navykne mít klíček vždycky u sebe. Sáhnu do kapsy. Do té, ve které není, pochopitelně. To je u mě normální. Sáhnu do druhé, tam taky není. No, to je taky normální. Protože já mívám obyčejně věci, které hledám v poslední kapse. Kdybych byl býval měl na sobě sako, které má celkem asi 5 kapec, to jest 5 nadějí, nebyl by býval byl žádný důvod k panice. Leč toho dne bylo vedro, sako bylo odloženo ve voze a kalhoty, které jsem měl na sobě, měly pouze 3 kapsy. No, zadní nepadala v úvahu. Tam byly peníze a byla zaknoflíkovaná na 3 západy. Tak znovu teda. Pravá kapsa, kapesník, sirky, zapalovač, cigarety, drobný, nůž, kus tušky, počkej, tak levá kapsa. To jsou lísky na dráhu, to jsou druhý brejle, celá tuška, rouda cukrlat, to jsou nějaký starý čtvrzenky už moulaný.
3: Ty nemáš klíč, viď?
2: Ne, nemám.
3: To je ale strašný. Co budeme dělat? Za námi je plno a nemůžou nás objet.
2: No, co by nás objížděli? Pojedeme, jenom klid.
3: Pojď ty klíčky hledat. Víš, kde jsme chodili?
2: Ale nedělej paniku porád. Proto jsem ti už v Praze dal ten klíček jeden, aby jsme, kdyby se něco podobného stalo, aby byl zásobní klíček. Tady vidíš, jak se vyplatí předvídavost. Dej sem zásobní klíček, odemknem a jedem.
3: Hochu, drahej, klíček ti dát nemůžu.
2: No počkej, nemůžeš, přede mnou jsi ho dávala do kabelky.
3: To tedy dávala, jenže já tu kabelku nemám.
2: No a kde ji máš?
3: Tamhle.
2: No jak to, jo, tamhle u nás ve voze, tam pod tou dekou?
3: Ano.
2: No a proč máš tam tu kabelku a proč ji nemáš po ruce?
3: Abych ji nestratila, když je v ní náš zásobní klíček.
2: No jo. Abraham málem zavraždil syna a já málem dceru.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Prázdniny s Julií, tak ty napsala kdysi dávno, už hodně dávno, paní Fan Vavřincová. A zůstaly tak trochu ve stínu jiných knížek a scénářů, třeba Eva tropí hlouposti nebo Taková normální rodinka, určitě si všichni pamatujeme. Nevím, jak se to stalo, že na ně, na prázdniny s Julií, upřela svou pozornost herečka Alena Vránová společně s režisérem Michalem Burešem. No a paní Alenka vzdor svému vysokému věku tedy znovu dokázala, že ten chytrý humor Fan Vavřincové její vlastní a naslušel jenom kdysi Nataše Golové a Oldřichu Novému.
2: Pan Bohdan Bouček seděl na břehu pražské plovárny a zarputile pohlížel do kalné vody, v níž se dobrovolně a s nepochopitelnou radostí špinilo asi 300 tisíc lidí. Byl nádherný letní den. Slunce svítilo z bezmračné oblohy s takovým elánem, jako by se rozhodlo překročit plán na dnešní den aspoň o 120%. Pan Bouček s nostalgií v srdci vzpomínal na svou zahradu, kde Sasanky a Petr Klíče zdvihali hlavičky z úhledného trávníku a kde ticho rušili jen ptáci, melodicky cvrlikající ve větvích. Na pražské plovárně se ovšem nemůžete nadít cvrlikání. Pan Bouček, jísa donucen být v tento letní den v Praze, se rozhodl jít na plovárnu, ale chyba byla v tom, že tentýž nápad pojali všichni muži, ženy a děti v celé Praze. Na cestě se domníval, že všichni lidé z celého města si vlezli do jediné tramvaje. Když pak došel na plovárnu, zjistil, že jich byla pouhá hrstka, neboť všichni ostatní na něho zatím čekali na břehu. Pan Bouček byl míru milovný člověk, ale když byl během půl hodiny třikrát přišlápnut, 12krát pokropen ořechovým olejem a konečně zasažen asi kilogramem rajských jablíček přezrálých a zřejmě třetí jakosti, která se na něho vysypala z pytlíku vedle sedící matky, začal cítit, že se z něho stává škarohlíd. Samozřejmě, jako vždycky, všechno zavinila jeho neteř Julie. Neteř Julie, to byla v kostce životní tragédie pana Boučka. Neboť kdybyste se zeptali pana Boučka, proč jeho život, život svobodného muže v nejlepších letech, těšícího se dokonalému zdraví, muže, který vlastnil pěkný domek v půvabné zahradě a měl slušné zaměstnání, není jedinou oslnivou písní štěstí, odpověděl by vám neteř Julie. Řekl by vám to, i kdybyste se ho neptali, neboť čím srdce plno, tím ústa přetékají. Na tomto světě jsou věci nespravedlivě rozděleny, to je stará známá věc. Avšak pan Bouček byl toho názoru, že u něho to prozřetelnost přece jen trochu přehnala, neboť pan Bouček neteř zdědil. Jsou lidé, kteří zdědí Cínové doly, ropné vrty, chatu na Sázavě, nebo aspoň vkladní knížku s pěti slovkami. On zdědil neteř. Jeho sestra, milá žena, ale obdařená zvláštní pošetilostí, pokud se týče hodnoty věcí, mu odkázala Julii jakožto to nejdražší, co měla. Myslela to dobře, v tom nebylo sporu. A pan Bouček si byl jist, že když napsala závěť, zamnula si ruce a gratulovala si, že pro svého předrahého bratra učinila vše, co bylo v jejich silách. Pan Bouček si však byl trpce jist, že kdyby si dala trochu práce, jistě by se našlo něco, co by ho oblažilo víc. Tím okamžikem to začalo. To, co mohlo být, jak výše podotčeno jásavou písní, stalo se životem štvance. Je sice pravda, že Julie byla v Praze v internátní škole a přijížděla k němu na venek jen na 2 měsíce prázdnin. Ale školní rok se stával nejen ze všední dnů, ale i z nedělí a teď dokonce i z volných sobot. Díky této neblahé vymoženosti se pan Bouček jedva vzpamatoval z Juliiny nedělní návštěvy a už tu byla zas. Pan Bouček, jako každý muž, měl své

ale jak již bylo řečeno, pan Bouček byl mírumilovný člověk, měřil sice 1,90 m a vážil 90 kg svalů a kostí, ale povahou byl učiněný beránek. To vedlo k dalším komplikacím v jeho životě. Nemohl za to, že tak vyrostl a že vypadal jako svalnatý zápasník, ale slečnám, ba i dámám středního věku přicházely roztodivné myšlenky, když ho uviděli. Pan Bouček byl ochotný a učiněné dobrotisko a bylo pro něho hračkou zdvihnout piano a odnést je do druhého rohu. Pokládal to za samozřejmé, ale dámy zatím hledali víc. V tomto směru, ovšem pouze v tomto jediném, byla neteř Julie užitečná. S neomylnou jistotou dovedla zmrazit sebevětší žár vdavek chtivých slečen, ba přimět je k otevřenému útěku. Ovšem na druhé straně zapříčinila, že seděl na plovárně místo ve své zahradě. Důvod byl prostý. Měla narozeniny. Pan Bouček ráno koupil dort a 16 svíček a s povzdechem strčil do obálky 200, protože zjistil už dávno, že vkus jeho a Julie se diametrálně liší. Ze svých pošetilých představ o tom, po čem dívčí srdce touží, byl vyléčen už od dob, kdy koupil panenky a šidíčko. A Julie se s řevem domáhala indiánské výzbroje a kulometu. Zapálil svíčky a čekal potlesk. Julie se sice zdržela z vrozené úcty k jeho šedinám, jak mu později vysvětlila kritiky této dětinské pošetilosti, ale prohlásila, že hodlá na oslavu narozenin uspořádat párty a zdvořile, ale důrazně, ho požádala, aby se laskavě odstranil. Věděl, co to znamenalo. Bylo to pár holek přesně stejného ražení jako Julie a pár mládenců, které od sebe rozeznat prostě nebylo v jeho silách. Všichni nosili dlouhé vlasy a modré džíny a všichni více nebo méně hráli na kytary. Panu Boučkovi se jakž takž podařilo je rozlišit pomocí rafinovaných mnemotechnických pomůcek. Například Milan nosil modrý svetr. Ovšem, kdyby si vzal červenou košili, byl by pan Bouček v úzkých. Ale díky bohu něco takového nepřicházelo v úvahu. Milan přilnul k modrému svetru s vášnivou příchylností a pan Bouček si byl téměř jist, že v něm i spí. Celkem tak vypadal. Představa, že bude dům odpoledne zamořen Milanem Alíkem, nebo jak se všichni jmenovali, přiměla pana Boučka k tomu, že vyklidil pole docela dobrovolně. A teď tu seděl a rozhodoval se, má-li vlézt do vody nebo ne. Jeho pochybám učinilo konec další reče, které vyklouzlo matce od vedle a skutálelo se mu na nohu. Pan Bouček ho odkopl a s povzdechem se prodral do vody. Díky své postavě se probojoval do míst, kde se dalo udělat pár temp. Lehl si na hladinu a zavřel oči. Tu se ozval výkřik a šplouchnutí. A když otevřel oči, zjistil, že z blízké loďky někdo vypadl a s největší pravděpodobností

pravděpodobností se topí jako pytel brambor. Lodička, směšná červená papírka, se potácela prázdná na vodě, jelikož nikdo jiný nebyl na blízku. Pan Bouček dvěma tempy dosáhl na zmítající se osobu, chytil ji za plavky a vytáhl nad vodu. Byla to samozřejmě nějaká ženská. Pan Bouček s ní zatřásl a přehodil ji do loďky, kde chvilku sypěla, pak si otřela oči a podívala se na něho. Rád, že je všechno v pořádku, se na ní pan Bouček galantně usmál a ujistil ji, že už se nemusí bát. Žena v loďce, a byla to půvabná paní v ďábelsky červených plavkách a s černočernými vlasy, si ten úsměv vyložila po svém.

0: ser du dnes.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: No a poslední dnešní zastavení bude patřit prázdninám v Houbohledech. Cože? Ne, nespletl jsem se. Ono to zní trochu záhadně nebo až šíleně, Houbohledy. Ale je to místo, kam se jednou v létě vydali společně Hurvínek, Mánička, pan Spejbl a paní Kateřina. A myslím, že tím se to všechno rázem vysvětluje, ty Houbohledy. Tak už pojďme s Hurvínkem a jeho kamarády na ryby a taky si uvařit jednu parádní bramboračku. Dobrou chuť a vlahé příjemné prázdniny.
3: No jo, holka, ty bys tak mohla rybařit.
4: Náhodou mohla, kdybych chtěla, abys jeděl, kdybych to uměla.
3: Jenže neumíš, neumíš, neumíš. A já umím, umím, umím. Uvidíš, co ryb nachytám.
5: No, no, počkej, počkej, jen klid, jen se tak nevytahuj.
4: Jen se tak nevytahuj, víš, víš.
3: Se nevytahuju.
5: Tak víš co, uděláme si takovou soutěž.
3: Jakou soutěž?
5: No, kdo víc chytí.
3: Jak to myslíš?
5: No, no, jak to říkám. A kdo prohraje, bude celý týden čistit dřeváky.
4: Jo.
3: To je bašta, to je baštizna. Ta čolda bude celý týden čistit dřeváky. Ale počkej, tati, do té soutěže počítáme jenom ryby, ano?
5: No, co jsi myslel? Motýly?
3: Totiž nesměj se, Máňa, aby se rozuměla, dívtko. Posledně měl ta čulda větší úlovek.
4: Ano.
3: Já totiž vytáhl jenom dvě rybky, kdežto ta čulínek vytáhl starý hrnec, děravý klobouk, plechovku od džusu, dva škrpály a jednu paní, které se udička zasekla do plavek.
4: No, ovšem, no, no. Jestli ty škrpály měly žraloky...
5: Abys mi to honem nepřipomínal.
3: Já jen, že tady jezdí parníček, který se nazývá Štika, taťuldo, a jeho kapitánem je pan Sumec.
5: No prosím, prosím, jak chceš, počítáme tedy jenom opravdové ryby, tedy žádné olejovky, paštiky, kaprlata a tak. Soutěžíme poctivě, žádné podfuky. Jasné?
3: Jasné. Hele, jsme tady. Tak tady se usadím já.
5: No dobře, tak ty se usaď tady a já si sednu až tamhle za ty vrbičky, ano? No.
3: Plavala žížela až k rybičce, hopla, a rybka je na udičce.
4: Jejda nánky pořád nic. Jestli ta žížela už není unavená, Hurvínku.
3: Štiky šproty, pojďte, ať nemusím čistit boty.
4: Tedy jak můžeš být tak klidný, Hurvínku? Já už jsem z toho celá rozčílená.
5: Třetí, Hurvajs, kolik jich máš ty?
3: No, ještě jednu. A budu mít první.
4: No právě.
5: No tak, to ti blahopřeju.
4: No, to je tady pravda.
3: Klidný, klidný. Já, že jsem klidný? Čištění dřeváku je tak vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě.
4: No, to tady je.
5: Abych nezapomněl, kartáč je pod umyvadlem.
4: No, vidíš, to je.
3: No jo, už se vyšklebuje.
4: Abych ti řekla pravdu, tedy já to vidím černě.
3: Jenom černě? Ty nejčernější saze jsou čerstvě napadlý sníh, jak to vidím já. Týden čistit dřeváky.
4: No právě.
3: Je? Kam pak však na Hurvínka? Mozeček mu nespínká. Pojď, Máni, pojď, pospíš si.
6: Ryby, čerstvé ryby. Necpete se vepříky, kupte živé kapříky. Ryby, ryby.
4: To tady není zrovna moc sportovní.
3: Čištění dřeváku taky není žádný sport. To je to vůbec nejhorší práce ze všech vůbec nejhorších prací na světě. Sportovní, nesportovní, hlavně když vyhraju.
6: Ryby, čerstvé ryby, lékaři nám praví, ryba vám dá zdraví, posledních pár kousků.
4: Ty jsou ale hezké.
3: Má jich plnou káč.
4: To tady ano.
6: Tak kolik jich chcete, mladý muži? Dva, tři kousky nebo víc? Jeden, dva, jak říkám, pět.
4: Ano, takhle na výzvě jde tvář se jakoby nic.
7: Je to potvuk a potvuk se nevyplácí, Urvínku.
4: Ale to vypráví holubům.
5: Tak co? Jaký je stav o poločase, Hurvínku? Pochlup se. Já mám 4. Kolik ty?
3: Nestojí to ani za řeč. Pár takových mrníčků. Podívej, tati.
5: Šmanko, ty. Tím říkáš mrníčky? 5 kaprů. Jak ty to, kluku, děláš?
3: No to víš, rybařice musí umět.
5: Umět. To je štěstí, to... To je náhoda.
3: Jaká pak náhoda? Tak abys věděl, tati, když nebudu mít 7 takových, budu čistit dřeváky celý měsíc. Ale když je budu mít, budeš ty dřeváky čistit ty. Platí?
5: Ty se nějak cítíš. Ale prosím, jak si přeješ? Platí, no, platí.
7: Nestydíš, Hurvínku, takhle podvádat, víš?
3: Zbytečně nemluv a pojď.
8: To mě taky ne.
3: Slyšíš pana prodavače?
7: No, neslyším, toho slyšíš.
3: Právě, že ne. Předtím pořád za korunu, za 2, za 3. Zakupte si maso kapří. A teď nic.
7: To třeba ochrastil. Nebo si na chvilku odskočil, co já vím.
3: To by si mě tam pověsil tabulku, že přijde hned.
7: Pojď, tamhle ta tabulka visí.
3: Sáva, to je má záchrana.
7: No, ani bych to řekla. Tabulka tam visí, ale přečti si, co je na ní napsáno. Tak.
3: Vyprodám.
7: No.
3: No, nazdar.
7: A?
3: Že já nepřišel o chvíli dřív. Byl bych vyhrál. Co je?
5: Nevěř tomu, Hurvínku.
3: Je, taťuldo, ty jsi tady byl schovaný?
5: Jo, schovaný. Čekal jsem na tebe.
3: Čekal?
5: No ano. A víš proč?
3: Proč?
5: Ty si myslíš, že nepoznám třeboňské kapry? No, tak jsem je poznal.
3: Poznal?
5: No, poznal. A šel jsem se poohlédnout, kam na ně chodíš. Že se nestydíš.
7: Víš to, Hurvínku?
3: Nezlob se, taťuldo, to byla jen taková legrace.
5: Proč byla? Je. A teprve bude. Celý měsíc se nasmějeme.
7: Tak, co jsem ti říkala, Hurvínku?
3: Lavala, žížala až krbičce, hopla a rybka je na hodice. Kapřilíni, štěky šproty.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Je tu krásně, paní Kateřino.
2: Je.
1: Lesy, voda, vzduch. Ale přece jenom mi tady chybí domácí strava. Víte, když si představím takovou domácí bramboračku, dáte tam špetku česneku.
2: Latinsky allium sativum.
1: Sativum.
3: Cítíte celý dům?
1: Špetku Mariánky.
2: Majoránky. Ano, latinsky origanum majorana.
1: Ano.
3: A jednoho paviána.
1: No tak, kurvinku. A čerstvé hříbečky.
2: Latinsky boletus edulis.
1: Jo, ty edulové, ty tomu nasadí korunu.
3: Pěti korunu.
1: Nech si ty posměšky pořád.
3: Pěti korunu.
1: Neslyšel jsi?
3: Pěti korunu, když mi dáš, tati, koupím ti bramborovou polévku v sáčku, že boletus edulis, edulis.
1: V sáčku, fuj, chuť nemá, nevoní, na jazyk padá, to bych vůbec nepozřel. Když to, paní Kateřino, ta domácí, voňavá, jak ji vařím já.
4: By nebyla vůbec k jídlu, pane Spejble.
1: Co to povídáš?
4: No a nebyla. Zapomněl jste totiž na bramboreč.
1: Jo, takhle, no. No vidíš, Máničko? No jo, ale nač o tom zbytečně mluvit?
2: Když si můžeme vzít lihový vařič a v přírodě si ji uvařit.
1: To je nápad. Spojíme to s výletem, žano, paní Kateřino. No já vám řeknu.
2: Co kdybychom rozbili náš tábor tady, na tom pískovišti, pane Spejble?
4: A ještě jsme ho ani nepostavili a už ho máme rozbíjet.
1: Máničko, děvenko, rozbít tábor znamená utábořit se. Dobrý nápad, paní Kateřino. No. Nemusíme hlídat vařič, když tu nemá co chytit, že ano? Tak do práce, dříví je tu dost, oheň bude co by dub, no. Tak hurvaj, z papír na podpal a už to plápolá, už to plápolá. To je krása, to je nádhera. No na jásání je brzo, brambory se teprve vaří. Zeleninu jsme tam nakrájeli, česnek jsem tam dal.
3: Vlastně Maria, Mariánku taky.
1: Majoránka tam je, tak ještě houby. Tak, jde se na hříbky. A každý jiným směrem, abychom se nepletli jeden druhému pod nohama. A kdo přinese nejvíc hříbků, dostane premii. Pěti korunu.
3: Hurá, hurá, to budu hledat, až se ze mě bude kouřit.
4: V lese se nesmí kouřit, hurvínku.
3: Promiň, tak já budu jenom doutnat.
4: A v lese se nesmí ani doutnat, aby si věděl, hurvínku.
1: Šmanko, ty tak nechte už toho hádání.
4: A nesmí, hurvínku, aby si věděl. No jo.
3: Pojď, Jerry, prosím tebe,
2: pojď. A nechoďte daleko, děti. Je, ten pan Spejble je ale kuchař. Zapomene solit.
5: Kde pak je ta sůl? Aha, tady. Tak, zamíchat a jde se. Já půjdu taky na houbičky, na houbičky.
1: To bych to bylo levý mňouk. Ještě, že jsem si vzpomněl. No, pěkně osolit. Zamíchat, no, co není v hlavě, musí být v nohách.
4: Tady já nevím, na všechno bych myslela já, že zapomněl pan Spejble, prosím, to je jenom mužský. Ale taková kuchařka, jako je bábinka. Tak lžičku soli, zamíchat. Jedanonky, teď ale musím fofrovat, abych nepřišla o tu prémii.
3: Nebýt mě, usekl by si taťula pěknou ostudu. Víď, Žeričku, samá Mariánka, samý česnek, na sůl zapomene. Tak, tady je pytlíček, počkat napřed, ochotnáme, ať si Tak se mi zdá, že si vzpomněli na sůl všichni tři. Je tam té soli víc než polívky. A taťula se na ní tak těšil. Co teď, Jerry? Uvařit novou? Doběhnout pro brambory, pro zeleninu, oškrábat, očistit, nakrájet? No to se nedá stihnout, Jerryčku, nedože? Leda, že bych doběhl do sámošky.

0: ногу депак. Je. Domácí bramboračka je.
1: Domácí bramboračka. Žáno, taťuldo.
0: Správně. Tak co? Chlupte se, chlupte se. No, kolik máte hřívků? Já našel 4.
2: Já taky.
3: A já 6. Já 6. Našel si víc hurvínku.
1: Tam, kde já byl, houby nerostly.
0: Vidíš, Hurvajs? Vytahoval ses a prémii vyhrála Mánička. Tu máš 5 korunů.
3: Děkuju.
0: No a teď ochutnáme, jestli nepotřebuje trochu přisolit.
3: Ale pak, pane Spejbl, já už jí solila. Všichni jste zapomněli, jenom já jediná si vzpomněla.
2: Vždyť já ji taky osolila.
0: Já taky. Šmanko, ta bude přesolená. No tebe se ani neptám, Hurvajs. Když jde o to provést nějakou hloupost.
1: Musím tě zklamat, tati. Ale já ji napřed ochutnal. Ta vám byla slaná.
3: No jistě.
1: Ochutnej, tati.
0: Prosím, dávám přesolenou polívku.
1: No ochutnej.
0: Kazici, choď. Tak sem dej tu lžíci. Ale.
3: Co?
0: Vždyť není přesolená.
3: Není.
0: No to je lahodla.
2: Vážně.
0: To je dobrota.
2: Jo.
0: To je ta pravá.
1: Domácí bramboračka, že ano?
3: Ano.
1: A teď mi dej laskavě 5 kačku.
0: Za co?
3: Jak to?
0: Prémii vyhrála Mánička.
3: Ano.
1: Když já ji nutně potřebuju, taťuldo, na dluh, víš?
3: Jak to?
1: Zůstal jsem dlužen za tu zaručeně pravou domácí bramboračku, ale v sáčku.
3: Sáčku?
0: Sáčku?
1: A nevědět, že tu kupovanou bys vůbec nepozřel, klidně bych řekl, že už jí v tobě zmizelo půl hrnce.

Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.